0: Pianista Wolf Harden hrál sonátu pro klavír D-moll France Lehára.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Franz Lehár, absolvent Pražské konzervatoře, u profesorů Antonína Benevice, hra na housle, Josefa Förstra, hudební teorie, a Antonína Dvořáka, komponování, přispěl ke světové proslulosti Pražské konzervatoře, spíše v oboru komponování, než ve věci Pražské houslové školy. Při rozhledu a pedagogické prozíravosti Benevicově se jistě nikdo nemusel cítit zarmoucen, zvláště když Lehár zúročil houslové školení i komponováním pro tento smyčcový nástroj. Má třeba koncertino pro housle a orchestr. Jeho světovou proslulost zahájila opereta Veselá vdova, která nakonec zachránila Lehára před perzekucí po nástupu fašismu, neboť Francova manželka Sofie byla židovka. Zmíněná opereta se líbila samotnému Hitlerovi. A tak mohla Sofie přečkat válku v Bad Ischlu. Ale Lehárovi libretisté Fritz Grundbaum a Fritz Lochner byli odlečeni a zahynuli v koncentračních táborech. V roce 1945 přišli do Bad Ischlu Američané a tehdy chorý Lehár na nějaký čas přesídlil do Curychu. Mezitím byl při osvobozování Vídně vykraden jeho vídeňský dům v Nussdorfu a přitom přišel o celý hudební archiv. Jeho manželka Sofie zemřela v roce 1947. O rok později ji v Bad Ischlu následoval i Franz Lehár. Je tam také pochován a jeho dům se podle poslední vůle skladatele stal Lehárovým muzeem. Z kompozičního odkazu France Lehára jsem vybral koncertino pro housle a orchestr. Hrají Laticia Honda Rosenbergová a Radiofilharmonie severoněmeckého rozhlasu Hannover. Řídí Klaus-Peter Zeibl.

chorvatsko-japonská houslistka Latica Honda Rosenbergová a Rádio Filharmonii Severoněmeckého rozhlasu Hanover řídil Klaus-Peter Zeibl, hráli koncertino pro housle a orchestr France Lehára. Posloucháte pořad věnovaný významnému houslistovi, učiteli a řediteli Pražské konzervatoře Antonína Benevice, který vytvářel moderní pojetí ústavu v době národního rozmachu 19. století. Mezi jeho žáky byl také Franz Lehár, který podle rady svého profesora skladby Antonína Dvořáka pověsil housle na hřebík a věnoval se komponování. Jeho první velké dílo po pokusech s tituly Kyrisník a Rodrigo, opera Kukuška, přepracovaná a přejmenovaná na Taťánu, mělo skromný úspěch a autor pochodů, valčíků a dalších skladeb vhodných pro vojenskou kapelu přesedlal na tvorbu operet a stal se uznávaným a slavným operetním skladatelem. Napsal jich skoro 40, včetně Singspielů, Kouzelné pohádky a hudební komedie Judita. S odkazem France Lehára se v tomto pořadu rozloučíme s výběrem z orchestrální hudby k opeře Kukačka, premiérované roku 1896 v Městském divadle v Lipsku, později přepracované pod názvem Taťána. Ta byla uvedena poprvé v brněnském Městském divadle roku 1905. Opera ze sibirského prostředí je komponovaná na text Felixe Falzáriho a Maxe Kálbeka. Děj pojednává o lásce Taťány, dcery volšského rybáře a vojáka Alexise. Jeho sokem je Saša. Oba se po peripetiích ve vsi odstnou ve vyhnanství ve Zlatých dolech na Sibiři, kam ve finále dorazí i Taťána. Následuje Alexise do stepy, kam uprchl z tábora a společně zahynou ve sněhové bouři. Hraje Rádio Filharmonie Severoněmeckého rozhlasu Hanover, řídí Klaus-Peter Zeibl.

To byl výběr orchestrální hudby z opery Tatiana Franze Lehára. Hrála Radiofilharmonie severoněmeckého rozhlasu Hannover, řídil Klaus-Peter Zeibl. Mezi žáky Antonína Benevice patří také houslisté, kteří z jeho podnětu utvořili smyčcový soubor známý pod názvem České kvarteto. Byli to Karel Hoffmann, Josef Suk, Oskar Nedbal, který přešel na violu, a také Jiří Herold, který do kvarteta nastoupil po Nedbalově odchodu. Sestavu doplnil violončelista Otto Berger. Malý Oskar dostal housličky v raném věku, prý sotva začal mluvit, už si přál housličky. Hudební nadání ho dovedlo až na Pražskou konzervatoř, ale protože bylo houslové oddělení už naplněno, musel nejdříve studovat hru na trubku a tympány. Antonín Benevic ho později převedl do houslové třídy, kde už se setkal s Josefem Sukem. Oba byli také spolužáci v mistrovské třídě Antonína Dvořáka a zůstali spolu i v legendárním českém kvartetu. O Nedbalovi se traduje, že byl nedostižným, přímo virtuózním violistou. Současníci ho považovali za krále violy. A mezi kritikami je nejpřiléhavější charakterizace Oskara Nebušky, který v roce 1899 napsal. Jeho viola měla snivý zvuk rohu, parodistický tón fagotu, sílu basy, kde pod sólovým violončelem udává harmoniím základníky, i sladký zvuk houslí přebírá-li vůči hlas v poloze vyšší. Zároveň patřil k Dvořákovým nejlepším skladatelským žákům vůbec a studijní úkoly zvládal s neobyčejnou hbitostí a invencí. Ze všech oborů, které vyplňovaly jeho uměleckou osobnost, dostalo se dirigování největšího krajíce. Vedle toho stále hrál na klavír a na violu a komponoval, hrál kvartetu. Koncertoval třeba s českým kvartetem v Anglii nebo v Madridu, ve volném dni odcestoval do Prahy nebo do Vídně, oddirigoval sjednaný koncert a týžden se vracel do ciziny. Dokázal v jednom měsíci řídit koncerty v 5 městech, dokázal komponovat ve vlaku nebo v lučícím hotelu a pouštěl se odvážně do nových podniků a plánů. Ve 23 letech dirigoval poprvé Českou filharmonii a když ji v nesnázích vyvezl Jan Kubelík do Anglie, vzal sebou Nedbala, který učinil z orchestru dokonale reagující a sehrané těleso, které zanechalo v Anglii senzační dojem. Nedbal byl první český dirigent, který tam přijel s cizím orchestrem. V roce 1900 uchvátil Berlín na Dvořákovském koncertě s tamními filharmoniky a tím si otevřel cestu do světa. Allgemeine Musikzeitung tehdy psali: Nedbal ovládal hrané skladby duchem i srdcem, dovedl orchestr vnutit svou vůli tak, že ho berlínští filharmonikové poslouchali s porozuměním, jako kdyby byli vůbec nikdy nehráli hudbu jinou než českou. Nedbal má jako Čech vlastnosti, které mu sjednávají plné porozumění pro jeho vlastenecké umění a již proto vzbudil u orchestru i u posluchačů vyšší zájem o díla Dvořákova než jiní dirigenti. Jako komponista se Nedbal věnoval komorní i symfonické tvorbě, ale nejvíce hudby napsal v operetním žánru, podobně jako Franz Lehár, a dosáhl skvělých výsledků. Připomeňme jen Vinobraní nebo Polskou krev. Z komorní hudby Oskara Nedbala jsem pro dnešní pořad vybral sonátu pro housle a klavír opus 9. Hrají Bohuslav Purgr a Josef Hála.

Houslista Petr Škvor a Česká filharmonie, dirigent Libor Pešek, hráli suitu z hudby k dramatické pohádce Julia Zejera Radus a Mahulena od Josefa Suka. Milí posluchači, dnešní vzpomínka na Antonína Benevice se uzavřela. Pořadem vás provázel a hudbu vybral Rafael Brom. Přeji pěkný den a naslyšenou zítra ve druhém dílu pořadu s názvem Vzpomínka na Antonína Benevice.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu vás zdraví Petr Budín. V dnešním bloku se můžeme těšit na řadu vynikajících děl autorů od raného baroka až k vrcholnému klasicismu v podání těch nejlepších hudebníků věnujících se interpretaci staré hudby. Na úvod zazní symfonie číslo 43 Es-dur Josefa Haydna. Haydnovy symfonie jsou fascinujícím svědectvím vývoje této formy v průběhu druhé poloviny 18. století, k němuž ve své době přispěl rozhodující měrou. Z let 1757 až 95 je dochováno celkem 107 Haydnových symfonií, z nichž většinu napsal během svého téměř 30-letého působení ve službách knížete Esterházyho, kde nalezl takřka ideální podmínky pro svůj umělecký růst. Sám na tuto dobu později vzpomínal. Kníže byl se všemi mými díly spokojený, dostával jsem jeho schválení. Jako šéf orchestru jsem mohl provádět experimenty, mohl jsem pozorovat, co účinek zesilovalo a co ho oslabovalo, a tak jsem ho vylepšoval, přidával, ubíral, riskoval. Byl jsem odříznut od světa. V mé blízkosti nebyl nikdo, kdo by mě znejistil nebo pronásledoval, a tak jsem se musel stát originálním. Symfonie číslo 43 Es-dur, zvaná Merkur, byla napsaná roku 1771, tedy ve skladatelově středním období. Je to doba, kdy se v Haydnově hudbě začínají stále více ozývat osobní tóny, kdy různě experimentoval s výrazovými prostředky, a tyto stylové tendence bývají proto někdy označovány jako Sturm und Drang. Přezdívka Merkur nepochází od autora, symfonie ji získala z dnes neznámých důvodů až v 19. století. V Haydnových symfoniích sice již není předepsán číslovaný bas, ale účast čembala v orchestru Haydnovy doby byla běžná. Nahrávka, která za malou chvíli zazní, je realizována i s čembalovým kontinuem. Kanadský soubor Tafelmusik diriguje z pozice koncertní mistryně britská houslistka Rachel Podger.

dozněla symfonie číslo 43 S-dur Josefa Haydna. Soubor Tafelmusik řídila Rachel Podger. Georg Friedrich Händel dosáhl skladatelských úspěchů ve třech zemích. Nejprve v rodném Německu, pak v letech 1707 až 1710 v Itálii a nakonec v Anglii, kde se od roku 1712 usadil natrvalo. Ač nikdy nebyl zaměstnán v církevních službách, napsal velké množství významných duchovních skladeb pro tři různá vyznání – protestantské, katolické a anglikánské. Velký význam pro tuto oblast Händlovy tvorby mělo právě jeho italské období. Když 22-letý Händel počátkem roku 1707 dorazil do Říma, platil tu papežský zákaz operních představení a proto upnul své síly na tvorbu oratorií a církevních skladeb. Přestože byl vyznáním luterán, neměl problém tvořit díla v duchu katolické tradice. Různé formy latinské liturgické hudby Händlovi naopak poskytovaly možnost předvést své skladatelské schopnosti, čehož dokonale využil. Salve Regina pro soprán, koncertantní varhany smyčce a basso continuo pochází z roku 1707, bylo provedeno pravděpodobně 16. července v římském kostele Santa Maria in Monte Santo, anebo podle názoru některých muzikologů již o dva měsíce dříve v soukromé kapli markíze Ruspoliho ve Vignanelu. Oproti velkolepým zhudebněním žalmů je toto dílo pojato komorněji, ale výrazově velmi intenzivní a koncentrované. Nyní si poslechneme Händlovo Salve Regina v interpretaci sopranistky Gilles Rosé a Millennium Orchestra, který řídí Leonardo Garcia Alarcón.

Vyslechli jsme Salve Regina Georga Friedricha Händla pro soprán, koncertantní varhany, smyčcové nástroje a basso continuo. Solový part přednesla Julie Rozet, Millennium Orchestra řídil Leonardo Garcia Alarcón. Wolfgang Amadeus Mozart zanechal výjimečné hodnoty téměř ve všech tehdy známých hudebních formách, ale přesto lze říci, že zcela zásadní význam pro jeho skladatelský růst i pozdější vývoj mají koncerty pro klavír a orchestr. Právě v klavírních koncertech z vídeňského období Mozart značně rozvinul své instrumentační umění. Orchestr není vůči klavíru doprovodným tělesem, ale vytváří s ním souhru na způsob komorní hudby. Mozart měl ve zvláštní oblibě kombinaci klavíru s dechovými nástroji, které tak získaly mnohdy až koncertantní ráz. Mozartovy klavírní koncerty pak měly zcela zásadní vliv na koncerty Beethovenovy. Jedním z Mozartových vrcholných děl tohoto druhu je i koncert pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur, Kechlův seznam 459. Mozart ji zkomponoval koncem roku 1784 pro vlastní potřebu, ale provedení je doloženo až 15. října roku 1790 ve Frankfurtu nad Mohanem během slavností korunovace Leopolda II., proto se někdy nazývá jako druhý korunovační koncert. První věta vychází z jednoduchého pochodového tématu, které prochází celou větou a neustále se ozývá pokaždé v trochu jiném harmonickém a instrumentačním kontextu, často je exponováno v dechových nástrojích proti pasážím solového klavíru. Koncert pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur nám nyní zahraje Christian Betzeidenhout na kopii klavíru Antona Waltera z roku 1805, postavenou Paulem McNultym. Freiburský barokní orchestr bude řídit jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz.

Dozněl koncert pro klavír a orchestr číslo 19 F-dur, Kechlův seznam 459, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Solový part přednesl na kopii klavíru Antona Waltra Christian Bezeidenhout, freiburský barokní orchestr řídil jeho koncertní mistr Gottfried von der Goltz. Začátek 17. století je v hudbě obdobím velkých změn. Lze říci, že jde o jeden z nejzásadnějších stylových zlomů v dějinách hudby. Již u skladatelů madrigalů období pozdní renesance a manýrismu vedla snaha o vyjádření výrazu k uvolňování kompozičních pravidel a vedle polyfonie se začíná cíleně pracovat i s harmonií, včetně volnějšího užívání disonancí. Hudební nástroje se postupně stávají samostatnou složkou, což platí především pro generálbasový doprovod, který se záhy stal nepostradatelným. Se vznikem raně barokního slohu se objevily zcela nové formy instrumentální hudby a došlo k jejímu nebývalému rozvoji. Instrumentalisté se snažili na nástroje napodobit výrazové schopnosti zpěváků a zároveň se i do komponovaných skladeb přeneslo mnoho z tehdy běžné improvizační praxe. Sonáty raného baroka jsou jednověté útvary s bohatým vnitřním členěním, častými změnami tempa, metra a hlavně způsobivými náladovými kontrasty. I přes množství vypsaných ornamentů bylo zvykem jednotlivé party dále vylepšovat improvizovaným zdobením za účelem zdůraznění afektu. Italský skladatel Dario Castello patří k nejvýznamnějším raně barokním skladatelům zaměřeným výhradně na instrumentální hudbu. Narodil se a žil v Benátkách v letech 1602 až 1631, kdy podlehl morové epidemii. Dochovalo se od něho celkem 29 sonát pro 1 až 4 sólové nástroje a basso continuo, vydaných tiskem ve dvou sbírkách nazvaných Sonate concertate in stil moderno per sonar, první kniha roku 1621 a druhá 1629. Obě sbírky patří k tomu nejoriginálnějšímu, co v tehdejší době vzniklo, a četné dotisky svědčí o jejich oblibě. Castellovy skladby jsou proslulé velmi náročnými party, ale jejich virtuozita se při odpovídajícím provedení nikdy nemíjí účinkem. Sonáta kvarta pro dva sopránové nástroje a basso continuo je součástí druhé tištěné sbírky z roku 1629. Přednese nám ji italský soubor Seicento Stravagante ve složení David Brutti cink, Rosella Croce barokní housle a Nicola Lamon varhany. Na nahrávku byly využity velké varhany z první poloviny 17. století v chrámu Casa Tico di Marcaria v Mantově.

To byla sonáta kvarta pro dva sopránové nástroje a basso continuo od Daria Castella. Hrál soubor Seicento Stravagante ve složení David Brutti cink, Rosella Croce barokní housle a Nicola Lamon varhany. Ensemble Aeolus je francouzský soubor historických dechových nástrojů zaměřený na hudbu 17. a 18. století, pojmenovaný podle řeckého boha větru Aeola. Své nástroje se snaží používat v historicky co možná nejvěrnější podobě bez obvyklých současných kompromisů. U žestů to znamená užití skutečných přirozených nástrojů bez dolaďovacích dírek nebo techniky krytí v případě lesních rohů a u dřevěných dechových nástrojů jde v první řadě o hru na dvojité plátky neboli strojky zhotovené dobovým způsobem. Uměleckým vedoucím a zakladatelem je významný francouzský trumpetista Jean-François Madev, který zároveň hraje i na barokní lesní roh a je průkopníkem hry na přirozené žestové nástroje bez moderních dolaďovacích pomůcek. V interpretaci tohoto výjimečného souboru nyní vyslechneme svitu F-dur pro dva hoboje, dva lesní rohy a fagot Georga Filipa Telemana. Je to typ obsazení bez akordických nástrojů bassa continua, užívaný pro venkovní produkce. Navazuje na tradici francouzských dechových souborů tvořených hoboji a fagoty, které rozšiřuje o dva lesní rohy. Zároveň lze Telemanovy skladby pro toto obsazení považovat za raný příklad dechové harmonie, která nabyla značné obliby v druhé polovině 18. století. Soubor Aeolus vystoupí v tomto složení. Elsa Frank a Joan Maître barokní hoboje, Jean-François Madev a Pierre-Yves Madev barokní lesní rohy a Jeremy Papasergio barokní fagot.

Vyslechli jsme svitu F dur Georga Filipa Telemana pro dva hoboje, dva lesní rohy a fagot. Hrál soubor Aeolus v obsazení. Elsa Frank a Joan Metr, barokní hoboje, Jean-François Madef a Pierre-Yves Madef, barokní lesní rohy a Jeremy Papasergio, barokní fagot.

Sonáta pro klavír číslo 14 C mol, Kechlův seznam 457 Wolfganga Amadea Mozarta nese v autorovi vlastním katalogu skladeb datum dokončení 15. října 1784. Je v mnoha ohledech výjimečným dílem. Je jednou ze dvou Mozartových klavírních sonát v molové tónině a nese nápadné beethovenovské rysy. Podobnost s Beethovenovou patetickou sonátou C mol, napsanou o 14 let později, je poměrně zjevná. Je psána ve stejné tónině, rovněž druhé věty jsou obě v tónině a zdur. Spolu s fantazí C mol, napsanou o několik měsíců později, ji věnoval své někdejší žačce Tereze von Trattner. Sonátu C mol, Kechlův seznam 457, si nyní vyslechneme v nahrávce na originální Mozartův nástroj, který roku 1782 postavil významný vídeňský výrobce klavíru Anton Walter. Hrát bude vynikající mozartovský interpret a zároveň i muzikolog Robert Levin.

dozněla sonáta číslo 14 C-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Na originální Mozartův klavír od Antona Waltra hrál Robert Levin. Hudební život v Anglii první poloviny 18. století významným způsobem ovlivnil mimo jiné londýnský hudební vydavatel John Walsh. Byl vynikajícím obchodníkem s mimořádně vyvinutým citem pro to, co se bude líbit. Roku 1715 Walsh vydal z dnešního pohledu pirátským způsobem sbírku 12 koncerty Grossi opus 6 Arcangela Corelliho a ta se v Anglii dočkala takové obliby, že ovlivnila podobu domácí koncertantní tvorby na mnoho desetiletí. Nejvýznamnějším dílem, reflektujícím styl tohoto italského mistra, se stal cyklus 12 koncerty Grossi Georga Friedricha Händla pro stejné obsazení, tedy pro dvoje housle, violončelo, smicový orchestr a basso continuo, pouze s později přidanými hobbyovými party ad libitum. Händel je zkomponoval během září a října roku 1739, každé koncerto Grosso zvládl napsat za jediný den. Shodou okolností získal Händlův cyklus následující rok při Walshově vydání tiskem i stejné opusové číslo 6. Händel ale nevytvořil pouhou napodobeninu Corelliho děl, ale jeho styl dále rozpracoval, obohatil svou nezaměnitelnou melodikou i velmi citlivě aplikovanými prvky stylu francouzského. Své koncerty Grossi Händel uváděl jako mezihry během oratorních představení. Koncerto Grosso číslo 1 G-dur nyní uslyšíme v podání souboru Akademie für Alte Musik Berlin, který řídí koncertní mistr Bernard Forgue.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur. Partitury.
1: Hezké nedělní ráno, po čase opět s rodinou nástrojů, v solech projevem intimních a virtuózních, v kontinuu v barokních orchestrech i patřičně pregnantních a vynalézavých, se solovým zpěvem křehkých a maximálně podpůrných. Řeč bude o rodině louten, tedy hrát budou nejen loutnisté, ale i teorbisté nebo hráči na barokní kytaru. A to platí i pro interprety v ženském rodě. Ti legendární i ti, kteří momentálně koncertují a natáčejí s nejlepšími ansámbly staré hudby v Evropě i zámoří. Tak ti se dnes představí v hudbě od 16. do 18. století. A snímky pro vás dnes vybírá a od mikrofonu vás po ránu zdraví Renáta Spisarová. Nejdříve zavítáme do Anglie za Danielem Bachelorem, který se narodil v roce 1572 a nežil dlouho, pouhých 47 let. Z anglických loutnistů skladatelů je dnes považován za pravděpodobně nejúspěšnějšího ve své době. Na Královském dvoře složil asi 50 skladeb pro loutnu. Mezi nimi je i série variací na populární melodii Messie Almen. Bachelorova tvorba je poměrně opomíjená. Jedním z důvodů může být, a teď cituji odborníky, obtížnost jeho ornamentálního stylu, včetně arpeggií, trilku a dokonce i oslnivých tremol, kterými končí jeho variace na Messie Almen. Tak si část z nich poslechněme. Hraje americký loutnista, ale také dirigent a badatel v oblasti staré hudby Paul Odet.

Loutny Paul Odet a jeho pojetí variací na v době života Daniela Bachelera populární melodii Monsieur Allemand. V partiturách dnes zaměření právě na loutnu a loutnovou rodinu vůbec, také na teorbu neboli kytarone, velkou basovou loutnu, nástroje, které hrály nejdříve solově a poté byly v ansámblech pro svou specifickou barvu, melodickou flexibilitu i potřeby harmonie naprosto nepostradatelné. Jako třeba v nahrávkách souboru Il Pomodoro v dílech Claudia Monteverdiho nebo Giulia Caccinio. Prostřední skladba, kterou teď v následující trojici nahrávek uslyšíme, je Libro Quarto di Intavolatura di Chitarone, jejíž autorem je Johannes Hieronymus von Kapsberger, a která dokládá jeho neslýchanou zručnost ve hře na chitarone. K jednomu z nejlepších loutnistů a skladatelů první poloviny 17. století Kapsbergerovi se ještě dnes v partiturách vrátím. Solový part hraje Miguel Rincón a kontratenorové solo zpívá jedna z největších operních hvězd, Jakub Josef Orlinský.

Nedělní partitury dnes s nahrávkami, ve kterých se objevuje loutna a její pozdější, technicky už vyvinutější a na zvuk bohatší následovníky. Jako třeba Teorba neboli Kytarone, slyšeli jsme jí solo, prostřední skladba Kapsbergera nebo s hlasem a uprostřed ansámblu úvodní Monteverdi a závěreční Caccini. Zpíval Jakub Josef Odlinsky, hrál soubor Il Pomo.

historie loutny můžeme napočítat na 40 druhů loutnových nástrojů. Patří mezi ně například teorba, arciloutna, mandora, cistra, angelika, kolašone a tak dále. V průběhu 18. století zájem o hru na loutnu upadá. Posledním aktivně užívaným typem byla barokní loutna a mandora. V důsledku změny hudebního vkusu i sociální funkce hudby její roli kolem roku 1800 přebírají kytarové nástroje. Teď ze speciálního alba s názvem Umění teorbisty si poslechněme hudbu z názvy Starých tanců italského kytaristy, hráče na teorbu a skladatele Angela Michele Bartolottiho, který žil téměř celé dlouhé 17. století. Na teorbu hraje švédský interpret Simon Linné.

Hra Simona Linné ze Švédska, který s tvorbou stejně jako skladatel raného baroka Angelo Michele Bartolotti cestoval Evropou. Bartolotti, známý jako Michelangelo, se narodil v Itálii a je známo, že působil u švédského dvora královny Kristýny a hrál také v orchestru Žána Batista Lillyho v Paříži. Na programu dnešních partitur je právě teď sonáta číslo 12, D-moll opus 5, Folia, Arcangela Corelliho, která zaujala také flétnistku, mladou virtuózní hráčku Michaelu Koudelkovou. Na loutnové nástroje jdu tedy teď tak trochu od lesa a přes nahrávku z roku 2025, a to nahrávku společnosti Suprafon. Mezi interprety barokní hudby je také Jan Krejča, jeden z našich v současnosti nejvyhledávanějších tórbistů vůbec, ale rovněž bude hrát Monika Knoblochová na čembalo, Libor Mašek na barokní violončelo. Tórba, ale i barokní kytara zde plní nepostradatelnou funkci kontinua. Teď tedy hudba z Corelliho houslových sonát opus 5, upravených pro zobcovou flétnu. Sonáta číslo 12.

Kromě Händlových sonát si solistka Michaela Koudelková, zobcová flétna, vybrala 3 sonáty z Corelliho opusu 5 Folia, tedy původně houslových sonát. Sonáta číslo 12 d-mol byla ta, kterou jsme právě vyposlechli. Všechny sonáty jsou působivým i trochu experimentálním vyvrcholením jejího debutového alba, již v sobě spojuje tvořivost skladatele a interpretů. Hráli Michaela Koudelková, zobcové flétny, Monika Knoblochová, čembalo, Libor Mašek, barokní violončelo a Jan Krejča, teorba, barokní kytara. A hlavně proto jsem se k této nahrávce dostala, protože dnes se v partiturách zejména soustředíme na rodinu loutnových nástrojů. Koncert pro loutnu napsal dokonce i Antonio Vivaldi. Ten s opusem RV93 je na řadě právě teď. Solový part hraje Eduardo Fernandez, The English Chamber Orchestra diriguje George Malcolm.

partiturách dnes necháváme zaznít nástroj, jehož sláva a vrcholné období skončilo někdy kolem roku 1800. Byť pro loutnu a její varianty stále někteří současní autoři píší, ale je to spíše rarita. Stále také existují loutnové společnosti. Nejvíce ovšem loutna teorba neboli kytarone či barokní kytara dominuje v ansámblech pro starou hudbu. Naštěstí došlo v druhé polovině 20. století k jejich znovuzrození a obliba ansámblů, takzvané historicky poučené interpretace, je pořád velmi vysoká a stoupá i ve 21. století. Karel Kohout byl diplomat, loutnista a skladatel českého původu. Narodil se v roce 1726, tedy před 300 lety, a umírá v roce 1784. Výrazně se ve své skladatelské práci věnoval barokní loutně, i když jeho tvorba se už dotýká klasicistní éry. Jeho loutnové divertimento a 5 loutnových koncertů nahrál americký interpret John Schneiderman. Je mezi nimi i koncert F-dur pro loutnu a s Johnem Schneidermanem hraje soubor La Galanterie.

Partitury dnes na téma rodiny Louten od doby renesance až po vrcholné baroko a prostřednictvím Karla Kohauta a jeho koncertu F-dur pro loutnu hrál na ní John Schneiderman a doprovázel její soubor La Galanderie, jsme se posunuli až k období klasicismu. Kolem roku 1800 vystřídali loutny a teorby a všechny jejich varianty konstrukčně praktičtější a módní varianty těchto nástrojů kytary. Následujícími nahrávkami árií pro bas Antonia Caldari se vracíme zpět do baroka. Dnešní programová náplň partitur vlastně vznikla ze zvědavosti, kdo je to Elias Conrad, o kterém se v souvislosti s ansámblem Rýnský zmiňoval barokní houslista Vojtěch Jakl. Našla jsem nahrávky tohoto mladého virtuózního hráče na kytaru a loutny, také například na cenami ověnčeném albu árií pro bas, které naspíval Alexandre Baldo. Alias Conrad je zde naprosto stěžejním členem ansámblu Mozaik. Mladý mezinárodní barokní soubor oceňovaných hudebníků má své kořeny v Mozarteu. Ve znamení historicky poučené interpretační praxe se Mozaika vynikajících hudebníků snaží o znovu objevování neznámých partitur. Tak tedy ve společném provedení výběr árií Antonia Caldari z alba z roku 2023 zpívá Alexandre Baldo. Posloucháme hudbu z 20. let 18. století.

partiturách teď nahrávka mladého ansámblu historicky poučené interpretace, který si říká Mozaik. Hlas basbaritonisty Alexandra Balda a součástí ansámblu hráč na teorbu a barokní kytary Elias Konrád, který hrává s předními evropskými ansámbly staré hudby a jeho jméno bylo inspirací pro dnešní partitury v loutnovém duchu. A teď je loutna sólová autora Kapsbergera, vlastním jménem Johannes Hieronymus, ale také Giovanni Girolamo nebo Giovanni Geronimo. Narodil se v Benátkách jako syn německého šlechtice. Zřejmě nikdy nemluvil německy. Jako talentovaný virtuóz na loutnu a kytarone a teorbu se stal velmi rychle známým. Už ve věku sotva 24 let zveřejnil své Libro primo de intovolatura di kytarone. Rok 1604. Toto dílo dokládá jeho neslýchanou zručnost ve hře na tento nástroj. V letech 1604 a 1605 odešel mladý nobile Alemano, německý šlechtic, do Říma, kde vstoupil do papežských služeb. A pod jménem Giovanni Geronimo Tedesco della Tiorba ho brzy následovala zářná pověst. V roce 1610 založil Kapsberger v Římě akademii. Pokračovat už v jeho životopise budeme pouze prostřednictvím hudby. Libro primo de intavolatura di lauto, aria di Fiorenza a hraje Alan López. Téměř 13 minut naprosté meditace.

Mimořádný album z roku 2022, na kterém je hudba jediného skladatele Giovanni Girolama Kapsbergera a je určená loutně, napsaná v Benátkách roku 1604 z rozsáhlého díla Libro Primo di Intavolatura di Lauto hrál Alan López. A závěr partitur bude patřit následovníku loutny, kytaře. Píše se rok 1798 a Luigi Boccherini komponuje kvinteto číslo 4 in re maggiore, tedy D-dur, fandango, pro struny a kytaru. Na ní bude hrát norský loutnista a také teorbista Rolf Lichlevond. Le Concert de Nation vede Jordi Savall. Grave assai fandango.

0: Partitury uzavřela hudba Luigi Boccheriniho, kvinteto číslo 4 D dur Fandango pro struny a kytaru z roku 1798. Partitury končí hudebně kolem roku 1800, kdy loutnu a nástroje z její bohaté rodiny začala vytlačovat kytara. Na tu hrál také loutnista a teorbista Rolf Lischlewont. Le Conce de Nation vedl Jordi Savall. Loutnové partitury jsou u konce. A na ty příští za 14 dní se těší autorka pořadu Renáta Spisarová.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
3: Je přesně 8 hodin, krásné nedělní ráno s datem 12. července roku 2026 vám ze stanice Vltava přejí Jana Kozubková od mikrofonu a Romana Kouřilová z technického pracoviště. Věděli jste, co znamená slovo Dalaj Lama? Oceán moudrosti, jak je také nadepsán nový film Williama Poltykoviče, který shrnuje natáčení s nejvýznamnějším duchovním představitelem Tibetu od roku 1991 do roku 2022. Předává jeho důležité, inspirující poselství v oblasti etiky, náboženské spirituality, rozvoje vnitřního míru či milující laskavosti. A s tvůrcem dokumentu si za půl hodiny budeme na Vltavě povídat v krédu. Ale než navštívíme buddhistický Tibet, bude naší první zastávkou křesťanský Libanon s profesorem Martinem C. Putnou a Ninou Rutovou.

0: Jeho stehna, mramorové sloupy na zlatých podstavcích. Jako Libanon je pohledný, jak cedr stepilý. Ať hojnost obilí je vždy v zemi, dokonce na horských vrcholcích. Ať jeho klasy, jak Libanon, se vlní, jeho města ať kvetou, jak tráva na poli. Libanon je v Bibli citován 71krát. A bylo tedy jenom otázkou času, kdy na něj přijde řeč i v našem pořadu.
1: No a přišlo na něj tehdy, když jsem se tam vydal. Ty cedry už tam nejsou.
0: To už...
1: Bohužel to už je pryč. Oni je všechny vykáceli.
0: Proč?
1: No, protože to bylo ideální dřevo. Na lodě, na stavbu. A jeden z těch dalších biblických citátů, který se týká Libanonu, se týká libanonského krále, krále Tyru, který měl spojenectví s Davidem a Šalamounem a poskytoval jim mimo jiné to cedrové dřevo na stavbu Šalamounova chrámu. To znamená, Libanon a Izrael jsou propojeny hluboce, hluboce. Já vím, když se řekne Libanon a Izrael, tak si člověk obvykle vybaví onu nešťastnou občanskou válku, která tam trvala celá 80. léta. Ale paradoxně, v Bibli se hovoří o tom spojenectví. Jenom to bohužel stálo ty cedry. Takže dnes, když člověk po Libanonu putuje, tak cedry může najít, ale jenom v několika rezervacích. Jo, tam jsou takové malé ohraničené kousíčky, kde se říká, tady jsou ještě stále cedry. Ty cedry, které Libanon má i ve znaku, takže všude, kde vlaje libanonská vlajka, tak člověk ten cedr vidí, ale reálně ne.
0: A jaký porost je tam dneska?
1: To je taková běžná mediterální vegetace. To znamená, člověk tam najde, já nevím, prostě olivovníky, tamarešky, ibišky, velmi podobně jako vedle v Izraeli. Geograficky vlastně jakoby pokračování Izraele. Nebo obráceně, nebo Izrael pokračování Libanonu. To jenom jde o to, jakou perspektivu na to vložíme. Když říkáme, že Libanon a Izrael spolu vlastně geograficky souvisejí, tak se to hlavně týká té nejjižnější části, protože Libanon obecně je země maličkatá, ona je pro představu velká jako středočeský kraj, ale vlastně to, co je relevantní z biblického hlediska, je opravdu jenom ta nejjižnější část, to znamená, řekněme, od Bejrutu na jih, a jsou to tam města Tyr a Sidon, o kterých se píše, že tam byl pán Ježíš na výletě. Málo se totiž ví, že pán Ježíš si taky udělal turistický výlet. A se už ho v té Galileji prostě štvali, pořád mu kladli nějaké blbé otázky a on řekl, já se tady sám bavit nebudu, já půjdu do Libanonu a šel.
0: A tam se ale určitě něco stalo, co je hodno zaznamenáno.
1: No, samozřejmě, jinak bych o tom nevěděli. Je to pasáž, která se nachází v Matoušově a Markově evangeliu a já ti poprosím, abys nám ji přečetla a bude to v té verzi podle Marka, protože ta je taková jako vydatnější.
0: Vstal a odešel odtud do končin Týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit. Hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečistého ducha. Přišla a padla mu k nohám. A ta žena byla pohanka, rodem Syrofeničanka. Prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery. On jí řekl, nech napřed nasytit děti, neboť se nesluší vzít chléb dětem a hodit jej psům. Odpověděla mu, ovšem, pane, jenže i psi se pod stolem živí z drobtů po dětech. Pravil jí, že jsi toto řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery. Když se vrátila domů, nalezla dítě ležící na lůžku a zlý duch byl pryč. Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidon k jezeru Galilejskému územím Dekapole.
1: Ten příběh nacházíme, jak řečeno, u Matouše a u Marka. Lukáš už ho nemá. A Lukáš ho nemá poměrně z jasných důvodů. Protože on vyznívá jakoby exkluzivisticky. Tam se říká, já jsem tady vlastně jenom pro Židy, já jsem židovský spasitel a ty seš pohanka. ty mě nezajímáš. Jo? Moje misie se týká jenom toho židovstva a tady už jsem v Libanonu, tady jste pohani. Tam se říká Serofiničanka, což vlastně se dá vykládat na různé způsoby, ale prostě tam byl takový, řekněme, etnický mix. Ti původní obyvatelé byli Féničané, vedle jsou Syřané, pak jsou tam samozřejmě Řekové, protože od 4. století před Kristem už to vlastně náleželo k helenistickým říším, takže jo, to je takové to typicky smíšené helenistické území a ten biblický autor to tak moc neřeší, o jaké plemeno přesně šlo. Šlo o to, že nebyla z národa vyvoleného. Ale tou vírou vlastně Ježíše přiměla k tomu, říká, tak dobře, tak jako pro tebe udělám tu výjimku. A Lukáš už tohle to nemá, protože u něj už se posouvá chápání Ježíšovy mise k tomu univerzálnímu, že se to týká všech a že žádné Židi versus Libanonci už není a nebude, že toto už prostě neplatí. Takže z toho vidíme, že ten příběh je opravdu z té nejstarší vrstvy evangelních příběhů, který pak vlastně jako dali pryč, protože se vlastně nehodil zvlášť pak do té pavlovské univerzální mise.
0: Příběh je pryč, ale dějiny...
1: Dějiny samozřejmě pokračovaly. Dějiny pokračují a pokračovat budou, pokud nás všechny nesežerou buď to mimozemšťani nebo klimatická krize. No, svým způsobem se dá říci, že... Tady vlastně začíná světová mise křesťanství. Já už jediný případ, kdy ten Ježíš prostě poodešel dál z toho Izraele ze své svaté země a udělal tam ten jeden jediný zázrak pro jednu jedinou syrofenickou ženu, ale tím to vlastně začíná. Když potom učedníci potom jdou do Antiochie, konec konců v Antiochii, jim bylo dáno jméno křesťané a když začíná Pavlova mise, tak máme pocit, že to je začátek. Ale tohle je ten prazačátek. Ježíš v Libanonu. No a Libanonci, samozřejmě dneska křesťanští Libanonci, ti to milují. To je úhelný kámen jejich identity. Ježíš byl u nás.
0: A je jich tam poměrně hodně, a 40%
1: jsem se dočetla. No, to je právě ten problém. Jak ty si tady bohužel nemohl říct tu větu, že dějiny pokračují. On nikdo reálně neví, kolik jich tam je. Protože ta čísla se stále proměňují a když Libanon vznikl, když byl vlastně oddělen od Sýrie a to bylo vlastně už jakoby na počátku 20. století za francouzského mandátu a potom vzniká jako samostatný stát, byli tam křesťané dokonce většinoví do nějaké míry. Jenže pak přišla ta občanská válka a křesťané, protože mimo jiné prostě byli ti vzdělanější a majetnější, tak častěji odcházeli, takže vznikly velké libanonské diaspory v Paříži, v Americe a podobně. A dnes, když tam občanská válka už není, ale jsou tam, řekněme, některé krajiny ovládané fundamentalisty, tak to řekněme, a to teda prostě jsou, no tak řadit těch křesťanů už nepřipadá smysluplné tam dál setrvávat a odcházejí. Takže je možné, že dneska jich tam vlastně daleko méně, než se uvádí v oficiálních statistikách, protože oni už dávno žádnou oficiální statistiku nedělali. Radši.
0: Ale ti, kteří zůstávají, opírají tedy se...
1: Tak, se opírají o to, že Ježíš byl tady u nás. To znamená, Libanon má před všemi evropskými zeměmi tohleto privilegium. My to samozřejmě známe ze středověkých legend. Takové to, že Ježíš se v Římě zjevil Petrovi a řekl mu quo vadis, teda obráceně Petr říká Ježíš vy quo vadis, a že se objevil tu a tam... Ale jediný Libanon to má doložené biblicky. Dokonce je tam jedno místo, které představuje jakousi alternativu k jednomu poutnímu místu v Izraeli a to je Káně. Všichni znají Kání Galilejskou, to je z Jana, to je ten Ježíšův nejveselější zázrak, na který jsou potom takové ty vtípky, jak už všichni leží strašně opilí a říkají, kdo nese vodu, Ježíš se zvedne a učeníci říkají, ne, ty ne. Ty pro vodu nechoď, víme, jak by to zase dopadlo. No a Libanonci říkají, že se to stalo tam, že to není v té Káni Galilejské, která je v Izraeli, ale že to je tam na tom místě, které je vlastně kousíček od izraelských hranic, je to u toho města Tyros.
0: A jmenuje se to taky Káně.
1: A jmenuje se to Káně. Ta vesnice skutečně prostě odedávna jmenuje Káně, nebo teda ne česky Káně, by to máme počištěné. Oni mi říkají kána s tím jako zadopatrovým k, taková to jako kána, nebudu tady napodobovat, by špatně dopadlo. A je to skutečně takové alternativní poutní místo, ale tím, že samozřejmě do Libanonu se zdaleka tolik nejezdí, tak není to tak vyhlášené, že by poutní zájezdy jezdily do Libanonu jenom kvůli tomuto jednomu ježíšovskému místu.
0: Ale ty ses tam určitě vydal.
1: No samozřejmě. No to, jako když jsi měl do Libanonu, tak je tam jedno místo, kde pán Ježíš chodil. No ta bene proměnil vodu ve víno, no tak kdybych tam nejel, tak sam zbytečně.
0: Tak co bys dal do turistického průvodce, Martine?
1: To víš, já jsem proti turistickým průvodcům v zásadě. Já jsem pro poutnické průvodce.
0: A
1: pokud možno tajné. To znamená, já bych to vlastně neměl, ty jsi jenom tady říkal, abych si založil cestovku. Ale u nás jsou nejlepší ta místa, na kterých nikdo není. A tohle byl jeden z těch případů místa, na kterém, ačkoliv byly Velikonoce, téměř nikdo nebyl. Tam kromě nás byla nějaká muslimská rodina, která tam byla na výletě, ale zároveň jako velmi zbožně jsou tam všechno jako prohlíželi a to muslimové nemají s Ježíšem problém, jak známo. Takže ono je to skutečně zapomenuté a je to opravdu i kvůli těm hranicím. Ono to vlastně bylo dlouhou dobu v tom pásmu, které bylo pod izraelskou správou a dneska to jsou ty oblasti, ve kterých vládne Hizbalah. Takže zatímco v Bejrútu člověk má pocit, že je v Paříži, tak když člověk si jede tady na ten jih, tak naopak říká je. Tady už kolem silnice nevisejí billboardy s různými vnadnými krasavicemi, ale tady jsou portréty mučedníků, ajatolá Chomejný, ajatolá Chamenejí, a nové mešity za íránské peníze, protože ten Hizbalah to jsou šíité, to znamená, oni vlastně jakoby v úzovkách spadají duchovně a i prakticky vlastně pod Irán. No a uprostřed toho je prostě na kraji té vesnice takové malé biblické poutní místo. Je tam taková jeskyňka, je tam několik starokřesťanských jakoby reliéfů, které jsou velmi primitivní. Nepředstavujeme si nějaké jako vysoké umění. Právě, že jsou docela možná opravdu staré, tak jsou takové jakoby neumělé. Trošku třeba jako malby v katakumbách. Jo, takové ty říkají, takový pajduláci, oni moc neuměli pořádně malovat. No, ano, jo, protože to je to opravdu neumělé naivní umění. Takže to je tam dochováno.
0: A vztahují se ty obrazy k té svatbě?
1: Ne, ke svatbě ne. Tam jsou obrazy, které se identifikují jako Ježíš a učedníci a někde se říká, tohle jsou jenom prostě biblické postavy, tam se občas jako neví. Není tam přímo někde vyobrazena ta svatba na těch původních reliéfech. To ne. Pak jsou té jeskynce moderní křesťanské výtvarné artefakty a protože se na Vltavě nemají říkat vulgarizmy, tak nebudu hovořit o moderních křesťanských výtvarných artefaktech.
0: Já ti to vidím na očích, takže dále.
1: Ano, tak. To je jaký ten běžný kýč, prostě, který se prodává kdekoliv v Lurdech. Jo, to jsou takové libanonské Lurdy, řekněme. No. A teď bohužel, těch bohužel bude v Libanonu hodně. Dnes je Kána známá kvůli něčemu úplně jinému. Dneska, když člověk jede z Bejrútu směrem na Kánu, tak všude má cedule Kána. Ale to není navštivte místo, kde Ježíš proměnil vodu ve víno. To je proto, že tam bohužel v 90. letech se udál takzvaný masakr v Káně. No ne takzvaný, to byl prostě masakr v Káně, kdy se tam schovávali nějací ti Hizbaláhovci a Izrael na ně střílel a netrefil se. A dnes je to civilisté. Jo, takže tam je dneska velký památník v té samotné vesnici té tragédie, že tam prostě zahynulo asi 100 lidí. Já tady nebudu politicky interpretovat, kdo za co víc mohl, jestli to byla, jak se říká tam, izraelská perfidita a bylo to schválně, nebo jestli, jak říká druhá strana, oni schválně nastavili živé štíty. Slyšel jsem ty i ty verze, nebudeme je řešit, tady jenom prostě říkáme, jsou ty i ty verze a paradoxně Kána je název, který každý zná, ale málo kdo tam jezdí prostě na to. Samozřejmě, když už tam byl, tak taky jsem se přišel na ten památník podívat. Jo? To zase nejsem biblický poutník toho typu, který říká, a mě ty moderní dějiny profání nezajímá, mě zajímá utrpení pána Ježíše. Řekl bych člověk, který říká, že ho zajímá utrpení pána Ježíše a nezajímá ho utrpení, které se děje dneska, tak ať radši mlčí. No. A víš co, my si o těch libanonských křesťanů něco pustíme, jsem se rozhodl, protože oni tam mají jednu hvězdu duchovního popu. To zní strašně, co?
0: Já přemýšlím, že pop umění křesťanské ti vadí, ale v duchovním popu se občas vyžíváš.
1: Tady bych důrazně protestoval. Podívej se, budeme si pouštět sestru Marie Kejrus, což je maronická jeptiška, které se podařilo nějakým způsobem z té jakoby liturgické oblasti vystoupit do toho širšího povědomí. A já jsem neřekl, že se mi to líbí. Já říkám, že to je pro Libanon typické.

0: byla libanonská řeholnice sestra Marie Kejrus. A milí posluchači, vy o tolik přicházíte, že jsme v rozhlase, protože tady nastalo velké vlnění ve studiu i na druhé straně za sklem. To je zvláštní, že tohle to nikomu neevokuje liturgii, ale že na to lidi mají potřebu tančit. Byť jenom symbolicky, ne doopravdy, ale...
1: Kroutit zápěstím a vlastně tam se slouží mše v jakém jazyce?
0: Ano, to je velmi podstatná věc, o té budíš hovořeno. Arabsky.
1: Arabsky?
0: Arabsky.
1: Tato hudba je populární hudba, ale vlastně...
0: Vychází z toho liturgického zpěvu místního, ale zároveň ta arabština je tam vlastně druhotná, protože prvotním liturgickým jazykem Libanonu, stejně jako Sýrie a všech těch oblastí, byla syrština. A syrština, prosím, já ji neumím, já jenom tady teď čerpám samozřejmě z dějin lingvistiky a podobně. Syrština je v podstatě aramejština. To znamená jazyk pána Ježíše. Jo, to je ještě, s tím se vlastně vracíme ještě jednou do té historky v tom Týru. Oni se rozuměli, protože on samozřejmě nehovořil hebrejsky. Hebrejština byl vlastně v podstatě mrtvý liturgický jazyk. On mluvil aramejsky / syrsky, takže si spolu s tou Syřankou zcela běžně rozuměli. A ta liturgie byla tedy původně syrská, stejně jako syrština je jazykem poměrně velkého rozsahu starokřesťanské literatury. A říkám, teprve vlastně poté, co tam přicházejí Arabové a co ti místní Syřané se s nimi do nějaký míry jakoby identifikují nebo tak jako prostě mísí, tak se postupně jakoby arabizuje i ta liturgie. Čili když člověk přijde dneska na liturgii v Libanonu, teda tady bych ještě měl říci, ono těch liturgií je tam mnoho. Tam jsou maronité, melchité, arméni, sjednocení, nesjednocení, to je prostě celý...
1: To je na další pořad.
0: To je na několik dalších pořadů. Já nevím, jestli bylo vlastně úplně zajímavé ty dějiny křesťanských koncilů a sporů a sváru a rozkolů. Ale ta hlavní církev, čili maronická, ta národní církev Libanonu, tak ta vlastně slouží arabsky. Tak. Ale my se, prosím tě, sestra nás poněkud unesla do přítomnosti, ale my se stejně ještě musíme do té minulosti vrátit. Protože když Libanonci, jak jsem říkal, zdůrazňují, my jsme ten první národ, kam Ježíš přišel a kde byla ta první misie, tak oni jdou ještě dále. Když jsem se hrabal v jednom knihkupectví v Bejrútu, takovém frankofoně, anglofonním, tam vlastně frankofonních knížek je více, protože tam francouzština je dominantní vzhledem k tomu francouzskému mandátu bývalému, tak jsem tam narazil na několik publikací o tom, že vlastně skoro všechno bylo v Libanonu a z Libanonu. Čili pana Maria, no samozřejmě, že byla Libanonka. A svatý Josef, no samozřejmě, že byl Libanonec. A tak dále, a tak dále. A co je ještě zajímavější? Jak bych to tak řekl? Já to řeknu. Ti současní libanonští křesťané, nebo aspoň jejich teologové a intelektuálové, zdůrazňují, že to, že Libanon tak rychle přijal křesťanskou víru, že to šlo tak hladce, že to vlastně byla ta první křesťanská země na světě, tak bylo díky tomu, že je na toto předchozí pohanství vlastně připravilo. Jo?
1: A čím?
0: Čím? Tou základní trojicí. Protože základní struktura syrského / libanonského náboženství, to jsou tři božstva. To je Bál, tedy pán nebes, Aštarta, tedy ta matka nebes, takhle ona je to trošku Venuše, tam byl nějaký kult chrámové prostituce, k tomu už se úplně samozřejmě nehlásí, ale jo, ten motiv prostě to je jako ženské bohyně. No a hlavně je tam vzkříšený pán. Je tam ten, kterému se syrsky říkal Tammuz a který potom byl stotožněn s řeckým Adonidem

0: tam ti teologové obvykle neříkají. Prostě ty jsi tady ty promluvila tak úplně jako revolucionářsky, reformátorsky.
1: Ne, vůbec ne, ne. Děláme už ty pořady druhým rokem, tak mám dojem, že si taky občas něco dám do souvislostí a to, že ti noví vlastně nevymyslí nic nového, ale vycházejí z toho starého, tak to se děje často, ne?
0: Ano, jenom to nemusí být nutně s tím jako mocenským záměrem. Budiš, ale řekla jsi to, bez pochyby tam i tohle to bylo, že se řeklo, tak a místo Adolida teď budete mít Pána Ježíše, vlastně to bude úplně podobný, Velikonoce, juchu, vstal z mrtvých, to je ono. Jo. Takže se tam kromě těch křesťanských míst ukazuje také Adonidovo poutní místo, to je u města Byblos, taková jeskyňka, tam je řeka, která se jmenuje Adonis, teda ona má ještě arabský název, ale tradičně se jí prostě říká Adonis, a že tam vlastně k tomu došlo, to znamená, tam měla ta Matka Nebes techtle mechtle s Adonidem, jo, ta Afrodita, nebo Aštarta, nebo Venuša, ať už říkáme jakoliv. Jenže se to dozvěděl její žárlivý manžel a poslali na Adonida kance a kanec přiletěl a udělal rup a byl po Adonidovi.
1: A já to má znám úplně v jiné verzi, no, že Afrodita ho varovala, ale protože on už jí měl plné zuby jejich úkladů a jejich lží a tak dále, takže jí nevěřil a šel a ten kanec ho zabil.
0: To je, ano, to je jiná verze, protože on je ten z nejoblíbenějších historek řecko-římského starověku. A poprosím mě, abys přečetla ještě jinou verzi, která je od Lukiána. Lukiánus, na rozdíl od Ovidia, byl Syřan, čili on to měl jakoby z domova, on to znal. To byla jeho, tak říkajíc, rodová, domovská, kmenová mytologie a on to popsal ve studii o syrské bohyni takto.
1: Viděl jsem například velikou svatyni Afrodity biblské v Biblu, kde se konají i tajné obřady na počest Adonidovu. Ty obřady jsem poznal. Lidé si vyprávějí, že Adonidův příběh s kancem se přihodil v jejich krajině a na památku té truchlivé události se každým rokem v tu dobu bijí v prsa a zpívají žalospěvy, konají tajné obřady a po celé krajině vládne veliký zármutek. Když skončí hořekování a pláč, nejprve přinášejí Adonidovi pohřební oběť, jako by byl mrtev, potom druhého dne o něm bájí, že je živ, vynášejí jej na vzduch a holí si hlavy jako Egypťané při úmrtí Ápise. Ženy, které si nechtějí dát hlavu oholit, trestají takto. V jednom dni je vystavují k dočasnému prodeji, ale koupit si je smějí jen cizinci a stržený peníz se stává obětí Afrodítinou. Mám tomu rozumět tak, že tady koupí a smilní s nimi? Nebo?
0: No ano, to je chrámová prostituce.
1: Aha.
0: No to je Aštarte.
1: To je zajímavé, ty dějiny vlasů, vlastně ta knížka tam je o tom, že ty vlasy, které jsou rozpuštěné, znamenají volnost v sexu. Tak ještě je tady vlastně toho dokladem, tady co píše Lukiános. Ale pojďme k němu. V kraji u Biblu se děje ještě jiný zázračný jev, totiž na řece, která stéká z pohoří Libanonu do moře. Ta řeka se nazývá Adonis. Řeka každého roku ztratí obvyklou barvu. Skrvaví a jak vtéká do moře, zbarví velkou část moře do červena. Tak naznačuje biblijským období smutku. Bájí se, že v těchto dnech je Adonis na Libanonu raněn a že krev vtékající do vody zbarvuje řeku a dává toku i jeho název. Toto říká většina lidí. Mně však jistý člověk z Biblu, který podle mého mínění mluvil pravdu, vykládal jinou příčinu toho děje. Vysvětloval jej takto. Řeka Adonis cizinče protéká Libanonem a Libanon má mnoho červené hlíny. V těch dnech vanou prudké větry a zanášejí do řeky hlínu, která je ponejvíce rumělkové barvy a ta hlína učiní vodu jakoby krvavou. Není tedy příčinou toho úkazu, jak říkají krev, nýbrž hlína. Tolik mi vyprávěl ten muž z Biblu. Vystoupil jsem z Biblu i na Libanon, den cesty. protože jsem se dověděl, že i tam je starobylá svatyně Afrodítina, kterou postavil Kinyrás, i spatřil jsem tu svatyni a byla v skutku starobylá.

Svatý Erasmus a starý křesťanský Libanon, to byla dnešní kapitola z duchovních dějin Evropy s profesorem Martinem C. Putnou a Ninou Rutovou, vysílaná ve Spirituále na stanici Vltava. Křesťanská bohoslužba římskokatolické církve v přímém přenosu z pardubického kostela svatého Bartoloměje nás čeká za půl hodiny, teď je 8:30 a řeč bude o duchovním vůdci tibetského buddhismu.

0: Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
1: 30 let natáčel setkání s mužem, kterého miliony lidí považují za symbol soucitu, moudrosti a nenásilí. Režisér a dokumentarista William Poltykovič nyní ve filmu Dalaj Lama – Oceán moudrosti otevírá svůj jedinečný archiv i osobní vzpomínky na 14. Dalaj Lámu. Jaké je to sledovat jednu osobnost po několik desetiletí? Co zůstává skryto za veřejným obrazem duchovního vůdce? A jak tato setkání proměnila samotného autora? O tom budeme dnes mluvit s Williamem Poltykovičem. Vítejte v Krédu, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Terezie Bečková přeje inspirativní poslech.
0: Krédo.
1: Film Dalaj Lama – Oceán moudrosti je jakousi bilancí více než 30letého vašeho vztahu s Dalaj Lámou. Kdy a kde jste se vůbec setkali poprvé? Jaké to bylo?
2: Poprvé to bylo v Praze, kdy přijel v únoru roku 90 na pozvání prezidenta Václava Havla, čehož si on velice považoval, protože to byla první hlava státu, která ho pozvala na návštěvu. Takže měl jsem možnost se tenkrát zúčastnit všech těch veřejných akcí, které tu byly, i pro novináře. Takže tam vlastně jsem hned s tajemníkem domluvil, že bych rád natáčel. Až to bude možné, on říkal jasně, až přijedeš do Indie, do Dillí, tam máme svůj úřad, napíšeš tam dopis, my mu ho předáme a domluvíte se. No a tak se i za rok stalo. Připravoval jsem tenkrát, byli jsme 3 měsíce v Indii s kameramanem Radimem Jurčekou, točili jsme seriál Duše východu, i když v té době jsme ještě nevěděli, že to bude seriál. Byl jsem na tom úřadu Dalaj Lámy v Dillí, napsal jsem na jejich výzvu ten dopis, s kterým mi tenkrát ještě pomáhal Odolen Smekal, který tam tenkrát učil na univerzitě, pak byl i pozdějším indickým velvyslancem naším, takže ten dopis měl ráz trochu takového protokolu, jak bývá zvykem. Nicméně jsem se tam dopustil z mé strany určité neomalnosti v tom smyslu, že jsem psal, že mám nabitý program a že mám málo času a že bych teda byl rád, jestli by mě Dalaj Láma mohl přijmout koncem prosince. A tenkrát ještě nebyly mobilní telefony, nebyly ani maily, internet, byla jenom pevná linka telefonní, takže jsem potom jednou z nějaké rajasthánské polopouště z takové rákosové budky volal na naši ambasádu, jestli už tam mám vzkaz, oni řekli ano, Dalaj Láma vás přijme na Silvestra, přijete o den dřív a všechno si domluvíte. Takže jsme tak učinili. Přijeli jsme, setkali jsme se s tím tajemníkem nejdřív, on chtěl vidět otázky, to už pak nechtěli víckrát, ale tenkrát ještě chtěli otázky. Ocenil, že to jsou otázky hodné Dalaj Lámy, že se neptáme jenom na politiku, ale skutečně na i spirituální věci, takové ty lidské. No a druhý den, shodou okolností, ten natáčecí den, ten Silvestr, byl velice bohatý program, byla tam veřejná audience, bylo vysvěcení na Geelongi, už jsme mohli být a byli jsme přijati velice srdečně, krásně a třeba taková jakoby i takové humorné situace, že když jsme točili to vysvěcení na Geelongi, což je takové největší mnišské vysvěcení, na jehož zakončením dostávají ti mniši mantry od toho mistra, od Dalaj Lámy. Ty mantry jdou od úst k uchu, nejsou zapsané, opravdu je to přímý přenos. Takže oni byli v takovém pohroužení, až takovém posvátném vytržení, že dostávají ty mantry. A my jsme se snažili být nenápadný, co nejméně rušit. Ale najednou v jednom okamžiku se obrátil Dalaj Lama na kameramana a říká mu, hele, jdi z druhé strany, tam máš lepší světlo na natáčení. Protože on sám jako dítě už fotografoval, natáčel, měl projektor filmový, který uměl sám složit, rozebrat. A měl vztah k technice, zajímal se o to, vlastně si promítal filmy, které se k němu dostaly ze západu, aby měl představu, jaký ten svět je. Prostřednictvím těch filmů, že Tibet byl hodně izolovaný v té době. Takže k té technice on vztah měl. No a pak ještě naopak jsme rozesmál jednou my jeho, kdy kameraman couval pomalu dozadu a narazil, že to byla ještě těžká kovová kamera, točili jsme na filmový materiál a v tom posvátém ticho narazil tou kamerou do zdi, ozval se rána. No mniši si to moc nevšímali a Dalaj Láma se zasmál, tak jak on má ve zvyku, všechno brá s humorem. A ještě teda, než jsme tam zůstali sami, že tam už nebyla ani ochranka a byl tam takový starší lama, než odešel, tak mi řekl, kdyby jsme něco nestihli natočit, tak až řeknu stop a oni to zopakují. Tak to se samozřejmě nedokázal představit, že by přerušil obřad a řekl, že chci opakovat nějakou část. Ale to jenom chci říct, že to přijetí bylo opravdu mimořádně krásné, vstřícné. A ještě vlastně, když jsme dotočili, tak dali dáma řekl, no a zítra můžeme pokračovat u mě soukromí. Já jsem říkal, no zítra už máme koupené letenky do Ladaku, musíme stihnout slavnosti, to jsou ty lamaistické tance, maska. Tak on ještě, aby jsme teda měli všechno, tak zrušil nějakého amerického novináře, který byl na programu a věnoval se teda ještě nám. Takže to první natáčení bylo takové, jako bych řekl, takové hned silné, intenzivní, milé a vstřícné. Ale musím říct, že ta vstřícnost byla projevována vždy i v těch dalších. I když hodně třeba nabitý program byl u nás, třeba na krátkou návštěvu v Praze a nestihlo se to, tak třeba na letišti ve VIP salonku odletové na chvilku mě přijal, natočil, co jsem potřeboval. Nebo když jsem byl v Dili v den jeho 60. narozenin, tam byla taková konference třídenní, která se taky věnovala těm hodnotám, které on prosazuje, nenásilí, soucítění. A přímo v ten den těch narození nás přijal na hotelu ve svém pokoji a byli jsme tam s ním více hodinu, což ten den narozenin, kdy s ním všichni chtěli být a všichni mu chtěli poblahopřát, tak taky bylo výjimečné a teda projevem té vstřícnosti, díky které vlastně pak ty filmy vznikaly a díky které vzniknul i tento poslední.
1: Čím jste si to zasloužil, takové privilegované postavení u Dalaj Lámy?
2: Už jen tím, že Václav Havel jako ta hlava státu přijala, tak on pak projevoval určitou vděčnost a vstřícnost i těm novinářům, filmařům. Takže my a Tajvanci jsme vždycky měli tak trochu protekci vzhledem k ostatním. No a pak i viděli, že ty věci, co točím, že vlastně souzní i s nimi, s tím jejich posláním, tak jsme snažili víc vstřícno.
1: Když jste se teď probíral celým tím archivem a s odstupem někdy i těch 30 let, jaké to bylo prohlížet ty záběry třeba staré? Vnímal jste teď některé události jinak než tehdy?
2: Tak jinak ani ne, ale vždycky s takovým děkem a radostí, že k ním došlo. Jo. Protože ta setkání jsou vždy krásná a on samozřejmě hned člověka odzbrojí tou svojí bezprostředností, takovou tu až dětskou hravostí, tím smyslem pro humor, že každého hned bere jako přítele, jako blízkého známého člověka. A pak je ta jeho čistá přímá mysl, tak ta vytváří kolem ní takovou tu auru, která člověka obejme a zasáhne, takže i ti, kteří se s ním třeba setkají při nějaké té veřejné audienci nebo při tom veřejném předávání učení nějak na chvíli, tak vlastně všichni o tom tak mluví, že je to zasáhlo, že byť to bylo krátké, nebo si s ním krátce podali ruku, takže to takhle vnímali, cítili. A k tomu ještě třeba vlastně dodám, že on významně změnil dalajlamovský protokol. Dřív, když byly ty dalajlamové v Tibetu, tak byly takovou postavou, která byla hodně oddělená od toho lidu. Obyčejný člověk nesměl překročit ani jeho stín. Takže tento protokol on významně změnil, nejenom, že teda se dá překročit ten stín, ale se s lidmi obývá, podává jim ruce. Samozřejmě přispěl k tomu asi i ten exil, že byl donucený odejít z toho Tibetu. Když ta Čína to obsadila, tak to o tom významně přispělo i tomu, že lidé o tom Tibetu mají větší povědomí. No.
1: On vlastně změnil ten koncept svatosti,
2: ano.
1: Nebo ten způsob, jakým se lidé chovali k jeho svatosti.
2: Jo, to on v tom filmu říká, že je mu vzdálené být takovým tím důležitým svatým člověkem, který se tváří až tak jako zarytě, tak to opravdu on nemá tak a je tím srdečným milým člověkem, který se rád směje. Je rád, když se smějí ty lidi kolem něj.
1: A není to vlastně taková odpověď na ten současný svět, tu nedostupnou svatost stáhnout někam mezi normální lidi?
2: Tak určitě, jak mluví o důležitosti takové té srdečnosti, milující laskavosti, to on považuje za takovou základní sekulární lidskou etiku, být srdečný, laskavý, vlastně být tím dobrým člověkem, vstřícným, zajímat se o druhé, být k ním otevřený. To on vlastně říká, že bychom všichni měli vnímat ten svět jako součást sebe sama, neoddělovat se, že já a oni, my a oni, jo, že takový to, jak se s tím denně setkáváme ještě, že sejmout někoho, porazit někoho, ukázat, že jsem lepší, tak to on říká, že to je takový model, který už neplatí, že by měl patřit minulosti, protože jsme tu společně, jdeme společně a v tom je ten klíč, jestli překonáme problém té doby, jestli najdeme tu cestu k sobě a nebudeme už spolu bojovat a nějak soutěžit. On říká, že všechno by se mělo řešit nenásilím a dialogem. Tak to jsou takové základní věci, které pořád jsou důležité, pořád jsou opomíjené. Tak i proto ten film vznikl, abych, jak se dá, trošku pomohl a zdůraznil důležitost těchto věcí, pokud tu chceme nějak rozumně přežít na tom západě.
1: A projevuje se tenhle způsob soužití nějakým způsobem právě v tom nejužším společenství, kde Dalaj Lama žije, v klášteře mezi mnichy? Jak to vlastně vypadá v tom klášteře? Jsou si tam mniši všichni rovni, nebo tam panuje nějaká hierarchie? Jakým způsobem ty mniši spolu komunikují? Jakým způsobem se třeba chovají mladší mniši ve formaci ke starším mnichům? Měl jste možnost nahlédnout do toho společenství, jak funguje?
2: Tak trochu ano, ale jak třeba dodat, že Dalaj Lama nežije takto v klášteře. On má svoji rezidenci, svůj tým. Takže on nežije v klášteře s mnichy, to je jedna věc. Ale ten mnišský život je založený na tom, že tam ta rovnost je, to určitě. Je nějaký představený toho kláštera, to ano, autorita. Taky to bývá i třeba nějaký významný převtělenec, který se i vyhledává podobně jako Dalaj Lama, to znamená, když zemře ten stávající, tak se čeká, že je nějaká doba početí, pak je 9 měsíců ten vývoj v tom bříšku, pak se narodí, no a ještě s ním nějaká moc kloudá řeč není, když je maličkej. Takže zhruba po těch 2 letech vystartují ty vyhledávací komise a najdou to další vtělení podle daných znamení, symbolů, věštby a tak dále. A tím prochází řada představitelů různých linií v tibetském buddhismu, nejen Dalaj Lama. Takže oni jsou právě často instalováni už jako malinký a jsou pak vychováváni v tom klášteře, to ano. A samozřejmě je jim projevována úcta, že to jsou vyspělé duše, ale ty vyspělé duše sem právě přicházejí právě proto, aby nám pomáhali překonávat ty těžkosti života a našli cestu z toho utrpení. Takže není tam nějaká povýšenost, ale je tam vstřícnost, pochopení, soucítění. Taky vlastně hlavní božstvo v tibetském buddhismu je Avalokiteshvara, což je sanskrtský název, v tibetštině je to Chenrezig. A Dalaj Lama je považován za vtělení tohoto božstva soucítění. A když byste viděli tu sochu, tak ta socha má, já nevím, spoustu hlav a spoustu rukou kolem dokola. A ještě každá ruka má svoje oko, aby viděla, kam má jít, kam má pomáhat. Takže je to symbol té pomoci. Takže to oni takhle v sobě mají, takže žádná povýšenost tam taky není. Samozřejmě nějaká přísnost někdy může být, klášterní, ale není to nějaký celoživotní závazek, když někdo chce odejít z mnišského života, může. Nejsou to věčné sliby, jako třeba v křesťanství. Ty mniši pomáhají třeba i lidem světským, třeba když je sklizeň a potřebují pomoc, tak jdou. Takže nejsou odtrženi od života.
1: Jaká byla ta rozpoznávací znamení u Dalaj Lámy? Podle čeho ho rozpoznala ta komise?
2: Tam je ve hře několik věcí. Když vlastně zemřel předchozí 13. Dalaj Lama, tak tam je zvykem, že to tělo těch významných duchovních osobností se nerecykluje, tak jak je zvykem, že se nabídne těm supům, tak to ne, tady se celé uloží do stupy, aby to tělo dál vyzařovalo tu energii, tak ho posadili s hlavou na východ, ale ta hlava se po čase stočila na severovýchod. Takže to už brali, že to bude znamení směru, kde se narodí další Dalaj Lama. Potom regent, který zastupuje Dalaj Lamu, než se najde a vyroste, tak v Tibetu je takzvané věštecké jezero a on na hladině toho jezera uviděl dům, kde se narodí příští Dalaj Lama, a ten dům vykazoval znaky dané tím vyřezáváním, že přesně věděli, která oblast toho východního Tibetu to je v tom Amdu. No a pak samozřejmě důležitý je státní věštec, tak ten dá ty konkrétnější informace k tomu, jak najít. A potom ty komise, vyhledávací komise v přestrojení za kupce nebo já nevím co, výjdou a hledají toho Dalaj Lamu. A právě když dorazila ta vyhledávací skupina do toho místa, do domu Dalaj Lamy, tehdy byl 2letý a on už předtím říkal maminka, že chtěl sedět v čele stolu, a že vždycky říkal, jedeme do Hlasy, balil se, připravoval se a řekl, všechny vás vezmu sebou, bude vás postaráno. Tak to už jako říkal jako maličkej. A teď, když přišla tady ta vyhledávací komise, tak vlastně sotva usedli, tak malej Dalaj Lama poznal v tom převlečení jednoho, že to je představený kláštera Sera. A hned volal Sera Lama, Sera Lama. Sáhnul mu pod ten rubáš a vytáhnul mu růženec, oni říkají malu, který patřil tomu předchozímu Dalaj Lamovi a říkal, to je moje. A už ten Lama byl dojatý, už si byl jistý, že teda je to ono. Nicméně ještě podle protokolu ho teda potom vzali do Lhasy a tam ještě podstoupil řadě testů, která stvrdila tu jeho pravost, že třeba byly tři zvonečky, které vypadaly naprosto stejně, ale jenom jeden z nich byl tím osobním zvonečkem 13. Dalajlamy a on to musel na první dobrou rozpoznat, který to byl. Takže víc takhle věcí rozpoznával a další ještě testy, takže je to proces, aby tam nedošlo k nějakému omylu, ale nedošlo. No.
1: V tom vašem filmu vidíme Dalajlámu jezdit na rotopedu nebo pracovat v dílně. Jak vlastně vypadá takový běžný den Dalajlámy? Co všechno Dalajláma dělá?
2: Tak on z titulu své funkce ty dny má různé. On vstává brzo, o 15:30, a den začíná meditací a rozvíjením altruismu. Že myslí na ty trpící bytosti, snaží se vysílat energie, které jim pomáhají. A ta jeho osobní meditace má různé fáze. Patří do ní i meditace, která zahrnuje přípravu na smrt. Pro ty Tibeťany je to závažná věc, ten okamžik opuštění těla. Je to proces, který by se neměl podcenit, takže oni se na to připravují velice důkladně. Ta tibetská kniha mrtvých poměrně podrobně zachycuje ta stádia. A oni si to v meditacích vizualizují, procházejí si to, aby je to pak jakoby nezaskočilo, protože ten proces není jednoduchý a nemusí být vždy příjemný. Přicházejí tam i věci, které nás překvapí nebo mohou nás je vyděsit. Některé jsou příjemné, některé jsou náročné. Tak oni si to vizualizují, aby až když to přijde, tak tím nebyli zaskočeni. No ale jak říká Dalaj Lama, že sám uvidí, až to přijde, jak moc dobře se připravil, jestli to za to stálo. Tak to třeba je taková složka důležitá té meditace. To říká, že to jmenuje tak půl hodinku i víc někdy té smrti. No potom se dá nějakou tu snídaní a potom ten program je různý. Buď přijímá různé návštěvy nebo dává učení veřejné v Dharamsale, v tom exilovém sídle, nebo dřív teda i hodně cestoval, jezdil. Teď už jak trošku hůř chodí, tak je to omezené. Už víš, cestuje jenom v rámci Indie a to málo. Takže u něj ten den je variabilní. Někdy i má třeba veřejnou audienci, kdy chodí pozdravit lidé, Tibeťané, uprchlíci, místní, lidé ze západu, které jsou v ten Dharamsale na návštěvě nebo na tom učení. Ta posilovací zařízení má proto, aby, nebo když jsem se na to poprvé ptal, tak mi říkal, že má pocit, že nějak zaslábla, že si musí udržet kondici. Takže jak má tady to,
1: ta má domácí posilovnu.
2: Jo, má takový fitko svoje a ten stoleček, kde rád opravuje hodinky a nebo něco zase rozebírá, musí něco vyřezávat, tak k tomu má vztah, toho tak nějak jako je uzemňuje, že ukotuje.
1: Jak se vůbec dívá Dalaj Lama na různá náboženství? Jakým způsobem by měli spolupracovat a co je vlastně z jeho pohledu úkolem náboženství v současném světě?
2: Tak on říká, že určitě ta pestrost těch duchovních systémů je dobrá, protože jsme rozmanití a každému vyhovuje něco jiného. Takže ta nabídka, když je širší, tak je to jedině dobře. A tak nějak shledává, že ve všech těch náboženstvích jde přece jenom o lásku k bližnímu, o to pochopení, o tu srdečnost, takže to shledává, že je podobné a že by se ta náboženství mohla od sebe i učit, inspirovat se. Takže to je jedním z jeho závazků, je právě usilovat o tu náboženskou harmonii. On taky nikdy si neprosazoval to svoje, vždycky jako říkal, když je někdo v nějaké zemi, jen ať se drží své víry, nevyzýval nějaké přiklonění se k buddhismu, tak to je právě na něm sympatický, že on spíš jako zdůrazňuje ty hodnoty, které jsou všeobecně platné, které přesahují ta náboženství. Prostě to být tím dobrým, laskavým, empatickým, soucitným člověkem. A to jsou i věci, které je třeba rozvíjet, že ne všichni jsme od přirozenosti takový, ale je dobré se na to zaměřit a tak nějak pracovat v tom duchu i na sobě. A proto zdůrazňuje i význam vzdělávání, protože on říká, že ta moderní doba, věda, technika přinesla s sebou i ten nový moderní způsob vzdělávání starého, ale tak nějak ty vnitřní hodnoty vymizely, že my se soustředujeme na poznatky, na různé takové poučky a nevím co, ale to, jak pracovat s emocemi, s naší myslí, to tam není. A přitom s tím jsme konfrontováni dennodenně. Všichni řešíme vztahy, emoce, mysl nás někam žene, často nevíme, jak to zastavit. A v tom smyslu je dobré toto rozdělání zahrnout a už od malička, od těch mateřských školek, ty děti připravovat na tu cestu rozvíjení té empatie, toho soucítění a laskavosti. A právě ten jeho podnět byl i vypracovaný systém americkou univerzitou a ten systém naši nadšenci přeložili do češtiny a je volně k dispozici na internetu. Ty učebnice jsou od té mateřské školky až po vysoké volně. No je to systém, který se jmenuje sociální, emoční a etická výchova. Tam je to v angličtině ten název, ale když to zadáte, najdete to. Já shledávám, že to je velký jeho přínos, toto zdůrazňování. Právě že v těch mladých, jak zdůrazňuje, že třeba těch amerických školách, že se třeba střílelo a že nejde o to rozšiřovat nějakou represi, počet policistů a tak dále, ale naučit lidi, jak transformovat negativní emoce do těch pozitivních, a což se dá. A to tady ten systém interaktivně ukazuje, umožňuje, takže je opravdu důležitý pro každého.
1: Ví se, jak moc se třeba využívá ve školství v Americe nebo jinde?
2: Rozjíždí se to. Některé státy už to přijali jako i součást školství. Myslím, že zrovna Ukrajina to tak má. U nás se to nějak zvažuje. Ale tak to víte, ta setrvačnost těchto systémů je velice houževnatá, takže to trvá. Ale už v řadě zemí se to prosazuje a je možné i u nás projít lektorstvím na tento systém vzdělávací. Takže všechno to je připraveno uvést do chodu. Někde se i tak děje v některých soukromých školách, ale takové to globální přijetí ještě asi teprve přijde, doufám.
1: Kolik byste absolvoval osobních rozhovorů mezi čtyřma očima s Dalajlámou?
2: Tak mezi čtyřma očima, vždycky jsem tam byl s někým, protože jsem to tak chtěl dopřát někomu, aby třeba se s ním svezl, nebo jsem tam byl s kameramanem. Ale řekněme, že takových soukromnějších mohlo být tak 10.
1: A bylo něco, co vám Dalajláma řekl, co vám změnilo život, nebo vám to ukázalo úplně jinou perspektivu, že najednou jste měl takový moment, aha, že takhle?
2: Takže by došlo k nějakému zlomu, to asi ne, to tak v životě nemám, že bych nějak významně přehodil styl, to spíš takové to prohlubování té cesty. A k tomu samozřejmě i on přispěl tím jako osobnost, která opravdu důsledně jde tou cestou nenásilí a tím, že se drží těch svých hodnot, že vlastně nesejde z té cesty, protože ten tlak té doby je velký, ta doba je velice povrchní a musíme si přiznat, že ta naše doba toho západního světa je deformovaná, co se týče hodnot, pojetí těch lidských hodnot. My nežijeme v zdravé době. Ten tlak, kterému jsme my tady všichni vystaveni, je velký a snadno se sklouzne do těch egoistických zájmů. Takže tohleto on pořád zdůrazňuje, že rozvíjení toho altruismu, rozpouštění toho egoismu jsou důležité věci a drží se toho pořád. A pořád vlastně i nachází nové metody, i nové způsoby, jak to prosazovat. Třeba ten vzdělávací systém, který inicioval, tak to považuji za opravdu velké a důležité pro lidstvo. Takže příkladem určitě je vydržet a nepoddat se té době. No.
1: Kdybyste teď mohl shrnout do několika málo vět duchovní poselství Dalajlámy, co by to všechno znamenalo?
2: No ještě bych doplnil, že vlastně on byl narozený 6. července, to je naše výročí upálení mistra Jana Husa a vlastně to souvisí i s tím Pravda vítězí. A je zajímavé, že toto státní heslo máme my i Indie, stejné. Takže je tam ta spřízněnost, protože Indie je vlastně teď jeho druhým domovem a z hlediska buddhismu Indie je učitelem. Buddha pochází z Indie, tam šířil tu nauku. Takže určitě ta, když to teda shodnu znova, tak ta milující laskavost, nenásilí, soucítění, empatie, brát druhé lidi jako blízké lidi, jako sebe sama, žádná negativní soutěživost, to jsou věci důležité a my si je teď osvojujeme, pronikáme do nich. A co je třeba cenné, co on taky zmiňuje, že i nepřátele bychom vlastně měli zahrnout do své empatie, do svého soucítění a lásky, protože taky si to zaslouží, taky jsou součástí našeho společenství. A vlastně ty, které my jakoby označujeme jako nepřátelé, tak říká, že jsou našimi nejlepšími učiteli, jak rozvíjet vnitřní sílu a soucítění. A to jsou věci, které se vlastně taky my musíme učit. Rozvíjet tu nepodmíněnou všeobjímající lásku. Že taková ta podmíněná, to známe, že z rodiny, partnerství a tak dále. Ale ta vždycky nese, jak on říká, i určité rysy zaujatosti, ta podmíněná láska. Že někdo jo a někdo už ne. Ale tady jde o to rozvíjet právě tu nepodmíněnou lásku, že to je ten klíč k té šťastné lidské společnosti.
1: Viljeme, já děkuji, že jsme o tom mohli mluvit v dnešním krédu a někdy příště se zase budu těšit na slyšenou.
2: Děkuji.
1: Terezie Bečková přeje pohodovou neděli.
0: Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Film Dalaj Lama, Oceán moudrosti, můžete vidět třeba dnes v Praze ve Slovanském domě v 19:30. Film je letos naším prázdninovým tématem na Vltavě. Slavný snímek Amadeus natočil Miloš Forman podle stejnojmenné hry Petra Šefra a také rozhlasový režisér Dimitrij Dudík použil tento námět v roce 2021 a připravil dvoudílný radioseriál, který zahájíme na Vltavě dnes v 11:00 dopoledne.

0: Na rakouském zámku Vajtra nahrál v roce 1986 Sukův komorní orchestr druhou větu divertimenta B-dur Wolfganga Amadea Mozarta, se kterým, ale také s jeho sokem Antoniem Salierim se setkáme dnes v radioseriálu přesně za 2 hodiny. Je 9 a my vám z Vltavy přejeme naplněný den.
1: Bohoslužba.
0: A my už s Vltavou vstupujeme do kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích. Právě odsud dnes vysíláme přímý přenos římskokatolické mše svaté. Slouží páter Jan Uhlíř.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Všechny vás vítám na této bohoslužbě, vás, kteří o prázdninách zůstáváte v Pardubicích, alespoň tuto neděli, a také vítám vás, které nevidím, ale s kterými jsme spojeni skrze rozhlasové vlny, posluchače stanice Vltava. Společně, ať už jsme kdekoliv, chceme dnes Boha chválit, ale chceme se také otevřít Božímu slovu, které uslyšíme. A chceme ji poprosit, aby Bůh Duchem Svatým oživil naše srdce. Protože v písmu uslyšíme, že také můžeme mít srdce otupělé. A tak prosme Pána Boha, aby nám odpustil, že jsme ho nechali otupět nevírou, neláskou, pohodlím, anebo také zbytečnými starostmi. Litujme svých hříchů. Vyznávám se všemohoucímu Bohu. Smiluj se nad námi, Pane, odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu. Dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života, a ať usilují o to, co se s ním shoduje. Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen. Čtení z knihy proroka Izajáše. Toto praví Hospodin. Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst. Nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal. Slyšeli jsme slovo Boží.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Sestry a bratři, jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo podrobeno nicetnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z podoby porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až do posud. A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení našeho těla. Slyšeli jsme slovo Boží.

0: Pán s vámi. Slovo svatého evangelia podle Matouše. Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá zrna na okraj cesty. Přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti. Hned sice sklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do trní. Trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek. Některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši, slyš. Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se, proč k ním mluvíš v podobenstvích? On odpověděl, vám je dát znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není. Kdo má, tomu bude mnoho dáno, a kdo má, a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Proto k ním mluvil v podobenstvích, protože vidí a přece nevidí, slyší a přece neslyší, ani nerozumějí. Plní se na nich Izajášovo proroctví. Budete stále poslouchat a neporozumíte. Budete se ustavičně dívat a nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se a já je neuzdravím. Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí a vaše uši, že slyší. Amen pravím vám. Mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte vy, ale neviděli. A slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli. Vy tedy poslyšte, jaký je smysl podobenství o rozsévači. Když někdo slyší slovo o Božím království a nechápe, přijde ten zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci zaseto. To je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty. Na skalnatou půdu bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a hned ho s radostí přijímá, ale nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadne. Do trní bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší, ale světské záliby a starosti v bohatství slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Do dobré půdy bylo zaseto u toho, kdo slyší slovo a chápe, takže přináší užitek. A vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný. Slyšeli jsme slovo Boží.
1: Když jsem byl ve třetí či čtvrté třídě, docházel jsem po škole každé pondělí k jednomu 80-letému knězi. Byl to vzdálený příbuzný a tak při jedné oslavě právě těch 80 moji rodiče domluvili, že mu každý pondělí budu nosit nákup. Mělo to své výhody, protože peníze za prázdné lahve jsem si mohl nechat, což bylo velmi příjemné. Přesto jsem tam nechodil příliš rád. Neboť mě vždy zkoušel, co jsem si zapamatoval z nedělního evangelia. Bylo mi to nepříjemné, ale naučilo mě to, že jsem každou neděli dával pozor. A nebo jsem se musel zeptat rodičů, aby mě otevřeli misálek a já jsem si to přečetl, protože to zahambení před tím knězem pro mě bylo opravdu nesnesitelné. A Tak se musím zpětně vlastně i poděkovat tomuto moudrému, vzdělanému, i když trochu přísnému knězi, kterého jsem se bál, za to, že mě naučil každou neděli vnímat, co vlastně se bude číst. Napadlo mi to v souvislosti s dnešním evangeliem. Protože možná někdy jsme i schopni, a tehdy jsem byl schopen převyprávět ten evangelní úryvek. Ale ještě jsem netušil, že je to vlastně málo. Respektive, že je to pouze první krok, abych věděl, co se v evangeliu vůbec čte. Je přece rozdíl, zda povrchně posloucháme, ale stejně z toho nic moc nemáme, a nebo možná si jen tak sedneme a čekáme, co teda nám kněz k tomu slovu řekne. A možná v tu chvíli jsme jako ti, kteří mají srdce udusené jako tu cestu, kdy prostě přijde ten zlý a to, co jsme slyšeli, nám vezme a nepřinese to žádný užitek. A nebo dovolíme tomu Božímu slovu, aby zapadlo hlouběji do našeho srdce a mohlo přinést užitek. To víte, mám teďka takovou škodolibou chuť se vás zeptat, o čem to evangelium bylo. Tak to byste věděli. Ale spíš, jaké to slovo z toho, co jste četli, vás zaujalo. A jestli vůbec jste dneska naslouchali tím způsobem, abyste toužili, aby se vás nějaké to slovo dotklo. A tak je to možná první otázka důležitá. Jak jsem poslouchal Boží slovo? Dotkl se mě, zneklidnul mě, potěšil. Věta, která mě osobně oslovila, protože jsem si musel na to položit otázku už dávno předtím, než mě napadl tento příběh z mládí, tak je uprostřed evangelia a zní: srdcem nechápou a neobrátí se a já je neuzdravím. Ještě možná bych tam přidal některou větu: otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají. Takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se. A já je neuzdravím. Mě v tom slově nejvíc jakoby se dotklo právě to poslední. A já je neuzdravím. Jakoby tam bylo: nemohu je uzdravit. Taková ta bolest toho Ježíše Krista, který přichází a touží dávat všechno v plnosti. Touží dávat opravdový život z Ducha Svatého. Touží, aby se náš život rozkvetl. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. A teď nemusíme myslet nad národem, ale můžeme myslet sami nad sebou. Čím to je? Čím může otupit naše srdce? A to jsme se dočetli v tom výkladu toho podobenství. Starostmi a zálibou v bohatství. Tím se může udusit slovo. Kvůli křoví. Nestálostí. Nevíme, co chceme. A nejsme ochotní proto i něco ztratit. Stačí trochu soužení. Nějakého nepohodlí. A už opouštíme své ideály. Přesvědčení a hodnoty. Myslím, že tyto věci tak hezky jako nás možná i usvědčují. A myslím si, že je hezké i abychom o těch dovolených třeba si to uvědomili. Abychom třeba dokázali tam, kde budeme, nejen viděli třeba

to najednou je to uzdravení, to obrácení, to osvobození. To, co nám dává život a chuť žít inspirativně. Rád poslouchám na Facebooku příspěvek Salesiana Libora Všetuly. A obdivuji, jak ve třech bodech dokáže v pár větách prostě vyjádřit nějakou myšlenku z nedělního evangelia. A někdy musím se přiznat, mě to hezky inspiruje, navede mě to, jak třeba o tom božím slově jakoby přemýšlet a případně co vám pak sdělit. A tak teďka budu naschvál citovat, co jsi včera říkal, nebo včera v tom příspěvku. Když měsíc nepůjdu na zahradu, co tam vyroste? Žádná rajčata ani růže, ale plevel. To nejcennější totiž potřebuje péči. Jen plevel roste sám. Jediné, co na hrázáce roste samo, je plevel. A dodává, jak funguje i náš život. Nemusí se snažit, aby se odloučil od manželky či manžela. Stačí, když si neuděláš čas. Nemusíš plánovat, aby ses vzdálil dětem. Stačí být pořád nezaměstnan, zaneprázdněn. Nemusíš se rozhodovat odejít od Boha. Stačí modlitbu odkládat na zítřek. Dobré věci v našem životě potřebují péči. Když se nebudeš starat o lásku, víru, vděčnost, tak začne v tobě umírat, tak začnou v tobě tyto věci umírat a jejich místo nahradí plevel. Mně se vám to tak líbilo. Přišlo mi to tak moudré a tak jednoduché a člověk se tak hezky zastydí, protože opravdu my máme pocit, že ty dobré věci musí jít sami, ale oni ty zlé věci jdou většinou sami. Jednodušeji se nahněváme a rozčílíme, než hodně se přemůžeme a věci řekneme pak v klidu. Možná už ani nevidíme, že tu zahradu máme zaplevelenou. Lépe řečeno, máme více zálibu v křovích, ve svých starostech, než v růžích, na které jsme zapomněli, jak vypadají, či jak voní. A v tuto chvíli mě přijde velmi uklidňující to samotné podobenství. Protože není pouze o tom, že semeno padá na skálu, že padá do křoví, že padá do udusané země. Není pouze o tom, že jsme nestálí a že mnohdy starostmi a touhou po bohatství a tím, aby se nám dařilo ještě líp, tak vlastně zapomínáme na to podstatné. Je tam totiž i ta úrodná půda. Mohlo by jí tam sice být víc, ale je prostě tam, v tom našem srdci. A tady vidíme tu úžasnou boží trpělivost, štědrost, velkorysost. To, že dokáže být Bůh marnotratný a že čeká. A mnohdy přece taky dovolíme Bohu, aby jeho slovo zasáhlo naše srdce. Mnohdy se nějak taky uděláme si čas a prostor a najednou žasneme, že když jsme opravdu vydrželi v té modlitbě a řekli si, ne, 10 minut tam vydržím nad tím božím slovem, které mě nic neříká v tu chvíli, tak najednou přichází úžas nad tím, kolik pokoje a ujištění je v tom božím slově skryto. Mnohdy se přece taky rozhodneme nemyslet jen na své pohodlí, na svá přání a dáme čas druhým a žasneme, že vlastně i díky té službě mnohdy, nemusí to být vždycky, ale mnohdy dostáváme víc. Že vlastně dokážeme taky být tak velkorysí. A i když se nám to nelíbí, nehodí, nemáme nějakou zpětnou vazbu, přesto rozséváme to dobro a lásku. S odložením starostí je to trochu těžší, neboť u těch starostí nejde jenom o to potlačit je, zapomenout na ně, vytěsnit je. Ale aby člověk opravdu dokázal žít bezstarostně, musí uvěřit a Bohu ty starosti dát. Musí prostě věřit nebo nějak zakusit, že ten Bůh je větší než ty moje starosti. A když se nám toto podaří,

možná někdy i už, že už padáme jako únavou a už si nevíme rady a prožíváme takovou chudobu a bezradnost. A v tu chvíli z našeho srdce vyjde: Bože, postarej se o to. A nebo co mě Bůh k tomu říká v Písmu svatém a já tam najdu nějaký krásný verš. Tak žasneme na to Boží režii a prožíváme, co je to opravdová svoboda. Co to je něco kritizovat nebo upozorňovat na něco bez hněvu a bez strachu. Co to znamená být najednou schopný, kreativní, radostný, přinášející naděje. Naději druhý. Takovéto zkušenosti, když je zažijem v té kousce toho srdce, kde je to ještě úrodné, tak si myslím, že právě to pak dokáže neuvěřitelně zúrodňovat i to křoví, i ten plevel, i vlastně tu skálu. Respektive dovolíme Bohu, ve chvíli, kdy se k němu obrátíme, dovolíme, aby on sám to proměňoval a uzdravoval v našem srdci. Možná si taky říkáme, proč tam je těch 30-násobný, 60-100-násobný. Možná nás tu popadne jako strach, že já jsem jenom ten, který má ten 3-násobný užitek, 30-násobný. A tady se musíme zase uklidnit. Někdy ten výsledek musíme nechat prostě na Bohu. Někdy prostě nám musí prostě stačit, že děláme dobro a že jsme přesvědčeni o tom, že je to dobré. Také jsme v tom Božím slově slyšeli v Izajáši: nevrátí se ke mně bez užitku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná. Ne to, co já si představuju, že bych chtěl, ale on to vykoná. On ví, co je správné. Nemáme se starat o to, jaký velký, viditelný výsledek z toho přijde. Protože myslím, že každý z nás i pochopí, že sedlák nebo zemědělec, který prostě obvodává stejný kus pole tamhle na Kolínsku, a i když tomu věnuje stejné úsilí jako ten sedlák tamhle někde v Podkrkonoší, takže přinese daleko větší výnos z té úrody než ten, který nemá tu půdu tak kvalitní. Ale přinese. Protože se necení výsledek, ale otevřenost srdce a důvěra, že Bůh ví, co opravdu potřebujeme. A tak vám přeji, aby i sobě, aby jsme právě v těch časech, kdy máme prázdniny, dovolené, tak abychom si na to Boží slovo udělali čas. A abychom si ho nepřečetli moc, ale abychom vždycky ho otevírali s nadějí a s takovým dobrodružstvím. Pane, jaké slovo se mě dotkne? A nemusím vždycky vědět proč, a nemusím vždycky někomu vysvětlovat, co mě to přináší. Ono totiž ten užitek a ten smysl možná někdy poznáme za pár hodin, za pár týdnů, ale v každém případě můžeme zakusit, že jsme se obrátili a že Bůh nás uzdravil a my vidíme jinak a slyšíme něco, co jsme nikdy neslyšeli a vidíme ten svět Božíma očima a dokážeme být možná i vnímavější pro ty, kteří třeba takové bohatství jako my nemají. Kéž se tak stane. Amen.

0: Jeho slovo je jako životodárný déšť, jistě slyší naše modlitby, do níž vkládáme upřímnou starost o církev a o svět. Prosme ho tedy a volejme, Pane, smiluj se.
1: Prosme za všechny, kdo touží po slově Božím, naslouchají mu a snaží se porozumět.
0: Pane, smiluj se.
1: Prosme za biblisty, kazatele, rodiče a katechety, kteří přibližují písmo druhým.
0: Pane, smiluj se.
1: Prosme za ty, kdo Boží slovo nechápou nebo je neslyší pro přemíru starostí.
0: Pane, smiluj se.
1: Prosme za změnu smýšlení těch, kdo pustoší a vykořisťují životní prostředí. Prosme za úspěch těch, kdo usilují o pokoj a mír. Prosme za ochotu k solidaritě mezi lidmi a zmírnění nouze hladovějících. Prosme za ty, kdo snášejí utrpení a bolest, aby měli dostatek sil a nepropadli zoufalství. Pane, prosíme tě za všechny posluchače Rádia Vltava Český rozhlas, kteří jsou nyní s námi přítomní přes rozhlasové vlny, abys je provázel svým požehnáním a posiloval v situacích, které nyní prožívají. Prosme za všechny naše spoluobčany a za vyřešení jejich starostí.
0: Bože, ty můžeš dát zrůst všemu, co člověk touhou po dobru a konáním dobra započne. Vyslyš tedy naše prosby skrze Krista, našeho Pána.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Shlédni, Bože, na dary své církve a po světě, aby se nám stali pokrmem, který posvěcuje náš každodenní život. Skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Z hůru srdce. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Vpravdě je důstojné, svatý Oče, abychom ti vzdávali díky. Vpravdě je spravedlivé hlásat tvou slávu. Neboť ty jsi jediný Bůh živý a pravý. Jsi dřív, než začal čas a žiješ na věky. A přebýváš v nedostupném světle. Ty jsi jediné dobro a zdroj všeho života. Všechno jsi stvořil a naplňuješ svým požehnáním a všem dáváš své světlo a radost. Proto před tebou stojí nesčetné zástupy andělů. Ve dne v noci ti slouží, hledí na tvou tvář a ustavičně tě slaví. S nimi také my radostně vyznáváme tvé jméno a našimi ústy tě chválí celý vesmír a všechno tvorstvo zpívá.

Děkujeme ti, svatý Oče, a vyznáváme, že jsi veliký a že jsi všechna svá díla učinil v moudrosti a lásce. Člověka jsi stvořil k svému obrazu a svěřil si mu celý svět, aby vládl nade vším tvorstvem a sloužil jedině tobě, svému stvořiteli. A když ti člověk odepřel poslušnost a ztratil tvé přátelství, ty jsi ho nenechal na pospas smrti. Slitovával se nad lidmi a pomáhal jim, aby tě hledali a nacházeli. Častokrát jsi jim nabízel smlouvu a kázáním proroků je učil očekávat spásu. A tak si Oče miloval svět, že jsi k naší spáse poslal svého jediného syna, když přišla plnost času. Mocí svatého ducha se stal člověkem, narodil se z Panny Marie, žil náš život a podobal se nám ve všem, kromě hříchu. Chudým zvěstoval spásu, zajatým vykoupení, zarmouceným radost. A naplnil tvou vůli a byl poslušný až k smrti kříže. Svou smrtí smrt přemohl a svým vzkříšením obnovil život. A abychom už nežili sami sobě a žili pro něho, tvého Krista, pro nás ukřižovaného a vzkříšeného, poslal jako svůj první dar těm, kdo uvěřili, tvého svatého ducha. A ten dále koná ve světě jeho dílo, všechno naplňuje a posvěcuje. Proto tě, Oče, prosíme, ať svatý duch posvětí také tyto dary, aby se staly tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze tělo a krev tvého syna obnovujeme s tebou věčnou smlouvu a konáme veliké tajemství, které nám odkázal. Když přišla hodina, aby ho Oče oslavil, ukázal všechnu svou lásku a těm, které zanechal ve světě, se vydal do krajnosti. Při večeři vzal chléb, požehnal jej, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Také vzal kalich naplněný vínem, vzdal ti díky, dal jej svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

0: Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Bože, slavnou památku našeho vykoupení. Zvěstujeme, že Kristus zemřel a sestoupil mezi mrtvé. Vyznáváme, že stal z mrtvých a usedl po tvé pravici. A v očekávání jeho slavného příchodu obětujeme ti jeho tělo a jeho krev. Oběť, ve které ty máš zalíbení a celý svět spásu. Shlédni, dobrotivý oče, na oběť, kterou jsi sám vložil do rukou své církvy. Dej všem, kdo budou z tohoto jednoho chleba jíst a z tohoto jednoho kalicha pít, ať jsou v duchu svatém jedno tělo, aby se stali dokonalou a živou obětí v Kristu, chvále tvého jména. A ještě, Bože, prosíme, pamatuj za všechny, za které ti tuto oběť přinášíme. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Jana, pomocného biskupa Prokopa, na celý biskupský sbor a všechny služebníky církve, na ty, kdo přinesli své dary a na všechny kolem zhromážděné, na všechen svůj lid i na všechny, kdo tě hledají s upřímným srdcem. Pamatuj také na věřící, kteří odpočinuli v tvém Kristu i na všechny zemřelé, neboť ty o jejich víře víš. A nám všem, svým synům a dcerám, dobrotivý oče, dej nebeské království. S blahoslavenou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem, svatým Josefem, s tvými apoštoly a svatými. Ve tvém království a s celým vesmírem vysvobozeným z hříchu a smrti, a tě oslavujeme skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Oče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen. Naplnění Duchem Svatým se s důvěrou obraťme k nebeskému Otci, jak nás to naučil Ježíš Kristus. Otče náš, vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuj vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi.
1: Zdravme se navzájem Kristovým pokojem.

Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině Beránkovi.

0: Modleme se. Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu. Dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, co odporuje křesťanskému způsobu života. Děkujeme ti, že smíme vždy znovu slavit památku smrti a vzkříšení tvého syna. A prosíme tě, ať v nás stále roste tvůj božský život. Skrze Krista, našeho Pána.
1: Amen.
0: Chci vás upozornit na takovou novinku, s kterou přišel otec Jeroným. Každý čtvrtek večer se bude na zámecké zdi, tady nedaleko fary, promítat Chosen. Vždycky jedna kapitolka. A budou tam také lavičky a můžete tam přijít a shlédnout tento seriál. A zároveň je to taková hezká evangelizační příležitost pro ty, kteří třeba půjdou okolo. Takže každý čtvrtek od 21.15, podle toho, jak se setmí, tak budete moci sledovat tento seriál společně v parku. Příští týden je sbírka na pastoroční aktivity farnosti, tedy diecézní sbírka. Od dneška 14 dní budu mít dovolenou, takže případně se tento týden obracejte na otce Jeronýma, neboť i otec Lubo bude mít tento týden dovolenou a pak si to zase prohodí. Pokud vás to zajímá, jedu na Slovensko se třemi kněžími a budeme odpočívat, chodit na hory, povídat, snad se i modlit. To budeme se modlit. To. Tak. A také chci připomenout, že za 14 dní při mši svaté v 9 hodin bude poděkujeme otci Lubovi za jeho roční službu v naší farnosti a poté bude také posezení na faře, kde s ním můžete popovídat a můžete mu třeba sdělit, za co mu děkujete, když tu byl. Za 14 dní bude také poutní mše svatá u kaple svaté Anny, a to v 17 hodin. Díky tomu nebude mše svatá u Jilího, takže je to za 14 dní.

0: Povstaňme a pomodleme se také modlitbu za proměnu naší farnosti. Dobrý Bože, chválíme tě za dar života a dary, které dáváš naší farnosti. Do tvých rukou svěřujeme její proměnu a otevřenost našich srdcí. Spojuj nás svou láskou a veď k jednotě. Proměňuj nás svatým duchem, abychom v jeho síle odvážně a radostně sloužili tobě i druhým. Duchu svatý, veď nás na cestě k Otci, světlem pravdy, naděje a lásky. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Přeji vám i posluchačům požehnanou neděli. Pán s vámi. Požehnej vás a ochraňuj všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Bohu díky.

0: A po přímém přenosu bohoslužby římskokatolické církve v kostele svatého Bartoloměje v Pardubicích, kterou sloužil páter Jan Uhlíř, se můžete připojit k veřejné sbírce prostřednictvím Českého rozhlasu Vltava a nadace Divoké husy a pomoci vybavit nářadím dobrovolníky pro pomoc na Krnovsku. Tým 150 mladých lidí z projektu Summer Job letos míří do pohraničí pomáhat obyvatelům i obcím s obnovou po katastrofách a potřebují nezbytné pracovní pomůcky, lopaty, krumpáče, kolečka a pracovní rukavice a na ně můžete přispět, pošlete-li částku na číslo účtu 27 60 -0100, variabilní symbol je 720. Můžete ale také poslat dárcovskou SMS zprávu v hodnotě 30 korun, 60, 90, 190, 290 nebo 490. Pište ji ve tvaru DMS husy a výši částky na telefonní číslo 87 37. Pokud chcete pomáhat pravidelně každý měsíc, pak pište zprávu ve tvaru DMS TRV husy a výši částky. Opakuji, telefonní číslo 87 37. V minulé sbírce jsme společně podpořili částkou 60 tisíc korun domácí hospic Křídla v Sedlčanech. Děkujeme. I malý dar může být velkým znamením naděje.
1: Radioservis představuje audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
2: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
1: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
2: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
1: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

Vážení a milí, před námi se teď na Vltavě otevírá pětidílné cestování Spojenými státy americkými i Evropou. Začneme v chrámech a kostelích Čech a Moravy, navštívíme Klatovy, Kašperské hory, Telč, Mikulov a Prahu. Letní hudební bedekr připravil v roce 1993 varhaník Michal Novenko.

Vítám vás, milí posluchači, hudbou Georga Filipa Telemana, kterou jste právě vyslechli. Byly to dvě verze chorální předehry Christ lag in Todesbanden, hrané na barokních varhanách chrámu svatého Ignáce v Klatovech. Začínáme putování za duchovní hudbou po vlastech českých a moravských. A začínáme tedy na jihozápadě Čech v Pošumaví v nádherném starobylém královském městě Klatovech. Jak už jsem řekl, Telemanova hudba zazněla na barokních varhanách chrámu svatého Ignáce, jezuitského chrámu, který se svými bílými věžemi tyčí majestátně nad městem. Ještě dodneška pro mnohé z nás má jezuitský řád v sobě cosi tajemného a pro nás, pro Čechy, ne zrovna lichotivého, ale je potřeba uvědomit si, že jezuité to byl také třeba modrý abé Josef Dobrovský. Že jezuité právě třeba v Klatovech znamenali pro město a pro celou naši vlast pravé požehnání. Šířili kulturu, bránili český jazyk, starali se o všeobecný rozvoj. Pod chrámem svatého Ignáce se nacházejí proslulé katakomby, kde díky přirozenému proudění vzduchu se zachovala pohřbená těla mnichů v přirozeně mumifikovaném stavu. Ještě dalšími a dalšími krásnými památkami a pozoruhodnostmi oplývá tady toto město. Pod ním se vine celá obrovská síť středověkých podzemních chodeb. Celé město je ověnčeno původními středověkými hradbami. Kromě barokního jezuitského kostela se zde nachází několik dalších chrámů, mezi kterými dominuje arciděkanský chrám, který je gotický. Z černé věže, která se tyčí přímo vedle ignáckého chrámu, je úchvatný rozhled do kraje a zejména směrem k Šumavským horám. Vydejme se tedy nyní dál do nitra Šumavy. Dojdeme k městu, opět městu královskému a městu slavnému, i když dnes vlastně docela maličkému v ústraní ležícímu městečku Kašperské hory. Toto hornické město pod strážním hradem Kašperkem bylo kdysi velikým centrem. Ale kupodivu právě v dnešní době se znovu významným centrem stává. Je to mimo jiné také díky Muzeu Šumavy, jehož nadšení a obětaví pracovníci zhromáždili celou řadu vynikajících pokladů výtvarného umění. Celá řada památek vypovídajících o minulosti tohoto kraje je právě sakrálního původu a sakrálního určení. Kašperskohorské muzeum se chlubí velice vysokou návštěvností a právě několik výstav je v něm věnováno a bylo věnováno památkám duchovní kultury. Největší památkou duchovní kultury samou o sobě je ovšem arciděkanský chrám svaté Markéty, který stojí přímo na náměstí. V něm se nacházejí barokní varhany, jejichž původ není zcela přesvědčivě dokázán. Pravděpodobně mohl být jejich autorem tachovský varhanář Anton Gartner, autor v té době mimochodem největších varhan království českého, které stály ve svatovické katedrále v Praze. Jak jsem již řekl, autorství kašperskohorských varhan není zcela přesvědčivě doloženo, ale to nevadí.
Celý jejich zvuk vypovídá o opravdu mistrovské ruce svého tvůrce. Poslechněme si teď skladbu Johanna Pachelbla, německého mistra, který byl blízkým přítelem Bachovy rodiny, a touto skladbou bude Fuga d-moll.

Vydáme-li se od Kašperských hor směrem dál do nitra Šumavy, můžeme dorazit až k pramenům řeky Vltavy. A po Vltavě potom, přes Lipenskou přehradní nádrž, můžeme doputovat až ke klášteru Vyšebrodskému. To je skutečná perla, jak svým zasazením do krajiny, tak obrovskou atmosférou, kterou toto místo vydechuje. Zde opravdu nemůže člověk zůstat lhostejným. Zde je skutečně cítit, jak generace cisterciáckých mnichů ukládali do tohoto místa poklady svého ducha. Klášter Vyšší Brod nás teď uvítá nejprve svými malými varhanami, mistrovským dílem varhanáře Leopolda Breinbauera, postaveným zhruba před 100 lety, a na nich si vyslechneme krátké preludium Františka Zdenka Skuherského.

Kuherský byl ve své době ředitelem pražské varhanické školy. Pocházel z východních Čech. Ale nyní si poslechněme jinou skladbu autora, který opravdu s Vyšebrodským klášterem je spjat. Své první varhanické místo zde dostal Josef Förster, otec pozdějšího národního umělce Josefa Bohuslava Förstera, mimo jiné autor oblíbené sbírky varhaních skladeb Katolický varhaník. A z této sbírky je právě Preludium E-dur, které uslyšíte na mistrovských, překrásných, velkých varhanách Vyšebrodského chrámu.

I tyto varhany jsou dílem mistra Leopolda Breinbauera. Vychutnejme si jejich zvuk ještě chvilku. Poslechněme si teď skladbu jiného českého skladatele 19. století, dnes už také téměř zapomenutého. Bude jim Robert Führer, někdejší svatovítský domský kapelník, a ta skladba je preludium na starou

My jsme teď putovali chvíli po krajích šumavských. Jsou zase jiní, pro které je zážitkem návštěva Prahy, perly historických památek. A právě Robert Führer, domský kapelník chrámu svatého Víta, je pro nás dobrou záminkou podívat se teď do Prahy. Mimo své místo domského kapelníka zastával předtím Führer také varhanický úřad ve strahovském chrámu Panny Marie v premonstrátském klášteře. Přenesme se tedy nyní do této oblasti Prahy. Do oblasti, z níž je celé město přehlédnutelné krásně jako na dlani, do místa, které má také svou okouzlující a zvláštní atmosféru, zejména za letní noci, kdy utichne turistický ruch, kdy se stiší vše kolem a kdy najednou v této pražské čtvrti zavládne nebeský klid a ticho. Takovým podvečerním tichem se nádherně nese zvuk loretánských zvonků.

Radek Rejšek nám přednesl na loretánskou zvonkohru úpravu první části Michnovy Loutny české. Zůstaňme teď ještě chvíli v okolí kapucínského kláštera, projděme se Loretou a podívejme se také do sousedního kostela Panny Marie Andělské. Opravdu zvláštní a krásný klid tohoto místa je určitě tvořen právě tím, že generace kapucínských mnichů zde opět věnovali veškerý svůj čas modlitbám, službě a meditacím. Mezi největší poklady duchovní hudby patří bezesporu celé dílo Johanna Sebastiana Bacha. Dokonce i skladby se zdánlivě světským titulem a světským zaměřením u Bacha vždycky směřují někam mnohem dál, výš a hlouběji. A právě v kostele Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí vznikla nahrávka, z níž nyní uslyšíte dvě části. Budou to dvě věty Bachovy sonáty číslo 2 D-dur pro violu da gamba a čembalo, kterou přednesou Petr Hejný na violu da gamba a Giedre Lukšajté Mrázková na historické čembalo.

Bachova hudba nás tedy pohladila z podmanivého akustického prostředí kostela Panny Marie Andělské, kapucínského kostela na pražském Loretánském náměstí. Praha byla vždycky významným hudebním centrem a procházely jí zástupy a generace hudebníků z celého světa. Slyšeli jsme teď hudbu Bachovu. Podívejme se o necelé století nazpět k jednomu z nejvýznamnějších Bachových předchůdců. Tím je Johann Kaspar Kerl. Pro nás je zajímavý tím, že už jeho otec pocházel z Jáchymova, tedy z našeho území. Rodina se potom přestěhovala do Bavor. Ale Kerl v průběhu svého života cestoval a působil nějaký čas také u nás v Praze. Studoval v Itálii, v Římě u Giacoma Carissimiho. A italské inspirace v jeho hudbě jsou zcela zřejmé. Než se ale dostaneme ke Kerlově skladbě, vydáme se z Prahy opět ven. Vydáme se nyní směrem do markrabství Moravského.

Vítají nás starobylé zvony města Telče, jedné z perel mezi našimi památkami. Oba zvony, Panna Maria i svatý Jakub, visí na věži svatojakubského gotického kostela na telčském náměstí. Kromě kostela svatého Jakuba jsou ovšem v Telči ještě další chrámy. Překrásný výlet je k poutnímu kostelíku svatého Jana Nepomuckého. Ten se nachází na kopečku za městem, na kopečku zvaném Na Krahulčí, a je to nesmírně půvabná, bělostná, dvouvěžová barokní stavba. V ní se, vedle jiných památek, nacházejí velice půvabné malé varhany dačického mistra Václava Pantočka. A právě na těchto Pantočkových varhanách si nyní poslechněte skladbu Johana Kaspara Kerla, která nese název Toccata chromatica di durezze e ligature. Navazuje přímo na italské vzory pozdně renesančních tokát per elevazione nebo také tokát di durezze e ligature, které využívají nezvyklých harmonických spojů, disonancí a napětí. Kerl ovšem rozvíjí už tuto formu velice osobitě, projevuje se zde už vrcholící barokní cítění, které dává celé skladbě pozoruhodnou stavebnou sevřenost a gradaci.

Zkusme se ještě chvilku v duchu procházet Telčí. Její renesanční náměstí, překrásné domy, kostely, to vše vytváří atmosféru, která opravdu člověka dokáže naplnit krásou a úžasem nad tím, co dokázali naši předkové. Naplňuje nás také duchovním obsahem, protože vlastně veškerá krása je velikým darem, darem z hůry. Mezi dominanty telčského náměstí vedle poněkud stranou zasunutého kostela svatého Jakuba s výraznou věží a vedle renesančního zámku je kostel jména Ježíš. Kostel patřící jezuitské koleji. Dostáváme se teď vlastně zase tak trochu k tématu začátku dnešního pořadu. Vzpomeňte na klatovské jezuity a rovněž tak i jezuité v Telči znamenali veliký kulturní přínos pro celé město. Slyšeli jsme skladbu Johanna Kaspara Kerla inspirovanou italským stylem. Zkusme teď navázat na tento motiv a vydejme se do města, které svou celkovou atmosférou značně připomíná Itálii. Tušíte asi, že mluvím o Mikulově. Už umístění pod Pálavou, pod Pavlovskými vrchy, dává tomuto městu trochu exotický ráz. Navíc letní slunce, které dokáže tyto kopce rozžhavit, dává také Mikulovu zvláštní italský nádech. A to už nemluvím o tom, že s Itálií spojuje Mikulov také réva vinná. Celá řada památek vznikala pod vlivem italské architektury, ba dokonce přímo rukama italských řemeslníků. Ať už se procházíme po náměstí s krásnými sgrafitovými domy, na jehož dolním konci se nachází pozoruhodná barokní hrobka Lichtensteinů, a nebo se projdeme dolním koncem města, kde dominuje zvenčí nepříliš nápadná, ale velice významná piaristická kolej s kostelem svatého Jana Křtitele, ať už se procházíme horním koncem náměstí či pod zámkem, tam všude nacházíme atmosféru krásy, klidu, uvolněnosti a můžeme krásně soustředit své myšlenky k vyšším sférám. A teď se podívejme do hlavního proboštského kostela svatého Václava v Mikulově. To je stavba původem gotická, ale zvláštním způsobem se v ní snoubí gotika se stylem rokokovým. Není to tak docela tradiční vidět gotické klenby pokryté rokokovým štukem, ale ku podivu v Mikulově se povedl malý zázrak. Toto spojení působí nevšedně vkusně a organicky. Celkové rozvržení architektury donutilo stavitele, aby hudební a varhaní kruchtu umístil po italském způsobu vpředu v presbytáři. A na levé hudební kruchtě stojí varhany mistra Jana Výmoly, ve své době nejvýznamnějšího moravského mistra varhanáře. Tento nástroj na venek pozoruhodně komorní a malý dokáže svým leskem zaplnit celou prostornou chrámovou loď. Poslechněme si nyní, když už jsme v tom italském stylu, na mikulovských varhanách u svatého Václava skladbu benátského mistra Vincenza Bellavera. Bude to jeho tokáta a je to živý koncertní snímek z mikulovských hudebních slavností.

naše letní putování po vlastech českých a moravských s duchovní hudbou se pomalu, ale jistě chýlí ke svému závěru. Prošli jsme se po Šumavým, vzpomněli jsme na Klatovy a na blahodárný vliv, který v tomto městě měl jezuitský řád. Mimochodem právě v Klatovech působil A.B. Dobrovský. Prošli jsme se Kašperskými horami, zavítali jsme do Vyšebrodského kláštera s jeho nezapomenutelnou a inspirující atmosférou, podívali jsme se do překrásné renesanční moravské Telče a poslední zastavení bylo v Perle Moravy v Mikulově. A myslím, že teď by bylo nejlepší vrátit se ještě jednou do našeho hlavního města. Podíváme se teď naposled do Prahy, znovu se vrátíme na Loretánské náměstí a poslechneme si dnešní závěrečnou skladbu, kterou hraje na loretánské zvonky Radek Rejšek. Bude to Andělské přátelství ze sbírky Adama Václava Michny z Otradovic, Loutna česká.

0: Pětidílné letní putování za duchovní hudbou zahájil v roce 1993 varhaník Michal Novenko v Čechách a na Moravě. Za týden navštívíme místa ztišení v Německu, Itálii, Holandsku a Švýcarsku. Bude to v neděli 19. července v 10 hodin dopoledne na stanici Vltava. Další zvony, tentokrát z areálu v Horní Polici, dnes ohlásí poledne, čili za necelou hodinu.
1: Radio seriál.
0: Přestože ve skutečnosti byl vztah Mozarta a Salieriho korektní, či dokonce přátelský, drama Petra Šefra a později především Oscarový film Miloše Formana učinili z obou skladatelů symboly božského talentu a těžkopádné snaživosti. Hru Amadeus v roce 2021 režíroval v rozhlase Dimitrij Dudík a toto je první ze dvou částí.
2: Já tomu nevěřím. Říká se to.
3: No, taky jsem to slyšel.
2: Taky jsem slyšel.
3: Říká se to.
2: Tomu já nevěřím. Mluví se o tom všude.
3: Vídeň je toho plná.
2: V kavárnách.
3: V opeře.
2: V prátru.
3: Na každém rohu.
2: Ale proč zrovna teď? Po takové době.
3: No, po 32 letech.
2: Antonio Salieri.
3: Ten stařík? No. Ten skladatel.
2: Prý to křičí jak pominutý.
3: Tomu říkám něco. Tomu říkám skandál.
2: Tiše.
3: Tak ps.
4: Mozart. Perdonami. Mozart.
5: Když je rozčílený, mluví italsky.
3: Aha.
4: Il tuo assassino ti chiede perdono.
5: Odpusť mi, Mozarte. Odpusť svému vrahovi.
4: Pietà, Mozart. Mozart, pietà.
5: Mozarte, slituj se.
4: Mozart. Mozart, perdonami. Il tuo assassino ti chiede perdono.

saluto, ombre del futuro, Antonio Salieri, a vostro servizio, ombre del futuro. Duchové budoucnosti, přijďte, pojďte, pojďte dál, daj, daj, daj. Zavítejte do mého schátralého pokoje v této časné hodině pošmourného listopadu léta páně 1823 a staňte se mými zpovědníky. Přijďte a zůstaňte tu se mnou do svítání, jen do svítání. Ten, kdo záhy opustí tento svět, vás snažně prosí. Já vás potřebuji. Zoufale vás potřebuji. Duchové budoucnosti, stíny příštích věků. Vy, kdož se teprve budete učit zabít,

už vím, že jste tu se mnou. Restate un momento. Restate per sempre. Vzývání mě učil rytíř Gluck a ten byl v tomhle oboru skutečný mistr. Za jeho časů se v operách duchové vyvolávat museli, jinak by na ně nikdo nechodil. Za to dneska se všichni zbláznili do Rossiniho a raději civí na přihlouplé dovádění lazebníků. Skuzáte, musím se trochu občerstvit. Připouštím, že to zní dost odpudivě, ale první hřích, k němuž se vám chci přiznat, je obžerství. Ulepkané infantilní italské obžerství. Celá moje životní dráha od 3 let do 73 se odvíjela ve znamení mandlí posypaných pískovým cukrem. Milánských sušenek, sienského mandlového pečiva. Nesuďte mě za to příliš přísně. Každý z nás chová přece vlastenecké city. Moji rodiče byli italští poddaní rakouského mocnářství. Bůh v jejich představách vypadal jako trochu vylepšený habsburský císař a sídlil v nebi kousek za Vídní. Chtěli po něm jediné, aby prožili svůj život v pokojné anonymní průměrnosti. Za to já požadoval od Boha něco podstatně odlišného. Přál jsem si zazářit k jeho slávě. Hudbou, absolutní hudbou. Hudbou jako božím uměním. Stačilo, abych slyšel pár melodií a zatočila se mi hlava slastnou závratí. To mi bylo 10. Ve 12 jsem si prospěvoval své vlastní árie a hymny ke slávě boží. Ovládala mě jediná touha. Být jako skladatelé, kteří v minulosti slavili Boha. A Bůh se na mě každou neděli díval z oprýskané kostelní zdi. Ne jeden z těch lombardských Kristus pánů s jehňátkem v náručí a s přihlouplým úsměvem na tváři, ale starý a svíčkami očazený Bůh otec v šarlatové robě, který zírá na svět chladnýma obchodnickýma očima. Taky ho tam dali namalovat místní obchodníci. Jednou večer, bylo mi sotva 16, jsem s tímhle Bohem uzavřel obchodní smlouvu. Klekl jsem si před ním na kolena a celým srdcem jsem se modlil. Pane, dej, ať je ze mě skladatel. Dej mi tolik slávy, abych se z ní mohl radovat. Já za to budu žít ctnostně a čistě, budu pomáhat svým blížním, seč budu moci. A po celý život budu hudbou uctívat svého Boha. A hle, kde se vzal, tu se vzal. Na zítří se u nás objevil jeden rodinný přítel. Odvezl mě do Vídně a zaplatil mi hudební studie. Brzo poté jsem byl představen rakouskému císaři a získal jsem jeho přízeň. Bůh očividně mou nabídku přijal. Signore, saro il tuo servo devoto per tutta la vita. Pane, budu navěky tvým oddaným služebníkem.

0: Znamenité, vynikající,
1: báječné,
0: skvělé.
2: Rok 1781. Zářivé období evropského osvícenství. Ve Francii ještě nedopadla gilotina a nerozstěla naše životy vedví.
0: Mimořádně vydařené. Řekl bych skoro dokonalé.
2: Je mi 31, jsem velice plodný skladatel u Habsburského dvora. Ve Vídni vlastním úctyhodný dům a neméně úctyhodnou choť jménem Tereza. Ne, nemyslete si, že se jí vysmívám. Od své životní družky jsem vyžadoval pouze jediné, absenci jakéhokoliv zápalu. A v tomhle ohledu nebylo nad Terezu. Taky jsem měl jednu vynikající žákyni, Kateřinu Cavalieriovou, rozkošná, k nakousnutí. Stála za hřích a já na to myslel neustále. Ale přísahal jsem Bohu a proto jsem se jí ani nedotkl. Kromě těch řídkých případů, kdy jsem jí z důvodu čistě pedagogických musel tisknout bránici. Žil jsem pro svou hudbu a pro svou slávu. Hořel jsem neuhasitelnou ctižádostí.
1: Přidáte si ještě?
0: No, ovšem. Jak říkám, znamenitá.
1: Vynikající.
0: Báječné.
1: Skvělé.
0: Mimořádně vydařené.
1: Řekl bych, to skoro dokonalé.
2: Až někdy uslyšíte, že hudebníci v 18. století byli jen lepší sortou služebnictva, horliví otroci mocných a bohatých, vězte, že je to pravda. Ale taky je to naprostá lež. Jistě, byli jsme sluhové, ale něco jsme uměli. A používali jsme své umění k oslavě obyčejných životů. Posvěcovali jsme jejich průměrnost. Těm, co obědvali, hladili naše smyčce bříška. Naše pochody jim hrály do kroku. Za zvuků našich serenád si vzájemně nasazovali parohy. Když jeli na hon, hráli jsme jim na rohy. A když panstvo chtělo válčit, bubnovali jsme k tomu. Za zvuků našich trubek přicházeli na svět, za zvuků našich trombónů ho zas opouštěli. To kvůli nám dodnes žije jejich doba. Po jejich politice neštěkne ani pes. A teď mi řekněte, kdo byl sluha a kdo pán. A taky mi řekněte za svou generaci. Kdo zvěční vás?
0: Říká se to?
1: Taky jsem to slyšel.
2: Byl jsem úspěšným mladým hudebníkem ve městě hudebníků.
0: Taky jsem slyšel.
1: Říká se to.
2: A najednou, bez varování.
0: Mozart přijel.
2: Mozart. Už léta jsem o něm věděl, samozřejmě.
0: Odešel ze Salzburg.
1: Chce dávat koncerty?
0: Schání přispěvatele.
2: Legendy o jeho zázračných schopnostech kolovaly po celé Evropě.
0: V 5 prý napsal první symfonii.
1: Ve 4 první koncert.
0: Ve 14 operu.
1: Mitrádatés, král Ponský.
3: Kolik je mu teď?
0: 25.
3: A jak dlouho se zdrží?
0: Nehodlá odjet.
1: Chce tu zůstat. Natrvalo.
4: Pane řediteli, císař vás žádá, abyste objednal od pana Mozarta komickou operu v německém jazyce.
2: Johann von Strack, královský komoří, dvorský úředník až do morku kosti.
5: Proč v němčině? Jediným pořádným jazykem pro operu je italština.
2: Hrabě Orsini Rosenberg, ředitel vídeňské opery, je nakloněn všemu italskému, především mně.
4: Jeho veličenstvo chová v srdci myšlenku národní opery. Přeje si, aby v operách zněla dobrá, prostá němčina.
6: Dobře, ale proč komickou operu? Hudba přece nemá sloužit komickým účelům.
2: Baron van Swieten, prefekt císařské knihovny, horlivý zednář, nemá zrovna vyvinutý smysl pro humor. Jeho nadšení pro staromódní hudbu mu vyneslo přes dívku Baron Fuga.
6: Minulý týden jsem slyšel pozoruhodnou a vážnou operu od Mozarta. Idomeneus, král krécký.
5: Taky jsem měl tu čest. Ten mladík se snaží udělat dojem, ale nemá na to. V jeho hudbě je moc koření. Moc not.
4: Nicméně ráčíte Mozartovi oznámit císařovu objednávku. Ještě dnes, prosím.
5: Řekl bych, že s tímhle mladíkem budeme mít jen samé patálie. Zázračné dítě. Ten starý pedant Leopold Mozart bez ustání tahal kluka po celé Evropě a nutil ho hrát poslepu a jedním prstem a do podobných extravagancí. Všechny zázračné děti jsou odporné. No nevero, kompozitor?
7: Ty vengono sempre sterili con Diani.
5: Precisamente.
4: Co to říkáte?
5: Nic. Nic, pane komoří. Niente, signor Pomposo.
4: Pane řediteli, vyprošuji si, abyste se mnou hovořil způsobem, na který nemohu reagovat.
6: Uvidíme se zítra, Salieri, v tom vašem výboru na podporu starým hudebníkům.
7: Velice si vážím vaší pomoci, pane barone.
6: Však si ji plně zasloužíte. Měl byste se stát členem našeho zednářského bratrstva. Dostalo by se vám vřelého přijetí.
7: Bylo by mi ctí, pane barone.
6: Nemáte-li námitek, zjednám vám vstup do mé lóže.
7: To je pro mě čest až přílišná.
6: Nesmysl. Talentovaní lidé jakéhokoliv postavení mají k nám vždycky cestu otevřenou. Možná pozvu i mladého Mozarta. Udělá-li u dvora dobrý dojem.
8: Byla to pro mě skutečně čest. Každý trochu vlivný člověk byl v oněch dnech ve Vídni zednářem a baronova lóže patřila k nejproslulejším. Pokud jde o mladého Mozarta, přiznám se, že mě jeho příchod znepokojil. Všichni na něj pěli samou chválu.
9: Jaká lehkost ducha.
10: Jak nenucené způsoby.
11: Je ve Vídni jako doma.
10: Jako doma.
12: Skutečně? Kde bydlí?
11: Na Petrském náměstí. Číslo 11.
10: Číslo 11.
11: Jeho bytná se jmenuje Vébrova.
10: Mozart je zasnoubený s její dcerou.
12: Vážně?
10: S Aloisí, tou sopranistkou.
11: Ne, ta mu dala koše.
10: Vážně?
11: Takže teď to zkouší s druhou dcerunkou.
10: S Konstancí?
11: S Konstancí.
12: Byl zasnoubený s jednou a teď si chce vzít druhou.
11: Matinka je do svatby celá hr.
10: No, Mozartův otec ovšem nikoli.
11: Tatík z toho má hlavu v pejru.
10: Wolfgangovi denně chodí ze Salzburku příčné dopisy.
11: Jenže.
12: Rád bych se s ním seznámil.
11: Zítra večer bude u baronky Waldstättenové.
10: Má se tam hrát jedna z jeho skladeb.
12: Grazie, restiamo in contatto.
11: Certamente, signore, certamente.
8: Toho večera u baronky Waldstättenové se mu život od základu změnil. Má štědrá hostitelka vždycky připravila pro občerstvení ty nejvybranější delikatesy. Sorbety, karamely a především krém al mascarpone. Tvarohový krém smíchaný s krystalovým cukrem a zalitý rumem. Tenhle pamlsek byl a dodnes je naprosto neodolatelný. Usadil jsem se s dezertem do ušáku v prázdné knihovně, bezděčně skryt před zraky každého, kdo by snad vstoupil, a chystal jsem se vychutnat tu božskou krmi.
11: Kde pak je myšička? Čumáčku!
13: Písk!
11: Já si tě asi kousek nakousnu, pak si tě přikousnu a potom zkousnu. Ukousnu, rozkousnu, překousnu, zakousnu. Taky mám drápečky. Drápy.
13: Bojím.
11: Tlapičím drápečkem roztrhám. Víš, proč mám tak ostrý zoubečky? To, abych tě mohl líp chroustnout a chramstnout, trafnout a schlamstnout. Chrup, chrup, chlamst, moje myšička se celá třese, snad se nám strachy nepočula. Snad moje malinká myšička neudělá velikánskou loužičku.
13: Psst, někdo tě uslyší. No tak, Wolfi, nech toho ticho.
11: Už je to tady. Už to slyším. Jak melodicky melancholicky. Promiňte, slečno, obávám se, že jste právě uronila loužičku.
13: Nech toho, Wolfi, je to stupidní. Doopravdy stupidní. Co to bylo?
11: Nejspíš myšky. Myšičky, sestřičky, loužičky.
13: Ty.
11: Hady, co je to tacom?
13: Jak to mám vědět?
11: Mozart, řekni to pospátku.
13: Tracom.
11: Mozart, čuri muri tracom. Jestliže si mě někdy vezmeš, bude s tebe paní Tracomová.
13: Nebude.
11: Bude, protože až já se ožením, budu chtít obrátit všechno vzhůru nohama. I svou manželku.
13: A papá ti to dovolí?
11: Papá mi nemá co dovolovat.
13: Ale má. Vím, co o mě říká. Jestli si vezmeš tu cuchtu, skončíš na slámě a tvoje děti na žebrotě.
11: Vezmi si mě.
13: To by snad přeskočilo.
11: Konstance, vezmi si mě.
13: Wolfi, to nemyslíš vážně?
11: Naprosto vážně. Chci tvou odpověď a to hned. Ano nebo ne. Ale radši řekni ano. Já půjdu domů, vylezu si na okenní rám, z okna přečůrám svět a zazvu... Já jsem Mozart! Kdo je víc?
14: Pane, paní baronka čeká.
11: Ano, jistě. Staňte, madam. Nyní se pro změnu oddáme hudbě.
13: Bude mi ctí, pane, pane

0: nůž, až se mi zatajil dech. Pak jej převzal klarinet a přeměnil jej do věty tak krásné a půvabné, že jsem se rozechvěl. Tóny zpívaly, plakali a trilkovali a splétali kolem mě girlandy zvuků. Dlouhé girlandy bolesti mě celého opepínaly a protínaly. Ta bolest. Zatmělo se mi před očima. Padl jsem na kolena a dovolával se svého starého, přísného boha. Co to je? Co to znamená? Ale ty zvuky se na mě valily dál a dál a bolest se mi zařezávala do hlavy stále hlouběji. Řekni mi, pane, co znamená tahle bolest? Čí vůle se to projevuje v té melodii? V tom věčném nepokoji, ve kterém přesto nalezne absolutní smíření každý, kdo pozorně naslouchá? Je to snad tvoje vůle, pane? Otevřeným oknem svítil do knihovny měsíc a zaléval hudbu svým měkkým světlem. A mě najednou jala hrůza. Zdálo se mi, že jsem uslyšel hlas Boha. Vycházel z bytosti, kterou jsem slyšel chvíli předtím. A byl to hlas obscénního dítěte.
1: Šest klavírních sonát složili v Mnichově. Další dvě v Mannheimu. Pařížská symfonie.
0: Chytrá muzika. Sama chytrá muzika. A přece mi připadala naprosto bezduchá.
2: A dál?
1: Dál?
2: Dál už nic.
1: Nic? Prý 400 skladeb.
3: Tomu nevěřím.
2: Chci všechny. Chci je všechny vidět.
1: Divertimento D-dur.
3: Kasace G-dur.
1: Velká litanie E-mol.
3: Pochod pro lesní rohy.
1: Koncert pro...
0: Nuda. Výplody předčasně vyspělého hošíka. Co taky čekat od nafrněného synáčka Leopolda Mozarta? Ne, ta serenáda mu vyšla náhodou. Takové věci se stávají i těm nejprůměrnějším skladatelům. Stačí mít trochu štěstí. Možná, že mě zaskočilo už to, že tak přisprostlý živočich mohl vůbec něco zkomponovat. Najednou se mi zázračně ulevilo. Rozhodl jsem se, že Mozarta vyhledám a sám mu připravím ve Vídni přivítání.
4: Pánové,
5: veličenstvo,
4: radujme se. Mozart je zde. Čeká dole. Je suis follement en passion.
0: Císař Josef II., syn Marie Terezie, bratr Marie Antoinety, veliký ctitel hudby. Pokud ovšem nekladla přemrštěné nároky na jeho císařský mozek.
6: Veličenstvo, sepsal jsem malý pochod na Mozartovu počest. Mohu jej zahrát, až Mozart vstoupí?
4: Skvělý nápad. Už jste se seznámili?
6: Ještě jsem neměl tu čest, veličenstvo.
4: Pánové, radujme se. O zábavu máme postaráno. Štraku, ať Mozart vstoupí.
7: Zajisté, veličenstvo.
4: Mondi je, co takhle uspořádat soutěž?
7: Soutěž?
4: Mozart versus někdo jiný. Závody dvou klaviatur. Mohlo by to být docela zábavné. Co vy na to, barone?
7: Mně by to příliš zábavné nepřipadalo, veličenstvo. Podle mého názoru nejsou hudebníci koně, aby závodili jako na dostizích.
4: Jistě. Takže to bychom měli.
8: Pan Mozart, veličenstvo.
4: Výborně. Pane dvorní skladateli, do toho.

0: Půvabné. Jako ostatně vždycky. Mozarte?
1: Ponížený služebník vašeho císařského veličenstva. Dovolte mi, abych směl tisíckrát, statisíckrát políbit vaši císařskou ruku.
0: Non, s'il vous plaît. Trochu méně nadšení, prosím. No tak vstaňte už. Levez-vous. Asi si na to už nevzpomínáte, ale když jsme se viděli naposledy, taky jste byl zrovna na podlaze. Moje sestra si to pamatuje dodnes. Tento mladý muž, tehdy mu bylo všeho všudy 6, uklouzl na podlaze v Schönbrunnu a upadl rovnou na hlavu. Nevyprávěl jsem vám to už?
2: Nikdy.
0: Tak výborně, výborně. Moje sestra Antoaneta k němu přiběhla a pomáhala mu vstát. A víte, co na to Mozart?
3: Nikoliv?
0: Skočil jí rovnou do náručí. Hopla! Políbil ji na obě tváře a povídá: vezmeš si mě, chci tvou odpověď a to hned. Ano nebo ne? Nemám v úmyslu vás uvádět do rozpaku, pane Mozarte. Znáte se vůbec se všemi přítomnými?
1: Ano, veličenstvo. Pane řediteli.
4: Je mi potěšením.
1: Pane prefekte.
3: Jsem potěšen, že vás opět vidím, ale našeho dvorního skladatele tuším neznáte. To musíme hned napravit. Komu leží na srdci umění, ten prostě musí znát pana Salieriho. Ten skvělý uvítací pochod složil pro vás.
1: Jsem nesmírně dojat.
5: Je mi potěšením. Kedy léto straordinario.
1: Grazie, signore. Mille milioni di benvenuti. Sono commosso. È un onore eccezionale incontrarla. Bylo to takhle, že? Tak. A dál už se to opakuje, že ano?
5: Máte obdivuhodnou paměť.
1: Grazie ancora, signore. Tahle kvarta ale nějak nesedí. Vidíte? Zkusíme místo toho terci. Výborně!

0: Bravo, Mozarte, bravo!
1: Bravo.
0: Řekněte mi, dostal jste již objednávku na tu operu?
2: Dostal, veličenstvo. A vděčností nejsem schopen slova. Slibuji vám, že se vám dostane toho nejlepšího, nejdokonalejšího představení, jaké kdy zhlédlo oko panovníka. Už mám i libreto.
3: Ale neříkejte, o tom nic nevím.
2: Odpusťte, pane řediteli, zapomněl jsem se zmínit. Příběh vás doopravdy pobaví, veličenstvo. Odehrává se to...
1: Kde?
2: Je to poněkud pikantní.
1: Výborně, výborně, ven s tím.
2: Odehrává se to v Serailu.
1: V čem, prosím?
2: V Pašově harému.
3: A to je podle vás vhodný námět pro Národní divadlo?
2: No všemže, totiž samozřejmě nikoli. Vlastně ano, ano. Proč ne? Naravná legrace to je. Vaše veličenstvo se pobaví. Nic závadného v tom není, naprosto nic závadného, přísahám. Jen samé pravé germánské cnosti.
3: Scusate, signore, co tím myslíte? Nejsem Němec a moje představa o germánských ctnostech je poněkud mlhavá.
0: Nebuďte jízlivý, pane dvorní skladateli.
3: Naprosto to nemám v úmyslu, veličenstvo.
0: No tak, Mozarte, jmenujte nám jednu pravou germánskou ctnost.
2: Milostná vášeň, veličenstvo. To ještě nikdo v žádné opeře nevyjádřil.
3: Skvěle řečeno.
1: Skuzáte, žijí v domnění, že každá opera vyjadřuje právě tohle a nic jiného.
2: Já mám na mysli opravdovou milostnou vášeň, pane. Ne pisklavé mužské soprány, unilé milence přihlouple koulící očima a podobné italské nesmysly a pitominky. Já mám na mysli skutečnou vášeň.
0: A vy ráčíte znát skutečnou vášeň, pane Mozarte?
2: S vaším laskavým dovolením, veličenstvo, domnívám se, že ano.
0: Bravo, bravo! Kdy myslíte, že s tou svou vášní budete hotov?
2: O, první dějství je už na světě.
0: Ale vždyť jste mohl sotva začít.
2: Pro posluchače tak vzácné se hudba skládá sama, veličenstvo.
3: Šarmantní odpověď.
0: Panové, radujme se!

premiéra únosu ze Serailu. Milostná vášeň v podání toho živočicha Mozarta. Křiklavá a vulgární. Mé milé žákyni Kateřině Cavalieriové napsal tu nejokázalější árii, jakou jsem kdy slyšel. Samá kudrlinka za mé trilkování po stupnicích a za 10 minut vám ta nadělaná prázdnota leze krkem. Jak laciné, jak směšné, tak zjevně nadbíhal vrtochům mladé střeštěné sopranistky, že jsem okamžitě pochopil, co za to od ní chtěl. Ano, dostal ji, o tom jsem neměl nejmenších pochyb. Zřejmě mu nevadilo, že se právě zasnoubil s Konstancí.

0: Opravdu se vám to líbilo, veličenstvo?
1: Nadmíru zajímavé. Trošku, jak bych to řekl. Jak bych to řekl Rosenbergu?
2: Možná trošku moc not, výsosti?
1: Nadmíru trefné. Ano, Mozarte, řekl bych, že je v tom možná trošku moc not.
0: Nerozumím.
1: Milí příteli, neberte si to tak. Ale lidské ucho může za jediný večer pochytit jenom omezený počet not. Mám pravdu nebo ne, pane dvorní skladateli?
3: Máte, veličenstvo, v obecném smyslu jistě.
1: Tak vidíte, Mozarte, je to chytré, je to německé, je to hodnotné, ale má to možná trošku moc not. Už mi rozumíte?
0: Má to přesně tolik not, kolik je třeba, veličenstvo. Nic víc, nic míň.
1: No dobrá. Takže to bychom měli.
2: Bylo mi potěšením, pánové.
0: Císař se na mě nejspíš zlobí, co?
3: Vůbec ne. Váží si vašich názorů.
0: Doufejme, doufejme. A jaký je váš názor, pane? Líbila se vám moje opera aspoň trochu?
3: Jistě, že. Místy je to skutečně okouzlující.
0: A co ten zbytek?
3: Tedy, abych řekl pravdu, někdy mi to připadalo ne dosti umírněné. Například Kateřinina árie.
0: Ale Kateřina taky není dosti umírněná, jak říkáte. Dokonce je nenasytná.
3: Přesto je záhodno vyhýbat se hudbě, která je příliš cítit hudbou. Hudbě, která příliš vystavuje na odiv virtuozitu skladatele. Drahý učitel Gluck mi to neustále kladl na srdce.
0: Gluck je vůl.
3: Jak prosím?
0: Pořád plácá, jak je potřeba operu pojímat nově a neotřele. A koukněte na jeho postavy, jak jsou toporné, jako by srali mramor.
3: Tady
0: Gluck říká, Gluck myslí, Chevalier Gluck tohle a Chevalier Gluck zase ono. Jaký pak Chevalier? Mě papež pasoval na rytíře, ještě když jsem se počůrával do postýlky. Je to k smíchu. Na titulech si mohou zakládat jen pitomí impotentáti.
3: Čímž máte na mysli dvorního skladatele?
0: Cože? No jo, vlastně. To se mi moc nepovedlo, co? Papa měl pravdu. Svatou pravdu. Dej si pusu na zámek, říkal.
4: Moc se ti to povedlo, Wolfi, gratuluju.
2: Představíte nás?
0: Samozřejmě. Konstance, to je pan Salieri, dvorní skladatel. Slečna Weberová, má snoubenka.
3: Je mi potěšením, drahá slečno.
4: Dobrý den, excelence.
3: Svatba už je tedy na obzoru?
0: Nejdřív musíme mít souhlas mého papa. Je to skvělý muž, báječný muž, ale někdy trochu tvrdohlavý.
3: Promiňte, ale kolik je vám let?
0: 26.
3: Pak se ovšem obejdete i bez otcova souhlasu.
4: No, vidíš?
0: Jistě, obejdu se, to jistě.
3: Jestli vám mohu poradit, příteli, ožeňte se a buďte šťastní. Našel jste tesoro raro, to je nad slunce jasnější.
4: Tisíceré díky, pane.
3: Dobrou noc vám oběma.
0: Dobrou noc, pane.
4: Dobrou noc, excelence. Bylo to báječné, Wolfi. Při posledním dějství já jsem se smála i plakala zároveň.
3: Díval jsem se za ní, jak odchází zavěšena do toho živočicha. A najednou mě napadlo, jako když udeří blesk. Pomsti se. Pomsti, Kateřino. V životě mě nenapadlo něco tak hříšného. A v životě bych netušil, jak brzy moje myšlenka na pomstu najde svou příležitost.
5: Mozart a Konstance se vzali.
3: Nečekali na souhlas papa Leopolda.
5: Ne, ne. Což ovšem znamená, že ve svém hnízdečku lásky...
3: Kdeže?
5: Na Wipplingerstraße 12. Že ve svém hnízdečku lásky zůstali téměř bez peněz.
6: Nemají ani floka.
5: Mozart si počíná výstředně, mírně řečeno.
6: Žije si nad poměry.
3: Ale má přece žáky.
5: Jenom 3?
3: Proč tak málo?
5: Chová se trapně. Všechny uráží.
6: Kam přijde, tam vyvolá scénu.
3: A Konstance?
5: Konstance?
3: Konstance?
5: Fant!
3: Fant!
5: Fant! No tak, musíš dát fant!
4: Nedám.
5: Musíš.
6: No, nekaž hru.
3: Silvestrovský večírek. Znovu jsem seděl neviděn v tom velkém křesle v knihovně baronky Waldstätenové a pojídal jsem své oblíbené pamlsky.
4: No dobře. Co to má být?
5: Přeměříme ti lítka.
0: Wow. Tady je pravítko.
4: Nechte toho prvdi.
5: 33 cm od kolena ke kotníku. A teď já.
4: Ne, to není fér.
0: No tak. Co to má znamenat, pánové?
4: Je to jen hra, Wolfi.
5: Naprosto neškodná hra, přísahám.
0: Udělej mi tu laskavost a slez z toho stolu. Děkuji. A pánové se teď laskavě vzdálí.
5: Nevinná hra. Bylo nám potěšení.
0: Uvědomuješ si vůbec, jak se chováš?
4: Jak?
0: Jako coura.
4: Neplácej nesmysly.
0: Znemožnila jsi mě. Především jsi mě znemožnila.
4: Tak já tě jako znemožnila, tebe? Tebe, co se vyspal s každou žačkou, co za tebou kdy přišla?
0: To není pravda.
4: Aurhamrová, co? A Fräulein Rumbeková? Nebo Kateřina Cavalieriová? To ani nebyla tvoje žačka, učili Salieri. Což mimochodem vysvětluje, proč on má žákyň zástupy a ty žádnou. Netahá je hned do postele.
0: Budeď by je tahal. Nepostaví se mu, tak co by tam s nima dělal? Slyšela jsi jeho hudbu? Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom. Tonika dominanta až do skonání světa. Něco takovýho může splodit jenom impotent. A to já nejsem. Já ne.
4: Běž pryč. Vypadni, je mi z tebe na nic.
0: No tak. Nebreč, Miško. Nebreč, prosím tě. Nemůžu se na to dívat, když brečíš. Jenom jsem nechtěl, aby ses takhle zahazovala. To je všechno. Pojď. Nasekej mi. Udělej baci, baci, bac. No tak. Koukni, jak se před tebou kořím. Myšuláčku. Myšumiláčku. No tak.
4: Nech toho.
0: Postavit vyprdelku a budu ti držet jako jehňátko. No tak. Baci, baci, baci. No tak, baci, baci.
4: Excelence?
7: Dobrý večer.
0: Jak dlouho už tady jste?
7: Až do teďka jsem spal. Snad se vy dva nehádáte.
0: My a hádat se?
4: Ale ano, hádáme se. Hrozně mě trápí.
7: Milí příteli, dnes večer se dělají předsevzetí na celý rok. Nechcete přece celý rok trápit mladé, půvabné dámy? Přineste nám radši z jídelny zmrzlinu.
4: A to je výborný nápad, Wolfi, za trest nám přineseš zmrzlinu.
7: Nikoliv za trest, na usmířenou. Nic není lepší na usmířenou, než anýzová zmrzlina.
4: Já raději mandarinkovou.
7: Tak mandarinkovou, ale pro mne anýzovou, prosím.
0: Bude mi ctí, pane.
7: Nový rok, začneme trošičku studeně.
4: Mozart je v podstatě roztomilý.
7: A taky šťastný, protože má vás.
4: Děkuji, ale jsme na tom zoufale, pane.
7: Věřím, že se brzy udobříte.
4: Nerozumíte mi. Jsme úplně bez peněz. A nic na dohled.
7: Nerozumím vám. Váš manžel přece koncertuje.
4: To je mizerně placené. Potřebuje žáky, urozené žáky. Jeho otec říká, že umím jen rozhazovat, ale to není spravedlivé. Nejsem o nic horší než jiné manželky. Neříkejte mu, že jsem se vám o tom zmínila, prosím.
7: Zůstane to pouze mezi námi. Kdybych vám snad mohl nějak být nápomocen.
4: Možná...
7: Co pak?
4: Princezna Alžběta prý hledá učitele hudby.
7: Opravdu? To slyším poprvé.
4: Stačilo by jediné vaše slůvko a to místo by bylo Mozartovo. Další žáci by se jen hrnuli.
7: Váš manžel se už vrací.
4: Prosím, snažně vás prosím, excelence.
7: Teď o tom nemůžeme mluvit.
4: Ani si neumíte představit, co by to pro nás znamenalo.
7: Můžete za mnou přijít zítra sama?
4: To nemohu.
7: Jsem ženatý.
4: To je jedno.
7: Kdy Mozart pracuje?
4: Vždycky odpoledne.
7: Tak přijďte ve 3.
4: To přece nejde.
7: Nejde? Ani v jeho zájmu?
3: Tak jsem to nakonec udělal. Vyslovil jsem to nahlas. Pozval jsem ji. Měl jsem doopravdy v úmyslu svést mladou 2 měsíce vdanou ženu. Něco ve mně potom toužilo. Strašlivě toužilo. Ano, to je to pravé slovo. Strašlivě. Přišla. Ona přišla. Na vteřinu přesně.
4: Excelenci?
7: Signora, nakonec jste tady přišla.
4: Ale neměla jsem. Manžel by se zbláznil, kdyby se to dověděl. Přinesla jsem vám nějaké jeho rukopisy. Až si je prohlédnete, jistě pochopíte, jak moc si zaslouží to místo u princezny Alžběty. Podíváte se na ně, prosím?
7: Myslíte teď hned?
4: Ano, musím si je zase odnést, jinak se po nich bude schánět. Nepořizuje si kopie.
7: Posaďte se. Mohu vám nabídnout specialitu domu?
4: Co pak to je?
7: Capezzoli di Venere. Hroty ňadar venušiných, neboli italské kaštany s cukrem máčené v brandy.
4: Ne, děkuji.
7: Neskusíte ani jeden. Můj kuchař je připravil speciálně pro vás.
4: Pro mě?
7: Ano, pro vás. Je to vzácná pochoutka.
4: V tom případě jeden ochutnat musím, viďte. Ale opravdu jen jeden. Vážně. Jen se rozplývá na jazyku.
7: Víte, promiňte, že vám to říkám, ale vy se umíte krásně rozdávat.
4: Já? Rozdávat?
7: Opravdu, věřte mi. Včera večer mě napadlo, že Konstance je pro tak štědrou dívku jméno poněkud suché. Budu vám říkat La Generosa. Pak vám napíšu nádhernou píseň. Nazvu ji taky tak. A vy mi ji zaspíváte. Jenom pro mě.
4: Už jsem vyšla ze cviku, excelence.
7: Zítra večeřím s císařem. Stačí jedno mé slůvko a váš manžel dostane vytoužené místo učitele princezny Alžběty.
4: Já vám to věřím.
7: Ovšem, taková služba si nepochybně zaslouží patřičnou odměnu. Nemyslíte?
4: Jakou?
7: Netušíte?
4: Excelence, to...
7: Uvážíme-li, že na tohle místo se tlačí všichni hudebníci, co jich ve Vídni je. Konstance.
4: Mozart o vás říká, že jste nadutý panák.
7: To, že on mě řekl? Jak to myslel?
4: Ale já si spíš myslím, že budete hodně prohnaný neřád.
7: Co si to dovolujete, vy huso jedna pitomá? Odpuste mi ten výraz, madam. A mluvme teď jenom o vašem manželovi. Je to vynikající virtuos, o tom nemůže být sporu. Ale princezna Alžběta hledá učitele vokální hudby. Nejsem si jist, zda je to přesně obor vašeho manžela. Upřímně pochybuji, že se na to hodí. Rád bych se podíval na rukopisy, které jste mi přinesla a posoudil jejich kvalitu. Prohlédnu si je do zítřka. A vy zatím přemýšlejte o mém návrhu. Věřím, že požadovaná cena je jasná. Naschledanou.
3: Takové fiasko. Absolutní fiasko. Ta ubohost. Ta uklopocená ubohost. Kdybych ji aspoň svedl, takhle zhřešit a cítit se přitom jako ubohý šašek. Co si se ve mně zhroutilo? Co si se zřítilo a rozložilo? A za všechno mohl on, Mozart. Originály. První a jediné záznamy jeho hudby. A přece v nich nebyla jediná oprava. On psal hudbu rovnou z hlavy. Bylo to dokonalé, jak žádná hudba nikdy nebývá. Teď jsem měl naprostou jistotu. Ta serenáda nebyla žádná náhoda. Stejně zborcené harmonie, stejné jiskřící kolize, Stejná mučivá rozkoš. A já poznal svou prázdnotu. Podobně jako Adam kdysi shledal, že je nahý. Proč? Signore, obdařil jsi mě touhou sloužit ti. A pak si zdal záležet, abys svého sluhu zostudil. Prostřednictvím jeho vlastních uší. Obdařil si mě touhou chválit tě. A pak si mě učinil němým. Obdařil si mě schopností vnímat absolutno. A pak si dopustil, abych poznal vlastní průměrnost. Proč? Ty přece víš, jak těžce jsem pracoval. A všechno jen proto, abych uslyšel tvůj hlas. A teď ho slyším. Tvůj hlas ke mně promlouvá a opakuje jediné jméno. Mozart. Ten drzý posměváček. Ten namyšlený infantilní mizera. Tenhle Mozart má být nositelem tvého hlasu. Grazie e grazie ancora. A tě tedy po tvém. Od této chvíle jsme nepřátelé, ty a já. Nenechám si to od tebe líbit, slyšíš? Bohu se prý nesmíme vysmívat. A já ti zase říkám, že se nesmíš vysmívat člověku. Dio ingiusto. Ty jsi můj nepřítel. Věčný nepřítel. Nemico eterno. Do posledního dechu ti tady na zemi budu stát v cestě. To ti přísahám.

Slavný příběh Petra Šefra o setkání dvou skladatelů, neskrotném talentu a touze umlčet hlas boží, hru Amadeus přeložil Martin Hilský, dramaturgii měla Klára Novotná a režii v roce 2021 Dimitrij Dudík. Jako Salieriho jsme slyšeli Martina Fingra, jako Mozarta, Marka Lamboru, jako Konstanci, Elišku s Brankovou, dále hráli Martin Písařík, Václav Neužil, Kamil Halbich, Aleš Procházka, Miroslav Táborský, Hanuš Bor, Josef Kaňka, Aneta Křesinová, Daniela Vojnarová, Eva Regnerová, Anna Marie Šedivková, Barbora Cipriánová, Jan Duchoslav, Vít Staša a Honza Hájek. Druhý už závěrečný díl pro vás budeme mít na Vltavě příští neděli v 11 hodin dopoledne. A teď se závěrem Mozartovy 6. sonatiny přistoupíme už k poledni.

Posluchače stanice Český rozhlas Vltava dnes pozdravím od zvonice poutního areálu v Horní Polici. Tato mohutná barokní zvonice slouží zároveň jako vstupní brána a v jejím prostorném patře se dnes nachází 5 zvonů odlitých v letech 2020 až 2024 Petrem Rudolfem Manouškem v holandském Astenu. Zaposloucháme se do souzvuku prostředního zvonu Františka se dvěma nejmenšími, Josefem a Jáchymem. Jejich hlasy vytvářejí souzvuk C, S a F ve dvoučárkované oktávě. Na stanici Český rozhlas Vltava nyní ohlásí poledne.

0: Radek Rejšek nás o nedělním poledni na Vltavě zavedl do poutního areálu v Horní Polici, odkud zněl souzvuk zvonů Jáchym, Josef a František.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Pěknou neděli s datem 12. července roku 2026 přejí z Vltavy Jana Kozubková z hlasatelny a Romana Kouřilová z technické místnosti. Kde končí dětství a začíná dospělost, to zkoumá ve svém románu Petr Pan James Matthew Barry, kterého neurovědkyně Rosalind Ridley označuje za mimořádně bystrého pozorovatele dětské mysli. Podle ní autor přesně vystihl, že malé děti ještě nevnímají hranici mezi představou a skutečností, žijí především přítomným okamžikem a teprve se učí rozumět složitým emocím. Petr Pan odmítá vyrůst a dívka Wendy naopak postupně přijímá dospělost a objevuje svět skutečných citů i odpovědnosti. A jak se jejich příběhy odvinou dál, to uslyšíme dnes v 15 hodin na stanici Vltava ve hře, kterou v roce 1982 natočila podle románu Petr Pan režisérka Hana Kofránková. Ovšem do světa za hranicí běžné reality vstoupíme s Vltavou už teď.
1: Svět poezie.
0: Snové verše ztraceného básníka Jiřího Wolfa uslyšíme teď v podání Žána Gaspara Páleníčka, který také toto premiérové pásmo na Vltavě připravil. Autorka básníkovy monografie Anna Luňáková bude mít průvodní slovo, režii Izabela Šenková.

0: Procházka 2. Pod vývěsním štítem benzínové pumpy, představujícím šejka s turbanem, jsem potkal děvku s ofinou na čele. Dupuy padl během tažení do Káhiry. Na podstavec se sochou Jiřího Spoděbrat, krále míru, jezuité po Bílé hoře umístili sochy Panny Marie. U tuluské stanice hasičů, jejíž heslo je zachránit nebo zemřít, jsem se díval na uvazování lodí a na mršinu psa plující po vodě strouhy. Bylo to v hodině, kdy se pes mění ve vlka. Za soumraku, kdy si děti hrají na trávnících.
1: Le calme, la tranquillité de l'église, c'est atelier idéal. Klid ticho kostela je ideální ateliér. Tyto verše zdobí zeď kaple ve staré čtvrti francouzského města Toulouse. Zde v roce 1993 zemřel umrznutím jejich autor, básník Jiří Wolf. Jeho život, českému čtenáři dosud zcela neznámý, přibližuje nová kniha Ztracený básník Jiří Wolf, vydaná Památníkem národního písemnictví. Wolf se narodil v roce 1947. Studoval historii a arabský jazyk na Karlově univerzitě. V roce sovětské invaze z Československa odjel do Francie. Až do konce 70. let vyučoval češtinu na univerzitě Mirai v Toulouse. Zblížil se skupinou místních mladých básníků, v 80. letech začal publikovat své francouzsky psané básně. Do šuplíku měl překládat poezii Jaroslava Seiferta a divadlo Václava Havla. Jedna jeho básnická sbírka se dostala do rukou předního představitele českého exilu, historika Karla Bartoška. Zdá se však, že Wolf ve Francii zůstal víceméně bez kontaktu s českou komunitou. Opuštěná kaple, kterou na konci života jako člověk bezdomova obýval, se po jeho smrti stala významným alternativním kulturním centrem. Dodnes v něm rezonují jeho verše. Ty, které zde v překladu Žána Gaspára Pálenička předkládáme, pocházejí ze sbírky Návrat z roku 1984.
0: Sen v opojení 2. Za paletou klášterní zahrady se prostupují těla z protáhlého rákosí. Muži v helmách přemísťují květy, kručinky a šeříky dvou barev. Ve veřejném parku brodivec mezi kachnami dělá šlapku. Velkou babylonskou děvku, nucenou dělat svou práci v lepší čtvrti rostlinné kosmogonie pod nebem Vietnamu. Dvouhlavý emblematický orel protíná vzduch. Snáší se na syna pouště, který hledá odboj za křiku Ibn Kurva, Ibn Kurva. Menopauza zpracovává nocturno noci. Verbální řeč učení den. Z nebe Vietnamu, jak výsadkáři, padají andělé v blůzách, násilní andělé v bílých blůzách a policajti. Poli a cajt. Tváří v tvář. Elegie pro mého otce 6. Měli bychom ho pohřbít, nebo spíš se o něm učíš mluvit v minulém čase. Měli jsme ho pohřbít do vitríny, když ho velký sklář zavolal před věčný tribunál. Vstyčit jeho průhlednou rakev jako stélu na zem. Alespoň klec nechat sjet dodolu. Zasloužil by si skleněnou rakev. Kdože to nechal vyrobit jednu ve dvou kusech pro hlavu státu? Dělnický prezident, který pronesl řeč na staroměstském náměstí s beranicí zapůjčenou od Klementise. Z jakého dřeva je jeho rakev? Z dubového dřeva vyrobili jeho rakev? Rakev toho, kdo se narodil a zemřel v dubnu, měsíci dubu. Když ho věčný sklář předvolal před svůj velký tribunál, splnil úkol. Další skláře nechal u pece. Ráno potkám právníka, který tě rozvedl. Doprovází své dítě do školy. Večer potkám téhož právníka. Vychází ze své kanceláře v ulici, kde už nebydlím a která byla svědkem nejméně tří našich shledání. Útulek vlí Antipul září v mém srdci u toboganů jako dny celého vyšňořeného týdne. S nádechem dobrodružství Sara Bernhardové, zakončeného koupelí, která nemá nic společného s tou, kterou zakouším v básních Póla Eluára. Díky slova, která umožňujete mlčet. Při našem prvním shledání slibovala si horoucí, zběsilá a ustrašená, že necháš věřit mé jméno pod svým nahrobě. Při našem druhém velkém shledání jsem se zavázal nechat alkoholu, abych tě každý měsíc viděl nést jedno písmeno mého jména. Smlouva proti ďáblu zahrnuje jen 7 měsíců jednoho týdne. 4 měsíce pro mé jméno, 3 pro víkendy. K tvým druhým narozeninám ti tedy nesu jiřiny, které pěstuje zahradník v mém útulku, a přikládám květy svého křestního jména ke svému jménu, které proniká do tvého srdce.

Vepřinec. V areálu nemocnice za železniční dráhou, úplně na konci prostranství mezi bývalým konventem a kolejemi, je Vepřinec. Místo dostaveníček, kam chodí po domluvě blázni, aby našli svá přátelství, svou lidskost a své holky. Z Vepřince zbývá všechno. Baráky s boxy bez vepřů, uličky s kolejemi bez vozíků, které sloužily k rozvozu krmení, odpadky zanechané blázny všude kolem. Vepříci chrochtají, pochutnávají si na zbytcích. Opuštěné boxy jsou místem dostaveníček. Kde se jinak milovat, ohrnovat nos, pozorovat přírodu z opačné strany? Pod listím stromů, po různu vyrostlých kolem, mezi kostrami židlí, se v tom rumišti, zad řezem, kde si zaměstnanci myli ruce, blázni milují jako šílení. Šeptají si slova sladká a bláznivá, třou si tělo o tělo, jako si chovatel prasat, když si třel ruce. Vodárenská věž na ně z výšky hledí, zaumný geometrický žalud. Šibalsky se směje svým vtipům, ten výrůstek komunikuje se žhavým komínem kotelny, ta muchomůrka se sesoví hlavou. Kouř řve z plných plic jako ti blázni. Ve stínu vodárenské věže pojídají svou menáž. Zbytky jídel ale už nikdo nehází prasatům z vedlejšího Vepřince. Nikdo už nenaloží krmení do vozíku na kolejích. Zaměstnanci si už nemíjí ruce v betonovém dřezu poté, co naházeli zbytky vepřům. A houba, výrůstek vodárenské věže, hledí na koleje bez vozíků. Už se po nich nevozí krmení. Jsou zanesené kostrami stolů, židlí a pelestí. Za ohradou už vláček nedrkotá jako dřív, když vesele řechtal a z nozder vyháněl kouř do čerstvého vzduchu. Kostra vozů se však ani bez vozky nezměnila. Netřeba se oddávat nostalgii po vehiklech. Zbytky jídel pro blázny se teď pálí v kotelně. V ohradě se blázni třou jeden od druhého a přední dělníci v modrém sbírají prapodivné pahýly a pařezy. Traktorem je převážejí do Vepřince pod přísným pohledem vodárenské věže, která občas vyšle odlesk svých oblých forem. Pak se vzpamatuje při představě pomíjivosti každého akvaduktu, neboť věž vodními odlesky obrací tváře k nebi, k obloze nad sebou poseté hvězdnými akvadukty. V době, kdy se kostry vozíků nemění i bez vozky, netřeba se oddávat nostalgii po vehiklech. V době, kdy si blázni dávali dostaveníčko ve vepříně, aby unikli z ohrady jako kouř z kotelny, jako kouř dýchavičného vláčku bláznů, zavřených v bývalém klášteře na čerstvém vzduchu pod širým nebem. Protože odlesky z vodárenské věže šilhají a zvedají tváře vzhůru. Uprostřed kláštera páchne levandule hygieny. Jako by tomu božstvu vztyčili sochu.
Její božství se šíří všude, skrz zdi a pozdech, skrz příčky a stěny a po příčkách a stěnách. Božství, které páchne, kouří a zoufale vyje.

0: Ve světě poezie dnes na stanici Vltava zněly básně Jiřího Wolfa ze sbírky Návrat z roku 1984, které z francouzštiny přeložil a dnes také interpretoval Jean-Gaspard Páleníček. Sbírka je ovšem součástí také nové monografie nazvané Ztracený básník Jiří Wolf, kterou napsala badatelka Anna Luňáková, ta hovořila v úvodu v režii Izabely Šenkové. Je 12 hodin 21 minut, před námi je francouzská hudba pro flétnu a klavír a pak si poslechneme příběh vystudované kontraaltistky, oceněné stříbrnou medailí, která bude hledat práci u filmu. Tak se jmenuje povídka Catherine Mansfieldové, kterou nabídneme ve 13.30.
1: Polední koncert. Pěkný polední čas na stanici Vltava vám, milí posluchači z brněnského studia Českého rozhlasu, přeje Jan Hlaváč. Otevíráme náš polední koncert. Dnes plný francouzské hudby s flétnistkou Klarou Novákovou, na klavíři doprovází Timothy Lissimore. Na programu budou francouzští hudební skladatelé 19. a počátku 20. století. Klára Nováková se narodila v Brně v rodině hudebního skladatele Jana Nováka. Po delším pobytu v Dánsku a Itálii absolvovala studia na Vysoké hudební škole v německém Stuttgartu a později také v Paříži. Je laureátkou několika mezinárodních soutěží a nositelkou řady ocenění. Dodnes je častým hostem i na českých koncertních pódií. Natočila celou řadu zajímavých kompaktních disků. Jeden z nich vám dnes chci představit, je z roku 2007. Na tomto kompaktním disku jsou zastoupena díla francouzských hudebních skladatelů, u nás prakticky neznámá, a také sonáta Césara Franka ve verzi pro flétnu a klavír. Francouzský hudební skladatel Gabriel Pirné žil mezi lety 1863 až 1937. Dirigoval také premiéru Russellovy Pavoučí hostiny. Hudební život v Paříži na přelomu století byl vůbec velmi společenský. Jak Klára Nováková poznamenává, hudebníci se neustále potkávali na koncertech, večírcích a v kavárnách a také v salonech. V tomto ohledu je zajímavé přečíst si například něco od Marcela Prousta, aby si člověk udělal představu o kulturním životě té doby. Koncerty pro barona toho a toho nebo salonu princezny té a té nebyly ničím neobvyklým, stejně jako veřejná představení komorní hudby a orchestrální koncerty. A pak tu ještě ovšem byla také pařížská opera a opera komik. Romanticky hladěná sonáta dílo 36. Gabriela Pirného pro flétnu a klavír má části allegretto, allegretto tranquillo a allegretto un poco agitato. Na flétnu hraje Klára Nováková, na klavír Timothy Lissimore.

Gabriel Pirné a jeho sonáta, dílo 36. se třemi větami pro flétnu a klavír, zněla v podání Clary Novákové. Na klavír hrál Timothy Lissimore. Tohoto klavíristu je také slušné představit. Studoval klavír a kompozici v Londýně a také na konzervatoři v Paříži. Během studií se stal laureátem několika soutěží, například mezinárodní soutěže klavíristů Brent v Birminghamu. Jako solista i v komorních sestavách koncertoval v řadě států Evropy a Jižní Ameriky. Nahrával také pro BBC i pro francouzská a španělská rádia. Na svých kompaktních diskcích také prezentuje anglickou komorní hudbu. Timothy Lissimore se věnuje také komponování, napsal dokonce operu, která byla s úspěchem provedena v Londýně v roce 2002. Řadu let vyučoval v Londýně a je také profesorem hudební školy v Barceloně. V podání umělců Clara Nováková a Timothy Lissimore teď zazní dílo Alberta Russella, Hráči na flétnu, opus 27. Albert Russell neměl být původně skladatelem. První léta své dospělosti sloužil ve francouzském námořnictvu jako důstojník, což ho zavedlo na řadu dalekých cest. Ve 24 letech se však rozhodl opustit aktivní službu a věnovat se hudbě. Je zajímavé, jak cesty do cizích zemí ovlivnily hudbu, kterou později skládal. Právě cyklus Hráči na flétnu o tomto vypovídá.

Doznělo dílo Alberta Russela Hráči na flétnu, dílo 27. skladatele. Na flétnu hrála Klára Nováková, na klavír Timothy Lissimor. Posloucháme jejich kompaktní disk, který vyšel v roce 2007. Na závěr to bude známé dílo hudebního skladatele Cezara Franka, který žil mezi lety 1822 až 1890. Jeho slavná sonáta A-dur, kterou posluchači znají ve verzi pro violončelo, klavír, pro housle a klavír, a tentokrát uslyšíme verzi pro flétnu a klavír. Části Allegretto ben moderato, druhá věta Allegro, třetí věta Recitativo Fantasia a čtvrtá věta Allegretto poco mosso hrají Klára Nováková na flétnu, na klavír Timothy Lissimor.

dnešním poledním koncertu na stanici Vltava jste slyšeli francouzskou hudbu s flétnistkou Klarou Novákovou, na klavíry doprovázel Timothy Lissimore a v jejich podání dozněla sonáta A-dur od Césara Franka se čtyřmi částmi. Z kompaktního disku z roku 2007 vybíral a pořad připravil Jan Hlaváč.

0: Tedy svět je krásný a veselý, abyste věděli, s nedělním vláčkem, s Vlastou Průchovou jsme doputovali až k 1:30 hodině odpolední. O zpěvaččině filmovém uplatnění bude řeč dnes v Klapce na Vltavě v 16:30 a jiná kontraaltistka bude o práci u filmu na Vltavě usilovat teď.
1: Povídka.
0: K ústředním osobnostem anglicky psaného modernismu patří Catherine Mansfieldová, ovlivněná především Antonem Pavlovičem Čechovem. Také spíše nestaví na výrazné zápletce, nýbrž na náladě, drobném okamžiku a odhalení vnitřního života postavy. Její prózy někdy působí až filmově. Rychle střídají pohledy, obrazy a detaily. A u filmu to je její povídka, kterou nám teď na Vltavě přečte Růžena Merunková.
2: Osm hodin ráno. Slečna Adamosová ležela na černém železném lůžku a civěla na strop. Pokojík v bloomsburské mansardě, obrácené do dvora, páchl sazemi, pudrem a sáčkem odpečených brambor, které si včera přinesla k večeři. Je to je mi zima, přemýšlela slečna Mosová. Čím to, že je mi teď pokaždé ráno, když procitnu taková zima? Kolena a nohy a záda jako led. Vždyť dříve jsem v sobě mívala tepla až. Hubená nejsem. Mám zrovna tak plnou postavu, jak jsem mívala dřív. Ba ne, to je tím, že nemívám k večeři nic teplého. Po stropě táhl průvod pořádných teplých večeří, každá doprovázená lahví posilujícího ležáku. Kdybych tak vstala a vydatně se nasnídala, napadlo jí. Večeře na stropě vystřídal průvod vydatný k snídaní. Každou střežila ohromná běloučká nenačatá šunka. Slečně Mosové naskočila husí kůže a hned se schovala pod pokrývku. Z nenadání vrazila dovnitř domácí. Tady máte dopis, slečno. Děkuji pěkně, paní Pinová, řekla převlídně slečna Mosová. Jste opravdu moc laskavá, že se tak obtěžujete. Jaký pak v obtěžování, řekla domácí. Tak jsem si myslela, jestli to není ten dopis, co na něj čekáte. No jo, to už asi bude, řekla vesele slečna Mosová. Nachýlila hlavu a usmála se slabounce na dopis. Ani bych se moc nedivila. Domácí vykulila oči. A to já zas jo, jen co je pravda, slečno, řekla. A kdyby vás to moc neobtěžovalo, račte ho odevřít. Leckerá domácí by to na mém místě udělala za vás a měla by recht. Takhle to přeci nejde, slečno. Už to trvá tolik týdnů. Napřed prej jo, pak zas toho nic nejní, pak se vám nějaký dopis ztratí na poště, nebo vám ředitel odjede do Brightonu, ale v úterý se prej určitě vrátí. Už toho mám pokrk a nebudu vám to díl trpět. Však mi včera moje sestra Eliza říkala, Mini, povídá, ty máš hold moc měkký srdce. Ten pokoj si už mohla kolikrát pronajat, povídá. Kdo pak se má v tuhle dobu starat o lidi, když se o sebe sami nepostarají, povídá. A i si má za sebou třeba konzervatoř a koncerty ve West Endu. Jestli je to pravda, co o ní říká tvoje Lizinka, že jako prej si pere svý hadry a suší je na věšáku, tak to teda je hned vidět, kolik uhodilo. A máš, povídá, akorát nejvyšší čas, abys to dala do riktiku. Slečna Mosová nedala na sobě nijak znát, že to slyšela. Posadila se na posteli, roztrhla obálku a četla: Velevážená slečno, obdržel jsem váš dopis. Nyní zrovna nefilmuji, ale zařadil jsem vaši podobenku pro pozdější eventuální použití. S veškerou úctou, filmová společnost Backwash. Ten dopis jakoby jí působil zvláštní potěšení. Dvakrát si ho přečetla a teprve potom domácí odpověděla. Tak se mi zdá, paní Pinová, že budete litovat svých slov. Píše mi ředitel, abych se přišla představit v sobotu dopoledne o 10:00 ve večerní robě. Ale domácí si pospíšila, chňapla po dopise a zmocnila se ho. Ale jděte, opravdu, vykřikla. Dejte mi zpátky ten dopis, hned mi ho dejte zpátky, křičela slečna Mosová, která nemohla vylézt z postele, protože měla noční košili na zádech natrženou. Dejte mi zpátky můj soukromý dopis. Domácí couvla zvolna z pokoje a dopis si tiskla k zapjaté jubce. Tak se teda věci mají, novida, řekla. No, ale jestli nedostanu dnes večer do 8 činži, tak slečno Mosová, konec, pokývala záludně hlavou. A ten dopis si schovám, rozkřikla se. Tohle bude moc fajn doklad. Pak klesla truchlivě hlasem. Milost, slečno. Třískly za ní dveře a slečna Mosová se octla v pokoji sama. Odhodila pokrývku, posadila se na pelest a třesouc se vsteky civila na svá tlustá stehna s uzlovitými zelenomodrými žilami. Štěnice. Je to ale štěnice. Mohla bych ji udat za to, že mi sebrala dopis. Zůstala v noční košili a přitom si pracně navlékala šaty. Ach, kdybych tak mohla té ženské zaplatit, já bych jí to vytmavila. Šla si do prádelníku pro spínací špendlík a když se zahlídla v zrcadle, pousmála se a zavrtěla hlavou. Marná sláva, zašeptala. Tentokrát jde holka do tuhého. Ale ženská v zrcadle se na ní zaškaredila. Ty hloupá, peskovala se slečna Mosová. Co bys brečela? Ještě ti zčervená nos? Ba ne. Jen se oblec, jdi ven a zkus štěstí. To bude ono. Z háčku na pelesti sundala pompadurku, hrábla do ní, vytřepala ji, obrátila na ruby. Než se někam pustím, vypiju si pěkně v automatu čaj a tím se uklidním, řekla si. Mám šiling a 3 pence. Za 10 minut tu stála tlustá dáma v modrých šerkových šatech, s kytičkou umělých parmských fialek na ňadrech, v černém klobouce posázeném fialovými maceškami, s bílými rukavicemi a s bodkami v bílých kamaších, v ruce pompadurku, níž měla šiling a 3 pence. Prospěvovala si tlumeným altem. Vzpomeň si, milá, když pláčeš jen, chmurná noc přejde a svitne zas den. Ale ženská v zrcadle se na ní už klíbla a tak slečna Mosová odešla. Když přišla k automatu, byla už roleta na dveřích povytažena. Uvnitř byla jen číšnice, ta se česala, a pokladní, ta odmykala zásuvky na peníze. Slečna Mosová stála uprostřed, ale žádná z nich ji neviděla. Včera večer se vrátil můj mládenec, zaklokotala číšnice. No ne, to je ohromný, zašveholila pokladní. No vidíte, zaklokotala číšnice, on mi vám přinesl roztomilou brož. Koukejte, co je na ní napsáno. Dýheb. Pokladní k ní přiběhla podívat se a vzala číšnici kolem krku. No ne, to je ohromný. No vidíte, řekla číšnice, jeminete vám je hnědej. Nazdar, povídá mu, nazdar, ty starý mágone. No ne, zašveholila pokladní a jak běžela zpátky do své klece, málem vrazila do slečny Mosové. Vy jste ale povedená. Mohla bych, slečno, dostat šálek čaje? Zeptala se. Ale číšnice se dále česala. Kde pak? My ještě neodvíráme. Otočila se a zamávala hřebínkem na pokladní. Víte, že nemá, milá. Kde pak? Řekla pokladní. Slečna Mosová zas odešla. Půjdu na Charing Cross. Ano, půjdu, umínila si. Ale čaj si nedám. Dám si kávu. Káva ta víc vzpruží. Pustila se přes ulici. Dávej pozor, ty buřte a nespi, zařval na ní drožkář. Dělala, že ho neslyší. Ne, přece jen nepůjdu na Charing Cross. Půjdu rovnou k firmě Kit a Kečit. V 9 otvírají. Když tam přijdu hned z rána, kdo ví, třeba bude mít pan Kedžit něco v ranní poště. To jsem rád, slečno Mosová, že jste se tu objevila hned z rána. Právě mi píše jeden režisér, že potřebuje obsadit ženskou roli. Myslím, že mu přijdete akorát vhod. Dám vám navštívenku a půjdete za ním 3 libry týdně s celým zaopatřením. Ještě štěstí, že jste se tu objevila hned z rána. Ale u firmy Kit a Kedžit nikdo nebyl. Jenom v předsíni vytírala posluhovačka linoleum. Nikdo tu, slečno, ještě není, řekla posluhovačka. Co pak tu není pan Kedžit, řekla slečna Mosová a uhýbala před kbelíkem a smetákem. Tak to já chvilku počkám, když dovolíte. V čekárně nemůžete, slečno, čekat. Ještě se mi nevydrhla. V sobotu tu pan Kedžit nikdy nebejvá před 11:30 a někdy vůbec nepřijde. Jej, to jsem hloupá, řekla slečna Mosová. Zapomněla jsem, že je sobota. Slečna Mosová byla zase venku. Jedna věc byla u firmy Beat a Bison jistá. Bylo tam živo. Člověk vkročil do čekárny, kde bzučel samý hovor. Pomalu každého tam člověk znal. Nazdár, řekla rozjařeně slečna Mosová, už jsem tu zase. A mladý pan Clayton, který hrál na hůl jako na banjo, zaspíval a v blahém dychtění. Je tady už pan Bitten? Otázala se slečna Mosová, vytáhla starou vyschlou pudřenku a napudrovala si nos do slezové barvy. No ovšem, má zlatá, ozvalo se sborem. Je tu leta letoucí, čekáme tu přes hodinu. Co myslíte, je něco v pácu? No, nějakých pár angažmá do Jižní Afriky, řekl mladý pan Clayton. To víte, 150 liber týdně, na 2 léta fix. Ha, ozvalo se sborem. Ach, pane Clayton, s váma člověk užije legrace. On je učiněný komik. Zachmuřená tmavovláska sáhla slečně Mosové na rameno. Včera mi ufouklo fajn angažmá. 6 neděl na venkově a potom do West Endu. Režisér mi řekl, že kdybych prý měla plnější postavu, ta role byla na mě jak ušitá. Hleděla vyjeveně na slečnu Mosovou. A je, to je malér, řekla slečna Mosová a tvářila se nezúčastněně. Když dovolíte, jaký to bylo angažmá? Ale zachmuřená tmavovláska jí hned prokoukla a v malátných očích jí kmitlo opovržení. Ale kde pak má zlatá, to pro vás nic není. On totiž potřeboval nějakou mladou, tmavej španělský typ. Něco tak v mým stylu, jenže kypřejší, to je ono. Otevřeli se dveře a objevil se pan Bitten, jen tak bez kabátu. Jařku, dámy! Tu se zarazil, zašklebil se svým pověstným úšklepkem a řekl a mládhenci. Čekárna se tomu tak zachechtala, že musel vztyčit obě ruce. Dnes ráno byste zbytečně čekali, vraťte se až v pondělí, budu mít pár poptávek. Slečna Mosová se vrhla střemhlav k němu. Pane Bitne, jestli pak jste se něco dověděl, počkejme, pronesl zvolna pan Bitten a měřil si pohledem. Vídal slečnu Mosovou jen 4x týdně a už hezkých pár týdnů. Která pak vy jste? Ada Mosová. Ach tak, no ovšem, zlatíčko. Ještě ne, zlatíčko, dnes toho mám až nad hlavu. Vraťte se až od pondělka za týden, předtím to nemá smysl. Zašklebil se a poplácal ji po tlustém zadku. U severovýchodní filmové společnosti byla na schodech tlačenice. Slečna Mosová se octla vedle plavovlase asi 30leté holčičky, která měla na hlavě bílý krajkový klobouk, vroubený třešněmi. To je tu nátřesk. Něco extra? Co pak jste o tom, má zlatá, nevěděla? Řekla holčička a rozevřela bledáku Karla. V 9:30 se měly dostavit fešné dívky. Čekáme tu už kolik hodin. Už jste pro tuto společnost hrála? Pro tuhle společnost se moc fajn hraje. Dělala jste už hodně do filmu? Já vlastně nejsem herečka z povolání, přiznala se slečna Mosová. Jsem altistka, ale poslední dobou mi to nějak nešlo a tak jsem trochu filmovala. Hold, co se dá dělat, má zlatá, řekla holčička. Mám za sebou skvělé vzdělání na konzervatoři a ze zpěvu jsem dostala stříbrnou medaili. Často jsem zpívala na koncertech ve West Endu. Napadlo mě, že jen tak pro změnu zkusím štěstí. Inu, co se dá dělat, má zlatá, řekla holčička. V tu chvíli se nahoře na schodech objevila krásná písařka.
3: To čekáte všichni na inzerát Severovýchodní společnosti? Nic z toho není, právě mi telefonovali.
4: No počkat, zařval někdo. A co útraty, které jsme s tím měli?
2: Písařka na ně pohrdlivě zhlédla a neubránila se smíchu.
3: Stejně byste nic nedostali. Severovýchodní společnost komparzum vůbec neplatí.
2: U společnosti Hořký pomeranč bylo jen kulaté okénko, žádná čekárna. Teprve když slečna Mosová zaklepala, přišla k okénku nějaká slečinka a řekla, copak? Mohla bych prosím mluvit s panem producentem, řekla líbezně. Slečinka se opřela o přepážku a přivřela oči. Slečna Mosová se na ní usmála. Slečinka se zakabonila a ohrnula nos. Pojednou poodešla a vrátila se s nějakým lejstrem a přistrčila je slečně Mosové. Vyplňte přihlášku, řekla a přibouchla okénko. Umíte řídit letadlo, skákat střemhlav do vody, řídit auto, metat kozelce, střílet? Čtla slečna Mosová. Kráčela po ulici a dávala si tyto otázky. Foukal štiplavý studený vítr, cloumal jí, byl jí do tváře, chechtal se jí. Věděl, že na ně nemůže odpovědět. V parku našla drátěný košík a přihlášku do něho odhodila. Potom usedla na lavičku, že si napudruje nos. Ale ženská v kapesním zrcátku se na ní zaškaredila a slečna Mosová to už nevydržela. Usedavě se rozplakala. Pláč jí skvěle ulevil. Tak už je potom, povzdechla si. To se mi ulevilo, když jsem tak ušla. Na vzduchu mi nos brzy schladne. To je tu hezky. Vida vrabce, jak blizoučko chodí. Někdo je tu asi krmí. Depak, nic pro vás nemám, vydrzounci. Odvrátila od nich oči. Co je ta velká budova naproti Café de Madrid? Dnes do 8 večer... Café de Madrid? Už to mám, co kdybych si tam šla sednout a dala si kávu, napadlo slečnu Mosovou. Scházejí se tam přeci umělci, třeba mě potká štěstí. Přijde tam hezký snědý pán v kožiše se svým známým a posadí se třeba k mému stolu. Ba ne, kamaráde, v celém Londýně slídím po altistce a ne jí najít. On je to totiž těžký part, koukej. A slečna Mosová se slyšela, jak říká, promiňte, jsem náhodou altistka a ten part jsem už moc krát zpívala.
3: To je ale zvláštní, pojďte se mnou zpátky do ateliéru, hned váš hlas vyzkouším.
2: 10 liber týdně. Proč bych byla nervózní? To není nervóza. A proč bych si nezašla do Café de Madrid? Jsem slušná ženská, jsem altistka.
3: Třesu se jen proto, že jsem neměla celý den v ústech. Moc fajn doklad, milost slečno.
2: Dobře, paní Pinová. Café de Madrid. Na večer tam bývá koncert. Proč pak nezačínají? Nepřišla jim altistka.
3: Promiňte,
2: jsem náhodou altistka. A ten part jsem už mockrát zpívala.
0: Kavárně byla skoro tma. Muští, palmy, červená plyšová sedadla, bílé mramorové stolky, číšníci v zástěrách. Mezi tím vším kráčela slečna Mosová. Sotva se posadila, hned žuchl na židli proti ní tlusťoch, jemuž se na hlavě komíhal klobouček jako nějaká maličká jachta.
3: Dobrý večír, řekl.
2: Slečna Mosová řekla přívětivě dobrý večer.
3: To máme fajn večer, řekl tlusťoch.
2: Ano, moc fajn, prima, vidíte. Zakřivil na číšníka prst jako klobás.
3: Přineste mi velkou visku.
2: Otočil se k slečně Mosové. A co vy? Když na tom nesejde, tak bych si dala brandy. Za 5 minut se k ní Tlustěch přes stolek naklonil a foukl jí do obličeje kouř z doutníku.
3: To je ale rajcovní mašlička.
2: Slečna Mosová se začervenala, až se jí rozbušila tepna na temeni hlavy, o které dřív ani nevěděla. Já mám odjakživa ráda růžové, řekla.
3: Tlustěch si ji spytavě měřil a bubnoval prsty po stole. To já zas mám nejradši takové tuhé a bytelné.
2: Slečna Mosová se zahyhněla, až ji to samotnou překvapilo. Tlustěch se zvedl.
3: Tak co, půjdu já s váma nebo vy se mnou? Zeptal se.
2: Když na tom nesejde, tak půjdu já s vámi, řekla slečna Mosová. A tak vyplula za maličkou jachtou z kavárny.

Povídku britské autorky Catherine Mansfieldové U filmu přeložili Alois a Hana Skoumalovi, připravila Jitka Chrtková v režii Petra Adlera z roku 1993. Nám ji na stanici Vltava četla Růžena Merunková. Film je letos v létě hlavním tématem Vltavy a v dnešním programu se s ním setkáme ještě šestkrát. V 15 hodin za více než hodinu uslyšíme příběh Petra Pana ve hře pro paměť. V 16.30 bude klapka o cestě k filmu Rodiny Hammerů, do níž počítáme i Vlastu Průchovou. V 17 nás čeká vizitka kostýmní výtvarnice oceněné Lvem za snímek Masaryk a za minisérii Božena Kataríny Štrbové-Bělikové. Den Trifidu Johna Vindema bude naší četbou na pokračování v 18.30 a ve 20 hodin vzdá dnešní koncert bez hranic hold ikonickému filmu Trainspotting, ve kterém zpívá třeba i občasný herec Iggy Pop.

0: Iggy Pop nám na Vltavě zpíval písně James Bond a In the Dead Car. Nikoli autem, nýbrž kočárem, dostavníkem, na hřbetě muly či pěšky podnikal své hudebně badatelské cesty Charles Burney, o kterém bude řeč v zápětí, a pak budeme cestovat vzduchem na křídlech Petra Pana ve hře pro pamětníky Za hodinu na Vltavě.
1: Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Mýty a legendy přinášejí 7 večerů plných pokladů hudební historie. Nenechte si ujít špičkové interprety v nezaměnitelné atmosféře pražských sálů, zámku Troja, Lobkovického paláce, Emauského kláštera a dalších. Od 16. července do 5. srpna. www.letnislavnosti.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

0: krásné hlasy.
1: Na začátku června roku 1770 se anglický varhaník, skladatel, pedagog, ale hlavně historik, badatel a hudební teoretik Charles Burney vydal na svou poznávací cestu hudební Evropou 18. věku. Deníkové zápisky z těchto jeho cest se staly cenným pramenem a skutečným pokladem pro generace následující. Dodnes jsou takřka povinnou četbou pro všechny, kteří se věnují historicky poučené interpretace staré hudby, ale také poslouží všem, kdo se zajímají o historii a každodenní život a zvyklosti v 18. století. Burney se jako typický představitel osvícenství zajímal o vzdělanost, umění, cestování i sběr informací o evropské kultuře. Během svého putování navštěvoval významná hudební centra, setkával se s hudebníky, skladateli, zpěváky i teoretiky a zapisoval si své dojmy z koncertů, operních představení a hudebního života jednotlivých zemí. Nedávno uplynulo 300 let od narození této pozoruhodné osobnosti a také je to v letošním roce 60 let, kdy v českém jazyce poprvé a zatím bohužel naposledy vyšel jeho hudební cestopis 18. věku. V něm jsme listovali před pár týdny a dnes se vydáváme po stopách Charlese Burneyho podruhé. Znovu jej tedy následujeme do míst, kde slyšel hudbu a mluvil s lidmi, o kterých my se dnes učíme a jejichž díla hrajeme a posloucháme i po 300 letech. Dobré odpoledne vám přeje Daniela Čermáková. Cílem Burneyho první cesty v roce 1770 byla Itálie, ale cesta vedla přes Francii a ačkoliv se netajil, že si francouzské hudby a jejich skladatelů moc neváží, zvídavá povaha mu nedala projet touto zemí, aniž by blíže proniknul do tamního hudebního života. Osvícenskou Francii jsme s ním tedy objevovali minule, dnes tedy Itálie, kde strávil celé léto i podzim onoho roku 1770. Burneyho jsme opustili po jeho návštěvě Voltaira, který od roku 1755 bydlel ve svém letním sídle ve Ferny, 3-4 míle od Ženevy. Do Itálie cestoval Burney přes Chambéry, hlavní město Savojska, a Alpy překročil přes Mont-Cenis. 11. července tak přicestoval do Turína. Tady se setkal se slavnými bratry Becociovými, proslulými hoboisty a autory a také Gaetánem Pugnánim, známým to houslistou a komponistou, který v Turíně pobýval většinu svého života a jehož koncert vyslechl v Královské kapli. O pár dní později dorazil Burney do Milána, města velkého a hodně zalidněného, kde se hudba velmi pěstuje, jeho slovy. Tady strávil 9 dní od 16. do 24. července. Burney ho velmi zajímal takzvaný ambroziánský chorál, církevní zpěv, který v Miláně vznikl a byl zaveden svatým Ambrožem 200 let před chorálem římským. Navštívil tak několik bohoslužeb v ambroziánském stylu a seznámil se s maestrem di capella signorem Fioronim, který mu ochotně ukázal vše, co Burneyho zajímalo. První operou, kterou v Miláně Burney slyšel, byla L'amore artigiano Floriana Gassmana, rodáka z našeho mostu, který se vymanil z předurčeného osudu obchodníka a stal se respektovaným hudebním skladatelem s mezinárodním věhlasem. Jeho kariéra vyvrcholila ve Vídni, ale hudební vzdělání získal, jak bylo obvyklé, právě v Itálii. L'amore artigiano, řemeslnická láska, je jeho nejznámější komickou operou. Měla premiéru v roce 1767 ve Vídni. Libreto k ní napsal slavný Carlo Goldoni a dílo bylo ve své době velmi populární po celé Evropě. Evidentně tedy i v Miláně, kde jej vyslechl právě Charles Burney, podle kterého v něm bylo mnoho krásných míst, všech 7 rolí bylo krásně zahráno, ale špatně zaspíváno. Což snad náš případ nebude, nám bude tedy zpívat Anja Vegry, soprán, hrát NDR Radiofilharmonii, diriguje David Stern.

Tak to byla árie z komické opery L'amore artigiano, řemeslnická láska našeho mosteckého rodáka Floriana Gassmana. Příběh o lásce a sociálních záměnách v prostředí obyčejných lidí vyslechl Charles Berny v milánském divadle, které bylo dle jeho slov prostorné a krásné, ale rámus při představení, který dělali diváci, byl prý příšerný. Z Milána, kde poznával hudební život, cestoval Berny do Breše, také Verony, Vicenzy, Padovy. Všude, kde to bylo možné, navštěvoval místní bohoslužby, zajímal se o chrámový zpěv, seznamoval se s místními hudebníky, objevoval divadelní budovy, navštěvoval i činoherní představení. 5. srpna dorazil Berny do Benátek, města hudbě zaslíbeného, jeho vlastními slovy města rozkošného, v němž hlavním znakem skladatelů benátské školy je, že jsou výborní kontrapunktisté, charakteristický je však pro ně procítěný výraz a invenční svěžest. Benátská hudba je lepší než jinde a je o ní všeobecnější zájem. Charlese Bernyho zajímaly hlavně proslulé benátské konzervatoře. Byly 4. Ospedale della Pietà, Mendicanti, Incurabili a Ospedaletto a Giovanni Paolo. Původně byly založeny jako nemocnice, sirotčince nebo útulky pro opuštěné děti a potřebné ženy. Ale v průběhu 17. a 18. století se staly významným hudebním vzdělávacím centrem. Dívky, které zde vyrůstaly, dostávaly špičkové hudební vzdělání, vznikaly zde orchestry a sbory složené výhradně z žen a jejich úroveň byla tak vysoká, že do Benátek přijížděli posluchači z celé Evropy. Koncerty navštěvovali šlechtici, diplomaté i cestovatelé jako Charles Berny. V ústavu Mendicanti byl tehdejším majstrem di capella Ferdinando Bertoni, současně také varhaník v proslulém chrámu svatého Marka. Z jeho 70 oper upadla snad až na Orfea naprostá většina v zapomnění, ale my vybíráme z jeho rozměrného duchovního díla, například Zemše F-dur, která byla psaná právě pro svatého Marka.

Gemma Bertagnoli, Valentína Variále, Marie-Hélène Nessy, Julien Baer, Clemens Heidrich, Vocal Concert Dresden, Dresden Instrumental Concert s Péterem Kopem zpívali a hráli Kyrie ze mše F-dur Ferdinanda Bertoniho. Ze všech čtyř hudebních ústavů nejvíce Bernyho zaujal Incurabili. Ten měl podle něj nejlepší hudbu, hlasy i orchestr, což přičítal tamnímu maestru di capella v Incurabili Baldassaru Galuppimu. Mistr podle něj vynikal mezi ostatními tehdejšími benátskými skladateli jako obr mezi trpaslíky, kterého si benátčané váží jak pro jeho nadání, tak osobní vlastnosti. Jeho definici dobré hudby, píše Berny, považuji za vynikající a velmi srozumitelnou. Praví, že jejím předpokladem je vagezza, chiarezza e buona modulazione, tedy krása, zřetelnost a dobrá modulace.

Vyslechli jsme jedno z duchovních děl Baldassara Galupiho, psaných pro dívčí ústav Incurabili. Část žalmu Nunc Dimittis zpívali nám Monika González, Lucia Megiesi-Schwarz, Kristýna Jonas, Judith Nemeth, Angelika Girls Choir, hrál Savaria Barok Orchestra, dirigoval Fabio Pirona. Jak bylo řečeno, benátské ospedály zpočátku přijímaly různé skupiny potřebných, sirotky, nalezence, opuštěné děti, nemocné i chudé ženy, ale postupem času se jejich hudební činnost soustředila téměř výhradně na dívky. Důvody byly praktické i společenské. Chlapci by po dosažení určitého věku ústav opustili a učili se řemeslu nebo by byli předáváni do učení. Dívky naopak často zůstávaly v ústavu až do dospělosti, takže bylo možné investovat mnoho let do jejich hudebního vzdělání. Ženy tvořily orchestry i sbory, hrály na housle, violončelo, flétny, fagoty, hoboje, čembala, varhany i další nástroje. Bylo to v době, kdy ženy veřejně téměř nikde profesionálně nevystupovaly, což činilo benátské ospedály naprosto výjimečnými. Právě tento model inspiroval mnoho pozdějších hudebních škol v Evropě, i když už samozřejmě nebyly spojeny s charitativní péčí. V benátských ospedáli vyučovalo mnoho vynikajících skladatelů té doby. Některá jména zapadla, jiná jsou nám dobře známá i dnes. Gasparini, Porpora, Jomeli, Traeta nebo Hase, který vyučoval právě v Incurabili a který pro ústav napsal oblíbené Miserere, to se pak uvádělo každoročně v Pašijovém týdnu.

lepší než hudba jinde. Nemohou chodit na procházky, jezdit na koni, nemohou zkrátka dělat to, k čemu je zapotřebí prostoru na souši. Proto tu hudba tak zdomácnila. Benátky, kde samozřejmě Bernie nazbíral mnoho hudebních i společenských zážitků, ať už šlo o setkání se zajímavými osobnostmi jako hrabě Turn Taxis, o koncerty na konzervatořích i pouliční muzicírování, tedy město na laguně opustil 18. srpna a přes noc cestoval ve člunu po síti kanálů a řek do Boloně. Jeho hlavním cílem v tomto městě bylo poznat učeného Padre Martiniho, vlivného italského františkánského mnicha, hudebního teoretika, historika a skladatele, považovaného za největší hudební autoritu v Evropě, autora slavných spisů jako Storia della Musica. A druhým, s kým se toužil Bernie v Boloně setkat, byl proslulý signor Farinelli, nejslavnější kastrát všech dob. V době, kdy se s ním Bernie v jeho sídle potkal, bylo Farinelli mu 65 a už dávno nespíval. Hrál na svých několik čembal, na violu d'amour komponoval. Bernie si pochvaloval, že signor Farinelli byl velmi vlídný a sdílný, vzpomínal na staré časy a zvlášť na dobu, kdy byl v Anglii. Tam Farinelli přijel v roce 1734. Měl přednosti, píše Bernie, jaké před ním ani po něm neměl žádný zpěvák. Přednosti jimž nelze odolat, jež odzbrojili každého posluchače, znalce i laika, přítele i odpůrce. V proslulé árii Son qual nave, kterou napsal jeho bratr Ricardo Broschi, začal zpívat první tón velmi jemně, rozezvučel jej pak do nesmírné síly a potom opět stišil takovým způsobem, že mu tleskali plných 5 minut.

Tak takto nějak mohl znít Farinelliho hlas. V roce 1994 natočil Gérard Corbiot životopisný film o tomto králi kastrátů. Hudbu ke snímku natočil Christophe Rousset se svými Le Talent Lyrique a zpěv kontratenoristy Dereka Lee Ragena a sopranistky Evy Malas-Godlevské byl pro potřeby filmu digitálně upraven. A toto byla ona slavná árie z opery Farinelliho bratra Ricarda Broschiho z opery Arta Serse Son qual nave cagitata. V Bologni stihl Berny setkat se i s učenou ženou, doktorkou Laurou Bassi, která se velmi zasloužila o bádání v oboru elektřiny, či navštívit kompoziční soutěž členů filharmonické společnosti. První zářijový týden roku 1770 objevoval Berny hudební život ve Florencii, následovala Siena a 20. září náš cestovatel dorazil do Říma. Člověk se nemůže blížit bez zvláštních pocitů k tomuto městu, k hlavnímu dosud středisku umění na celém světě, svěřuje se hudební badatel a teoretik Charles Berny na stránkách svého cestovatelského deníku, jímž dnes odpoledne listujeme a sledujeme jeho cestu po Itálii 18. století. Berny měl v úmyslu věnovat se v Římě předně starým spisům a hudbě, které jsou ve Vatikánské knihovně a knihovnách jiných. Tam také nakonec strávil mnoho času s celkem asi 3 týdnů římského pobytu. Pro novější hudbu mu tak zbývalo jen málo času. Využíval jej k tomu, aby poslouchal církevní hudbu v chrámech a účastnil se soukromých koncertů ve šlechtických sídlech. Speciální pozornost ve svém deníku pak věnuje proslulému Miserere Gregoria Allegriho. Skladbě, která je považována za jedno z nejkrásnějších hudebních děl, jaká kdy byla napsaná, a jejíž nejvyšší tón C představuje ve sborovém repertoáru skutečnou výzvu. Allegri napsal své Miserere mei Deus kolem roku 1638 pro sbor Sixtínské kaple. Skladba se zpívala pouze během obřadu svatého týdne a postupně vznikla legenda, že noty nesmějí opustit Vatikán, její opisování je zakázáno a kdo zákaz poruší, toho stihne kletba. Ve skutečnosti nebylo tajemství tak absolutní, jak se později vyprávělo, několik opisů existovalo i mimo Vatikán, ale byly velmi vzácné a nebyly běžně dostupné. Náš cestovatel zde sehrál historickou úlohu, o které sice ve svém deníku pomlčel, ale dnes víme, že on se zasloužil o rozšíření této skladby. Totiž ve stejném roce 1770 přijel do Říma také 14-letý Wolfgang Amadeus Mozart se svým otcem. Po vyslechnutí skladby v Sixtínské kapli ji údajně zapsal z paměti a po druhém poslechu své poznámky ještě poopravil. Tento příběh se stal jednou z nejznámějších hudebních legend. Berny pak díky svým kontaktům tento Mozartův opis získal a po návratu do vlasti jej nechal v Londýně vytisknout. Tím se skladba poprvé rozšířila mimo okruh několika málo opisů.

Miserere Gregoria Allegriho jsme vyslechli v podání ansámblu Le Poème Harmonique s Vincentem di Mestrem. Poslední italské město, které Berni samozřejmě musel navštívit, byla Neapol. Přijel tam s přesvědčením, že jeho představa o dokonalosti hrané hudby může být splněna pouze tam. Žádný přítel hudby by nemohl přijít bez skvělých představ radostného očekávání do města, které stvořilo oba Scarlatti, Vinciho, Lea, Pergolesiho, Porporu, Farinelliho, Jomeliho, Picciniho, Traietu, Sacchiniho a nekonečný počet jiných velkých skladatelů, zpěváků a hudebníků, píše Berni. Jeho neapolský pobyt co do hudebních zážitků by vydal na samostatnou kapitolu. My už máme prostor jen na jeden příklad hudby z Neapole. Berni tu například navštívil slavné komponisty Jomeliho a Picciniho, přičemž byl na zkouškách nové Jomeliho opery Demofonte a také viděl Picciniho Žárlivost. Bohužel ani v jednom případě tuto hudbu k dispozici nemáme. A tak se na závěr dnešních krásných hlasů, kterými vás provázela Daniela Čermáková, zaposlouchejme do duchovního díla Nicoli Jomeliho. Lamentace proroka Jeremiáše pro třetí den, část O vos omnes. V Neapoli tedy opouštíme historika a badatele Charlese Berniho, který ještě v Itálii nějaký čas podzimu 1770 pobyl, než se vrátil do Anglie, kde zpracoval své zážitky, dojmy a poznatky. A o pár let později se vydal na pevninu znovu. Tentokrát zavítal i do našich končin a tam jej budeme následovat zase někdy příště.

0: 300 let uplynulo nedávno od narození anglického hudebníka, historika, průkopníka muzikologie a autora proslulého hudebního cestopisu 18. věku Charlese Burneyho, který se vydal na svou první hudební cestu Evropou v červnu 1770. Dnes jsme ho následovali do Itálie a skončili v Neapoli. Tam se také setkal s Nicolou Jomelim, jehož duchovní dílo znělo na závěr této hodiny krásných hlasů, kterou připravila Daniela Čermáková. Ukázku z Lamentací proroka Jeremiáše zpíval kontratenorista Gérard Lén, ensemble Il Seminario Musicale řídil Christoph Russe.
1: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Ministerstva kultury a generálního partnera festivalu Česká spořitelna. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Hra pro pamětníky.
0: Dospět neznamená vzdát se fantazie, připomíná nám román Peter Pan Jamesa Matthewa Barryho. Skutečnou výzvou je uchovat si dětskou schopnost žasnout a přitom přijmout odpovědnost za svůj vlastní život i za druhé. Jste nyní na Vltavě zváni do světa, kde je možné létat, mluvit s vílami a na chvíli zapomenout, že čas běží. Režii měla v roce 1982 Hana Kofránková.

Spisovatel James Matthew Barrie se narodil ve Skotsku roku 1860 v rodině tkalce jako sedmý z devíti dětí. Když mu bylo 6 let, zemřel jeho 13letý bratr David a James se dlouho snažil, aby ho matce nahradil. Tenhle dětský zážitek byl pro příštího spisovatele určující. 13letý David zůstal v matčině i v jeho vlastní paměti malým klukem, na kterého nikdy nemohli zapomenout. Tak vznikl v roce 1906 román o Petru Panovi. Příběh o chlapci, který uletěl od maminky, aby mohl zůstat navždycky dítětem. Příběh je to neméně slavný jako Carolova Alenka v Říši divů nebo Exupéryho Malý princ. Stejně jako malý Petr Pan zůstal věčným chlapcem i dospělý Barrie. Proto mohl tak působivě zbásnit zkušenost člověka, který žije v zajetí poezie po celý život. Jeho hravé, něžné a jemně ironické vyprávění znají v Anglii děti, maminky i babičky. Petr Pan vychází v nových a nových knižních vydáních. Divadelní hra o Petru Panovi se hraje o každých Vánocích po celé zemi. Všechna pozoruhodná místa v Kensingtonském parku nesou dodnes jména, která vymyslel spisovatel ve svém příběhu. Na břehu, kde Petr poprvé přistál, stojí socha malého chlapce Petra Pana. James Matthew Barrie zemřel v roce 1937, ale jeho malý Petr žije dál jako věčný kluk, který nikdy nestárne.

0: Petr Pan je pořád stejně starý. Třeba, že se narodil už tak dávno, neměl ještě ani jediné narozeniny a nemůže se ani na žádné těšit, to si zavinil sám. Když mu bylo 7 dní, usoudil, že není zrovna lákavé stát se dospělý a utekl z domova. Kdybyste si ze všech sil přitiskli prsty ke spánkům, také byste si vzpomněli, jak se vám kdysi chtělo utíkat. Všechny děti byly nejdříve ptáky, než se staly lidmi. A tak není divu, že jsou v peřince ještě trochu divoké. Tedy Petr Pan utekl otevřeným oknem, za kterým spatřil stromy Kensingtonského parku. Naráz zapomněl, že je malý kluk v noční košilce a letěl rovnou do parku. Letěl a neměl křídla, ale hrozně ho na zádech svědilo. Možná i my bychom mohli všichni létat, kdybychom tak pevně věřili, že to dovedeme, jako tomu věřil tehdy večer Petr Pan. Zvesela se snesl na palouk u jezera Serpentiny, lehl si na záda a kopal nohama. Myslel, že je ptákem. A když chytal mouchu, nemohl pochopit, že mu uletěla. Chytal ji rukou. A to přece žádný pták nedělá. Za to poznal, že park už je zavřený, protože se to tam hemžilo výlami, divoženkami, různými šotky, skřítky a trpaslíky a v tom zhonu a honu, který teď všude vládl, nikdo Petra ani nespozoroval. Usadil se nakonec na buku, ale nemohl usnout. Bylo mu divně. Hlavu měl jako ucpanou. Něco moc chtěl, ale i když věděl, že něco chce, nemohl uhádnout, co to vlastně je. Chtěl maminku, aby mu vysmrkala nos, jenže na nic takového nepřišel. A tak se rozhodl, že se nechá od pohádkových bytostí poučit. Seskočil se stromu a chtěl požádat o radu 2 víly, které se držely kolem pasu a procházely se po cestě batolat.
1: Dobrý večer, nemohli byste mi říct, proč utíkáte, počkejte? Ani mi neodpověděli na pozdrav. Tak mi poraďte vy, šotci, nemohli byste mi říct, kam běžíte, proč všichni někam utíkáte? Proč voláte, že v parku zůstal člověk? Žádného člověka nevidím. Kdo mi teď řekne, co si mám udělat s nosem? Když jsem promluvil na šotky, přestali podřezávat muchomůrku, odhodili pilku a utekli. Když mne uviděli víly, taky utekli. A když jsem se předtím usadil na stromě, odletěli přede mnou ptáci. Ano, je to pravda. Všichni utíkají, protože mě nechtějí. Nikdo mě nechce. Vůbec nikdo.
0: Chudák malý Petr Pan. Sedl si a dal se do pláče. A ještě ani teď mu nenapadlo, že žádný pták by neseděl na té části těla, jako sedí on. Jaké štěstí, že to nevěděl. Jinak by přestal věřit, že dovede létat. A v tom okamžiku, kdy začnete pochybovat, jestli dovedete nebo nedovedete létat, přestanete to navždycky umět. Ptáci umějí létat, protože tomu věří. A kdo věří, má křídla. Petr nakonec odletěl k ptákům na ostrov v Serpentině. Tak se jmenuje jezero, na jehož dně leží kus utopeného parku. Ano, když se zadíváte do jezera, uvidíte, jak tam všechny stromy rostou vzhůru nohama. A v noci jsou prý v něm vidět i utopené hvězdy. Uprostřed jezera je ostrov a na něm se líhnou ptáci, ze kterých se pak zakrátko stanou malí kluci a holčičky. Když jsem Petr přiletěl, všichni ptáci spali. Jedině starý havran Šalamún krákal bděl. Klidně vyslechl, co Petra trápí, potom mu vysvětlil, že ho rýma přejde a čím to je, že se mu na ostrově každý vyhýbá.
2: Ptáci nikdy nenosí noční košilku. A podívej se na sebe. Nevěříš? Na kolika prstech máš drápky?
1: Ani na jednom.
2: Vidíš, ani na jednom. Zkus si načechrat peří. No, jen to zkus. Vidíš, žádné nemáš.
1: Ne, žádné nemám. Možná, že bych se měl vrátit k mamince.
2: Jen si jdi s Bohem.
1: Ale nemohl bys mi ještě říct...
2: Proč nejdeš?
1: Myslíš, že ještě umím létat?
2: Přestal si věřit. A tak už nikdy nebudeš létat. Ani při větru ne. Budeš muset žít pořád tady, na ostrově.
1: A nikdy nemůžu do parku?
2: Jak by ses tam dostal? Neumíš létat ani plavat. Ale nic si z toho nedělej. Za to tě naučím spoustě jiných užitečných věcí, které dovedou ptáci. Pokud ti to ovšem dovolí něco tak nešikovně udělaného, jako je tvoje tělo.
1: To teda nikdy nebudu docela člověk?
2: Ne.
1: A taky ne docela pták?
2: Ne.
1: A co teda budu?
2: Budeš človták. Nepovedený člověk a nepovedený pták.

0: Všechno se vyplnilo přesně tak, jak moudrý Šalamún Krákal předvídal. Ptáci na ostrově si na Petra nikdy nezvykli. Jeho podivné způsoby je dráždili každý den, jako by každý den byly nové. Doopravdy noví však byli ptáci. Líhli se denně a smáli se Petrovi, sotva přišli na svět. Vykutálené ptačí samičky, když už jim došla trpělivost sedět na vejcích, vypudili mláďata z vajíček o den dřív tím, že jim pošeptali: teď mají příležitost vidět Petra, jak se míje, nebo pije, nebo jí. Šalamún Krákal však dodržel svůj slib a naučil Petra mnohému z toho, co umějí ptáci.
1: Ten zbytek noční košilky, který si ještě nedal ptákům na vystlání hnízda, si schovej. Ptáci přece taky nenosí noční košilku. A teď poslouchej, co ti řeknu. Naučil ses pořád se něčím zabývat a věřit, že všechno, co děláš, má obrovský význam. Už docela šikovně pomáháš ptákům stavět hnízda. Za nějakou dobu je možná budeš stavět líp než lesní holub a skoro tak dobře jako kos, i když asi nikdy nepřekonáš pěnkavy. Podle pachu rozeznáš východní vítr od západního. Dovedeš pozorovat, jak roste tráva. A už se taky umíš radovat z maličkostí. Teď tě ještě naučím mít veselé srdce. Abys věděl, všichni ptáci mají veselá srdce. A protože jiná srdce než veselá ani neznám, tak mi to vážně nedá moc práce.
0: A Petrovo srdce se stalo tak veselé, že by byl celý den zpíval, jako radostí zpívají ptáci. Ale protože byl napůl člověk, neuměl svou radost tak dobře vyspívat. Udělal si tedy z rákosu píšťalu a zvečera sedával na břehu ostrova, poslouchal oddechování větru, šumění vody, do hrstí chytal měsíční světlo a všechno to pak vkládal do své píšťaly. Hrál tak krásně, že i ptáci se dali oklamat a ptali se jeden druhého: mrskla se to ve vodě ryba? A nebo tu mrskající rybu hraje Petr? Někdy hrál narození ptáků. A to se pak ptačí maminky v hnízdech otáčely a dívali se, jestli nesnesli vajíčka. Když tak Petr seděl na břehu a hrál, začalo mu být někdy smutno, protože se nemohl dostat z ostrova do Kensingtonského parku, který byl přitom tak blízko, že se na něj díval obloukem mostu. Petr věděl, že z něho už nikdy nebude dospělý člověk, ani o to nestál. Za to si moc přál, aby si mohl hrát, jako si hrají jiné děti. A samozřejmě nejmilejší místo na hraní je park. Nakonec se však Petr do parku přece jen dostal, i když dost zvláštním způsobem.
2: Šalamoune, přišel jsem za tebou. Mám ohromný nápad. Kdybys mi pomohl, třeba bych se dostal do parku.
1: Rád, ale jak by ses tam chtěl dostat?
2: V drozdím hnízdě.
0: Petr se svěřil Šalamounovi se svým plánem a když se oba spolu poradili, co a jak, svolali schůzi drozdů. Šalamoun měl hlavní slovo, protože začínal být vždycky nesvůj, když mluvil někdo jiný.
1: Vždycky jsem se obdivoval důmyslností, s jakou vy, drozdi, stavíte svá hnízda. Jiní ptáci si zapomínají vyložit hnízda blátem, následkem čehož do nich zatéká voda.
0: Teď Šalamoun hrdě pohodil hlavou, jako by pronesl něco, čemu už nikdo nedokázal odporovat. Jenže na schůzi se na neštěstí vloudila jedna prostořeká pěnkava a ta vypískla. My nestavíme hnízda kvůli vodě, ale kvůli vajíčkům. Rozjařeným drozdům došel dech a Šalamoun se musel několikrát napít vody, než se mu zase vrátila řeč.
1: Náš mladý přítel, jak víte, by se rád přeplavil do parku a teď přišel s nápadem, že by si vystavěl loď. Nemá na mysli takový kolos, jaký si stavějí lidé. Mělo by to být obyčejné drozdí hnízdo, jenom o něco větší, aby se do něho Petr vešel.
0: Ještě toho dne byla zahájena slavná stavba lodi. Všechno ostatní zůstalo stát. Bylo to v ročním období, kdy si měli drozdi hledat družky a stavět hnízda, ale kromě Petrova nevystavěli ani jedno. Nakonec Šalamoun musel nakázat vrabcům, aby nakladli vejce do starých drozdích hnízd. Po několika měsících práce byla loď konečně hotová. Petr jásal.
2: Jsi moc hezká loďka a vypadáš docela jako drozdí hnízdo. Uvnitř si hnědá a zvenku zelená. Je. A na tvém dně zbylo ještě pár peříček, které drozdi při stavbě hnízda vytrousili. Když se do tebe stočím, můžu v tobě už ode dneška spát každou noc. Pěnka vystrašili, že se neudržíš na vodě, ale to není pravda. A voda do tebe také nezatéká a ani vesla nepotřebuju. Mám přece ještě kousek noční košilky a to bude ta úplně nejlepší plachta ze všech.

0: nastala památná noc. Měsíc byl v úplňku, Petr vstoupil do své bárky a vyplul z ostrova. Slíbil Drozdům, že bude zpočátku podnikat jen krátké cesty, a to ještě pod jejich vedením. Ale když v dálce spatřil Kensingtonský park, nemohl odolat. Obličej mu hořel, ale už se neotočil. V jeho malé hrudi hořelo nadšení, které pohltilo strach. A řekněte, nebyl snad Petr stejně odvážný jako dávní mořeplavci, kteří se vypravovali za neznámým? Všechny překážky však statečně překonal a nakonec přistál v malém zálivu. Ani tady však ještě neměl vyhráno. Na břehu stálo množství postaviček, které se tu srotily v bojové pohotovosti a pištěli, aby se klidil, že je už dávno zavřeno.
1: Počkejte, já nejsem člověk jako každý jiný. Já vás znám a chci být váš přítel.
0: Mužíčkové ho obklíčili a netvářili se právě přívětivě. Ale jejich drobounké ženy si všimly, že má místo plachty dětskou noční košilku a hned chtěli Petra obejmout a políbit. No, takové už jsou prostě ženy. Když mužíci a mužíčkové uviděli počínání žen, o jejichž rozumném úsudku nikdy neměli nejmenších pochyb, odložili zbraně a uctivě odvedli Petra ke královně map. A ta mu udělila milostivé dovolení přebývat v parku i po uzavření.
2: Dovolila jsem ti bydlet v parku, ale nezapomeň. Každé ráno před úsvitem se musíš zase vrátit na ostrov k Šalamounovi. Lidé tě nesmějí vidět. Tak docela člověk přece jen nejsi. Na hraní ti stejně zbývá celý večer.
0: A Petr si hraje každý večer docela jako opravdové děti. Alespoň si myslí, že si tak hraje. A dojemné je na něm i to, že si hraje úplně špatně. Na schovávanou si hraje sám, do kyblíčku na písek si sedá. A když našel balónek, myslel si, že je to míč, protože střízlík Paleček mu jednou řekl, že kluci do míče kopají, nakopil ho, jenže potom už balónek nenašel. Litujete Petra, že dělal takové chyby? To byste tomu dali. Jistě, tu a tam ho člověk polituje, ale opravdu jen tu a tam. Vždyť Petr věřil skálopevně, že se má v parku jako nikde na světě. Hrál si a hrál si. Zatímco vy maříte čas tím, že se zlobíte nebo nevíte, co chcete. To se Petrovi nemohlo stát, protože zlobit neuměl a právě neměl ani tušení, co to je, když nevíme, co chceme. A pro tuhle nevědomost, že byste ho měli litovat? A jak jen byl veselý. Byl o tolik veselější než vy, o co vy jste veselější než váš tatínek. Ano, neměl maminku, to jistě. Proto vám ho může být líto. A tak vám hned budu vyprávět, jak ji znovu navštívil.

0: Dovolila jsi mi, abych bydlel s vámi v parku. Dovolila bys to i jiným klukům?
1: Samozřejmě, že ne.
0: A proč bys jim to nedovolila?
1: Park patří v noci nám.
0: Jak to, že park patří v noci jen vám?
1: No vidíš, už si nic nepamatuješ. Když jsi byl pták, znal jsi nás dobře. Všechny děti si na nás pamatují, ještě když jsou v peřince. Škoda, že si o nás nemohou v peřince nic zapsat, protože takhle po čase všechno zapomenou. No, ty jsi také zapomněl.
0: Co jsem o vás zapomněl?
1: Jistě už nevíš, že my, pohádkové bytosti, jsme všude, kde jsou i děti. Abys věděl kdysi, je to už dávno. Děti do parku vůbec nesměly. A tehdy tu nebylo jediné víly, jediného trpaslíka, nic. Potom byl dětem vstup do parku dovolen. A ještě ten večer přistěhovali jsme se i my. Chodíme všude za dětmi jako stíny.
0: Jako stíny? Co je to stíny?
1: Ty nevíš. Chtěla jsem říct, že jsme dětem pořád v patách.
0: V patách?
1: V patách. Jednoduše řečeno, prostě, zeptej se Šalamouna, ano? No tedy, chodíme za dětmi jako stíny, ale musíme přitom dávat pozor, aby nás děti neviděly. Když se na nás někdy zadívají, zůstaneme nehnutě stát a tváříme se, že jsme květiny. Na cestě v Batolat je stejně taková záplava květin, že se mezi nimi snadno ztratíme.
0: Proto se tedy oblékáte jako kytky a chodíte v bílém, když kvetou kopretiny,
1: ano?
0: A v modrém v době zvonečku. A růžovou a červenou si vybíráte podle růží?
1: Ano. Jen tulipány nám připadají příliš křiklavé. Přesto děti na nás přece jen někdy vyzrají.
0: Vyzrají? Bolí to?
1: Můj milý Petře, ne, to nebolí. Děti jdou třeba kolem, dívají se jinam a pak se najednou prudce otočí. A nebo se na nás dívají tak dlouho, až to nevydržíme a mrkneme.

0: Kdo ví, čím to je? V parku však asi nikdy nevyroste žádný tvor, který tu přebývá ve dne v noci, kromě skřípků, šotků a ptáků, ale ti jsou malí tak jako tak. A podívej se na sebe. Ty jsi věděl, kam utéct, když ses rozhodl, že chceš zůstat navždy malý.
1: Vidíš? A ty říkáš, že jsem všechno zapomněl. Pamatuju si toho o vás hodně. Děti také jistě vědí, že ty jsi královna map a bydlíš se svými čárifuky v parku. A všichni čarujete.
0: Čarujeme, ale jenom v noci. Proto park patří v noci nám. A děti do parku po uzavření nesmějí.
1: To je škoda.
0: Proč myslíš?
1: Protože v parku by našli všechny své známé, které znají z pohádek.
0: Se všemi by se nesetkali. Například by tu marně hledali třeba vodníka. Ten tady nežije. Asi proto, že mezi stromy kolem serpentiny neroste ani jediná obyčejná vrba. A dovedli si představit, jak vodník místo na vrbě vysedává třeba na bodlavé palmě. A myslíš, že by byl vodník ochoten dělat kytku a zjevovat si jako kosatec nebo pivoňka? Jistě by ho také nebavilo tancovat nebo bydlet v našich domech.
1: Vy máte domy? Ještě jsem žádný neviděl.
0: Vidíš? A přitom jsi v parku v noci. Naše domy, abys věděl, jsou vidět právě jen za tmy. Ve dne je nikdo nespatří, protože mají barvu noci a ještě jsem neslyšela, že by někdo viděl noc ve dne. Vidíš? A ty ses jich ještě nevšiml.
1: Možná, že jsem si jich nevšiml, protože to nejsou opravdové domy.
0: A proč pak by nebyly opravdové?
1: Víš, Šalamoun říkal, že kromě čarování nic neznáte. Nic neumíte a na všechno si jenom hrajete.
0: Šalamoun je jenom pták. V noci spí a vůbec netuší, že v té době, kdy on má hlavu pod křídly, my máme napilno. Samozřejmě, že čarujeme, ale Šalamoun zase kráká. A naše domy jsou docela opravdové. My je vidíme docela dobře. Jenže ty jsi přece jen človták.
1: Neříkej, že jsem človták. Já jsem Petr Pan a umím hrát na píšťalku tak krásně, že nikdo z vás čárifuků si už vůbec neumí představit, jak by mohl beze mne tancovat. Řekni. Kdo jiný by vám tak krásně hrál na vašich bálech? Jen řekni kdo. Jenom já. Petr Pan.
2: Jak vidíte a slyšíte, Petr Pan hraje čárifukům na bálech. Všichni od víl až k poledníčkům dovedou ohromně tancovat a pořádají velkolepé plesy v přírodě v takzvaném čarovném kruhu, který je pak ještě dlouho vidět v trávě. Krásné víly pospíchají na bál, ty vdané se snubním prstenem kolem pasu a páni přidržují tanečnicím vlečky. Královna sedí v čele večerní tabule a nalévá blatouchové víno. Ale láhve jsou těžké a tak jenom dělá, jakože nalévá. Nejdřív se podává chléb s máslem, velký jako padesátník. A nakonec přijdou dorty, tak malé, že nejsou ani vidět. Po hostině se všichni odeberou k tanci, královna jde první a v patách jí kráčí vrchní komoří, který nese dvě baňky, jednu se šťávou ze žlutých fial, s níž křísí tanečníky, kteří se poroučejí z duší na jazyku k zemi. V druhé nese rdesnovou šťávu, která je na puchýře, modřiny a odřená kolena. A jak Petr píská čím dál rychleji, čárifuci křepčí až do úplného zhroucení. Přitom jsou šťastní, že jim Petr tak kouzelně hraje. Proto na oslavě princezniny plnoletosti slíbila královna Petrovi, že mu splní, co si bude nejvíc přát.
0: Za to, že nám tak krásně hraješ. Splním ti, Petře, tvé nejtouževnější přání.
1: Co bych si měl ale přát? Počkej, už to mám. Kdybych si přál vrátit se k mamince, splnila bys mi to?
0: Ano, jistě. Ale kdo by nám bez tebe tak krásně hrál? Víš co, tohle není žádné zvláštní přání. Přeji si raději něco většího.
1: Myslíš, že to je úplně malé přání?
0: Je tak malé jako můj střevíček.
1: O kolik větší je velké přání?
0: Velké přání je tak velké jako celý obvod mé sukně.
1: Tak dobře. Tak já bych chtěl dvě malá přání místo jednoho velkého.
0: Mohu ti dát moc letět za maminkou, ale nemohu ti doma otevřít okno.
1: Okno, kterým jsem uletěl, bude přece vždycky otevřené.
0: Jak to víš?
1: Maminka má vždycky okno otevřené, protože co když se vrátím?
0: Jak to víš?
1: Tak, vím to.
2: A když Petr nedal jinak, čáry fuci mu museli přání splnit. Všichni ho začali šimrat na zádech, až ucítil na lopatkách podivné svědění a už se vznášel výš a ještě výš a než se nadál, už letí nad parkem a krouží nad střechami domů. Byl to takový požitek, že místo, aby letěl rovnou domů, zaletěl si ještě podél řeky k zoologické zahradě a než doletěl domů, už věděl, že jeho druhé přání bude stát se ptákem. Okno bylo do kořán, přesně tak, jak předvídal, a Petr vletěl rovnou dovnitř. A tam spala jeho maminka. Snesl se zlehka na dřevěnou pelest postele k jejím nohám a dlouho se na ní díval. Ležela s rukou pod hlavou a důlek v polštáři byl jako hnízdo vystlané jejími hnědými vlasy. A jaké měla nadýchané volánky na košili. Petr byl moc rád, že má tak hezkou maminku.
1: Kdybys jen věděla, kdo to sedí u tebe na posteli. Ale vypadáš tak smutná. Vím, že kdybych teď řekl maminko, jistě by ses vzbudila. Šalamoun říká, že každá maminka se hned probudí, když na ní zavoláme. Třeba i šeptem. Potom bys vykřikla radostí a přitiskla mě k sobě. Moc rád bych se k tobě přitulil. A jak ráda bys ty objímala takového malého kluka, viď? Jistě by to bylo u tebe moc pěkné. Ale víš, tam za oknem je park a tam se pořád děje něco nového a krásného. A možná, že by mě už nebavilo chodit oblečený, jako dřív. Co jsem to vůbec na sobě nosil?
2: Petr otevřel pár zásuvek. Všechno tu leželo jako kdysi. Zásuvka zaskřípala. Maminka se vzbudila a řekla: Petře, jako by to bylo nejkrásnější ze všech slov. Petr seděl na podlaze se zatajeným dechem a nemohl pochopit, jak jen věděla, že se vrátil. Sliboval si, že kdyby řekla Petře ještě jednou, určitě by už vykřikl maminko a rozběhl se k ní. Ale maminka nepromluvila. Zase už spala. Jen slzy měla na tváři. Petr se posadil jako raneček neštěstí na pilest postele. A co myslíte, že v té smutné chvíli udělal? Zahrál mamince u kolébavku na píšťalu. Složil jí podle toho, jak ho oslovila Petře. A hrál a hrál, až se jí obličej vyjasnil.
1: Vidíš, jakého máš úžasného kluka? Zahrál ti tak krásně na píšťalku, že už vůbec nevypadáš smutná. Neboj se, určitě budu zase tvůj kluk. Už se ani nechci stát ptákem. Ale přeci jen by bylo škoda, kdybych si nechal ujít druhé přání. Víš, kdybych splnění druhého přání odkládal moc dlouho, mohlo by se třeba i zkazit. A představ si, jak budou ptáci koukat, až jim budu vyprávět o tomhle dobrodružství. Ale slibuji ti, že zase přiletím. A navždycky.

0: Petr tedy přece jen odletěl. Dvakrát se ještě od okna vrátil, aby dal mamince pusu. Ale pokaždé si řekl, že by se samým štěstím mohla vzbudit. Proto jí nakonec zahrál krásnou pusu na píšťalu a vrátil se zpátky do parku. Uteklo mnoho nocí a měsíců a Petr pořád nežádal čáry fuky o splnění druhého přání. Nakonec Šalomounovi docházela trpělivost a Petrova liknavost se mu přestala docela líbit.
1: Už si Petře dal s Bohem svým přátelům, už ses naposled projel v loďce, potom doopravdy naposled a ještě ze všeho naposled. Už se na tvou počest konala řada slavností, proč tedy konečně neletíš?
2: Já chci letět, Šalamoune, ale počkej ještě chvíli.
1: Nevím, pořád učím ptáky, aby se řídili zásadou. Pospěš si, štěstí se usmívá jen jednou a ty zas čekáš a dáváš si na čas. Ptáci si už tvého otálení stejně všimli a pomalu se učí lelkovat, zahálet a lajdačit. Už bys měl letět.
2: Vždyť já chci letět. Měl bys vidět, jak si dávám pozor, abych se před čáry fouky neprořekl. Pořád čekají, že třeba řeknu, kdyby ta tráva byla suchá, nebo něco jiného, čím by mi cestu k mamince zkazili. Jenže já si dávám moc dobrý pozor. A víš co? Dneska večer tedy čáry fukům řeknu, že si vyberu druhé přání. A vrátím se k mamince úplně a navždycky.
0: A najednou měl Petr naspěch, neboť se mu zdálo, že maminka pláče. A Petr věděl, že jediné obětí jejího úžasného synka jí zase vyloudí úsměv na tváři. A tolik tomu věřil, že tentokrát letěl rovnou cestou k oknu, které bylo vždycky do kořán.
2: Ne, to není pravda. Okno je zavřené a na okně jsou železné mříže. Ne. Ty ležíš, maminko, na posteli, klidně spíš a v náručí máš jiného malého kluka? Maminko, slyšíš? Maminko.
0: Ale maminka Petra neslyšela. Marně bušil a kopal do mříží. Nedalo se nic dělat. Musel se vrátit s pláčem do parku a maminku už víckrát neviděl. A přitom chtěl být její radostí a chloubou. Vidíš, Petře, Šalamoun měl pravdu. Štěstí se na nás usměje jenom jednou. Aspoň na většinu z nás. Jak jinak bychom jednali, kdyby se na nás usmálo ještě jedinkrát. A když se konečně dostaneme k oknu, je zavřené. Navždy zavřené.

0: Našlo by se málo lidí, kteří neslyšeli o domečku v parku. Je to jediný domek na světě, který pohádkové bytosti vystavěli pro člověka. Přitom ho ještě žádný člověk neviděl, až na 2-3 šťastlivce, a ti ho nejen viděli, ale také v něm i spali. Čáry fuci stavějí domeček téměř každou noc, ale první dům vůbec vystavěli pro mímu. Míma byla vždycky trochu zvláštní a nejvíc zvláštní byla obyčejně večer. Ve dne se 4letá Míma chovala jako každé jiné dítě. Měla radost, když si jí všiml její velký 6letý bratr Tonda, vzhlížela k němu s patřičnou úctou a spíš ji lichotilo, než zlobilo, když do ní vrážil a strkal. Za to, když se vplížili stíny do pokoje, ve tváři se jí objevil poťouchlý výraz a Tonda marně prosil, aby ho dnes večer nestrašila. Sotva zůstali v pokoji s malou blikavou lampičkou sami, Míma hned spustila, že vidí kozla, jak chodí po pokoji, blíží se k Tondově posteli, dotýká se jeho pokrývky, a to už Tonda nevydržel, asi jako ten se vyřítil z pokoje. Ale když chodili v parku, byl den, Tonda měl hlavní slovo a Míma by si byla nejraději na sebe pověsila cedulku s hrdým nápisem Heč, jsem Tondova sestra. Ze všeho nejvíc však Tondu obdivovala, když jakoby nic prohlásil, že se jednou nechá v parku zavřít přes noc. Čekal jen na vhodnou příležitost a ta se nakonec přece jen objevila.
1: Tak tedy dneska tady Tonda zůstane. Na lepší příležitost čekat nemůže. Dnes budou mít čáry fuci bál, protože klekáničci zaměnili na vratech tabulku a napsali, že park se zavírá už v 6 hodin. Tonda musí bál vidět. Maminko, my budeme s Tondou závodit. Utíkej, Tondo, budu tě honit. U brány se schovej, aby tě maminka neviděla. Bude si myslet, že si běžel napřed domů. Tak utíkej. Mám statečného bratra. A jak pane dovede utíkat, nikdy ho nepředhoním. A teď by ho nepředhonil už vůbec nikdo. Ale proč vybíhá z brány ven? Proč se neschoval? Ne. Tonda utíká domů. Tonda se bojí. Dobře, když ty jsi taková ustrašená baba, já se naschvál bát nebudu. Zůstanu v parku sama, ty protivný strašpytle.
0: Zatím maminka došla k bráně. Daleko před sebou viděla Tondu a myslela, že Míma utíká s ním. Šero se blížilo do parku a stovky lidí vycházeli z vrat, až dorazil i ten poslední, který musí každý den dobíhat. Míma neviděla, neslyšela. Zavřela oči a zalévala je horkými přívaly slz. Když je zase otevřela, něco velmi studeného jí proběhlo po nohou a po rukou a spadlo do srdce. To bylo ticho parku. Potom se ozvalo bim. A z druhé strany bam. A úplně zdaleka bim bam. Parku zavírali.
1: Psst, někdo tu mluvil. Aha, to byly stromy. Protahují se a zívají. Tonda by koukal, kdyby slyšel, jak Jilm řekl, zima tu nahoře není, ale od toho dlouhého stání na jedné noze už jsem celý zdřevěněl. Jen aby mě některý z nich neviděl. Radši se vytratím na cestu batolat. Pomalu, tiše. Buď tiše, prosím tě, Palmo. Nekrč rameny, chvilku se pod tebe schovám. Podívej, po cestě jde šeřík s magnolií a jdou tak kodrcavě, jako by měli škytavku. Ještě, že mají berle. Teď už konečně vím, proč malé stromky a keře potřebují tyčky, ke kterým je zahradníci přivazují. Neměli by se o co opírat, když jdou na procházku. Víte co? Vezmu vás jednoho po druhém na procházku. Chcete? Opřete se o mě, vidíte, jak vám to jde. Ale ty, Bezinko, nefňukej, já taky nenaříkám, když mě trochu škrábnete. Počkej, tobě srovnám nohu. Ty jsi asi cizokrajný stromek, ale budu se k tobě chovat stejně pozorně jako k našim stromům, i když ti nerozumím ani slovo. Dovedu vás ještě na místo, ale potom už chci jít na bál.
0: Našla to snadno, protože k čarovnému dolíku, v němž se ples konal, vedly barevné stuhy. Trumpety vřeštěly, měsíc se vyhoupil na oblohu a tisíce párů se hned chopilo jeho paprsků jako stužek májky a vířilo v divokém opojení. A v tu chvíli se objevila Míma. Hudba přestala hrát, světla zhasla.
1: Co jsem to provedla? V parku přece nemám v noci co hledat. Musím utéct, nebo mě čáry fuci zabijí. Rychle pryč, rychle!
0: Čáry fuci zběsile volali, zaklejte jí, zaklejte jí!
2: Dávejte pozor na stopy ve sněhu. Vidíte? Tady leží. Zavátá sněhem a spí. Smeďte s ní sníh. Budeme jí muset přece jen v něco začarovat. Je to jenom člověk a mohl by zmrznout. Snad bychom jí měli začarovat v něco, čemu mráz nemůže ublížit. Mráz by však neublížil jen sněhové vločce. A ta by zase mohla rostat. Myslím, že bychom měli poslechnout amorky a vystavět kolem Mými domek.
0: V břiku byla stovka drvoštěpů ve větvích a zatímco zedníci Mímu čile měřili, u nohou jí vyrostla cihelna, královna už pokládala základní kámen, za chvíli stálo lešení, domeček pokrývala střecha a sklenáři zasklívali okna.
2: Hotovo. Domeček stojí a padne Mímě přesně na míru. Jenom jedna ruka ji vyčnívá. Nevadí. Vystavte kolem ruky verandu a nezapomeňte ještě přivázat ke komínu kouř. Škoda. Teď už je domeček úplně a docela dostavěný. Nezbývá než jít tancovat.
0: Celou noc stál v parku tenhle malý zázrak a chránil Mímu, dokud spala. Když už se líhl nový den, Míma se vzbudila, posadila se, narazila hlavou o střechu, střecha se otevřela jako víko krabice a Míma udiveně koukala na park zasypaný sněhem. Vykročila střechou ven rovnou přes zahradu a tu spatřila nádherný domeček, ve kterém strávila noc.
1: Milý domečku, ty jsi krásný. Nejkrásnější ze všech domečků. Ale ty se zmenšuješ a mizíš. Asi jsem tě vylekala. Teď už bych se do tebe nevešla. Sníh se sune blíž a poliká tě i se zahrádkou. Už jsi velký jen jako psí budka, ale jsi pořád stejný. Na dveřích je i teď vidět klika a na zdi růže. Světlo svatojánské mušky ubývá, ale svítí. Domečku, krásný domečku, prosím tě, zůstaň. Zůstaň, i když už jsi malý jen jako klubko nití. Ne, nedáš si říct, mizíš. Sníh se k tobě sune ze všech stran. Konec. Už tě spolkl.
0: Míma rozlobeně dupla nohou a už přikládala prsty k očím, když v tom zaslechla, jak jí někdo laskavě říká.
3: Nebréč. Hezká holčičko, nebréč.
0: Obrátila se a spatřila malého kluka, jak na ní dychtivě kouká. Byl celý nahatý, ale určitě mu nebyla zima. Hned poznala, že to je Petr Pan. Míma se styděla, ale Petr nevěděl, co to je stydět se.
3: Vyspala ses dobře?
1: Děkuju, dobře. Ale řekni, tobě není ani trochu zima?
3: Zima? Asi ne. Ale možná, že ano. Víš, já nejsem opravdový kluk. Šalamoun říká, že jsem človták. Ale to není moje jméno. Jmenuji se Petr Pan.
1: Ano, já vím. To ví každý. Já jsem Míma.
3: Je, Mímo. Opravdu lidé vědí, že jsem Petr Pan? Prosím tě, vyprávěj mi, co o mě lidé vědí.
1: Tak si pojď sednout tady na ten povalený strom. Sedni si blíž.
3: Co je to sednout si blíž?
0: Míma ukázala Petrovi, co je sednout si blíž. A Petr si přisedl. A pak začala vyprávět. Petr se dověděl, že lidé o něm vědí hodně, ale přece jenom ne všechno. Například nevěděli, jak se vrátil k mamince a jak na oknech byly mříže. O téhle potupě se Petr Mímě ani nezmínil.
3: Vědí vůbec, že si hraju jako opravdoví kluci? Mímo, prosím tě, pověs jim, jak si hraju na schovávanou, jo? Nebo jak umím kopat do balonku?
1: Ty si myslíš, že si můžeš sám hrát na schovávanou a do balonku, že se kopá? Vždyť ty si hraješ úplně špatně a vůbec ne jako opravdoví kluci.
0: Chudák Petr Pan zavzlíkal a poprvé od té doby, co přiletěl do parku, se rozbrečel. Mímě ho bylo líto a tak mu aspoň půjčila kapesník. Jenže Petr neměl ani ponětí, k čemu je kapesník. A tak Míma si nejdřív utřela sama kapesníkem oči a pak ho podala Petrovi. Petr však místo sobě utřel oči Mímě a Míma raději dělala, že je to tak dobře. Chvíli mi ho už litovala, ale pokaždé brzy poznala, že litovat Petra by byl omyl. Oči mu zářily, když vyprávěl o svých dobrodružstvích, zvláště když líčil, jak jezdí z ostrova do parku v drozdím hnízdě.
1: To musí být úžasně napínavé. Ty se máš.
3: Neposmívej se mi, Mímo. Já vím, že Tonda by asi v drozdím hnízdě nejezdil, viď?
1: Ne, ten určitě ne. Ten by se bál.
3: Co je to bát se? To je jistě něco úžasného. Prosím tě, Mímo, nauč mi, jak se mám bát.
1: Tebe by asi nikdo bát nenaučil. Náš Tonda se hrozně bojí. Nejvíc se bojí, když ho večer straší.
3: Já bych se chtěl taky umět bát. Víš, hrozně rád bych byl statečný jako Tonda.
1: Prosím tě, Petře, vždyť ty jsi 100 000krát statečnější než Tonda. Ty jsi úplně nejstatečnější kluk ze všech kluků, abys věděl?
3: Ty jsi hodná, Mímo. Jsem nejstatečnější kluk ze všech kluků.
1: A když si moc přeješ dát mi pusu, můžeš mi ji dát?
3: Mímo, já mám úžasný nápad. Ožeň se se mnou, chceš?
1: Chtěla bych, ale vejdeme se dva do tvého člunu.
3: Když si sedneš blíž, Mímo.
1: A co, když se ptáci budou zlobit?
3: Nebudou, uvidíš. Ptáci budou šťastní, když s nimi budeme bydlet na ostrově. A kdyby se zlobili? V zimě jich na ostrově stejně moc není. Jenže by možná chtěli tvoje šaty. Myslí pořád na svá hnízda, víš, a některé kousky tvých šatů, jako třeba tahle teplonká kožešinka, na tvém kabátě by se jim hrozně líbily. Víš, Mímo, proč tě mám rád? Protože jsi jako hnízdo.
1: Teď mluvíš spíš jako pták, než jako člověk. Zapomněla jsem, že jsi přece jen človták. A nedívej se na mě tak smutně. Chtěla jsem říct, že být človták je jistě úžasné.
3: Tak buď taky človták. Pojď, za chvíli budou otevírat park, musíme k člunu. Abys věděla, nejsi ani trochu jako hnízdo.
1: Ale já myslím, že je to docela hezké být jako hnízdo.
3: Tak tedy nastup.
1: Proč se na mě ani nepodíváš? Podívej se na mě, Petře.
3: Počkej, musím odstrčit loďku od břehu.
1: Co se ti stalo, Petře? Řekni, Petříčku.
3: Ne, Mimo. Nemůžu tě vzít sebou. Ty věříš, že by ses mohla vrátit, viď? Tvoje maminka... Ty neznáš maminky tak jako já.
0: Tu zaslechli skřípavé vrzání. V parku otevírali vrata a Petr netrpělivě vskočil do loďky. Věděl, že Míma s ním nepojede, ale statečně zadržoval slzy. Za to Míma usedavě vzlíkala. Petr znovu vyskočil na břeh a přistoupil k Mímě docela blízoučko.
3: A teď už jdi, Mímo.
0: Míma ještě skočila Petrovi do náručí, jako si skáčou do náručí čáry fuci, když mají svatbu, a pak spěchala pryč, rychle, rychle k vratům. Samozřejmě, že Petr připlul večer do parku hned, jak zaslechl, že se vrata zavírají. Ale Mímu nenašel a tak poznal, že přišla domů včas. Míma se chtěla k Petrovi vrátit, aspoň na návštěvu, ale bála se, že kdyby ještě jednou viděla svého milého človtáka, nedokázal by třeba už tak rychle pospíchat a přišla by domů pozdě. A tak je doma jí teď bedlivě hlídali. Míma často o Petrovi vyprávěla a když přemýšlela, jakým dárkem by ho potěšila, maminka jí poradila, aby mu darovala kozla, kterým straší každý večer Tondu. Mímě se nápad zalíbil a tak se obě vydali do parku i s kozlem a s Tondou, což byl nakonec docela dobrý kluk, i když Petrovi se nemohl samozřejmě vůbec rovnat. Kromě kozla nechala Míma Petrovi v parku i dopis a v tom dopise mu napsala, že má požádat čáry fuky, aby proměnili strašidelného kozla v opravdového. Tak tedy dostal Petr kozla. Každý večer na něm jezdí po parku a píská přitom na píšťalu. Prohledává park a když někdy najde nějakého zbloudilce, zaveze ho k čárifukům, kteří kolem něho vystavějí domeček. Čárifuci stavějí domeček stejně každou noc, protože je to baví. Ale Petr projíždí park a hledá malé tuláky proto, že kdysi tady potkal Mímu. A potom, i když se má v parku jako nikde na světě, hrozně rád dělá přece jenom to, co by docela určitě dělali opravdoví kluci.

Petr Pan a neb chlapec, který odmítal vyrůst. Tato pohádková divadelní hra z pera britského spisovatele Jamese Matthewa Barryho měla premiéru v roce 1904. Postava Petra Pana se ovšem poprvé objevila už o 2 roky dřív a první román s Petrem Panem, co by titulní postavou, vyšel v roce 1906. Látka se pak dočkala bezpočtu nejrůznějších adaptací, přičemž tou skutečně průlomovou byl nejspíš disneyovský animovaný film z roku 1953. O necelá 3 desetiletí mladší je česká rozhlasová adaptace Petra Pana, kterou jste právě doposlouchali na stanici Český rozhlas Vltava jakožto hru pro pamětníky. Ačkoliv spíš než přímo hra, je to literární pásmo. Jeho celý název zní Petr Pan, příběh chlapce, který odmítl zestárnout. Překlad a rozhlasovou úpravu vybraných částí původní Barryho knihy pořídila Jiřina Tvarochová. Ještě se o ní za chvilku zmíním. Titulní postava hovořila hlasem Tomáše Juřičky, dále účinkovali Ladislav Pešek, Jiří Adamíra, Jana Drbohlavová a Alena Špačková. Režii měla a úvodem hovořila Hana Kofránková. Na klavír a čembalo improvizoval Jaroslav Přikryl, na flétnu hrál Michal Werner, technicky spolupracovali Blanka Veselá a Věra Blovská. Natočeno v roce 1982. A doplňuji, že letos 7. června zemřela Jiřina Tvarochová, rodačka od Českých Budějovic, hlavním povoláním středoškolská učitelka cizích jazyků. Na začátku 60. let minulého století žila v Anglii. Po návratu do Československa krátce působila jako redaktorka v pozdějším Albatrosu. Je autorkou několika respektovaných uměleckých překladů, mimo jiné tedy toho, který jsme právě doposlouchali. Příští nedělní hra pro pamětníky Tolstého Vojna a mír s Eduardem Cupákem, Viktorem Pricem a Danielou Kolářovou v hlavních rolích. Máte rádi film Quentina Tarantina Pulp Fiction? Tak si pozítří večer určitě nenechte ujít na Vltavě rozhlasovou verzi jeho divadelní předlohy hry Tracyho Letce Zabiják Joe. A zajímali vás, jak se ve filmovém světě uplatnili rozhlasová zpěvačka, jazzová zpěvačka, chci říci, Vlasta Průchová a její syn Jan Hamr, světoznámý jazzový multiinstrumentalista, tak poslouchejte za půl hodiny Klapku. A do té doby pro vás máme nejslavnější ze smyčcových kvartetů Antonína Dvořáka, ten s číslem 12 a přídomkem Americký. V populární rovině lze toto dílo označit za jakýsi komorní protějšek novosvětské symfonie. A zcela bez nadsázky můžeme říct, že čím je novosvětská co do obliby mezi Dvořákovými symfoniemi, tím je Americký mezi jeho smyčcovými kvartety. Hraje Vihanovo kvarteto a je to nahrávka z roku 1989, kdy byl ansámbl, sportovně řečeno, úřadujícím vítězem mezinárodní soutěže smyčcových kvartet na Pražském jaru.

0: Huslisté Leo Štěpický a Jan Schulmeister, violista Jiří Žigmund a violončelista Aleš Kasprík, jinými slovy Vihanovo kvarteto ve svém složení z roku 1989, tedy tento dodnes vynikající ansámbl nám právě dohrál smyčcový kvartet číslo 12 F dur americký od Antonína Dvořáka. A už za malý moment se budeme věnovat jinému českému hudebníkovi, který se výrazně uplatnil za oceánem a především jeho rovněž velmi úspěšným a slavným rodičům, zvláště pak mamince české Ella Fitzgerald.
1: Letní slavnosti staré hudby s podtitulem Mýty a legendy přinášejí 7 večerů plných pokladů hudební historie. Nenechte si ujít špičkové interprety v nezaměnitelné atmosféře pražských sálů, zámku Troja, Lobkovického paláce, Emauského kláštera a dalších. Od 16. července do 5. srpna. www.letnislavnosti.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Klapka. Existují hlasy, které se nestávají součástí historie jen díky počtu nahrávek a vyprodaných koncertů, ale především díky tomu, jakou stopu v posluchačích a obecně v kulturním prostoru zanechají. Takovým hlasem byl hlas Vlasty Průchové, jedné z nejvýraznějších osobností československého jazzu a populární hudby druhé poloviny 20. století. Zpěvačka s mimořádným citem pro melodii, rytmus i text dokázala propojit svět jazzu, gospelu, swingu a české písně přirozeně a moderně. Její kariéra byla spojena s jazzovými kluby či poetickými kavárnami, koncertními sály, rozhlasem i gramofonovými nahrávacími studii. Ale také s filmem a televizí, kde její hlas dával příběhům nové rozměry. Nové vydání filmově hudebního pořadu Klapka připomene právě setkávání Vlasty Průchové s filmem a televizí. Nepůjde přitom jen o portrét výjimečné zpěvačky. Dnešní Klapku jsem pojal tak trochu jako příběh rodiny, ve které hudba přecházela z generace na generaci. Vzpomínat budeme i na manžela Vlasty Průchové, skladatele a klavíristu Jana Hamera, výraznou osobnost domácího jazzu i autora hudby spojené s filmem a televizí. A připomeneme si i jejich syna Jana Hamera mladšího, muzikanta světového jména, který se prosadil jako skladatel filmové a televizní hudby, přičemž největší úspěchy slavil za oceánem. Půl hodina, která nás čeká, tak bude patřit hlasům, melodiím a obrazům. Konkrétně tedy Vlasti Průchové a její rodině, která tvořila pozoruhodné kapitoly československé hudební historie. U jejího poslechu vás vítá Tomáš Pilát. První filmovou stopu Vlasty Průchové zaznamenáváme v roce 1950. V detektivce ze sportovního prostředí v Trestném území znějí dvě písně v jejím podání. Z jedné se zachovalo torzo, druhá pravděpodobně z dostupných zdrojů zmizela. Lidi a vrány.

Lidi a vrány a film V trestném území. Píseň, kterou je zřejmě nemožné dnes dohledat, je Modré blues. Zahrajeme si tedy pro připomínku zmíněného snímku ikonickou, podobně laděnou jazzovou standardku Na počátku bylo blues. Upomíná na spolupráci Vlasty Průchové s orchestrem Karla Vlacha, jejím manželem coby skladatelem a básníkem a spisovatelem Jaromírem Hořcem coby textařem.

Na počátku bylo Blues a Vlasta Průchová. Krásné vyznání. Stejní autoři stojí i za další její ikonickou písní, Docela všední obyčejný den. Tam mimo jiné zněla v krátkém filmu Docela všední neděle, který v roce 1959 natočil Milan Růžička jako studentské cvičení, řekněme milostnou etidu. Dovolím si teď malou poťouchlost. Song pustím v podání Marty Kubišové, která jejím nahráním a využitím ve svých představeních vzdala Vlastě Průchové upřímnou poctu.

Docela všední, obyčejný den a Marta Kubišová. Píseň, kterou proslavila Vlasta Průchová. Jako spoustu jiných písní, většinou z ranku příjemného jazzu. Třeba Měsíc bdí za tvůj dům. Tenhle song zní v televizním vztahovém dramatu Tomáše Bintera Trofej z roku 2008. Středobodem děje je to matka a její komunikace se synem, bývalým manželem, její matkou a potenciálním novým partnerem. Autory jazzového kousku jsou Antonín Bílý a Petr Lander.

Měsíc bdí za tvůj dům. Vlasta Průchová měla, jak už jsme připomněli, hudební rodinu, která spolu vytvářela kulturní dějiny Československa a nejen Československa druhé půlky 20. století. Filmový otisk po sobě zanechal i Průchové manžel Jan Hammer. Významný jazzový komponista a pianista si občas i zaspíval. Píseň Jiřího Baura, Vlastimila Hály a Jaroslava Moravce Hřebík v botě nahrál s orchestrem Karla Vlacha. Jazzový kousek zazněl i ve filmu Silvestr 1948, který v roce 1976 natočil Karel Kovář. 30-minutový snímek se stal součástí povídkového filmu Boty plné vody, ke kterému posloužily jako inspirace tři povídky Rudolfa Kalčíka o příslušnících jednotek SNB střežících šumavskou hranici v poválečných letech.

O hřebíku v botě zpíval Jan Hammer. Píseň zněla ve filmu Boty plné vody. Doslova díru do světa udělal syn Vlasty Průchové a Jana Hammera, skladatel a multiinstrumentalista Jan Hammer mladší. Velmi ceněná a v různých obměnách hraná i mimo plátna, obrazovky a monitory je například jeho hudba k seriálu Miami Vice. Žánrově teď tedy na chvíli trochu vybočíme.

Shadow in the Dark ze série Miami Vice. Podobně proslulých soundtracků má Jan Hammer mladší na kontě mnohem víc. Pro dnešek se rozloučíme hudbou, kterou jako mladičký vytvořil ještě před emigrací pro film Bořivoje Zemana Šíleně smutná princezna z roku 1968. Kdo by ji neznal, tedy jak smutnou princeznu, tak tu hudbu. Filmové písně texty opatřil Ivo Fischer, zpívají Darek Vostřel, Josef Kemr, Václav Neckář a Helena Vondráčková. Než zazní, ještě rozloučení. Co nejvíc krásných zahrad, co nejmíň piklů a vůbec všechno nejlepší přeje autor dnešní klapky Tomáš Pilát.

Vlastě Průchové u příležitosti stého výročí narození, ale také jejímu manželovi Janu Hamerovi staršímu a především synu Janu Hamerovi mladšímu věnoval Tomáš Pilát tuto klapku, kterou právě uzavřely dvě melodie z pohádky Šíleně smutná princezna z roku 1968. Hudbu složil Jan Hamer mladší, text napsal Ivo Fischer, zpívali Václav Neckář s Helenou Vondráčkovou a pak ještě Josef Kemr s Darkem Vostřelem. V příští nedělní klapce si připomeneme pražské natáčení Formanova Amadea. Mimochodem první část rozhlasové verze původní divadelní hry Amadeus od Petra Šéfra jsme uvedli dnes dopoledne pod hlavičkou radioseriálu. Můžete si ji najít v našem audioarchivu a příští neděli budeme pokračovat. A když se ještě vrátím ke klapce, tak tu vysíláme teď během vltavského filmového léta také každý všední den od 1 hodiny odpolední a ta zítřejší klapka bude patřit argentinskému hudebníkovi Gustavu Santaolajovi. A skladba jiného Argentince teď vyplní čas zbývající do začátku vizitky kostýmní výtvarnice Kataríny Štrbové-Bělikové.

0: slavné Libertango Astora Piazzolli hrál Tomáš Kapek s ansámblem Martinů. A teď je to rozhovor, který jsme živě vysílali v loni v únoru a teď si ho zopakujeme v rámci filmového léta na Vltavě.
1: Vizitka.
2: Oblečením se dá rozvyprávět příběh. Vzhled člověka může v lidech, kteří se na něj dívají, vytvářet emoce. Říká náš dnešní host, kostýmní výtvarnice Katarína Štrbová-Běliková, kterou už vítám u nás ve studiu na Vltavě. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Od mikrofonu vás vítá v dnešní vizitce také Ondřej Cihlář. No a já pokračuji v představení našeho hosta. Katarína Štrbová-Běliková vystudovala nejprve scenografii na střední umělecko-průmyslové škole v Praze na Žižkově a následně scénické a kostýmní výtvarnictví na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. V polovině 90. let se ovšem se svojí rodinou přesunula trvale ze Slovenska do Prahy a její první velkou prací byly kostýmy ve filmu Želary režiséra Ondřeje Trojana. Následovaly pak snímky například Horem pádem, Občanský průkaz, Učitelka, Skleněný pokoj, Toman, Šarlatán nebo třeba Ema a Smrtihlav. Za svoji práci byla mnohokrát nominována na Českého lva i na slovenskou filmovou cenu Slnko v Sieti. Držitelkou Českého lva za nejlepší kostýmy je pak za film Masaryk a televizní minisérii Božena. Aktuálně je Katarína Štrbová-Běliková opět nominovaná, tentokrát za kostýmy ve filmu Jiřího Mádla Vlny. No, předávání bude 8.3. Tam jistě nebudete chybět, jako pokaždé, když jste byla nominovaná. Tak máte ještě vlastně po celé té řadě ocenění drobné, bych řekl, očekávání a nervozitu?
3: No, já většinou říkám, že největší radost má člověk z nominace. To má vždycky radost 5 lidí a pak z toho ocenění má radost jenom jeden. Takže já mám radost těch nominací a případné ocenění je takový bonbonek.
2: Bonus navíc.
3: Tak.
2: Který máte pravdu, týká se už jenom jednoho z té pětice navržených. Mimochodem, jaké je vlastně prostředí českých filmových kostýmních návrhářů? Je to prostředí vřelé, vzájemně si přející nebo lehce konkurenční? Jakou máte vlastně mezi sebou, jaké máte mezi sebou vztahy? Protože pravděpodobně těch postav taky, kteří dosahují tady právě i k těm oceněním nebo nominacím, není třeba úplně nekonečné množství.
3: Já myslím, že je v zásadě vřelé, samozřejmě nějaká trošku rivalita tam je, ale nemám pocit, že bychom si dělali nějaké podrazy, spíš jsem zažila to, že jsme si pomáhali.
2: Tak to zní dobře. Pardon, já se chci dostat k aktuálním filmům Vlny, za které jste nominována, tak to je film, který je z období 60. let, láme se to tam kolem roku 1968 a kolem tedy invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. A mě by zajímalo, jestli je pro vás vlastně příjemnější dělat film ze současnosti nebo dobovku, jakéhokoliv typu. Zmínil jsem tady například, že jste dělala kostýmy k minisérii České televize Božena, kde jste limitovaná samozřejmě trochu tou dobou a nemůžete možná třeba se tak svobodně projevit jako v případě nějaké současné látky.
3: Pro mě je vždy zásadní ten příběh a to, jestli se odehrává v 19. století nebo v 60. letech, je vlastně až ta druhá věc. A to vyprávění příběhu vlastně vyžádá nějaké výrazové prostředky, které pak ta doba jenom jako zviditelňuje nebo zobrazuje. A stejně svobodně se člověk může pohybovat i v jednom i v druhém. Samozřejmě ta doba je taková jako atraktivnější a člověk si tam víc může dovolit nějakou licenci, protože není tak všeobecně známá. V těch 60. letech existuje spousta pamětníků, který vám řeknou, že ale tyhle ty brýle opravdu ne, nebo tyhle ty boty v té době ještě nebyly a tak. No ale to se mi zdá, že to je až ta druhá věc. To první je ten nějaký základní koncept.
2: Existují už tady třeba v rámci těch různých dobovek, různých historických období, už vlastně kostýmová kliše, která když vidíte, prostě tak už vás jako na první dobrou štvou. Byla tady celá řada různých retro seriálů, například Vyprávěj a celá řada dalších, která vlastně ta předchozí totalitní období vlastně brala tak trochu hopem skokem. Tak jak to vidíte?
3: Mně u filmu a seriálu, které se snaží nějakým způsobem tu dobu rekonstruovat, rozčiluje nepřesnost. Rozčiluje mě taková nepoučenost a vydávání něčeho, čemu se říká stylizace, nad to, aby jsme byli nějaký dobově věrní. Samozřejmě neříkám, že je nutné být dobově věrní, ale na to pak je, to je pak jiný žánr. Pokud se pohybujeme ve filmu, který je stylizovaný celkově, tak tam je spíš naopak zajímavý, když si člověk s toho dobou nějak pohrává, ale zase je velmi vidět, jestli to pohrávání je poučené a jestli vychází z nějakých základů. A to je možná něco, co mě tak mrzí, že se objevují věci, které se vydávají za stylizaci, ale já je pokládám za neznalost.
2: Máte nějaký příklad?
3: Ne, byste nebudu
2: ani uvádět. No, občas se mi taky zdá, že v některých těch, ať už televizních nebo filmových projektech, právě tady ty, řekněme, dobové snímky z období, které ještě třeba máme v paměti, nebo třeba mý rodiče, takže jsou vlastně takový atraktivnější, než byly. Jo, že samozřejmě se tam objevují prvky, které známe, známe třeba z výstav, známe třeba z různých katalogů, ale častokrát oproti tady těmhletěm, řekněme, propagačním letáčkům a výlohovým fotkám se nedostali k veřejnosti, protože nebyly. Byly to zkrátka jenom jako projekty, které zkrátka byly nafoceny, ale už jich bylo tak strašně málo, že byly v tu dobu vlastně nedostupné. A v těch seriálech a filmech se objevují, jakože má skoro každý druhý a tak dále. Není i tohleto třeba částečně nepřesnost, která sice nevychází z toho, že by ta věc neexistovala, ale byla natolik nedostupná, že je to vlastně už, jako řekněme, určité zhuštění té reality, která vlastně byla jiná.
3: Já si myslím, že to vzniká kvůli realizačním možnostem. A většinou to je díky tomu, že ty luxusnější věci, ty vzácnější věci se spíš dochovaly, protože každý tu hezkou věc měl odloženou ve skříni a ty běžné věci se nosily do rozpadnutí. A taky je to trochu tím, že my většinou tady v Čechách jsme odkázaní na práci s fundusem, zejména České televize, který je teda vlastně velmi dobrý, nechci ho kritizovat, ale je exkluzivní. A je exkluzivní kvůli tomu, že v době těch 70. let, dejme tomu i konce 60. let, ta televize produkovala pořady, na které jsme se dívali v televizi a obdivovali jsme, jak jsou neuvěřitelně krásně ty herci a ty zpěváci v tom televariete oblečení. A oni měli všechno šité v luxusních, v té době luxusních salonech, Diplomat, nebo já nevím, jaký jiný salony byly. Byla to vlastně exkluzivní moda a ta v těch fundusech je. Takže pro mě je paradoxně nejtěžší, když chci vlastně v těch 60, 70 oblíknout obyčejného člověka, abych se k těm obyčejným věcem dostala. A většinou mě zachraňují různí dárci nebo různé výkupy, kde se člověk dostane ještě k nějakým věcem z té prosté mody nebo toho oblečení ulice.
2: Říká kostýmní výtvarnice Katarína Štrbová-Bělíková. Ovšem teď se dostáváme k první písni, kterou jste vybrala, kterou bude proložen celý náš dnešní rozhovor. A sice vy to tady máte rozdělené po časových různých obdobích, podobně jako kdybyste chystala tedy kostýmy pro různé dobovky. K 80. letům tady máte Patti Smith, Because the Night. Proč?
3: Já jsem v 81. roce 15-letá přijela do Prahy studovat střední školu a byl to pro mě obrovský kulturní šok a vlastně obrovská lidská zkušenost za ty 4 roky na té střední škole byly naprosto zásadní. Nejenom tou školou, ale i lidma, s kterýma jsem se postupně seznamovala a kteří se stali mý kamarádi mnozí dodnes. A já jsem objevila undergroundovou kulturu díky těmhle lidem. A já jsem většinou poslouchala to, co poslouchali kamarádi, takže kamarádi poslouchali Velvet Underground nebo Plastic People. A tu Petty jsem vybrala, protože je to dodnes velmi inspirativní žena, plná energie.
2: I přesto, že dopoledne zazní píseň Because the Night a vy můžete přemýšlet nad svými dotazy, které pokud budou příliš naléhavé, tak i sepište a pošlete nám prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz, abychom je mohli položit našemu hostu, kostýmní výtvarnici Kataríně Štrbové-Bělikové.

0: No a my se vracíme do rozhovoru s kostýmní výtvarnicí Katarínou Štrbovou-Bělikovou. Dnešní vizitku vás provází Ondřej Cihlář a my už jsme to trochu načli v tom předchozím vstupu při uvádění písně, která právě dozněla, a sice, že rodiče měli tu odvahu, že vás v 15 letech ze slovenského Martina poslali na střední výtvarnou školu do Prahy. A tak to by mě zajímalo, jak se to urodilo, tento nápad, a hlavně, jestli vy byste měla stejnou odvahu se svými dětmi udělat to podobně.
1: Ten nápad se urodil asi v mé hlavě, když jsem jako dítě s dědečkem, který byl herec, seděla hodiny v Martině v divadle, které vždy bylo velmi, velmi dobré, až do dnes stále je to velmi kvalitní divadlo. A toužila jsem být součástí toho taky. A tak jsem se svěřila dědovi a on mi tak suše řekl: Katuška, ty nemáš herecký talent, chod si kreslit. Takže já jsem takhle našla nějakou možnost, jak být přítomná.
0: Nebylo to příliš kruté?
1: Bylo to upřímné, bylo to asi trochu kruté a asi mě to i zabolelo, ale zase díky za to.
0: Jo.
1: Ale tam byla ta možnost. Nebylo to kruté v tom, že on mi otevřel tu možnost, že prostě máš nějaký výtvarný talent, tak pracuj s tím. No a tak jsem našla, že vlastně ten výtvarník v tom divadle se taky uplatní a tím pádem už jsem se dívala tímhle směrem a pak jsme spolu s mámou objevili, že v Praze už na střední škole se dá ta scenografie studovat. A za to dodnes moji mámu obdivuju, že mě prostě nadšeně do té Prahy poslala. Protože já myslím, že bych byla asi jiný člověk, kdybych zůstala v Martině nebo dokonce i v té Bratislavě.
0: No, vy jste říkala, že jste zažila kulturní šok, tak pojďte nám to trochu popsat, to je vlastně docela dobrá vzpomínka.
1: Tak musíte si představit to, že jsme na začátku 80. let bez internetu, bez mobilu, socialismus. Sever Slovenska, Martin, sice kulturní město, ale které čerpá spíš nějaké kulturní tradice z minulosti a v podstatě informační bariéry. A teď jsem přijela do Prahy, kde to stále platilo, že byl socialismus, ale přece jenom v té Praze takový ten kontakt se světem byl mnohem větší a byly skupiny lidí, kteří byli napojení na nějakou právě tu undergroundovou kulturu, ke kterým prostřednictvím ty umělecké školy jsem se já postupně dostávala a taky prostřednictvím prvních hlásek jsem se dostávala do prostředí těch rodin, kde se teda o věcech přemýšlelo úplně jinak a úplně jinak se hodnotila ta společnost, než na co jsem byla z toho malého slovenského města z původní rodiny zvykla. Takže mě se tak jako úplně obracel svět a obraceli věci, kterým jsem do té doby nějak věřila, nebo byla jsem v nich vychovaná, takže prostě když někdo nadával na komunisty, tak jsem se trochu překvapeně přikrčila a pak jsem postupně poznávala ten obsah. A myslím, že mě to velmi zásadně formovalo a přeformovalo, nebo doplnilo. Já jsem měla asi z toho Slovenska, z té původní rodiny nějaký dobrý základ, ale takový ten světonázor jsem si dotvářela až tady v Praze.
0: No, Československo v té době byl společný stát, to znamená, že jste se tady rozhodně, i když celá řada vašich kolegů, kteří přichází do Prahy v současné době, tak se tady necítí jako v zahraničí. Nicméně přesto měla jste pocit, že působíte trochu exoticky ve skupině vašich spolužáků, nebo i v tomto oboru vás bylo více?
1: Ano, bylo to vždy o tom, že aha, ty jsi ze Slovenska. Ale já jsem velice rychle a v tom mladém věku to jde velmi snadno se naučila mluvit poměrně dobře česky. A vlastně tím, že jsem mluvila denně a pořád jenom česky, tak jsem po čase docela úspěšně splynula.
0: No, ale vysokou školu už jste potom pokračovala v Bratislavě na VŠMU, tak z jakého důvodu jste nepokračovala tady na školách, kde se učí scénografie, kostým, což je celá řada možností, ale vrátila jste se na Slovensko?
1: Já jsem se hlásila hned po té střední škole na DAMU, tam mě nevzali. A pak jsem vlastně už se neudržela v Praze existenčně. Mm-hmm. Takže jsem se vrátila zase do Martina a to byl zase druhý kulturní šok. Ale negativní. Co vlastně po té Praze a po tom životě Praze plném podnětu. Najednou to malo město, najednou nedostatek všech těch informací a vlastně přátel a všeho, 2 roky nebo rok a půl, než jsem se trošku jako s někým zase tam seznámila. Tak to bylo velmi smutné období, ale zase to mělo to pozitivum, že jsem se vlastně soustředila na to, že na tu vysokou školu chci a musím se na ní připravit. A v té době v Bratislavě byla vysoká škola, na Vysoké škole muzických umění byl profesor Vychodil, který měl velký věhlas a vlastně ta scenografie v té Bratislavě byla vysoce ceněna. Takže já jsem pak další přihlášku si dala do Bratislavy a tam mě vzali a tím se stalo, že jsem studovala pak v Bratislavě.
0: No, my tady máme možnost vlastně od vás získat nějaké takové pocitové srovnání těch měst, protože vy jste sice říkala, že z Prahy to bylo blíže, řekněme, do světa, i když Bratislava má tu výhodu, že je odtamtud opravdu do Vídně jenom kousek a vždycky vlastně takhle přes Dunaj byla spojená s Vídní nebo s Budapeští. Také samozřejmě na těch školách na VŠMU vím z vlastní zkušenosti je celá řada vždycky studentů, kteří jsou vlastně z té velké maďarské menšiny, která na jižním Slovensku je. Tak jak jste vnímala atmosféru Bratislavy? A v jakých to bylo letech vlastně?
1: Tak já jsem vlastně to období v té Bratislavě, pořád jsme v těch 80. letech. Pořád ještě,
0: je to předrevoluční Bratislava.
1: Ale bylo to takové nadechnutí, zase vlastně tam to žilo jinak. No, to malo město bylo pro mě vlastně nějaké takové utlumující. No, ale mně se stala taková zvláštní věc, co posunulo můj život velmi zásadně. Hned první den v Bratislavě na VŠMU, když jsme měli po imatrikulaci večírek, tak mi tam vstoupil do cesty mladý muž a dal mi takový chlebíček obložený. Já jsem se zakousla a pak jsem se dověděla, že to je Martin Štrba. Takže já jsem takhle úplně banálně svoji životní lásku potkala první den v Bratislavě.
0: Takže ten přechod do Bratislavy se vám stal jako vyloženě osudným?
1: Osudným v mnoha ohledech vlastně.
0: Což je neuvěřitelné, no tak tím jste si samozřejmě trošku zavřela dveře dalším tedy příběhům dalších vztahů na vysoké škole, nicméně zdá se, že to bylo šťastné setkání.
1: Bylo to velmi šťastné setkání. Martin Štrba za 14 dnů odešel na rok na vojnu. Takže to bylo taková láska na dálku. Ale nějak to prostě narůstalo pořád a ten vztah pořád žije dodnes.
0: No tak to je skvělé, tak to samozřejmě vám gratuluju. No a pojďme teda, protože tady máte na přelom 80. a 90. let vybranou písničku Stay od Shakespeare's Sisters. Pojďme si říct, proč jste ji vybrala. K čemu se váže?
1: To je už to období s tím Martinem a vlastně období Bratislavy těch 80. a 90. let, kdy jsme zase se byli obklopeni kamarády a ta hudba přicházela vlastně z toho prostředí těch přátel a poslouchali jsme Cure a já nevím, Cocteau Twins a prostě tenhle typ hudby. A ty přátelé jsou součástí našeho života pořád, takže vlastně je to takové vzpomínání na ty 80. začátek 90. v Bratislavě.
0: No a snad i vám při poslechu této písně vyjde na mysl nějaký další dotaz, některé už nám přišly, tak ty za chvilku začneme odbavovat. A já připomínám tedy dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: Shakespeareovy sestry dospívaly, pokud tedy to mohu takto přeložit, a s námi stále zůstává ve studiu kostýmní výtvarnice Kateřina Štrbová-Bieliková. My jsme tady hovořili o vaší cestě ke scénografii, tedy ovšem k té specializaci na kostýmy. A mě by zajímalo, kde nastala ta výhybka, kdy jste se od divadla dostala k filmu, protože to je přeci jenom trochu jiný typ práce.
1: Tak ono trochu to přišlo i s tím mým mužem, pozdějším teda, ale už vlastně počas celé vysoké školy partnerem, s kterým jsem se dostala do prostředí filmařů především. A ty nejbližší přátelé byli spíš filmaři než divadelníci. A taky to souviselo s tím, že asi v druhém ročníku jsme dostali jako hlavního pedagoga profesora Milana Čorbu, což byl skvělý kostýmní výtvarník, který pracoval jak v divadle, tak ve filmu a televizi. A vlastně v rozhovorech s ním o nejrůznějších věcech jsem postupně poznávala, že ten film mě zajímá daleko víc. Je mi nějakým způsobem vyjadřování se bližší. A tak jsem se o film začala víc zajímat a dokonce ještě počas školy jednou Milan dělal toho strašně moc vždy a pak už něco nestíhal a řekl mi, tak tenhle ten film uděláte vy, Katka. Tak já jsem prostě film udělala. Asi jsem se tím pádem zamilovala do filmu. A taky to bylo trochu pak, já jsem si myslela vždy, že budu dělat scenografii, jako ten prostor spíš, ale jak tam zafungoval takový stereotyp, že žena kostýmy, takže tu práci mi nabízeli většinou takhle. Málo kdo mi nabídl, abych dělala scenografii. A ty nabídky na práci na kostýmech přicházely.
0: No jak vás tenhle ten stereotyp mrzí, lomeno nemrzí? Vlastně je to tak, že jste se v tom zabydlela, jistě výsledky vaší práce to potvrzují, ale máte pořád jako takový pocit, že když tam na těch natáčeních jste a teď to vidíte, že je to pořád prostor, který vás nějakým způsobem jako provokuje?
1: Já když jsem na natáčení, většinou mám tolik svý práce, že tohle to nestíhám, nebo samozřejmě vnímám to prostředí, ale nestíhám nad tím přemýšlet, jak bych to udělala. Ale myslím si, že by bylo zajímavé nebýt jenom tak jako specializovaná jenom na tu jednu oblast, že si zkoušet pohybovat se ve více oblastech, ale je to ty scénografie teda, myslím. A i kostýmu, vlastně ten absolutní odklon od divadla mě taky vlastně mrzí, protože ta práce kostýmního výtvarníka v divadle je zcela jiná, velmi zajímavá a může být obohacující.
0: V čem je ten zásadní principiální rozdíl dělat kostým pro divadelní představení než pro film?
1: Já myslím, že v divadle člověk víc pracuje možná se znakem, se zkratkou, se stylizací. Zase je to závislé na tom, jakým způsobem celá ta inscenace je postavena. Někdy jsou na místě zcela realistické kostýmy. Jako to je, jenom je to prostě po každé trošku jiný způsob přemýšlení, který může být inspirující.
0: Jak vlastně, vy jste použila slovo znak, jak vlastně máte pocit, že dnes diváci vůbec kostýmové znaky vnímají? Máme vůbec znalost, co znamenají? Protože dříve uvedu příklad, když se chodívalo o Velikonocích, že jo, na tento šmigrus, jak v každém kraji se říká jinak, tady té akci, kdy mládenci chodí s pomláskami za slečnama a tam třeba ta barva stuh znamenala nějaký vzkaz té dívky tomu chlapci. Červená znamenala naději, že tam jako možná třeba by mohl být nějaký jako láskyplný vztah. Bílá zase třeba mohla být nevinná, zelená, modrá, že jako fajn, ale zůstáváme kamarády a tak dál. To znamená, že někteří chlapci v některých regionech tohle uměli číst a byli zvědaví, jakou barvu vlastně získají a tak dál. A to je jenom příklad, který samozřejmě se týká celé řady dalších potom jako oděvních doplňků, které vlastně něco znamenaly. Tak jsou nějaké vaše oblíbené a máte pocit, že vůbec ještě v dnešní společnosti po té revoluci v 60. letech, kdy jako vlastně se šlo proti těmhletěm tradicím, ještě je šance, že třeba někdy něco takového vlastně nastane?
1: Já si myslím, že se to úplně vytrácí, že tenhle ten způsob komunikace už nefunguje. Hmm. Dokonce jsem párkrát zažila to, že dodržení jistých konvencí nebo jako daností, i co se týče třeba barvy oblečení, vyvolalo velký negativní ohlas z neznalosti. Já si pamatuju, když Zuzana Čaputová, slovenská prezidentka, navštívila papeže, tak se lidi pozastavovali nad tím, proč byla v černém. Takže vlastně to nikde se to neučí, nikdo k tomu nikoho nevede, to prostě se vytrácí.
0: A když málo která nevěsta je v černém?
1: Ale jsou.
0: Taky. Ale jsou, samozřejmě. No, vytrácí se to, nicméně vy se znakem jistě pracujete, tak máte třeba nějaký dobrý příklad, kdy jste si řekla, jo, tohle to jsem trefila dobře?
1: No tak to nevím, to se mě zaskočilo. nevím. Já se trošku i takovému tomu jednoznačnému znaku bráním, protože ta interpretace, kterou mu přisoudím já, nemusí být čitelná, nebo ten znak může být takový příliš konkrétní, dopovědávající věci, nenechává už nějaký prostor k nějakému přemýšlení, asociacím a tak, že ten znak je prostě nějaká daná věc. Ale samozřejmě třeba v uniformách nebo v siluetě člověka může být jistá znakovost. Právě možná to mě napadá, že před asi 2-3 roky dozadu jsem pracovala na filmu Emma a smrtihlav, kde vlastně původně ten film napsal Petr Krištufe, který ten film měl režírovat a tragicky zahynul, a s ním jsme, a vlastně ten film pak převzala Iveta Grofová, která ho posunula plně jinam a zpracovala svým způsobem velmi zajímavým, mám ten film velmi ráda, ale ten původní koncept toho Petra byl takový, že vlastně nechtěl to ukotvovat popisně v historickém období nebo v historismu a chtěl právě hledat znaky. A tam jsme se tenkrát bavili o tom, že tam byla nějaká postava nějakého smrtihlava, což byl pravděpodobně důstojník SS. A jakým způsobem budeme hledat nějakou stylizaci ty postavy. A právě ta silueta, kterou jsem si říkala, tak musíme zachovat tu siluetu, tak to mělo být tím znakem. Tak to je jediné, co mě k tomu napadá, když jsem uvažovala o znaku.
0: No a nakolik se dají vlastně historické látky modernizovat ve smyslu právě použití třeba modernějších prvků v kostýmech a tak dál, které neodpovídají zcela jednoznačně době. Má to tedy nějaký pro nás vzkaz, třeba který má pomoct tomu, že témata, která jsou v rámci té historické látky, jsou platná stále. Což je takový ten úplně, řekněme, nejjednodušší teďka příklad toho, proč to říkám, ale je tady třeba po vaší zkušenosti s Boženou Němcovou a s touto sérií pro Českou televizi třeba srovnání teď se seriálem, který se týká zase postavy dcery Karla Havlíčka Borovského. Nevím, jestli jste ten seriál viděla. Ani z toho.
1: Já jsem to bohužel nestihla, pořád se na to chystám, jo. Ale teď jsem byla naprosto ponořená do příprav a práce na filmu, který aktuálně dělám, takže jsem na to velmi zvědavá. Já jsem, ale bych jako na tohle téma mě velmi zaujal film Chudáčci od Lanthimose, který si myslím, že brilantně pracuje právě s tím, jakým způsobem pracovat s historickou látkou, ale zase je to v naprostém souladu se žánrem toho filmu, s celou stylizací, s celým příběhem, jak je vyprávěný.
0: Který je velmi fantaskní, to znamená, takže, že tam by se dalo říct zjednodušeně, že je možné všechno.
1: Ano. A teď já tam odčítávám jako poučený divák ty výchozí body, to, kde oni jsou v té módě konce 19. století a kam jdou vlastně. A strašně se mi to líbilo. Líbilo se mi, jakým způsobem používali barvy, ale jakým způsobem i používal i ty významy těch věcí. Tam nejsou samoučelné estetizmy, tam jsou prostě významové věci. Ona má šortky, protože i když to do dobovky nepatří, tak to má nějaký smysl v tom jejím vývoji od toho téměř jakoby dítěte až po dospělou ženu. No. Hmm. Takže vlastně každá ta věc, která působí strašně jako fantaskně, vymyšleně, vtipně, barevně, bláznivě, má pevný základ a to se mi strašně líbí.
0: Hmm. Vy jste hovořila o použití barev, vy jste při práci právě na té historické sérii Obožené Němcové v souvislosti s její postavou používala často modrou. Proč jste zvolila tuto barvu? Jakou měla pro vás význam?
1: Je tam kus takovýho jenom pocitu. To není až tak racionální. Já jsem v době, kdy jsem se na to připravovala, tak jsem byla ve Vídni v Albertině na výstavě Marka Rotka a tam najednou vedle sebe byly dva obrazy modré. Jeden byl světle modrý, druhý byl tmavě modrý. A já jsem nějak pocítila, že to je Božena. Tam byla prostě emoce, která mi evokovala náladu té postavy, tu energii. Takže jsem si říkala, jo, tak mezi těma dvěma rodkama vystavím tu Boženu.
0: Máme tady další píseň, Nika Cave a PJ Harvey, Henry Lee. Tak pojďme si k ní říct aspoň pár slov.
1: Tak to je období stěhování nebo přestěhování do Prahy. To jsem často seděla v autě a jezdila tam a zpátky a měla jsem...
0: Po D1.
1: A tenkrát byla ještě rychlejší. A měla jsem CDčko Nika Cave Bad Seeds a poslouchala jsem to furt dokola. Takže to se mi spojuje s tím přesídlením z Bratislavy do Prahy, což bylo vlastně kvůli tomu, že v Bratislavě koncem 90. let za mečiarismu tak téměř se jako netočilo. A můj muž měl hodně nabídek v Praze, byl v podstatě víceméně v Praze, takže já jsem se rozhodla, že se s dětma za ním přestěhujeme a ten začátek z té znovu Prahy pro mě tak nebyl úplně lehký a do té Bratislavy jsem jezdila často, protože tam byly ty kamarádi z těch 90. Ale pak jsem postupně zase objevila ty kamarády z těch 80.
0: Takže se to propojilo.
1: Takže se to propojilo a do toho mi většinou zpívala hrál Nick Cave s nějakou úžasnou ženou.

0: No a my se vracíme zpátky do rozhovoru s naším hostem kostýmní výtvarnicí, zejména tady filmovou, Kataríny Štrbové-Bělikové. A mě zajímá, když jsme tady zmínili ten druhý příchod do Prahy, tak v čem byl vlastně tak těžký? Protože vy jste říkala, že jste se v Praze velice zabydlela, když jste tady byla na škole střední. Pak s určitým odstupem samozřejmě ten návrat je zase něco jiného. Byla Praha jiná?
1: Byla jiná, protože já jsem byla jiná. Já jsem byla matka dvou dětí a byla jsem kostýmní výtvarnice, která strašně chtěla pracovat a chtěla dělat svoji profesi. A měla jsem manžela, který prakticky byl pořád někde na place. A s těma dětma bez toho zázemí těch babiček, které na tom Slovensku byly, to bylo těžké. Samozřejmě taky nějaké přátelské vztahy, které jsem v té Bratislavě měla, silné, dodnes fungující, mi chyběly a ty nové jsem si vytvářela postupně. Mnoho z těch lidí, co jsem s nima kamarádila předtím, už se mi vytratil ze života. Takže bylo to takové jako začínání na novo. Někdy až od takového úplně jako od takové abecedy, jakože kam mám jít koupit ručník, když ho dítě musí mít zítra ve škole.
0: No, vy jste odcházela a sama jste to pomenovala v době takzvaného mečiarismu, období, které bylo pro Slovensko velmi tedy obdobím krušným. Ovšem, my vidíme, že Slovensko má schopnost se z těchto ran, vlastně, které jsou tam v této zemi trošku dramatičtější než u nás, vždycky nějak také lépe sebrat. To znamená, že bych řekl, že ty výkyvy u nás a u vás jsou trochu jiného charakteru. Nicméně i teď to vypadá, že situace je složitá, ale máte právě z té předchozí zkušenosti naději, že opět je to věc dočasná, která se nějakým způsobem vyvrbí nějak kloudně?
1: Ano, všichni se k tomu upínáme, k tomu, že máme tu zkušenost, že ten mečiarismus padl a že snad padne i ficismus, ale mám já velkou obavu z toho, že dnes jsou jiné komunikační možnosti, jak propagandu posílat lidem do hlav. A to, co v těch devadesátkách za toho mečiara bylo tak jako trošku jiný, ta pravda byla přeci jenom pravda, nebyla tak zpochybňovaná ze všech stran, tak dnes už vlastně ty běžní lidé nemají šanci poznat, co je propaganda, co je pravda. A mám velkou obavu a velkou úzkost toho, zdá se mi, že to souvisí s tím, že spousta lidí, tak jako my, nakonec odchází z té krajiny. Ty vlastně, a zejména jsou to ti, co jsou vzdělaní, co chtějí v životě něco dělat a nevidí možnost se uplatnit na Slovensku. Takže spousta mladých lidí odchází, takže ta krajina je vlastně chudší o mozky, inteligentní mozky, bohužel. Nechci se vyvyšovat, nechci to takhle, aby to vyznělo nějak, že někým opovrhuju, ale ty lidé, co tam zůstávají, jsou velice náchylní se nechat zblbnout to propagandou a vlastně slyší na to.
0: Je to situace, kterou samozřejmě vnímáme a tak snad se to nějakým způsobem časem podaří, že se zkrátka tady tenhle ten velmi nenávistný způsob komunikace minimálně na všech frontách nějakým způsobem sám do sebe zhroutí, tak v tomto samozřejmě držím palce. Nemohu ovšem v tohle tu chvíli než přeskočit k úplně jinému tématu a sice k dotazu naší posluchačky, která tady, a proto si myslím, že je to důležité, přichází i se velmi zajímavou nabídkou. Dobrý den, po rodičích mám dvě krabice látek z doby cca 1950 a později. Babička byla švadlena a nevím si s nimi rady. Vyhodit ani zlikvidovat je nechci. Kam či na koho se mohu obrátit, třeba z vaší branže, aby mohli najít ještě nějaké uplatnění? Děkuji za odpověď a s pozdravem přeje paní Miroslava Rinková. Tak je to pro vás zajímavé?
1: Ano, ano, je to velmi, velmi pro mě zajímavé. To je úplně nejcennější, když se dostanu takhle k dobovým látkám, takže budu velice ráda, že mi paní napíše a nějak se skontaktujeme a velice ráda si to převezmu.
0: Dobře, tak paní posluchačce, odpovíme tedy s kontaktem přímo na vás osobně. Tak vidíte, jakým způsobem tak to může vizitka zprostředkovat nádherné vyřešení jedné potíže. Ovšem, k tomu, o čem jsme se bavili před chviličkou, před tímto dotazem, se váže také písnička Jany Kirchner Malá zem, což tedy odkazuje ke Slovensku. Tak pojďme si říct, proč jste ji vybrala.
1: Jana Kirchner shodou okolností pochází taky z Martina, odkud pocházím já. Taky žije v zahraničí, ona žije v Londýně a žije v Praze. A já vnímám v té její poslední desce takový údiv nad tím, co se to s tou naší zemí děje, co se to s tím Slovenskem děje, jak nás vlastně ty politici rozdělují uprostřed rodin, jak manipulují celý ten národ. Ale taky vnímám ten hluboký vztah k těm kořenům a k tomu, odkud pocházíme, že já můžu žít v Bratislavě, v Praze, ale v tom Martině, kde jsou ty hory, Martinské hole a malá velká fatra kolem dokola, kam se podíváte, tak tam to tak cítím, že tady jsem doma. tak

0: My se musíme vrátit k rozhovoru s naším dnešním hostem kostýmní výtvarnicí Katarínou Štrbovou Bělikovou proto, abychom stihli ještě se v podstatě rozloučit a uvést poslední píseň, která uzavře naše dnešní setkání. Ale ještě předtím mám pro vás takovou kreativní otázku. A sice já zde sedím v pleteném svetru. A je to svetr, který, kdybyste měla vytvářet film, tak byste zařadila do jaké doby?
1: Osmdesátky.
0: Osmdesátky?
1: Devadesátky. Ne, spíš osmdesátky.
0: Opravdu?
1: Takovéhle svetry jsem si pletla, když jsem jezdila z toho Martina do Prahy a ve vlaku seděla 6 hodin a pletla jsem takovéhle pruhované svetry.
0: Je to přitom svetr, který jsem si přivezl z Barcelony před 2 lety?
1: To je retro, to je
0: ani jsem nevěděl,
1: aktuální.
0: že to je z oddělení retro.
1: Ne, to je současný.
0: No, každopádně my jsme se tady bavili o těch 90. letech, kdy začaly divoké barvy. Samozřejmě takovým tím znakem je fialové sako. Tak je něco, co řekněme teďka z toho úhrnu posledních 20 let vyloženě nesnášíte, tak jako právě třeba pro řadu lidí byly strašně provokativní fialová saka.
1: Asi bych nepoužila nikdy ve svém filmu fialové sako, ale neříkej nikdy, nikdy neříkej nikdy.
0: Ano.
1: Nebo jako to už mi přijde fakt kliše, ale já se vždy tak nějak na to podívám z takového nadhledu a nevytvářím si vztah, jako snáším, nesnáším, líbí, nelíbí. Prostě když to tam musí být, tak to tam musí být, i když se mi to nelíbí.
0: Ale teď, jestli je třeba nějaký moderní, módní prvek, nějaká věc, kterou vydáte kolem sebe a říkáte si, to je tak hrozný, to opravdu těžko jako se mi snáší. Co to je?
1: Já vlastně s údivem sleduju, když lidé s kusem a alternativní lidé si ve sekáči koupí věc třeba z osmdesátek, kterou já bych v těch osmdesátkách opovrhovala, nikdy bych si na sebe nevzala, že vlastně takový ten jiný náhled, to, co my jsme tenkrát považovali za ošklivé, se tenkrát teď považuje za hezké, tak třeba nějaké metalizované bundy nebo Adidas bundy, takové ty teplákovky, prostě s tím to bych za sebe nevzala nikdy v těch devadesátkách a moje dcera to nosí.
0: No jo, to je zkrátka posun generační, mezigenerační a jinogenerační. Teď se ovšem dostáváme k posunu, jdeme k poslední písni, The National Runaway. Jdeme k ní také proto, protože se budeme muset loučit v rámci dnešní vizitky. Tak proč jste ji vybrala?
1: To hezky můžu navázat na to, co jsem řekla, že moje dcera nosí ty věci, které já jsem třeba v těch devadesátkách nosila nebo nenosila. Ale já jsem zjistila, že je úžasné, když máte dospělé děti. A ty dospělé děti vám začnou přinášet domů kulturu. A já jsem vlastně se k spoustě věcí, kterým jsou pro mě teď důležitý, dostala prostřednictvím svého syna Šimona a své dcery Nory, jak ke knihám, tak hudbě. A tak jsem vybrala National, protože to byla deska, kterou nám koupil Šimon. A tak to je pro Šimona.
0: Dobrá, tak to je rozlučka, kterou právě teď tady vyslovila kostýmní výtvarnice náš dnešní host Katarína Štrbová-Bělíková. Já vám přeju hodně další zajímavé práce a velice si vážíme toho, že jste si našla čas přijít sem k nám na tuto hodinku do vizitky. Mějte se dobře a hodně štěstí.
1: Děkuji moc, bylo to moc příjemné, hodně štěstí vám.
0: Děkuji, tak to mě taky těší, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.
2: Shine of the sun, there's no

0: Skladbou Runaway od americké kapely The National se rozloučila s posluchači své vizitky a také s moderátorem Ondřejem Cihlářem v loni v únoru přední česká návrhářka filmových kostýmů Katarína Štrbová-Bieliková. Jejíž práce jsme mohli vidět v bezpočtu nejen tuzemských snímků, včetně třeba Želar, Šarlatána či Vln. V zítřejší vizitce dopolední od 10 hodin se nám představí v rozhovoru s Karolínou Koubovou folklorista, historik a popularizátor kulturních dějin Jičínska Pavel Kracík. A co má dnes pro nás ve své půlhodince následující Jiří Starý, hned uslyšíme.
1: Festival Beseda, Horse Lords z Baltimoru, londýnská reperka Lady Likes, Makeshift Art Bar z Belfastu, či Balaklava a Liturgy z Brooklynu v black metalovém setu, Načeva, Dukla, Anna Vaverková, Fulcrum, Miau Lau, Siu nebo Taige. 50 položek programu a jedna dědina v rozšířeném vědomí. 33. Beseda, 31. července a 1. srpna Tasov u Veselí nad Moravou. Beseda u Big Beatu CZ. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Jazzový podvečer.
3: Hudbě zdar a jazzu zvlášť. Ze stanice Vltava vás zdraví Jiří Starý.

Dnes vám budou hrát dva velmistři svých oborů. Kytarista John Scofield, rodák z Daytonu v americkém státě Ohio, a kontrabasista Dave Holland, pocházející z britského Wolverhamptonu. Poslechnete si několik autorských snímků z jejich skvostného profilového alba Memories of Home. A já ještě dodám, že tato aktuální studiovka vyšla 21. listopadu 2025 u evropského vydavatelství ECM.

Jazzový podvečer s americkým kytaristou Johnem Schofieldem a britským basistou Davem Hollandem se na vltavských vlnách pozvolna uzavírá. Schofieldovy výrazné tituly Icons at the Fair, Meant to be a Mine are Blues doplní ještě Hollandovo průrazné téma You I Love. Bezprostředně po něm si budete moci vychutnat ještě kontemplativně vyznívající, pastorálně laděnou duetní kreaci Memories of Home. Ze studia Českého rozhlasu v Praze se s vámi loučí mistr zvuku Petr Váně a také autor tohoto příspěvku Jiří Starý. Mějte se dobře a zachovejte nám svoji laskavou přízeň.

0: Američan John Scofield patří mezi hvězdné jazzové kytaristy. Jeho rovnocenným partnerem je v Americe usazený britský basista Dave Holland. Oba mají ve svých životopisech spolupráci s největšími jazzovými legendami, včetně Milese Davise, ale skvělé plody vydala i jejich vzájemná spolupráce, a to zejména na společné autorské desce Memories of Home, vydané na sklonku roku 2025. V uplynulé půlhodince premiérově vysílané letos v lednu nám ji představil Jiří Starý a na závěr jsme slyšeli z alba Memories of Home titulní skladbu. A teď na půl hodiny do světa stíženého hned dvěma pohromami.
1: Četba na pokračování.
0: Začalo to celé tím, že se jedné noci objevil na obloze fascinující úkaz a všichni, kdo ho nadšeně sledovali, se druhého dne probudili nevidomí. Naproti tomu náš vypravěč byl zprvu mrzutý, že o podívanou přišel, zůstal ztráty zraku ušetřen. A stejně tak Josela Platonová, titulní postava dnešní čtvrté epizody z románu Johna Windhama Den Trifidů. Spolu s Joselou byl pomalu začíná čelit i té druhé pohromě. Z překladu od Radoslava, od Jaroslava Kořána opět čte Norbert Lichý.

0: Piccadilly Circus byl tím nejzalidněnějším místem, jaké jsem prozatím viděl. Ve srovnání s pustými ulicemi se zdál být přímo předspaný. Ačkoliv tam byla všeho všudy necelá stovka lidí, neúnavně bloumající po náměstí. Tu a tam vyvolala nějaká nešťastná příhoda výbuch nadávek, ale jinak toho nikdo moc nenamluvil. Až na jedinou výjimku. Na jednom z ostrůvků ve vozovce stál dlouhý, vychrtlý stařík s šedou štětinatou kšticí, ohnivě řečnící o pokání, věčném zatracení na onom světě a nepříjemných vyhlídkách hříšníků. Nikdo ho neposlouchal. Pro většinu den zatracení již nadešel. Pak se odkud si zdáli, ozval postupně sílící zborový zpěv.
1: Až umřu fulunu svý nechte, šedte si pláč a bol. Mé kosti dejte do lihu, těm svědčí alkohol.
0: Truchlivý a rozladěný chorál se hluše rozléhal pustými ulicemi a ozvěnou se vracel zpátky. Prorok posledního soudu zvýšil hlas, aby nenadálou konkurenci překřičel. Ale i falešné skučení chóru nabylo na síle.
1: K nohama taky za hlavu, dejte mi v láhvi chlast. To pak mé kosti rozhodně v prach nepromění čas.
0: Píseň doprovázelo celkem jednotné šourání několika desítek nohou. Viděl jsem ze svého místa, jak husím pochodem vycházejí z postranní uličky do Shaftesbury Avenue a zatáčejí směrem k Piccadilly Circu. Druhý muž v řadě měl ruce na ramenou vůdce tlupy, třetí na ramenou druhého a tak dále, až do počtu 25 nebo 30 mužů. Postupovali vytrvale vpřed, až dorazili doprostřed náměstí, kde se jejich vůdce zhluboka nadechl a mocně zařval:
1: Četo, zastavit stát!
0: Všichni ostatní na náměstí znehybněli a napětě očekávali, co se bude dít dále.
1: Tak už je to tady, panstvo. Piccadilly Circus, vystupovat. Tady je to. Tady je ten střed světa. Tady je ta knajpa vesmíru. Tady jsou ty putiky, kam chodili veliký zvířata holdovat ženským vínu a zpěvu.
0: Nebyl slepý, ani zdaleka ne, ale byl namol opilý stejně jako chlapi za ním.
1: Další zastávkou bude slavná kafírna Royal a všechno pití jde na konto domu. A co bude s těma ženskýma?
0: Zeptal se nějaký hlas a následoval všeobecný smích.
1: Tak ženských se vám zachtělo, haha.
0: Zasmál se vůdce tlupy. Udělal několik kroků a chytil za paži nejbližší dívku. Rozkřičela se strachy.
1: To máš, kámo. Aspoň nemůžeš říct, že o vás, jak se patří, nedbám. Je to broskvička holka jako lusk, jestli ti na tom záleží.
0: Pobízen směsicí školáckého hrdinství a ušlechtilých citů, proklestil jsem si cestu davem. Muž si mě nevšiml, dokud jsem nebyl zcela blízko a nerozehnal se pěstí po jeho bradě. Bohužel byl o něco rychlejší. Když jsem znovu začal vnímat, hulákání tlupy zvolna doznívalo a prorok posledního soudu svolával s novou výmluvností blesky zatracení, pekelného ohně a síru do jejich zad. Blahořečil jsem nebesům, že to neskončilo hůře. Dopadnout to obráceně, sotva bych se asi dokázal vykroutit z pocitu odpovědnosti za všechny ty muže, které jejich předák vedl. Konec konců, ať už jsem měl na jeho způsoby jakýkoliv názor, byl zrakem celé tlupy a ta se na něho bude obracet se všemi svými požadavky stran jídla a pití. A ženy se k ním přidají také a zcela dobrovolně. Jen co poznají hlad. Má je na paměti, že měli namířeno do Café Royal. Rozhodl jsem se osvěžit a pročistit si trochu hlavu v hotelu Regent Palace. Myslím, že teprve tam, zatímco jsem pohodlně odpočíval v křesle se sklenkou brandy před sebou a cigaretou v ruce, jsem začal přiznávat sám sobě, že to, co kolem sebe vidím, je skutečné a definitivní. Byl to konec všeho, co jsem doposud poznal. Snad jsem tu ránu pěstí potřeboval, aby mi to jednou provždy došlo. Můj způsob života, mé plány, ambice, všechno, co jsem si od světa sliboval, bylo jedním rázem obráceno vniveč. Mám dojem, že kdybych býval měl nějaké příbuzné nebo někoho velice blízkého, po kom bych musel truchlit, jistě bych v té chvíli propadl sebevražedné náladě. Avšak matka a otec byli mrtvi, můj jediný pokus oženit se ztroskotal před několika lety a nebylo jediné osoby, která by na mě závisela. Všechny staré, ošuntělé problémy, jak ty osobní, tak všeobecné, byly rozťaty jediným mocným řezem. Jenom nebesa mohla vědět, jaké vyvstanou na místo nich, a zdálo se, že jich bude spousta, ale ty budou nové. Budu možná čelit světu plnému hrůz a nebezpečí, ale budu se s nimi moci vypořádat po svém. Dopil jsem a vyšel z hotelu, abych se porozhlédl, co mi tento divný svět může nabídnout.

0: Nejspíš to byl hlad, který vyháněl z domovů stále víc a více lidí. Na chodnících a v úzkých uličkách docházelo co chvíli ke srážkám a k dovršení zmatku blokovali cestu houfy lidí, které se zhlukovaly před hojně vytloukanými výklady. Jaký obchod mají před sebou, tím si zřejmě nebyl jistý nikdo. Ale tlačili se hlava nehlava dál. Před mýma očima se odhrával nelítostný boj, v němž nebylo co ztratit. Za to získat se dalo všechno. Moje civilizované návyky, pobízející mě, abych těm chudákům nějak pomohl, sváděli urputný boj s instinktem, nabádajícím, abych se jim raději vyhnul. Záhy jsem objevil, jak velmi byl můj instinkt správný. Nedaleko Golden Square jsem zamýšlel odbočit doleva a prodrat se zpátky na Regent Street, její širší vozovkou bych mohl postupovat mnohem rychleji. Chtěl jsem již zahnout do ulice vedoucí oním směrem, když tu mne zmrazil pronikavý výkřik. V úzkém průchodu mezi domy se na dlažbě choulila dívka. Nad ní stál ramenatý hromotluk a švihalý tenkým mosazným prutem. Když jsem se k ním přiblížil, pochopil jsem, proč dívka neutekla. Ruce měla svázané za zády a připoutané provazem k mužovu levému zápěstí. Doběhl jsem k páru, právě když se muž napřehoval k další ráně. Vyrvat mu prut z nic netušící ruky a přetáhnout ho s ním pádně přes rameno bylo dílem okamžiku. Vymrštil mým směrem nohu v těžké botě, ale jeho pohyby omezoval provaz na zápěstí a já stačil zavčas uhnout. Když mne znovu minul, nakopl ze vzteku alespoň dívku. Vzal jsem ho pěstí za ucho, ale jen tolik, aby přišel k rozumu. Nedokázal jsem prostě knockoutovat slepce. Mírné šťouchnutí do jeho prsou pak stačilo, aby okus odvrávoral. Zatímco se snažil udržet rovnováhu, přeřízl jsem provaz, pomohl dívce vstát a odváděl ji pryč. Na ulici se začala probírat ze své otupilosti.
1: Vy vidíte?
0: Vydechla nevěřícně.
1: Jistě, že vidím. Ach, díky bohu. Díky bohu. Myslela jsem, že jsem jediná.
0: Znovu jí vytryskly slzy. Několik metrů od nás byla hospoda, odkud zazníval řev gramofonu, třesk rozbíjených sklenic a hlas starých dobrých časů pro všechny bez rozdílu. Pár kroků vpravo byl další pub, o něco menší a dosud nevyplněný. Rozrazil jsem zamčené dveře ramenem, děvče jsem dovnitř spola vnesl a posadil na židli. Pak jsem rozlámal jinou židli na kusy a prostrčil dvě dřevěné nohy držadly létacích dveří, abych odradil nezvané hosty. Teprve potom jsem obrátil pozornost k posilujícím medikamentům za barovým pultem. Z první skleničky jenom usrkávala a s nechutí se nad ní ušklíbala. Dopřával jsem jí čas na uklidněnou a naslouchal gramofonu z vedlejší hospody, chroptícímu všeobecně oblíbený, i když poněkud ponurý slaďák.
1: Mou lásku zamkli do lednice, srdce mám zmrzlý, srdce samej let. Ženská mi frnkla, nevěrnice. Psala, že už se nevrátí zpět.
0: Tu a tam jsem na dívku vrhl kradný pohled. Její šaty, či jejich zbytky, byly očividně dobré kvality i střihu. Byla blondýnka platinového odstínu. Troufal jsem si i odhadovat, že rozmazané slzy a špinavé šmouhy skrývají krásnou tvář. Měřila asi tak o 3-4 palce míň než já. Postavu měla štíhlou, i když ne zazhubenou. Silný drink vykonal postupně své.
1: Bože, já asi vypadám.
0: Poznamenala.
1: Strašně se za sebe stydím. Dovedu se o sebe většinou postarat sama, ale tohle na mne bylo asi moc.
0: Jmenovala se Josela Platonová. Její jméno mi cosi připomínalo, ale nedokázal jsem je nikam zařadit. Bydlela v Denny Road, ve čtvrti St. John's Wood. Prostorné domy stojící o samotě, většinou dosti šeredné, za to pořádně drahé. Pondělní večer strávila na jakési párty. A jak se zdálo, musel to být pěkně divoký mejdan. Na úterý se rozpomínala jako na den matných přízraků a rekordní kocoviny. Asi ve 4 odpoledne už toho měla víc než dost. Spolikala mocnou dávku uspávacích prášků, které na prázdný žaludek zabrali s účinností k knockoutu. Od té chvíle nevěděla o světě a probudila se teprve dnes ráno, kdy do jejího pokoje hlučně vklopítal otec se slovy: Jocelo, sežeň doktora Maila. V polovině Regent Street jí začal motor vynechávat a prskat, až se nakonec zastavil. Ve spěchu neskontrolovala stav nádrže. Chvíli zdrceně seděla ve voze. Všechny obličeje v dohledu byly obráceny směrem k ní, ale teď už věděla, že jí nikdo z těch lidí nepomůže. Vystoupila z auta v naději, že najde někde blízko čerpací stanici, a když ne, tak dojde zbytek cesty pěšky. Přirazila dveře a v tom někdo zvolal:
2: Hej, počkej moment, kamaráde.
0: Ohlédla se a spatřila, že k ní tápe nějaký muž.
1: Co chcete?
0: Mužovo chování se při zvuku jejího hlasu rázem změnilo.
2: Zabloudil jsem. Nevím, kde jsem, slečinko.
1: Jste na Regent Street. Přímo za zády máte biograf New Gallery.
2: Jenom mě ještě dovejte na chodník.
0: Zaškemral. Zaváhala a muž zatím došel až k ní. Napřažená ruka zatápala vzduchem a dotkla se jejího rukávu. V zápětí ležela na dlažbě a muž jí tlačil kolenem k zemi.
1: Nejspíš bych ho nakonec zabila. Ale člověk se nedokáže tak rychle změnit a zesurovět. Nebyla jsem schopna asi soudně uvažovat. Měla jsem pořád dojem, že takovéhle věci se dneska přece nedějí. A že už brzo někdo přijde a zatrhne to.
2: Můžu děkovat jen náhodě, že jsem se nedostal do stejné kaše jako vy.
0: Několik minut jsme seděli beze slova a naslouchali kraválu ze sousední hospody.
2: A co teď?
0: Zeptal jsem se nakonec.
2: Musím se vrátit domů. Čeká mne otec. Hledat doktora nemá patrně smysl. Nevadilo by vám, kdybych vás doprovodil?
0: Vděčně na mě pohlédla. Věci se mi počaly jevit v novém světle. Pocit úlevy se mísil s rostoucím uvědoměním budoucích strastí. Zprvu bylo nemožné nepociťovat jistou převahu a tudíž také značnou sebejistotu. Naše naděje na přežití byly milionkrát vyšší než naděje těch ostatních, kde oni museli šátrat, tápat, dohadovat se. Mohli jsme my jednoduše přijít a brát. A to byl jenom začátek. Budoucnost mi v tu chvíli připadala jako otázka volby mezi osamoceným životem v neustálém strachu před zajetím a nebo shromážděním vybrané skupiny, na kterou by bylo spolehnutí, že nás ochrání. Když jsme vyšli znovu na Regent Street, dostal jsem náhle nápad.
2: Matně si vzpomínám, že by tady někde měl být jeden obchod.
0: Byl dosud na svém místě a tak jsme se mohli vyzbrojit dvěma prakticky vyhlížejícími noži a opasky s pochvami.
2: Připadám si jako pirát.
0: Poznamenala Jocela, když si zapnula přesku.
2: Počítám, že je lepší být pirátem, než pirátovou holkou pro všechno.
0: O několik metrů dále jsme narazili na velkou, nablízkanou limuzínu. Vypadala na auto, které jen tichounce přede. Po nastartování nám však zvuk motoru zněl v uších hlasitěji než lomo z běžného provozu na Rušné ulici. Zamířili jsme k severu, proplétající se křížem krážem mezi opuštěnými auty a bloudícími chodci, kteří při zvuku přibližujícího se auta tuhli uprostřed ulice. Po celou cestu se k nám obraceli tváře oživlé novou nadějí, aby se opět zklamaně protáhli, když jsme je minuli. Kdesi u Oxford Circus bylo více lidí, ale podařilo se nám hladce projet. Pak jsme za sebou nechali i budovu BBC a pokračovali dále k severu po silnici protínající Regent's Park. Byla v tom jistá úleva, vyjet z ulic a pohybovat se otevřeným prostranstvím, kde se neploužili a netápali žádní nešťastníci. Jediné, co se tu a tam po rozlehlých trávnicích pohybovalo, byly dvě nebo tři skupinky trifidů. Podařilo se jim nějak vyrvat ze země kůly, k nimiž byli připoutáni, a vlekli je teď na řetězech za sebou. Upamatoval jsem se, že tady bylo několik neoklestěných kusů a jen pár připoutaných, ale ty se většinou nacházely za dvojitým drátěným plotem v oboře za zoologickou zahradou. Za několik minut jsem zastavoval u domu, který mi Josela ukázala. Vystoupili jsme z vozu a já strčil do vrat. Příjezdová cesta se stáčela podél živého plotu, zakrývajícího větší část domovního průčelí před pohledem z ulice. Obešli jsme plot a v tom se Josela s výkřikem rozběhla. Na štěrku cesty ležel nějaký muž, břichem k zemi, ale s hlavou vytočenou do strany, takže mu bylo vidět do obličeje. Jeho tvář přetínal jasně červený šrám.
1: Stůjte! Zpátky, rychle!
0: Strnula, nespouštějíc z muže na zemi oči. Pak se podívala na mne. Oči se jí rozšířily děsem a zaječela. Prudce jsem se otočil. Pár stop za sebou jsem spatřil výhružně vztyčeného trifida. Automaticky jsem si přikryl rukama oči. Zaslechl jsem zasvištění vymrštěného žahadla a v zápětí mne zasáhlo. Ale nesložilo mě. Ani jsem nepocítil žádnou palčivou bolest. Byl to spíše instinkt než rozum, co mne přimělo, abych se vrhl proti trifidovi dřív, než stačil po druhé zaútočit. Vrazil jsem do něj, povalil ho na zem a přestože jsem padl s ním, svíral jsem pevně horní část stonku a snažil jsem se kalich s žahadlem odstrčit. Zlomit se trifidí stonek nedá, ale dá se skroutit. Když jsem vstal, byl tenhle, jak se patří, pošramocen. Josela se třásla hrůzou.
1: Pojďte sem honem. V keři za vámi je další.
0: Bázlivě se ohlédla přes rameno.
2: Ale vždyť vás zasáhl. Jak to, že nejste...
0: Podíval jsem se na padlého trifida, vytáhl jeden z nožů, které jsme si opatřili pro případ zcela jiných nepřátel, a odřízl žahadlo u samotného kořene.
1: Vidíte?
0: Řekl jsem a ukázal na jedové váčky.
1: Jsou splasklé, vyprázdněné. Být plné, alespoň z části.
0: I tak se mi táhla přes ruce rudá jizva a krk mě svrběl jako čert. Stál jsem, upíral oči na žahadlo a třel jsem si zátylek.
1: Takhle vyprázdněné jedové váčky jsem v životě neviděl. Musel uštknout spoustu lidí.
0: Pozornost Josely ale patřila opět muži na příjezdové cestě. Nejistě si měřila opodál stojícího trifida.
1: Jak ho z té cesty dostaneme? Rozhodně ne dřív, dokud se nevypořádáme s támhletím neřádem. Mimo to, víte, bojím se, že mu stejně nikdo nepomůže.
2: Chcete říct, že je mrtvý?
1: O tom není sporu. Kdo to je?
2: Pearson, náš zahradník a tatínkův šofér. Byl to takový dobrák. Znala jsem ho od malička.
1: Je mi to líto.
0: Začal jsem. Proklína je sám sebe, že mne nenapadá nic příhodnějšího, ale přerušila mě.
2: Podívejte.
0: Spola na pěšině, spola v záhonu květin ležela dívka v černých šatech. Tvář měla zohyzděnou sitě červeným pruhem. Josela se zajíkla.
2: To je Annie. Chudinka Annie.
0: Žádného jiného trifida jsme už v okolí neviděli. Bylo docela možné, že oba napadli jeden a ten týž. Překročili jsme pěšinu a vstoupili postranním vchodem do domu. Josela zavolala. Nikdo neodpověděl. Zavolala podruhé, ale kolem nás bylo jen hluboké ticho. Když Josela pootevřela dveře do obývacího pokoje, co si nad nimi zasvištělo a plesklo o dveřní rám sotva několik centimetrů od její hlavy. Rázně dveře zase přibouchla. Vydechla. Vrátili jsme se do zahrady. Kráčeli jsme travou, aby nebylo slyšet kroky, a zvolna jsme postupovali kolem domu, až jsme došli k prosklenému salonu. Skleněné dveře byly otevřeny, jedna půlka rozbitá. Do schodů a přes koberce se táhly blátivé stopy. Na jejich konci uprostřed pokoje stál Triffitt. Vrcholek jeho stonku se takřka dotýkal stropu a jak jim pohyboval, vypadalo to, jako by jej bílil. Hned vedle jeho vlhké kosmaté bulvy leželo tělo staršího muže oděného do pestrého županu. Přidržel jsem Josselu za chvějící paži, bál jsem se, aby nevběhla dovnitř.
1: Víte, já myslím, že než být na tom jako ostatní, dal bych asi přednost tomuto konci. Máte pravdu,
0: řekla po krátké zámlce.
1: Ano, máte pravdu,
0: opakovala. Pohlédla znovu do místnosti.
1: Co budeme dělat? Přece ho tady nemůžu.
0: V tom okamžiku jsem zahlédl ve zbývající výplni dveří odraz pohybu. Vysoký Triffitt mířil potácivě rovnou k nám, stonek se kýval ze strany na stranu a kožnaté listy tiše ševelily. Neměl jsem tušení, kolik jich ještě může kolem domu být. Déle jsme se zdržovat nemohli. Vlekl jsem Josselu zpátky cestou, kudy jsme přišli. Když jsme se dostali v pořádku do auta, usedavě se rozplakal. Jako bych znovu slyšel Walterův hlas. Připrav lidi o zrak a všechna naše převaha je ta tam. Za skřípění štěrku mě vrátilo zpátky do přítomnosti. Po příjezdové cestě se k vratům kolébal Triffitt. Naklonil jsem se přes Josselu a vytočil okno vzhůru.
1: Jeďte! Jeďte!
0: Vykřikla hystericky.
1: Tady se nám nic nestane. Počkáme. Rád bych viděl, co bude dělat.
0: Triffitt se zastavil u sloupku vrat. Málem bych přísahal, že naslouchá. Seděli jsme zcela nehybně a mlčky a Josselu na něj upírala oči plné hrůzy. Čekal jsem, že na auto zaútočí, ale neudělal to. Naše tlumené hlasy ho pravděpodobně svedly k domnění, že jsme mimo jeho dosah. Pojednou se krátké holé proutky rozechvěly a začaly vibrovat o stonek. Triffitt se zakolébal, neohrabaně se otočil doleva a zmizel na příjezdové cestě sousedního domu. Nastartoval jsem a rozjeli jsme se zpátky do středu Londýna.

Není žádným tajemstvím, že Den Trifidů, dystopický román od Angličana Johna Windhama z roku 1951, byl inspirovaný skutečnými dobovými hrozbami. Windham osobně zažil zkázu Londýna během druhé světové války a tehdy eskalující válka studená a obavy ze třetí světové opravdu děsily. V Sovětském svazu se navíc riskantně pseudovědecky experimentovalo v oblasti zemědělství. Není tedy divu, že 50. až 70. léta minulého století byla zlatým věkem postapokalyptické literatury, k jimž vrcholným dílům patří i Windhamův Den Trifidů. Objevil se také jako film v roce 1963 a to je hlavní důvod toho, že se letos v létě, které je na Vltavě létem filmovým, ke Dnu Trifidů vracíme. Četba vznikla v roce 2017. Z překladu od Jaroslava Kořána ji připravila Eva Lenartová. V režii Tomáše Soldána účinkuje Norbert Lichý. Hudebně spolupracoval Nikos Engonidis. Pátou celkem 15 epizod budeme pokračovat zítra opět od 18.30. Rád bych upozornil ještě na jeden výrazný dystopický román v našem aktuálním programu. Jmenuje se Příběh služebnice, je od současné kanadské autorky Margaret Atwoodové a i tato kniha je varovně vztyčeným prstem. V tomto případě jde o varování před zhoubou v podobě totality. Jsme sice už téměř v závěru této četby s hvězdičkou, dnešní část od 23 hodin bude předposlední, ale celá četba vám bude ještě po řadu týdnů k dispozici v audioarchivu na webu vltava.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. A v nejbližší hodině vltavského vysílání se vrátíme na konec prázdnin roku 2021. Už tehdy dávno byla naší pravidelnou spolupracovnicí Monika Načeva a 29. srpna toho roku měla v našem studiu jako svého hosta kytaristu Michala Pavlíčka.

0: Sedmé nebe.
1: Krásný den, vážení posluchači Vltavy. Začíná Sedmé nebe s Načevou.

0: část tvý vize naplnili ty Topolovy Jáchymovy básně krásný, které jsou prostě silný a jsou na věky věku, jo. Nestárnou, nemají nějakou jako módnost, je to prostě opravdu velmi syrová výpověď, jako takový, pro mě jsou taky inspirací a díky za to, že jsme s nima seznámila, protože já do té doby s Jáchymem jsem neměl moc jako vlastně nějaký vazby, ani jsem ho tolik neznal. Ale mimochodem, já jsem teďka vyšťoural, jak si vzpomínáš, jak jsme dělali poslední věc, jak se to jmenovalo, jak jsem našel ten text.
1: Zavři na tvoji desku.
0: No a to jsem někde vyšťoural jeho samizdatovou sbírku doma, tu mám ještě. A to byl úplně opravdu jako takový ten klasický nastroj ručopsaný. A tam byly básně, kterých jsem potom vlastně vybral tuhle věc na to.
1: To já jsem si právě Jáchyma Topola taky našla přes samizdatovou sbírku Miluji tě k zbláznění, která ještě nevyšla a první báseň byla Udržuj svou ledničku plnou. A v životě by mě nenapadlo, že tahle píseň se stane mým hitem.
0: No, ale to je fakt jako... To je ověřená záležitost na všech koncertech, jak ty lidi si to zpívají. A není to jednoduché si zpívat písničku s takovýmhle textem, že jo, ale prostě
1: no
0: každý
1: právě.
0: Slovo,
1: to je velký
0: hit. No.
1: A Michale, my jsme se taky spolu dneska sešli, abychom posluchačům ukázali nějakou tvoji oblíbenou hudbu, co si sám nesložil, ale co si přines do studia, co třeba občas si poslechneš nebo tě oslovilo a tak. Tak můžeš nám představit první píseň, kterou si teďka pustíme?
0: Hele, ono je to přetěžká role, prostě vybrat protože těch nádherných hudeb a silných osobností a úžasných emocí je v té hudbě. Člověk prostě by mohl tady vyplnit opravdu dny a hodiny spoustu dobré muziky. Já jsem tak udělal jenom takový jakoby nějaký hrubej výběr. Není to samozřejmě definitivně a určitě jsem zapomněl na spousty významných věcí. Ale já bych začal tím, co mě vlastně k té hudbě jakoby dostalo. A to byla ta klasika, to jsou ty Beatles. Jo. A to byl jakoby pro mě první impuls Beatles a Rolling Stones, než to celý ve mně jako vypuklo a vyzrál, tak ty mě jako vlastně strčili do toho krásného světa hudby těma svýma hitama, tam jsem podlehl okamžitě. Takže já bych dal písničku Come Together od Beatles.

0: jsme si krásně Beatles otevřeli cestu do tvého dětství, jak jsi říkal, a do tvého začátku poslouchání muziky a hraní na kytaru?
1: No, a ono to samozřejmě není jenom do dětství, oni ty Beatles tobě zůstávají. To jsou určitý muziky, které nestárnou, a jak jsme si teďka ověřili, když to začala tato písnička, takže naskočí ta husí kůže, nejenom ty vzpomínky, ale ono je to pořád dobrý. Jo. Ale jako oni byli u toho zrodu a ty mě nejvíc inspirovali v těch začátcích i s tou kytarou, ale potom přišla tvrdší vlna, že jo, a to právě byly jako ty Stone jaký rebelští a potom hlavně pro mě největší jako takový hudební šok v dobrém slova smyslu, který mi úplně otevřel ty nebesa. A to byla první deska Led Zeppelin. A to teda, ta se mnou zatřásla a tam jsem vlastně jako věděl najednou, že do té kytary chci třískat, že chci dělat jinou muziku nějakou. Prostě nejenom ty písničky, oni byli novátoři a tam se mi otevřel obzor. No.
0: A Michale, ty když jsi začal hrát na kytaru, tak byl jsi u toho sám? Hrál jsi si jako sám pro sebe nebo s nějakou hudbou, nebo si rovnou měl kolem sebe kamarády a zkoušeli jste spolu? Nebo...
1: Já jsem byl v začátku jako samouk, ale měl jsem jakoby takovou partičku kerský hippie se jmenoval. My jsme v té době byli hodně v Kersku, že jo? A tam byl právě jeden kluk, který hrál na kytaru a oni to byli všechno kluci starší o 5 let než já, ale ty právě zažili tu éru toho 67. 8., kde to tady začalo pěkně prostě vřít mezi mladýma lidma, kdy vznikaly ty big beatový kapely. A takže já jako takový trochu mladý ucho, tak jsem to z nich prostě hltal, že jako ze starších takových vzorů a ty mě právě nějakým způsobem provedli tím začátkem a to už potom byly první piva, mejdany, všechno a taková jako trošku divoká partička v Hájence Hrabalovým, mimochodem tam jsme vždycky popíjeli s Hrabalem, to bylo, to na to vzpomínám rád, no ale byl jsem takový a potom jsem začal mít svoji kapelu první a to jsme, já jsem si postavil takový repertoár převzatých věcí a také asi byly dvě písničky, jsem udělal sám. A to jsme začali objíždět tancovačky. A to byl taky takový drill, který vzpomínám, že to byly někdy, to končilo, že prostě člověk se druhý den musel dostat do sprchy, aby vůbec obživil. To byly strašné.
0: A tam začaly možná z podvědomí se vynořovat ty divoký léta, který si pak zúročil.
1: Který jsem výborně zúročil.
0: V pražským výběru, že? Že tam si byl jako v začátcích pražského výběru hodně divoký. To se mi hodně líbilo.
1: Ostrý chlapík, ale já ostrý takový nejsem. Ona to byla taková součást trošku jako toho pocitu, že jo, v té době a takový, to se nějak prostě, jak jsem řekl, tříská do té kytary, ale taky nějak uvolnit v sobě ty naštvanosti a takovou tu dizulizu a tu politickou schýzu, kterou za toho bolševika jsme prožívali. A takže v tomhle tom to bylo upřímný, víš, že nejsem nějaký princ Drson, který ještě jsem ani jednou nerozsekal kytaru, to je jediný, co jsem v životě udělal, nejsem nějaký takový, ale i když se mi třeba punk líbil, a jako to, co asi je pro mě zásadní, jakože já jsem takový otevřený všem možným stylům, jo? Že nejsem jako fundamentálně nějak jednostranně založený. Takže mi se líbí opravdu od punku až přes Beatles, až se mi líbí třeba písničky od Adele. Jo? Já to nemám nějak ohraničený. Nějak.
0: Tak nejseš jako Keith Richards z Rolling Stones, který jede celý život jednu linii.
1: Ale je to úžasný, no? Když si uvědomíš, že oni hrajou, to je taky jako taková věrnost krásná tomu, co dělají a tomu názoru svýmu. A ty se poznají na stohonu a dělají jakoukoliv desku, že jo? To je prostě...
0: Tak pojďme si pustit od Rolling Stones tvůj výběr už kvůli Bubeníkovi jako vzpomínku na něj.
1: No je to smutný, protože když si člověk uvědomí, že jako takhle spolužili 60 let, hráli muziku a najednou někdo odejde blízký.
0: Ale tak to není smutný, to je přece krásný.
1: No je to krásný, ale jakože... Dovedu si představit ty pocity, co prožívají.

0: No, ono to vlastně všechno způsobilo těch šest strun. Jo. Ta kytara to je divoženka, která prostě tě opravdu ten život naplní. Je to nádherný nástroj, má spousty odstínů a člověk opravdu, když to ještě zesílí a zve ti to v takový tý power, tak to je prostě, to jsou křídla. A já vlastně začal s tou kytarou právě na těch Led Zeppelin, Hendrixech a tak dále. Hlavně ty Led Zeppelin byly pro mě tím hlavním jako tahounem několik let a do dneška oni vlastně, když si to vemeš, u nich je nádherný to, že oni nestárnou, oni, jako ta muzika, že ty mladí všichni prostě mají tu Led Zeppelin, to je jejich bible,
1: jo?
0: I když jedou úplně v jiný hudbě a oni prostě jsou fakt v tomhle neuvěřitelní. Vlastně ta kytara byl ten hlavní pro mě, jako na čem jsem vlastně v té době žil a všechno v ostatní, jak škola, tak to v těch 17-18 to prostě už jsem hrál s Expanzem a už jsem prostě vedle časté návštěvy hospody u Glabujců, kde se scházely všechny máničky té doby a kde jsme řešili prostě všechno možný, tak už jsem intenzivně cvičil a prostě miloval jsem to hraní a miluju dodnes. Pro mě právě takovým jako velkým i vzorem je Jeff Beck. Já ho hrozně rád poslouchám. Je to člověk, který má nejenom ty rokový v sobě, ty rokový výboje, ale má nádherný cit v té kytaře. To je opravdu zpěvák. A já jsem vybral takovou jednu písničku, zpěvák na kytaru teda. A já jsem ji vlastně dlouho neslyšel a to si myslím, že je fakt nádherná věc. Tak si pojďme poslechnout Jeff Becka.
1: Jeff Beck.

0: Jak jsme se tady zaposlouchali do krásných melodií Jeff Beckovy kytary, tak mě to tak připomenulo a otevřelo vlastně jako nápad na otázku se tě zeptat, co tvá filmová muzika, protože to jsou takový ty tvoje krásný romantický melodie, kde se můžeš opravdu rozletět do výšin nekonečných.
1: Je to, filmová muzika je velká svoboda, protože ti umožňuje opravdu to, co si nemůžeš dovolit jako v té hudbě, kterou děláš jakoby tu samostatnou jako
0: nad
1: písničky a tak dále, tak ve filmové hudbě si můžeš vlastně opravdu tu fantazii užít se vší parádou v různých odstínech, v různých stylech. To. Ale vždycky samozřejmě je to služebníček toho filmu. Jo. Prostě je to součástí nějakého sdělení, který v tomhle smyslu je úplně ještě jiná dimenze té hudby. Ale já vlastně s odstupem času, jako je to velký kus mýho života. Vlastně já jsem od 90. let až do současnosti víceméně tý filmový nebo scénický hudby dal víc možná než těm deskám. Jo. A já si s odstupem času vlastně to trošku přehodnocuju. Jako, jestli člověk, protože přeci jenom, i když děláš třeba muziku, která se ti povedla, naplňuje tě to a všechny tyhle věci miluješ, tak přeci jenom to hlavní, to tvý sdělení, který zůstane, jo, není jako, že je to jenom ta filmová hudba, ale hlavně to, co vlastně je tvůj názor, který je jasný, přímočařej, řečený prostě na tom tvým vnitřním sdělení, který nikomu nic nepodkresluje, nic nebarví, je to prostě jenom ta tvoje emoce úplně čistá, průzračná. A to opravdu dělá jenom ta hudba sama od sobě. Tu nosnost.
0: Ale já, když jsem třeba viděla poctivě všechny díly seriálu Merlin, a kde si dělal hudbu k tomuto seriálu pro anglickou BBC, tak to je tak krásná muzika. Vřele doporučuji posluchačům si to někde najít. Aspoň vzorek, to je fakt krásný.
1: No ono to bylo, já jsem to nedělal sám, že tam bylo víc skladatelů. Já jsem dělal jenom jako takovou část dvou epizod.
0: Já jsem právě viděla.
1: A oni potom právě ještě jakoby různě tu hudbu třeba použijou jako archiv občas. Ale no jako já na to hrozně rád vzpomínám, tak to je takový úžasný pocit letět do Londýna. Jakoby tu první ligu v uvozovkách, že se dostat prostě mezi zvuční jména. Mně se to podařilo dvakrát v životě a to mi vnitřně dalo pocit, že člověk může jakoby nějakým způsobem uspět venku, že není jenom odkázaný tady na tu kotlinku, ale pořád jakoby vlastně platí to, že prostě já teďka třeba, co se chystám, co je jako můj sen velký, jako vlastně udělat velkou kompozici pro kytaru a pro orchestr. Proč pro ten orchestr? Právě kvůli tomu, že chci propojit ten můj světý, jakoby to, co jsem dělal ty léta, ty scénické, symfonické hudby, tak chci nějak vnitřně propojit s tou kytarou a udělat takovou jakoby kytarovou, jako nějakou symfonii, nebo jak bych to nazval. A to bych chtěl do budoucna udělat. A právě používat i třeba hodně kytary s takovýma sound designovýma věcma, víš, nedělá to jenom vložně solová nějaká exibice, ale prostě opravdu to vytvořit jako takovou nějaký zásadnější sdělení, nějakou ještě jinou stopu, která po tobě zůstane.

0: Já mám Michala hrozně ráda, když spolu vystupujeme a ty vlastně hraješ na Španělku. Samozřejmě, že máš svoji sadu krabiček, to je jasné. Pro mě to je jakoby taková symfonie v podstatě. I když je to jedna kytara, tak ty mi tam otevřeš takové jako sice průzračnej, ale tak bohatý jakoby svět melodií a barviček, kdy já tam můžu vstoupit s tou básní a opravdu to tam jako pustit ty slova, to je tak krásný. A občas, když se nám podaří s tou mojí barvou hlasu, když se spojí nějaká tvoje barva prostě té kytary a to je tak krásný, no, to je super.
1: Moniko, já to miluju taky, ty seš prostě pro mě zásadní bytost v tom propojení s muzikou a já si to vždycky užívám, jo. A právě třeba i to, že to, jak hraju s tebou, je úplně jiný, než hraju právě, když třeba hraju někde nějaký třeba s Výběrem nebo se Stromboli. Já se právě užívám tu určitou, jak bych řekl, i ukázněnost svojí, jo, že opravdu ti jakoby pod barvu, ty seš ta princezna na tom pódiu. Ale,
0: ne, Michale, i ty jsi princ.
1: Jo, já jsi na bílém koni. Ne, ale to já to říkám tak jako, protože čarodějnice, když teda se ti nejbí, jak princezna i čarodějnice, ale jako v dobrým slova smyslu, ty kouzlíš, ty máš ty...
0: Ne, je to tak jako krásný, že je pravda, že prostě ten každý koncert je trošku jiný, že jo?
1: Ale,
0: že
1: prostě
0: já vím, že třeba když je v písničce solo, že může být dlouhý třeba čtvrt minuty, ale může být třeba dlouhý 5 minut, že úplně to nechávám na tobě, že ti úplně tak jako 100% můžu věřit a to s žádným jiným hudebníkem nemám, ani jsem nezažila, protože prostě seš mistr.
1: No děkuju, ale já si myslím, že to je všechno tím, jak jsme propojení, víš, že ty naše vzájemné nějaký paprsky, který v té muzikantské, jak bych řekl, muzikantské komunikaci fungují mezi náma, jsou výjimečný. Já si to moc vážím a užívám si to. Fakt si to užívám a každý koncert ví, že nehrajem často, ale když už se na tom bodu objevíme, tak je to po každý, to má nějakou jinou barvu, takovou náladu.
0: Tak no, milí posluchači, přijďte někdy naživo. A teď si pustíme další píseň z toho Výběru, aby jsme jenom nemluvili,
1: jasně,
0: jak se nám dobře hraje.
1: Je. Tak já to trošku odromantizuju, jo. Mm-hmm. Já bych pustil třeba tady Franka Zappu. To je taková jako pro mě osobnost absolutně výjimečná od rocku, jazzu až po všechny možný hudební provokace a extravagance a to byl takový enfant terrible, ale jako nádhernou muziku udělal, zanechal po sobě a tak si pustíme Hot Rats.

0: Michale, já když jsem byla u tebe ve studiu na Kloboučku, tak jsem si všimla, že máš na zdi takovou krásnou fotografii s Frankem Zappou a s tvými syny. Tak se chci zeptat, jak jsi vlastně k té fotografii přišel, kdy to bylo?
1: No to bylo vlastně v 91. Tady byl Frank na pozvání Michala Kocába a Václava Havlaňa a on taky se zúčastnil našeho koncertu Adie S.A. na odchod ruských vojáků a ten to bylo nádherný, na to vzpomínám, to byla taková opravdu zrušující doba, úžasná prostě a ten Frank jako, že se objeví v Praze a bude chodit tady po hradě, to bylo science fiction, který se vlastně stalo úplně pro nás nevídaná věc, že prostě potom s náma stál na pódiu, zahrál, já jsem si s ním vyměňoval sól a no, Frank je geniální skladatel, všech takový opravdu fusion skladatel, umí složit písničku až po i vážnou hudební věci. Jo, má i tu provokaci rockovou, má i tu nějakou syrovost zajímavou. Opravdu velmi originální rukopis. Jo. Třeba tadyhle ta písnička je taková trošku složitější v tom pohledu, ale já mám právě rád taky i ty jednoduchý syrový věci, které k tomu roku patří a které vlastně jsou strašně prosycený tím názorem a tím pocitem těch lidí a v té jednoduchosti a v takovém jakoby té silné emotivní rovině oslovujou stejně jako když někdo hraje třeba úžasný vážno hudební koncert precizně. Jo. A to já pro mě třeba takovým symbolem kluků, co zahodili ty načinčaný rockový hvězdy v těch různých pomádách a různých hyperoblecích a takový ty trošku pro mě Barbie, tak právě přišli kluci s roztrhanýma svetrama a začali řezat do kytar a vlastně mi to připomnělo trošku ten punk, proto mám třeba rád Nirvánu. Jo.

0: Tak to bylo trošku něco ostřejšího z kosmu, jak by řekl David Vávra. Ale Michale, já bych se s tebou chtěla rozloučit vlastně takovou poslední otázkou a to, co chystáš, kromě toho, že hraješ s Pražským výběrem a ze Stromboli a se mnou a já nevím s kým vším ještě, co vlastně jako by chystáš ty sám za sebe?
1: No tak teďka je takový konečně čas, kdy začínáme hrát a vlastně se vyplňuje ta obrovská pauza v našich duších a v tom, že se zase člověk může trochu dejchat, i když nikdo neví na jak dlouho. Ale co já teďka jako dělám takový jako aktuální téma, já jsem dělal hudbu k představení Robot Radius pro Laternu Magicum na Nové scéně. Tam má premiéru 10. září a je to představení na téma Čapkový RUR. Jenom tak se toho dotýká, jinak je to takový zamyšlení se nad nad tím světem, vlastně to, jakým způsobem nás ovládá právě ten čip nebo ta digitalizace a vůbec kam to jde, jestli to bude mít takový dopady jako... A je to taková jakoby abstraktní záležitost, na ten pocit vyvolává právě, jestli se nějakým způsobem se máme obávat to, že nakonec se naplní to Čapkovo proroctví, ale já to hraju sám na kytaru vlastně živě s Radim Vyzvár, hlavní performer. Miřenka Čechová dělá reži, ještě jsou tam hrozně důležitý jakový digitální efekty, různý vizualizace zatím. No, je to teďka v takovém ještě poslední fázi trošku nervózní, kdy se to ještě tak nějak dává dohromady. Premiéra se blíží, no. Ale já s tím potom jedu ještě do Dubaje na Expo. To je vlastně takový představení, který tam bude v našem pavilonu uvedený právě v rámci výročí. Mělo být uvedený loni, ale Expo nebylo, tak teďka. Ale je to, pro mě je to zase zkušenost jiná, kdy vlastně já jsem nikdy tu svoji scénickou muziku nehrál na pódiu živě. Ve Vinohradském divadle, když jsem dělal s Láďou Morávkem, tak jsem tam měl živý muzikanty. Vlastně to byl Višňovej sad, ale teďka to hraju sám a právě se různě proměňuji na tom pódiu, právě to, že beru chvilku akustickou kytaru a chvilku je tam elektrika, která zase je přes ty krabičky a zní chvilkama jako vůbec ne jako elektrická kytara, což mi baví, takže já jsem zase teďka trošku propad těm digitálním technologiím a chystám desku právě, kde se to trošku zobrazí, ale rád bych, aby na té desce zůstal právě ten, i když používám tyhle technologie, ta syrovost, co jsme teďka sešli v té nirváně, ten nářez. Jo. Prostě mě jakoby vedle těch liričtějších poloh, které jsou mi jakoby v tomhle věku nějakým způsobem jakoby mě být zrajou, jako tak pořád prostě, když slyším takovýhle nášup, tak si ho chci zahrát. Jo.
0: A nebo třeba, když slyšíš krásný hlas, jako tvůj. Třeba, ne, jako
1: to,
0: třeba
1: to já, když slyším tvůj posledního hlas, tvého hrát právě úplně taky tyhle věci všechny. My jsme spolu vlastně dělali tu elektroniku, že jo. A když jsi zpívala Big B, tak jsi byla taky úžasná.
0: No,
1: nebudem si mazat med okolo huby teďka, ale já to myslím fakt upřímně, protože Monika vlastně byla taková česká prostě punkerka, zpěvačka, když jsme dělali tehdy Možnosti, jak to bylo neuvěřitelné.
0: Já ti moc děkuji, Michale, a děkuji, že jsi přišel, děkuji za tvoje chvály, ale měla jsem v úmyslu uvést poslední tvůj výběr hudební, což je výborná zpěvačka, která už není mezi námi, tak prosím, jestli můžeš uvést
1: svůj. Já jsem právě viděl neuvěřitelný dokument a Amy Winehouse tam prostě to je fakt jako unikát, byl, ona bude, ta její muzika, ten její výraz bude z ní na věky věku, ale ten osud a celá ta její jako opravdová životní štrka byla hrozně silná a je výjimečná, tak prostě a má opravdu charismatický hlas a ten výraz. A to, že si to vlastně sama jakoby psala i ty texty, to všechno je takový jako opravdu mě to nadchlo.
0: Já jsem taky měla nebo mám ráda Amy Winehouse. Takže milí posluchači, já se s vámi loučím spolu s Michalem Pavlíčkem. Mějte se moc krásně a poslouchejte muziku. Naschledanou.
1: Mějte se krásně a díky za pozvání, Moniko.
0: Naslyšenou.

0: Jednoho ze svých nejbližších hudebních spolupracovníků hostila Monika Načeva ve svém Sedmém nebi koncem srpna v roce 2021 kytaristu a skladatele Michala Pavlíčka. A zatímco zahájili pořad ukázkou společné muziky, k rozloučení zvolili svou společně oblíbenou Amy Winehouse. Byla to titulní píseň jejího alba, jedno z těch klíčových Back to Black.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Jak už bylo mnohokrát na Vltavě řečeno, letošní léto je tu létem filmovým a promítá se to prakticky do všech našich programových řad. Dokonce i dnešní koncert Bez hranic bude inspirovaný filmem, a to přímo jedním konkrétním plný hudby. Uslyšíme celkem 18 písní z něj, ale ne v jejich filmovém znění, nýbrž ze živých koncertních nahrávek. Film se jmenuje Trainspotting a patří k nejvýraznějším snímkům s drogovou tematikou vůbec. A první hit z něj od Iggyho Popa tu bude už za chvíli. Ve Futurissimu od 22 hodin se nám představí dechové trio Aperto, specializující se na premiérové uvádění skladeb soudobých českých a slovenských autorů. Soubor hojně spolupracuje s Českým rozhlasem a čekají nás dnes nedávno realizované nahrávky skladeb Lubici Čekovské, Pavla Šabackého a Markéty Brotánkové. K soudobé hudbě se pak vrátíme ještě půl hodiny před půlnocí, to zazní dvě komorní díla Františka Emerta. A samozřejmě od 23 budeme pokračovat v četbě s hvězdičkou z románu Margaret Atwoodové Příběh služebnice. Čili ještě téměř 4 hodiny zbývají z druhé červencové neděle. A my se těšíme, že je, anebo část z nich strávíte s námi, s Vltavou. Z jeho vysílacího pracoviště vás zdraví a klidný čas vám přejí z režie Jana Studecká. Od mikrofonu Zdeněk Rakušan.
1: Koncert Bez hranic.
0: A bude dnes, jak už řečeno, filmově zaměřený.

U dalšího dílu koncertu Bez hranic vás vítá Pavel Zelinka. Dnešní díl se bude vymykat standardní podobě pravidelné nedělní koncertní dvouhodinovky. Nenabídne totiž ucelené záznamy vystoupení, ale bude přeskakovat z jednoho vystoupení na další. Bude se totiž věnovat filmu Trainspotting, respektive live nahrávkám písní, které jsou obsaženy na soundtracku k tomuto kultovnímu britskému snímku. A proč zrovna Biják z roku 1996? Protože naše stanice nabídne už dnes ve svém programu četbu nejslavnějšího díla edinburského rodáka a spisovatele Irvina Welsha. Povídkový Trainspotting se krátce po svém vzniku stal světovým bestsellerem a v režii Dannyho Boyla zakrátko vzniklo jeho filmové zpracování s Ewanem McGregorem v hlavní roli feťáka Marka Rentna. Na soundtracku nejvíce prostoru zase získala rocková hvězda první velikosti Iggy Pop. My si pustíme všechny tři skladby, které se na něm objevily v koncertní podobě. Nejprve to budou písničky Lust for Life a Night Clubbing, které album TVI zachytilo v podobě, jak Iggy s kapelou hrál na koncertech v roce 1977. Pak ještě přihodím legendární hit The Passenger. Ten ale nabídnu v podstatně novější podobě z roku 2016. Přeji vám příjemný poslech.

Posloucháte koncert Bez hranic, dnes věnovaný písničkám z filmu Trainspotting, ovšem zachyceným v live podobě. Po trojici živáků Iggyho Popa přejdeme za velkým Iggyho kamarádem a v berlínském období i zachráncem jeho života, Davidem Bowiem. Autoři soundtracku vybrali do tracklistu skladbu Golden Years, kterou si zahrajeme v koncertní podobě z roku 1983, jak se objevila na živáku Love in the Alien. Poté přijde na řadu další, dnes už bohužel také nežijící legenda populární hudby, Lou Reed, s niterným živákem slavné balady Perfect Day.

Vltavský koncert Bez hranic dnes opisuje z tracklistu hudebního doprovodu filmu Trainspotting. Po Davidu Bowiem a Lou Reedovi, jeho verzi skladby Perfect Day, kterou jsme si zahráli, najdeme na živáku Perfect Night Live in London, přišla na řadu raritní ukázka koncertní podoby legendárních Joy Division. Z řady technických, ale i intonačních nepřesností je jasné, proč vydavatelé nikdy žádný koncert postpunkové legendy oficiálně nevydali. My si hráli skladbu Atmosphere. Oslým můstkem, který nás od klasik 70. a 80. let překlene k 90-kovým britským kytarovkám, ty mají na soundtracku samozřejmě své důležité místo, bude cover skladby Atomic od londýnského kvarteta Sleeper. Ti se po 20 letech ticha dali znovu dohromady. Nedávno zachytili podobu této povedené předělávky, původně od Blondie, kterou navíc kombinují s dalším velkým hitem, skladbou Love Will Tear Us Apart, od koho jiného než od Joy Division. Na soundtracku najdeme ještě jednu autorskou písničku Sleeper. Tu si samozřejmě také zahrajeme. Jmenuje se Statusk a najdeme ji na albu Sleeper Live at the BBC 1994 až 1995.

Posloucháte koncert Bez hranic s Pavlem Zelinkou, dnes plný koncertních nahrávek písniček obsažených na soundtracku k filmu Trainspotting. Po dvojici snímků od Sleeper došlo i na další britskou kytarovku 90. let s výraznou ženskou osobností za mikrofonem, Elastica. Ta nám skladbu Two Against One ze soundtracku představila záznamem ze slavného Glastonbury festivalu z roku 2000. Českému posluchači asi nejméně známou položkou soundtracku k filmu Trainspotting je skladba Our Lips Are Sealed od kapely Fun Boy 3. Krátkodechem oddenku jinak slavných ska hvězd The Specials. Ti vydali dvě desky a živák Life on Test. Právě z něho jsme čerpali materiál do dnešního koncertního výběru. Pak přijdou na řadu naopak notoricky známí Blair, kteří nám zahrají živou verzi skladby Sing z alba Parklife. Přeji vám příjemný poslech.

0: Thank you.
1: Blair v koncertu bez hranic. Ano, stále lovíme ze soundtracku k filmu Trainspotting. Četba knižní předlohy z pera Irvina Welshe bude ode dneška zdobit vltavské vysílání v pořadu Četba s hvězdičkou. Čekají nás Pulp, kteří v soundtracku nemohli chybět, konkrétně skladba Mile End z koncertu z roku 1995. Poté přijdou na řadu Primal Scream a živelná podoba singlu Come Together, původně z desky Screamadelica.

Prime a Scream, Come Together a další střípek do mozaiky dnešního koncertu Bez hranic věnovaného hudebnímu doprovodu filmu Trainspotting. Od kytarové hudby se přesuneme k popové a taneční elektronické muzice, která je také nedílnou součástí soundtracku. Nejprve nám koncertní podobu svého největšího hitu Temptation zahrají popový Heaven 17 a následně se na scénu vrátí členové Joy Division, samozřejmě bez zpěváka Jana Curtise, aby nám jako New Order zahráli skladbu stejného jména, tedy Temptation, ale zcela jiného obsahu. Podoba skladby pochází z londýnské haly Alexander Palace a kapela ji takto vyšvihla v roce 2001.

0: Kim.
1: New Order v koncertu bez hranic. Prostor ve vysílání si teď na delší dobu uzmou Underworld, taneční legenda, která v 90. letech bourala hitparády a posouvala hranice populární hudby. Na soundtracku najdeme dva jejich velké hity. Dark and Long, Dark Train a samozřejmě Born Slippy. Verzi této skladby, kterou si zahrajeme, pochází z živé podoby desky Everything Everything. Přeji vám ještě jednou příjemný poslech.

Doufám, že jste si pěkně zatančili u vltavského vysílání. Androvolt nás totiž dovedli téměř do konce dnešního koncertu Bez hranic, věnovaného hudebnímu doprovodu filmu Trainspotting. Před námi je poslední položka dnešního 18-dílného menu. Skladba Inner City Life, nejznámější statement junglové horečky poloviny 90. let. Trainspotting jako premiérovou četbu s hvězdičkou můžete slyšet už dnes na Vltavě, a to od 23 hodin. Četby se zhostili Jan Plouhar, Pavel Neškudla a Krištof Bartoš. Záznam četby bude samozřejmě k dispozici nejen ve vysílání, ale také na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. Od mikrofonu se loučí Pavel Zelinka a přeje vám příjemný poslech vltavského vysílání. Mějte se hezky.

0: Duncan.
1: Iggy Pop, David Bowie, Lou Reed, Clifford Joseph Price alias Goldie a kapely Elastica, Joy Division, Sleeper, Funboy 3, Blair, Pulp, Primal Scream, Heaven 17, New Order a Underworld. Ti všichni se svými písněmi podíleli na soundtracku k filmu Trainspotting z roku 1996. My jsme ale neposlouchali v dnešním koncertu Bez hranic přímo filmový soundtrack, nýbrž písně v něm obsažené, vyhledané Pavlem Zelinkou jako živé nahrávky z koncertů jmenovaných interpretů. Závěrečná píseň se jmenovala Inner City Life. Clifford Joseph Price alias Goldie ji vytvořil spolu se sound designérem Robem Playfordem a provedl ji společně se zpěvačkou Diane Charlemagne. A ještě poznámka, pořad jsme premiérově vysílali v únoru 2024, zároveň se začátkem rovněž premiérové četby s hvězdičkou z románu Trainspotting od Irvina Welsha. Naše aktuální četba s hvězdičkou je ale jiná. Blížíme se k závěru příběhu Služebnice od Margaret Atwoodové. Stručně k příštímu koncertu Bez hranic. Na loňském festivalu Lodzie World Fest v Jičíně vystoupilo mimo jiné polské trio Vovakin, propojující polské folklorní tradice s jazzem. A také se tam představila československá kapela Fekete Sretlek. Jejíž tvorba na pomezí hudby a divadla čerpá z balkánských, klezmerových a romských tradic. No a v koncertu Bez hranic příští neděli si poslechneme záznamy z jičínských vystoupení obou kapel. A teď před začátkem Futurisima si ještě vrátíme k filmu Trainspotting. A to jednou písní a jednou árií. Slyšeli jste dobře, árií. Ve snímku zazněla slavná habanera z Bizetovy Carmen. Ale tu uslyšíme až jako druhou. Napřed si poslechneme a final hit od kapely Left Field.

0: Jako přídavek k dnešnímu koncertu Bez hranic zazněly ještě dvě položky z tracklistu filmu Trainspotting. Byl to Final Hit od britského dua Left Field a Habanera s Marie Callas jako Carmen. A teď na hodinu k současné artificiální hudbě z obou zemí bývalého Československa.
1: Futurissimo. Pěkný večer, milí posluchači. Na stanici Český rozhlas Vltava začíná v tuto hodinu pravidelné Futurissimo. Od mikrofonu z Českého rozhlasu v Brně vás vítá Jan Hlaváč a dnes jsem si pozval některé členy tria Aperto, které natočilo v nedávné době v brněnském studiu své další nahrávky soudobé hudby z děl soudobých autorek a také jednoho autora. U mikrofonu vítám hoboistku tria Aperta Barboru Šteflovou.
2: Dobrý
1: večer. A fagotistu Pavla Horáka. Zdravím.
3: Taky zdravím všechny posluchače.
1: A chybí nám klarinetista, kterým je Jan Charfreiták, o kterém samozřejmě budeme mluvit, představíme ho jako plnohodnotného člena souboru. A spojíme se také se dvěma skladatelkami, bude to Lubica Čekovská, slovenská autorka, a na závěr si popovídáme s Markétou Brotánkovou. Takže já bych se chtěl zeptat, co to trio Aperto je? Je to dechové trio v obsazení hoboj, klarinet a fagot, které se zaměřuje na hudbu 20. a 21. století. Kdy trio vzniklo a s jakým účelem?
2: Tak dechové trio Aperto vzniklo v roce 2014 a vzniklo tak, že jsme si spolu chtěli zahrát. A všichni tři členové jsme hráli v té době v divadle v Olomouci, v opeře, a z popudu našeho fagotisty Pavla Horáka jsme se postupně dali dohromady a zahájili jsme svou činnost v roce 2014 v Olomouci. První koncert byl na Olomoucké konzervatoři na jaře roku 2014.
1: Jak jste vybírali ten repertoár dramaturgicky? Co jste si řekli, že vlastně budete interpretovat?
3: No, napřed jsme začali takovým, řekněme, klasickým profilovým repertoárem dechového tria, což zahrnuje zejména francouzské autory, například Daria Mioda nebo Georges Orica. Ale postupem času jsme se více a více zaměřovali na soudobou hudbu a tam je třeba zmínit Vojtu Laska, taktéž brněnského skladatele, kde úplně původně jsme měli být s Bárou využiti, dokonce snad i scénicky, v inscenaci tehdejšího Buranteátru. A ta inscenace byla Fernando Krab mi napsal dopis Tancreda d'Orsta. Z této spolupráce nakonec sešlo, protože v celém tom inscenačním tvaru se nakonec ukázalo, že tam na toto není prostor. Nicméně my jsme nějakou hudbu nahráli, vlastně scénickou, která se tam pak v té inscenaci pouštěla reprodukovaně. Ale nicméně jsme Vojtovi řekli, že by bylo fajn, aby nám z toho udělal trio, což on udělal. A to byla vlastně první skladba napsaná pro nás. A vzhledem k tomu, že nám to přišlo fajn, je to příjemné dobrodružství, vždycky přistoupit k něčemu novému, tak jsme pak pokračovali dál, oslovovali další skladatele, nechali si je doporučovat a tak to dáš do dnes.
1: A oni pro vás velice ochotně píší, jak je vidět. Vy jste samozřejmě začali spolupracovat také s námi, s Českým rozhlasem, a na svém kontě už máte taky jedno CDčko, album, kde jsou vlastně velice zajímavé dramaturgické skladby, jak skladatelek, tak skladatelů. Můžeme k tomu projektu?
2: Já bych se ráda ještě vrátila vlastně před Vojtu Dlaska, a to ke skladateli Jiřímu Temlovi, u kterého vlastně začala naše spolupráce s rozhlasem, a vůbec to beru jako náš začátek ponoření se do soudobé hudby, protože jeho trio Gájo byla vlastně první skladba, kterou jsme natočili tehdy ještě v Olomouci, v Olomouckém rozhlase, a díky Jiřímu Temlovi jsme navázali právě velmi plodnou spolupráci následnou s Českým rozhlasem. A když se pověnuju tomu CDčku, které jsme natočili, tak na něm je právě zmíněný Vojta Dlásk a jeho Krab Trio, které je pro nás takovou, jak se to říká u kuchařů, že takové to jídlo,
3: signature,
2: tak já si myslím, že skladba Vojty Dlaska Krab Trio se pro nás stává tady takovou signature skladbou. Tak ta tam je. Potom tam je zajímavé trio Vítězslavy Kaprálové, kteréžto ona vlastně nedopsala. Ona ho začala psát v inspiraci od Bohuslava Martinů, který tehdy napsal své 4 madrigaly, což je jedna z nejvýznamnějších skladeb pro toto obsazení od českých autorů. A Vítězslava Kaprálová začala psát trio a načrtla první větu a potom s tím z různých důvodů, o kterých můžeme spekulovat, skončila. A až na konci 20. století toto trio dopsal německý hoboista Stefan Egling a dopsal tu první větu, ze které zbyl fragment od Vítězslavy Kaprálové, a druhou a třetí větu vytvořil z jejich klavírních skladeb, z dubnových preludií. Takže to je další skladba, kromě Vojtěcha Dlaska, která tam je. Potom je tam skladba olomoucké autorky Milady Červenkové. A s paní Červenkovou jsme také navázali velmi příjemný osobní vztah. Hráli jsme, kolega klarinetista Honza Charfreiták mimo své působení v divadle také učí na základní umělecké škole, a právě skladby Milady Červenkové, která psala hodně instruktivních děl pro děti, tak hrál se svými žáky ve škole, a mimo to Milada Červenková napsala i solovou skladbu pro solový hoboj, kterou se mi zase já nastudovala se svou studentkou na konzervatoři. Takže jsme navázali takto i vztah s Miladou Červenkovou a její trio a jsme zařadili tedy na toto CDčko. Další skladbou na CDčku je Geraldine Mucha, další
1: taky
2: autorka.
1: Ano.
2: Ano, která všichni ty autoři, když si na něm vzpomenu, tak jsou pro mě vlastně nesmírně inspirativní, zajímaví a vždycky to ve mně vzbudí nadšení, když si vzpomenu na toho dalšího autora.
3: A pak je tam ještě Radim Bednařík, který pro nás taktéž napsal 2 tria, a Ondra Kias, což je takový, řekněme, profilový autor ansamblu Opera Diversa, řekl bych rozhodně jeden z jeho zakladatelů, který má na kontě mnoho hudby, včetně několika minioper, ale i celovečerních oper.
2: A já k tomu ještě doplním, k tomu Ondrovi Kiasovi. My těm skladatelům často je ponoukáme k tomu, aby zkoušeli různé možnosti a různé nové způsoby, jak psát, a nové barvy, kde je hledat. A zrovna u Ondry Kiase jsme byli v rozpoložení, kdy nás bavili skladby s elektroakustickou složkou. Takže jsme mu přímo jsme mu řekli, že bychom rádi, aby tam ta elektroakustická služka byla. A on to teda pojal tak, že vzal nahrávky a teďka mi, Pavle, pomož, čeho?
3: Já si myslím, že jsou to zvuky, které sbíral po Brně, plus tam část vlastně i naspíval.
2: A potom to pouští ale pospátku.
3: Přesně tak. No. Takže pokud znáte městečko Twin Peaks, jak jsou tam takové ty snové sekvence a lidé tam zvláštně mluví, tak stejná technika byla použita u zpěvy Ondry Kiase. Zní to trošičku strašidelně. No.
2: Protože tady to hledání nových možností a nových barev

0: jste vlastně dávali dohromady v loňském roce, v roce 2025. Natáčeli jsme až letos, 2026, čili ty snímky mají dnes ve Futurisimu svoji premiéru rozhlasovou. Něco je jednotícím prvkem tady těch tří autorů, anebo je to každý jiný svět?
1: Já bych řekl, že je to asi spíš každý jiný svět. Každopádně ti autoři se nějak výrazně neznají, nebo nevím, jestli Markéta se zná s Pavlem.
2: Zná.
1: No, ne, já myslím, že ta skladba právě Markéty, tak ta vznikla přece jenom dříve, podstatně dříve. My už jsme ji i několikrát zahráli na koncertech, zatímco skladby Pavla Šabackého a Lubice Čekovské jsou podstatně novější. A tam je ten spojovací faktor, je, já bych řekl, prakticky pouze to, že nás ten autor vždycky něčím zaujal.
3: A já doplním, že tím spojovacím faktorem je to, že všechny tyto skladby byly psány na naši objednávku pro cyklus komorních koncertů v brněnské vile Levbér, který pravidelně pořádáme a za účelem tohoto cyklu právě oslovujeme autory pro napsání nových skladeb.
0: Ano, tam také měli svoji světovou premiéru. Teď s námi je i ve spojení jedna z nejvýraznějších současných slovenských skladatelek i v mezinárodním měřítku a je to paní Lubica Čekovská. Já vám přeji hezký večer.
4: Pozdravujem všetkých do studia. Dobrý večer.
0: Jak jste přišla do kontaktu právě s dechovým triem Aperto?
4: Myslím, že impuls k jej vzniku možno aj tak spätne hľadať v stretnutí s pánom fagotistom Pavlíkom Horákom v prostredí Janáčková opery v Brne, kde pôsobí ako, tuším, prvý fagotista. A v tom istom divadle bola pred niekoľkými rokmi uvedená aj moja opera Hirajem Orlando. A podľa mňa z tejto umeleckej skúsenosti a následného kontaktu aj s členmi súboru pravdepodobne aj tak vzýšla objednávka novej skladby pre ich Aperto trio.
1: Áno, ja to doplním, a to Lubica neví, že prišla opera Hirajem Orlando. Vždycky, když přijde na studování soudobí opery, tak to přináší velkou míru zvědavosti. A my jsme, nebo aspoň mně se to od začátku líbilo, přišlo mi to velmi nosný, ale takové ponouknutí nakonec přišlo od mého dědy, který byl na té opeře, on se tam byl podívat a říkal, že teda už dlouho nebyl na soudobé hudbě nebo na díle soudobé hudby, které by ho takto oslovilo hudebně a řekl, že bychom teda byli hloupí, pokud bychom si neřekli o skladbu. Takže tak?
4: Tak to pozdravujem vášho pana dědu. Velmi se těším.
0: Já než si řekneme něco k té kompozici, kterou jste pro ně složila. Jak vy byste se sama jako autorka charakterizovala? K čemu máte blízko? Co se vám vlastně z těch skladebných proudů líbí, jestli se to takto dá říct?
4: Ak se to tak dá, ano. To je veľká otázka samozrejme, pretože tých vplyvov človek si nesie množstvo. Ja som mala možnosť študovať teóriu hudby a kompozíciu pred rokmi a jeden z takých naozaj najzásadnejších stretnutí, ktoré som popri tých rôznych velikánoch a takzvaného kaupelu, keď sa analyzovali skladby od dávnych čias až po súčasnosť, tak bol práve Leoš Janáček, ktorý ma zasiahol totálne a úprimne a najhlbšie asi. A práve takouto jeho, dá sa povedať, veľmi jedinečným štýlom, kompozičným a svojským a hľadanie takého svojského jazyka sa mi zdalo byť veľmi zaujímavé hľadať nejakú tú svoju vlastnú cestu. Samozrejme, že máme tu na pravej strane silnú avantgardu a na ľavej strane tú minulosť a takéto fluktuácia medzi tým pravým a ľavým je takéto niekedy, dá sa povedať, zmetočné, lebo každý z tých skladateľov aj modernej hudby má svoje vzory, ale ja sa snažím hľadať jazyk taký, aby možno, že bol tak trošku aj, nechcem povedať, že komunikatívnejší v zmysle, ale mám rada tonalitu, nie je to tonálne, nie je to tonálne v pravom slova zmysle, ale mám rada niečo pomedzi a hľadanie takých vlastných hudobných výrazových prostriedkov a stavanie na nejakom silnom hudobnom nápade a rozvíjania ho. Takže ďalšie sa mi asi píše ako rozpráva o tom, ale myslím si, že to je asi taká moja a samozrejme hudobná skúsenosť tým, že som aj sama klaviristkou, i keď nie vážnej hudby, ale rada sa pohrávam aj s hudbou, aj za klavírom a improvizovaním a všeličím možným, ale je to práve dotyk aj z tej druhej strany, teda že nielen teoretizovanie a písanie bez možnosti si to aj ovoňať z vlastnej skúsenosti.
1: Ja do toho jenom rýchle vstoupím, že ja si práve na tom hodně cením té jisté sdělnosti a vstřícnosti té hudby, což já vždycky vnímám jako pozitivum. Samozřejmě jako interpreti se často setkáváme i s mnohem, řekl bych, třeba experimentálnějším typem skladeb.
4: Ano.
1: A v první řadě já si vždycky musím najít ten klíč pro sebe, jak k té skladbě přistoupit, co v tom vlastně najít. A pak ale přichází ten ještě těžší úkol, jako najít ten klíč, který nabídnu tomu publiku. Že jo? Protože to, že já najednou pochopím, jaká je třeba vnitřní struktura té kompozice, je sice fajn, ale pokud to z toho výkonu jako nepozná ten posluchač, tak se to trošku mine účinkem. A tady u skladby Lubice Čekovské to nebylo zas tak náročný, což já vnímám jako pozitivum.
0: Můžeme k tomu říct tedy teďka něco blíže. Je to skladba z loňského roku 2025, přímo věnovaná triu Aperto. A je to z ornitologické říše, jsou to nějaké ptačí příběhy, dalo by se to tak říct?
4: Áno, snažila som sa využiť akési farebné alebo špecifické možnosti toho dýchového tria, ale nie v takom tom vyslovene experimentizujúcom slova zmysle. Skorej som sa snažila o akúsu transparentnosť v inštrumentácii a takého jemného ako keby vrstvenia registrov, premien takých tých zvukových kombinácií medzi týmito tromi nástrojmi, hobojom, klarinetom a fagotom. Skutočne je tam, ako ste povedali, veľmi taká krehkosť a rôzne rezonancie, zvukový priestor, ktorý vlastne tieto tri nástroje ponúkajú, ale vyslovene dôraz som si povedala, že žiaden experiment, že budem sa hrať s akýmsi takým čistým, transparentným zvukom týchto nástrojov, ktoré práve by mohli byť akýmisi anotáciami tej imitácie vtáčich hlasov, ale skôr ako keby išlo o takú transformáciu pohybových, zvukových či kvalit takého vtáčieho sveta, ktoré som si pretavila do svojho hudobného jazyka.
0: Oni mne interpreti prozradili, že tam byla i vize, třeba ta první část, která má podtitul Svítá, potom jsou tam ty vlající čáry, ano, takže jsou to ti ptáčci vlastně na těch drátech, jestli to se dá takto.
4: Áno, z môjho domčeka máme tu taky starodávne stĺpy, ktoré majú tých 5 línií a občas tam v tých vtáci mi zasadnú a hlavne je to krásne, keď lastovičky odchádzajú, prichádzajú a že to tam niekedy, áno. Ale áno, to sú také, by som povedala, nehudobné vplyvy, ale prečo nie? Prečo nie sa inšpirovať aj vecami, ktoré vás napadnú aj zvonka?
0: Takže moc děkujeme za váš příspěvek a také za vaše dílo, které nyní zazní v premiéře v Českém rozhlase.
4: Děkujem velmi pěkně za tuto možnost.

0: Dozněla skladba Lubici Čekovské, kterou bychom mohli přeložit jako Ptačí příběhy. Hrálo trio Aperto. A následuje skladba Pavla Šabackého. Jak jste k tomuto autorovi přišli?
1: Pavla Šabackého jsme oslovili jako brněnského autora, když jsme hledali dalšího skladatele pro náš cyklus komorních koncertů ve Vile Lefbér. A tehdy už měl na svém kontě úspěchy z Pražského jara a teď v současnosti je čerstvým držitelem ceny OSA. A Pavla Šabackého jsme oslovili s myšlenkou, že bychom rádi do svých skladeb zařadili looper, což když jsme to nahrávali, tak to posluchač tolik neocení. Looper ocení posluchač zejména, když to vidí naživo. Bylo to pro nás velké dobrodružství, museli jsme si shánět tu techniku a kupovat, ale současně nás to hodně bavilo. Takže v této skladbě vlastně uslyšíte ve smyčce notový materiál, který se nahraje a potom naživo se tím looprem spustí to opakování a různě naživo tam se trefujeme nebo netrefujeme do různých tlačítek a zatím proběhla pouze vlastně premiéra ve Vile Lefbér. Takže uvidíme, jak se nám to bude dařit dále. Zatím je to jedno velké dobrodružství, jestli se při hraní trefíme nebo netrefíme a co nám z toho vlastně naživo vzejde.
2: Já tedy zmíním Honzu Charfreitága, na kterého zbyl ten nepříjemný úděl toho všeho šlapání a přepínání. Takže já se pouze strefuju, Honza šlape.
1: Je to trošičku, mi to připomíná hraní kooperativních počítačových her, kdy ovšem nemůžeme naživo volat na Honzu, šlápni na to teď, protože zrovna hrajeme, takže na něj jen úpěnlivě hledíme, aby se mu to zrovna povedlo ve správnou chvíli. A v této skladbě teda kromě toho loopru, tak můžete slyšet ty takzvaně soudobé techniky, ať už jsou to multifony, kdy zní naráz více tónů. Ta skladba hned začíná vlastně klarinetovým multifonem. Mm-hmm. A potom tam můžete slyšet i glizanda.
0: Oni jsou to malé radosti. Je z toho nějak patrné, co s tím autor myslel? Je to skladba optimistická, velice potom veselé až divoce končící, by se dalo říct.
1: On to popisoval jako takovou vlastně veselou drobničku.
0: Ano.
1: Prostě kousek, hudební kousek, který nebude závažný, naopak bude spíš odlehčující, který bude plnit jakousi spíš zábavnou funkci, než že by měl nějaký závažný obsah.
2: No, to se pojí i s tím looprem. Až si to poslechnete, tak pochopíte, z té skladby jde jako jistá lehkost a živost.
0: Takže pozorně poslouchejte, Pavel Šabacký, Malé radosti v podání tria Aperta.

0: Dozněla skladba Pavla Šabackého Malé radosti pro trio Aperto. A mladou generaci skladatelek dnes zastupuje Markéta Brotánková. Jak jste na tuto autorku přišli?
1: Na doporučení, myslím si to tedy aspoň, na doporučení jejího pedagoga právě z konzervatoře Radima Bednaříka, ale zároveň se to sešlo s dobou, kdy měla premiéru její opera, kde v rámci Janáčkovského festivalu dostanou příležitost vybraní skladatelé z JAMU prezentovat své operní dílo v divadle na Orlí a tam právě měla premiéru Markétina opera Kalvárie a to jsme si řekli, no tak to musí být něco. Když má operu na Janáčkovském festivalu soudobou, tak i to byl důvod, proč jsme Markétu oslovili.
0: Markéta Brotánková, která, jak mě prozradila, vlastně pochází nedaleko od Brna a celý svůj umělecký život vlastně v té mladé generaci teprve zasvětila tady brněnskému hudebnímu prostředí. Je to tak?
2: Ano, je to tak. Krásný den.
0: Vy jste studovala kde? Na brněnské konzervatoři nejprve?
2: Ano, ve třídě Radima Bednaříka a poté jsem studovala na JAMU ve třídě Martina Smolky.
0: Kam byste se skladatelsky ve své generaci vlastně řadila? Nebo k čemu inklinujete? Mm-hmm.
2: Já myslím, že tak přirozeně navozuji na tu brněnskou školu. Určitě tam vidím i trošku Ivanku Loudovou, protože Radim Bednařík na ní vlastně nějakým způsobem taky navazuje. A jinak mi je hodně blízká duchovní hudba a hudba ad operta.
0: Co na svém kontě už máte za svůj skladatelský život, dalo by se říct?
2: Mám skladby jak pro solové nástroje, tak pro komorní. Napsala jsem taky pár oper, třeba teďka nedávno psala jsem pro operu Diverzu, opery pro děti. Jinak jsem psala ještě do divadla Polárky, hudbu k divadlu.
0: Jak jste přišla na trio Aperto, nebo jak přišlo trio na vás? To by mě zajímalo.
2: To by mě taky zajímalo. Stalo se to tak, že Bára mě oslovila, jestli bych náhodou nechtěla něco napsat. A tak vznikla velice krásná spolupráce.
0: Ta skladba, která je dnes v rozhlasové premiéře uváděna, se jmenuje Žalm 150. Vy jste si vybrala ten šestý poslední verš z toho Žalmu 150, který také uzavírá celou knihu žalmů. Co vás k tomu motivovalo? Je tam nějaká vazba toho dechu s těmi dechovými nástroji?
2: Určitě, nebo takhle dlouhodobě už jsem chtěla zhudebnit nějaký žalm a tady tento žalm je mi velice blízký. Jinak i tím, že se tam oslavuje a chválí ten dech toho života a obecně i hudební nástroje. A nějak se mi to celkově celé tak jako hezky propojilo. A to slovo dech, tam mě k tomu napadlo, že bych to mohla i tónově zpracovat, že bych mohla vlastně zpracovat melodickou linku, takže i hráči tam přímo hrají tóny D, E, C, H.
0: Ano, to je tam velmi patrné a vy jste jim samozřejmě i rozvázala ústa takzvaně na začátku, aby vlastně ten žalm ocitovali a potom vlastně končí v tom krásném, v těch jednotlivých tónech, které vlastně navozují ten dech, že pravděpodobně?
2: Představují i zvuk polnice, protože mimo jiné
0: přesně,
2: se v tom žalmu také cituje zvuk polnice.
0: Polnice, ano.
2: A ještě bych, jestli mohu dodala, tak Pavel mi tady dal nabídku, že může, pokud budu chtít, takže může zpívat do fagotu. Takže pokud budou posluchači poslouchat, tak to uslyší.
1: Tak já do toho jenom vstoupím. A to vyšlo z toho, že často se skladatelé ptají na různé moderní techniky,
0: ano,
1: hry, na nástroje a takové často užívané jsou různé multifoniky a třeba fruláta, ale málo kdo používá zpívaný tóny, který přitom si myslím, že třeba na fagot vlastně fungují poměrně dobře. V určitých ohledech si myslím, že lépe než ty multifoniky. A tady je to použito v jednom konkrétním spodním tónu na velkém D, tak pokud máte dobrý radiopřijímač s kvalitním reproduktorem, tak to tam třeba uslyšíte.
0: Takže, milí posluchači, pozorně poslouchejte. Markéta Brotánková, Žalm 150. Hraje trio Aperto.

0: Na závěr dnešního Futurissima dozněla skladba Markéty Brotánkové Žalm 150. Hrálo trio Aperto, Barbora Šteflová-Hoboj, Jan Charfrajták klarinet a Pavel Horák fagot. Dnešní Futurissimo v brněnském studiu Českého rozhlasu připravil a s hosty Barborou Šteflovou, Pavlem Horákem a skladatelkami Lubicou Čekovskou a Markétou Brotánkovou si povídal Jan Hlaváč.
1: Ještě jednou se nám dnes ozve náš brněnský hudební redaktor, a sice půl hodiny před půlnocí. Bude pro nás mít dvě komorní skladby Františka Emerta, jednu z jeho klavírních sonát a dechový kvintet. A ještě krátce k příštímu Futurissimu. Uvedeme v něm záznamy nedávných premiér skladeb od dvou českých autorů. Michal Nejtek napsal pro soudobo hudební víkend letošního pražského jara kompozici Die Hintergedanken, postranní myšlenky, na texty France Kafky, a Jan Riant Dřízal vytvořil na objednávku Janáčkovy filharmonie Ostrava skladbu Splendor Solis, sluneční záře, která hudebně reflektuje to, jak se někdejší industriální kolo se jménem Ostrava v poslední době překotně modernizuje, prosvětluje a krásní. Světové premiéry obou kompozic, té od Michala Nejtka i od Jana Rianta Dřízala, uvedeme za týden ve Futurissimu v neděli 19. července opět od 22 hodin. A teď nám zbývá ještě nějaký čas do začátku četby s Hvězdičkou, tak ho strávíme s hlasy modrých ptáků.

0: To bylo Andante Poetico, Hlasy modrých ptáků od Dalibora Štrunce. A teď na půl hodiny do světa zcela nepoetického.
1: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
2: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
3: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
4: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
5: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
1: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
2: Nebo v aplikaci Můj rozhlas. Četba s hvězdičkou.

Historie nás poučila, že i když se doba zdá být celkem svobodná, otevřená a demokratická, tak to neznamená, že takovou zůstane, říká kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová, když se dnes ohlíží za svým dystopickým románem Příběh služebnice z 80. let. Psala ho během svého tehdejšího pobytu v západním Berlíně, ostrůvku svobody, obklopeném totalitou podle sovětského vzoru. A totalitní režim, i když ideologicky odlišný, je také základní příčinou toho, co zažívá a o čem vypráví žena novým jménem Fredova, jejíž příběh služebnice máme rozposlouchaný. Po 15., což už je předposlední část této četby, nám bude číst Barbora Goldmanová.

Vyzvání zvon. V rámci našeho obvodu probíhá likvidace. Pouze pro ženy. Řadíme se na širokém trávníku před bývalou knihovnou. Na trávníku je vybudované dřevěné pódium. Podobné tomu, jaké se dřív používalo na jaře k promocím. Před pódiem je umístěný mikrofon. Televizní kamera se diskrétně krčí stranou. Zaujímáme svá místa v obvyklém pořadí. Manželky a dcery na skládacích dřevěných křesílkách vzadu, ekonomanželky a Marty po stranách a na schodišti ke knihovně, za to služebnice vpředu, kde je na nás dobře vidět. Klečíme. A tentokrát máme polštářky. Červené, sametové, bez nápisu. Dokonce ani víra tam není zapotřebí. Vlevo na pódiu stojí ženy určené k likvidaci. Dvě služebnice a jedna manželka. Manželky v takové roli působí neobvykle. Zajímalo by mě, čeho se dopustila. Mírně se kolébají. Nejspíš jim něco píchli nebo jim dali spolikat prášky, aby nevyváděli. Je lepší, když vše probíhá hladce. Zvonění ustává. Teta Lidie vykročí dopředu k mikrofonu. Dobré dopoledne, dámy, říká. A na okamžik se z reproduktorů ozve uširvoucí pískání. Je to neuvěřitelné, ale z našich řad je slyšet smích. Způsobuje to napětí a popuzený výraz ve tváři tety Lidie, když upravuje zvuk. Tahle akce má mít důstojný průběh. Dobré dopoledne, dámy. Pronáší znovu, tentokrát plechovým a bezbarvým hlasem. Říká dámy a ne děvčata, protože jsou tu i manželky. Jistě všechny víme, jaké nemilé okolnosti nás sem dnes přivádějí. V minulosti bývalo zvykem předčítat před vlastní likvidací podrobný výčet zločinů, kterých se odsouzenci dopustili. Zjistili jsme však, že po takovémto zveřejnění, zejména v televizním přenosu, pokaždé následuje příval, než kvůli záplava na vlas stejných zločinů. Rozhodli jsme se proto, že bude v zájmu nás všech, když s touto praxí skoncujeme. Likvidace proběhne bez dalších okolků. Z našich řad se ozývá kolektivní mručení. Charlesova, oznamuje teta Lidie. Tu neznám. Obžalovanou přivádějí dopředu. Kráčí, jako by se na to usilovně soustředila, co noha nohu mine. Určitě je pod vlivem prášků. Dvě likvidátorky svazují ruce za zády. Za mnou je slyšet, jak někdo zvrací. Proto jsme dnes nedostali snídani. Není to poprvé, co vidím, jak ženě přetahují bílý pytel přes hlavu, zvedají ji na vysokou stoličku, jako by jí pomáhali nastoupit do autobusu, jemně jí přetáhnou smyčku kolem krku jako ornát a pak tu stoličku odkopnou. Není to poprvé, co vidím kopající nohy a ty dvě v černém, jak je v zápětí popadnou a táhnou celou svou vahou dolů. Už to nechci vidět. Dívám se raději na trávu.

Dnešní likvidace je u konce. Oznamujete ta lidi právě do mikrofonu. Ale naše řady se zavlní, zachvějí. Možná se ještě něco chystá. Ale můžete si stoupnout a utvořit kruh. Usmívá se na nás z hůry, velkoryse a štědře. Chystá se nám něco věnovat. Přecházíme kolem dokola po travnatém prostoru před pódiem, některé bojují o přední místa blíž ohnisku, jiné se zase stejně usilovně prodírají do středních řad, kde budou chráněny. Glenova mě drží za loket a táhne mě sebou a najednou jsme ve druhé řadě. Nechci to vidět. A přece se nestahuju zpátky. Znáte pravidla kolektivní popravy. Pronášíte ta Lidie. Počkáte, až zapískám na píšťalku. Potom už je na vás, co provedete, dokud nezapískám znovu. Jasné? Ozve se hlučení. Beztvarý souhlas. Teta Lidie kývne. Zpoza pódia vystoupí dva strážci, jiní než ti, co odnášeli lano. Mezi sebou napůl vedou a napůl vlečou třetího muže. I on má na sobě uniformu strážců, ale špinavou a potrhanou. Tento muž, hřímá teta Lidie, je odsouzen za znásilnění. Hlas se jí chvěje zuřivostí a zároveň trochu vítězoslavně. Jak víte, za znásilnění je trest smrti. Deuteronomium 22, 23 až 29. Mohla bych ještě dodat, že jejich obětí byly dvě z vás a byly k tomu přinuceny zbraní. Nebudu urážet vaše uši podrobnostmi. Snad jen připomenu, že jedna z těch žen byla těhotná a dítě zemřelo. Z našich řad stoupá vzdech. Proti své vůli cítím, jak zatínám pěsti. Strkáme se dopředu. Větříme smrt. Díváme se jedna druhé do tváře a vidíme stejnou nenávist. Zastřelení je příliš mírný trest. Teta Lidie chvíli vyčkává, pak se lehce usměje a zvedne píšťalku ke rtům. Slyšíme ten zvuk, ostrý a stříbřitý, ozvěnu dávných volejbalových zápasů. Nikdo se nepohne. Ženy na něj hledí s hrůzou. Je mu kolem 30. Není to Luke. Ale mohl by to být on. Vím to. Mohl by to být Nick. Vím, že ať spáchal cokoliv, nesmím se ho dotknout. Něco říká. Vychází to z něj stěžka, jako by měl rozedřené hrdlo a napuchlý jazyk. A přesto slyším, jak říká: neudělal jsem. Dav se vrhá kupředu. Vzduch je nabitý adrenalinem. Všechno je teď dovoleno. A to je svoboda. Cítím ji i ve svém těle. Vrávorám. Všechno je náhle rudé. Ale ještě než ho zasáhne ten příboj látky a těl, probíjí se Glenova kupředu, odstrkuje lokty ženy před námi, napravo, nalevo a pádí k němu. Strčí do něj ze strany a povalí ho na zem. Načež ho vztekle kopne do hlavy, jednou, dvakrát, třikrát, ostrými, bolestivými, dobře mířenými ranami. Teď jsou slyšet zvuky, lapání po dechu, hluboký zvuk připomínající vrčení, výkřiky a červená těla se valí vpřed a už nic nevidím. Zastínili ho paže, pěsti, nohy. Od někud se ozve vysoký skřek jako od vyděšeného koně. Už se z něj stalo to. Glenova stojí opět vedle mě. Působí přísně a neproniknutelně. Viděla jsem, co si udělala. Obořím se na ní. Znovu se mi vrací cit. Šok, rozhořčení, znechucení. Takové barbarství. Proč si to udělala? Ty? Myslela jsem, že si... Nedívej se na mě, zašeptá. Sledujou nás. To je mi jedno. Zesiluju hlas. Nemůžu si pomoct. Ovládej se, šeptá. Dělá, že mě odstrkuje. Moje rameno i paži. A přitom skloní tvář k mému uchu. Nebuď hloupá. Nikoho neznásilnil. Byl to politický vězeň. Byl to jeden z našich. Zbavila jsem ho vědomí, aby se netrápil. Copak nevíš, co s ním dělají? Jeden z našich, opakuju si v duchu. Zdá se to neuvěřitelné. Teta Lidie znovu zapíská na píšťalku, ale mstitelky nepřestanou okamžitě. Dva strážci se vrhají mezi ně a odstrkují je od toho, co zbylo. Jedna žena kráčí směrem k nám, jako by hledala cestu pod mě hmatem. Janin. Na tváři má krvavou šmouhu a zakrvácené jsou i bílé chlopně na jejím čepci. Zářivě se usmívá. Oči jí těkají. Nazdar, prohodí. Jak se máte? V pravé ruce něco pevně svírá. Je to chomač světlých vlasů.
Zachichotá se. Janine, oslovím ji. Ale ona je mimo. Tentokrát už úplně. Už jí není pomoci. Vzdaluje se. Přeju pěkný den. Usměje se a kráčí kolem nás směrem k bráně. Dívám se za ní. To je konec, říkám si. Necítím k ní ani lítost, přestože bych měla. Cítím zlost. Nejsem na to hrdá, ani na nic jiného. Ale o tohle tady přece jde.

0: Všechno se vrátilo k normálu. Jak tomu můžu říkat normál? Ale ve srovnání s dnešním dopolednem je to normální. K obědu byl tmavý chléb se sýrem, sklenice mléka, celerové tyčinky, hruškový kompot. Jako svačina do školy. Snědla jsem všechno. Ne hltavě, ale vychutnávala jsem si každičké sousto. Tu pestrost chutí na jazyku. Teď jdu jako obvykle na nákupy. Dokonce se na to těším. V návratu ke každodenním činnostem spočívá jistá útěcha. Vyjdu zadními dveřmi. Nick umývá auto. Čepici má na stranu. Nedívá se na mě. Poslední dobou se jeden druhému vyhýbáme pohledem. Jinak bychom se jistě nějak prozradili. I tady venku, kde nás nikdo nesleduje. Čekám na rohu na Glenovu. Má zpoždění. Konečně ji vidím. Když dojde blíž, mám pocit, že je na ní něco divného. Vypadá nějak jinak. Je nejasným způsobem proměněná. Není zraněná. Nekulhá. Vypadá to, jako kdyby se zcvrkla. A pak, když přijde ještě blíž, spatřím, v čem to vězí. Není to Glenova. Je stejně vysoká, ale hubenější. A její tvář není růžová, ale béžová. Dorazí ke mně, zastaví se. Požehnaný buď plod, pronáší. Nehne ani brvou. Kéž ho pán otevře, odpovídám. Snažím se nedat na jeho překvapení. Ty budeš asi Fredova, ujišťuje se. Přisvědčím a vydáme se společně na cestu. Co teď? Uvažuju. V hlavě mi to šrotuje. To není dobrá zpráva. Co se s ní stalo? Jak to zjistit, aniž dám příliš na jeho obavy? Nemáme mezi sebou uzavírat přátelství a spojenectví. Snažím se rozpomenout, kolik Glenově zbývá v jejím současném umístění času. Pán nám seslal pěkné počasí, zapředu. A my ho s radostí přijímáme. Její hlas působí klidně, uhlazeně, neproniknutelně. První kontrolou procházíme mlčky. Je zamlklá, ale já také. Čeká, až začnu sama, až na sebe něco prozradím, a nebo opravdu věří a uzavřela se ve vnitřním rozjímání. To Glenovu tak brzy přemístili? Ptám se, i když vím, že ji nepřemístili. Vždyť jsem ji ještě dopoledne viděla. Řekla by mi o tom. Já jsem Glenova, odpovídá ta žena. Dokonalá replika. A nepochybně je to tak. Ona je nová. A Glenova, ať je v tuhle chvíli kdekoliv, už není Glenova. Nikdy jsem se nedozvěděla její skutečné jméno. Tak se člověk ztratí. V moři jmen. Teď by ji nebylo snadné najít. Musím zjistit, jestli tahle nová patří k nám nebo ne. Možná mi pak bude schopná říct, co se s Glenovou ve skutečnosti stalo. Na zdi visí tři ženy z dnešního rána. Pořád ještě v šatech a střevících. Pořád s bílými pytly přes hlavu. Stojíme a beze slova na ně hledíme. Budiš nám to poučením, ozve se nakonec nová Glenova. Ano. Nijak na to nereaguje, ale periferním viděním zahlédnu kmitnutí bílé látky, jako by na mě chvatně pohledla. Po chvíli se obrátíme a vykročíme na dlouhou cestu nazpátek, stejnou nohou, jak je předepsáno. Říkám si, že se nesmím ukvapit, nesmím zbytečně riskovat, ale potřebuju se to dozvědět. Držím se, dokud neprojdeme poslední kontrolou a zbývá nám jen několik bloků, ale pak už se nedokážu déle ovládat. Moc dobře jsem Glenovu neznala. Na dnesu. Myslím tu bývalou. Ne, ona na to. To, že vůbec něco řekla, jakkoliv opatrně, mě trochu povzbudí. Poznala jsem ji teprve v máji, dodám. Cítím, jak mě polévá horko a zrychluje se mi tep. Pohybuju se na tenkém ledě. Předně je to lež. A jak se teď dostanu k druhému klíčovému slovu? Tuším, že to bylo 1. května. Takový to byl májový den.
1: Opravdu?
0: Prohlásí lehce, lhostejně, hrozivě. Ten výraz si nepamatuju. Překvapuje mě, že ty ano. Měla by se snažit, odmlčí se, vymazat si podobné, opět se odmlčí, reminiscence z hlavy. Teď mě polévá chlad. Prosakuje mi kůži jako voda. To bylo varování. Nepatří k nám, ale ví o nás. Zbývající část cesty procházím v hrůze. Jestli Glenovu chytili, možná při výslechu promluví, mimo jiné i o mně. Jistě promluví, nebude mít na vybranou. Ale já jsem nic neudělala, ubezpečuju se. Skoro nic, jenom jsem něco věděla, jenom jsem to neoznámila. Vědí, kde je moje dcera. Jímá mě děs při pomyšlení, co by jí mohli udělat. Nebo Liukovi. Co když mají Liuka? Nebo mé matce, Mojře, nebo vlastně komukoli? Dobrý bože, nedopusť, abych čelila takové volbě. Nevydržela bych to. Vím to. Tohle se mi honí hlavou cestou k domu. Na rohu se k sobě obracíme obvyklým způsobem. Pod jeho okem loučí se nová, zrádná Glenova. Pod jeho okem, odpovídám a snažím se tvářit horlivě. Jako by mi taková komedie mohla pomoct, když už jsem zašla tak daleko. Potom udělá něco zvláštního. Nakloní se ke mně, takže se naškrobené bílé chlopně našich čepců téměř dotýkají a já vidím zblízka její bledě béžové oči i jemné tkanivo vrásek na jejich tvářích. A Blesku rychle zašeptá hlasem ševelícím jako uschlé listí. Oběsila se, po raných popravách. Viděla, jak pro ně jedou. Bylo to tak lepší. Pak vykročí ulicí k domovu.

Chvíli stojím a nemůžu popadnout dech, jako by mě někdo nakopl. Takže je mrtvá a já se nakonec nemusím bát. Cítím obrovskou úlevu. Jsem jí vděčná. Zemřela, abych já mohla žít. Plakat pro ní budu později. Leda, že by ta žena lhala. Ta možnost tu vždycky je. Zhluboka se nadechnu a vydechnu. Lapám po kyslíku. Prostor přede mnou zčerná a opět se vyjasní. Už vidím na cestu. Obrátím se. Otevřu branku, chvíli se jí držím, abych získala rovnováhu. A vejdu. Je tam Nick. Myje auto a pohvizduje si. Tváří se velmi odtažitě. Dobrý bože, modlím se v duchu. Udělám všechno, co budeš chtít. Teď, když jsi mě ušetřil, přestanu myslet na sebe, pokud si to přeješ. Vyprázdním se. Stanu se opravdu kalichem. Vzdám se Nika, zapomenu na ostatní, přestanu si stěžovat. Přijmu svůj úděl. Obětuju se. Budu činit pokání. Zřeknu se všeho, zapřu sama sebe. Uvědomuju si, že to nemůže být správná cesta. Ale stejně si to říkám. Všechno, co nás učili v červeném středisku, všechno, čemu jsem se bránila, mě najednou zaplavuje. Nechci bolest. Nechci se stát tanečnicí, nohy ve vzduchu, hlavu bez tváře zapasovanou v obdélníku bílé látky. Nechci být loutka visící ze zdi. Nechci být anděl bez křídel. Chci dál žít. V jakékoliv formě. Vzdám se svobodně svého těla ve prospěch druhých, ať si se mnou dělají, co chtějí. Jsem bídná. Poprvé cítím jejich skutečnou moc.

kráčím podél záhonu. Z hlavního vchodu vyšla Serena Joy. Volá na mě. Tyčí se nade mnou na nejvyšším schodě. Oči má vyvalené, ostře modré na pozadí svraštělé bílé tváře. Já jsem ti důvěřovala, spustí. Snažila jsem se ti pomoct. Pořád se jí neodvážím vzhlédnout do očí. Prostupuje mě pocit viny. Načapali mě. Ale přičem? Nemáš mi k tomu co říct, vyštěkne. Vytahuje volnou ruku spoza zad. Drží v ní svůj zimní plášť. Byla na ně mrtěnka, ukazuje. Jak ses mohla chovat tak sprostě? Já jsem mu to říkala. Pouští plášť. Drží ještě něco. Její ruka je kost a kůže. Odhodí to také. Na zem se snesou fialové flitry. Svezou se po schodech jako had a zalesknou se na slunci. Za mými zády, spílá. Mohla jsi mi nechat aspoň něco. Takže ho přece jen miluje? Zvedá hůl. Mám dojem, že mě uhodí, ale neudělá to. Seber si ten odporný hadr a mazej do svého pokoje. Jsi stejná jako ta před tebou. Coura, skončíš jako ona. Hrbím se, zvedám se. Za mými zády si Nick přestal hvízdat. Mám chuť se otočit a rozběhnout se k němu, vrhnout se mu do náručí. To by byla hloupost. Nemůže pro mě nic udělat. Stáhla bych ho sebou. Kráčím k zadnímu vchodu, do kuchyně. Odložím košík, jdu nahoru. Chovám se spořádaně a klidně.

0: Sedím ve svém pokoji u okna a čekám. Na klíně mi leží hrst pomačkaných hvězdiček. Možná je to naposled, co musím čekat. Jenže nevím, na co vlastně čekám. Připadám si však klidná, prostoupená netečností. Nedovol, aby tě ti hajzlové zničili. Opakuju si to pro sebe, ale nedává to žádný smysl. Mohla bych stejně dobře prohlašovat nedovol vzduch, nebo nedovol být. Tak bych to asi řekla. Dostavila se únava. Cítím ji v těle, v nohách a v očích. To člověka nakonec vždycky dostane. Víra je jenom slovo. Vyšívané. Když vstávám, zaslechnu černou dodávku. Vjede na příjezdovou cestu a zastaví. Rozeznávám šerobílé oko a dvě křídla po stranách. Ta barva musí být fluorescentní. Od jejího stínu se odlepí dva muži. Stoupají po schodech k hlavnímu vchodu. Zazvoní. Slyším vyzvánění dole v hale. Bim, bam, jako duch podobní prodavačky parfémů. Takže nakonec přijde něco daleko horšího. Měla jsem vzít věci do svých rukou, dokud to ještě šlo. Měla jsem v kuchyni ukrást nůž, dostat se nějak k nůžkám na šití, nebo sebrat zahradnické nůžky, pletací jehlici. Svět je plný zbraní, stačí jen hledat. Měla jsem dávat pozor. Ale teď už je pozdě. Už slyším jejich kroky na mdle růžovém běhounu na schodech. Těžký, tlumený dusot. Tep na spáncích. Stojím zády k oknu. Očekávám někoho cizího. Ale v záblesku světla v otevřených dveřích se objeví Nick. Nedokážu si to srovnat v hlavě, leda, že by byl jedním z nich. Vždycky tu byla ta možnost. Nick jako soukromé očko. Špinavou práci dělají špinaví lidé. Ty hajzle, křičím v duchu. Otvírám pusu, abych to vyslovila nahlas. Ale on přistoupí těsně ke mně a zašeptá naléhavě: neboj se, je to Mayday, běž s nimi. Osloví mě mým pravým jménem. Důvěřuj mi. Šeptá ta slova, která sama o sobě nikdy nebyla amulet. Není v tom žádná záruka. Ale chytám se té nabídky. Nic jiného mi nezbývá. Co provedla? Ptá se Sirena Joy na schodišti. Takže ona je nezavolala. Ať už na mě chystala cokoliv, měla to být pomsta soukromnějšího charakteru.
1: To nesmíme říct, paní.
0: Oznámí ten přede mnou.
1: Nezlobte se. Musíte mi ukázat povolení, ozve se velitel. Máte zatykač?
0: Teď bych mohla začít ječet, chytit se zábradlí, zříct se důstojnosti. Mohla bych je zastavit, aspoň na chvíli. Jestli jsou skuteční, zůstanou. A jestli ne, utečou. Nechají mě tady.
1: Ne, že bychom ho potřebovali, pane, ale všechno je podle rozkazu.
0: Oznámí znovu ten první.
1: Vyzrazení státních tajemství.
0: Velitel si přikládá ruku na čelo. Co jsem vykládala a komu? A který z jeho nepřátel na to přišel? Možná i z něj se teď stane bezpečnostní riziko. Stojím nad ním, slížím k němu. Zmenšuje se. Už mezi nimi proběhly čistky a jistě budou následovat další. Sirena Joy zbledla.
2: Ty mrcho, vrčí. Po všem, co pro tebe udělal.
0: Z kuchyně se tlačí Cora s Ritou. Cora se dala do pláče. Byla jsem její naděje a já ji nechala na holičkách. Teď zůstane navždycky bezdětná. Dodávka čeká na příjezdové cestě, zadní dvou křídle dveře do kořán. Ti dva mě berou každý z jedné strany za loket a pomáhají mi dovnitř. Nemám tušení, jestli tohle je můj konec nebo nový začátek. Vydala jsem se do rukou neznámých lidí, protože nemůžu jinak. A tak vcházím do temnoty uvnitř. A nebo do světla.

Když kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová v roce 2017 v Praze přebírala prestižní cenu France Kafky, byla pochopitelně tázána také na svůj vztah k tomuto pražskému rodákovi. Uvedla tehdy, že Kafka její tvorbu velmi ovlivnil a poukázala na jeho smysl pro absurdno, na temné až hrozivé rámce jeho příběhů a na utrpení jejich aktérů. Což je přesně to, s čím se setkáváme i u Atwoodové v jejím příběhu Služebnice, ze kterého si čteme. Překlad je od Veroniky Láskové, rozhlasová úprava od Petry Hinčíkové, účinkuje Barbora Goldmanová v režii Radima Nejedlého. A zítra nás čeká premiéra už předposlední části této celkem 16-dílné vltavské četby s hvězdičkou. Od úterý si pak budeme číst z jedné nepříliš známé knížky od Ludvíka Vaculíka. Jmenuje se Stará postel, má pouhých 34 stran, vznikala však po dlouhá 3 desetiletí a je plná intimity mezi mužem a ženou v jedné práchnivé chalupě a v posteli s buchtou peřin. Je to paměť mých smyslů a mého ducha, říká k tomu sám autor. Prožívám své pohlaví jako chuť světa a žasnu nad protikladem vrchu a spodku, nad rozporem myšlenky a chuti. A my se k tomuto jeho textu poprvé dostaneme v úterý 14. července. Zítra o 23. ještě naposledy otevřeme příběh Služebnice.

0: hudba.
1: Začíná pořad Soudobá hudba, u kterého vás vítá Jan Hlaváč. Dnes se zaposloucháme do tvorby českého hudebního skladatele Františka Emmerta. Ten žil mezi lety 1940 až 2015. Studoval ve třídě Jana Kapra na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. Spontánní invence, zkázněná do přehledných hudebních forem, je základem jeho komorních, vokálních a symfonických skladeb. Dnes uslyšíme dvě komorní díla Františka Emmerta. Nejprve to bude čtvrtá klavírní sonáta, kterou zahraje Jiřina Kolmanová.

Z díla Františka Emmerta dozněla čtvrtá klavírní sonáta. Hrála Jiřina Kolmanová. Dechový kvintet Františka Emmerta z roku 1981 nám zahraje soubor Q Moravy. Julius Kessner flétna, Josef Bartoník hoboj, Lubomír Bartoň klarinet, Bohuslav Zoubek lesní roh a Vladimír Veleba fagot.

0: pořadu Soudobá hudba na stanici Vltava dozněl dechový kvintet Františka Emrta. Hrál soubor Kvé Moravy, Julius Kessner flétna, Josef Bartoník hoboj, Lubomír Bartoník klarinet, Bohuslav Zoubek lesní roh a Vladimír Veleba fagot. Milí posluchači, dnešní pořad připravil a slovem provedl Jan Hlaváč.
1: Do nového dne v Českém rozhlase Vltava vstupujeme s hymnou České republiky.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný den, milí posluchači. Vítejte při sledování druhého dílu pořadu s titulem Vzpomínka na Antonína Benevice. Dnes jsou na programu opět skladby vybraných žáků, znamenitého pedagoga a činorodého ředitele Pražské konzervatoře hudby. Pořadem vás provází Rafael Brom. Antonín Benevic se narodil 26. března roku 1833 v obci Přívrat, která leží v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji, 3 kilometry severozápadně od města Česká Třebová. K osvětlení názvu je k dispozici pojednání, které říká, že místní jméno Přívrat, někdy též Přívraty, vzniklo hláskovými změnami ze slova převrat, které ve staré češtině označovalo sedlo, průsmyk v horském hřbetu. Tomu odpovídá poloha obce ve vrcholových partiích Kozlovského hřbetu, jsou součástí Svitavské pahorkatiny. Nedaleko sedla, kterým prochází silnice z Litomyšle do České Třebové, takzvaný Kohout. Množné číslo bylo dáno tím, že severní část vsi tvořila samota, nazývaná někdy Malý Přívrat. Potom vlastní ves byla označována jako Velký Přívrat. Dnes v Přívratech žije 338 obyvatel. Na webových stránkách samotné obce stojí, že Antonín se narodil v Přívratské Myslivně, číslo popisné 1, jako třetí dítě Fridricha a Josefy Benevicových. Otec byl polesným, tedy forštem, na Přívratské Leči, panství Litomyšlského u hraběte Antonína Valdštejna. I jeho děd Fridrich, původem Němec z Berlína, byl už ve službách Valdštejnů v Litomyšli. Matka byla dcerou ředitele Litomyšlského zámku, rozená Kepertová, z matky rozené Prosilové z Litomyšle, číslo popisné 438, po předstích Češka. Přívratská forštovna, jak se tehdy říkalo, byla postavena ve druhé polovině 18. století za posledních Valdštejnů, už jako budova jednopatrová a sloužila za lesní úřad. V roce 1875 vyhořelo hospodářské příslušenství, i hlavní budova byla značně poškozena. Z textu Přívratské obce dále cituji. Antonín Benevic byl vlastenec lidství, měl žáky obou národností srdečně rád. Jmenoval je svými dětmi. Tehdy na konzervatoři čistě utrakvistické vymáhal českým studentům takové výhody, že se na ústavu začalo přednášet také v české řeči. Vyhledával české studenty s hudebním nadáním a i hmotně je podporoval. Znovu zavedl takzvané žákovské veřejné večírky a tím dal možnost nadaným dětem veřejně vystupovat. Vychoval nám celou řadu vynikajících houslistů – Ševčíka, Suka, Ondříčka, Herolda, Hofmana a mnoho jiných. Byl ctitelem a zastáncem Bedřicha Smetany, obdivovatelem Antonína Dvořáka. K české hudbě přilnul tak, že podporoval snahy českých skladatelů, zařazuje jejich skladby často do pořadu. Výrazně se také uplatnil jako dirigent školního orchestru, jemuž se soustavně věnoval od roku 1881. Jeho manželka Emilie, rozená Miková, byla operní zpěvačka. Zpívala první Miladu ve Smetanově Daliboru. Její fotografie se nachází ve Vysokomícském muzeu. V pozůstalosti Zdeňky Šemberové je tam uvedena mezi českými umělkyněmi. V Brandýse nad Orlicí, kde Benevicovi často pobývali, je uchován prapor vlastnoručně vyšitý Emilií Benevicovou. Je to těžká, hedvábná, červenobílá látka. Na bílé půdě je vyšit nápis Miluj vlast a pěstuj zpěv. Na druhé straně E. Benevicová. Toto cenné dílo bylo věnováno k založení pěveckého spolku Žerotín v Brandýse nad Orlicí v srpnu 1869, které doprovázel Benevic heslem Umění spojuje národy. Tolik z textu na webových stránkách obce Přívrat. Je tedy zřejmé, že Antonín nepocházel z německé rodiny, jak se někdy dočteme, ale jednoznačně chcete-li německo-české rodiny. Je tedy doloženo, že i příjmení Antonínovo se vyskytuje v počeštělé podobě s jedním N, i když v době jeho života byla němčina úředním jazykem a podle této tradice se dnes příjmení Benevicova takřka bez výjimky vyskytuje psané se dvěma N. Nositeli jména podle charakteristiky jeho osobnosti by nejspíše česká verze starosti nečinila. Prezentaci hudby jeho žáků jsme ve včerejším vzpomínkovém pořadu uvedli suitu z hudby k dramatické pohádce podle Julia Zejera Radus a Mahulina od Josefa Suka. Dnes se k odkazu bývalého sekundisty českého kvarteta vracíme skladbou s názvem Fantazie pro housle a orchestr G-moll opus 24. Hrají Josef Špaček, housle a Česká filharmonie. Řídí Jiří Bělohlávek.

To byla fantazie pro housle a orchestr G-moll opus 24 Josefa Suka. Hráli Josef Špaček a Česká filharmonie. Řídil Jiří Bělohlávek. Osud vedl Antonína Benevice nejprve ke studiu na piaristickém gymnáziu v Litomyšli. Teprve později se stal na Pražské konzervatoři žákem profesora houslí Mořice Mildnera. Školu ukončil v roce 1852 a poté se stal prvním houslistou v orchestru Stavovského divadla, kde působil do roku 1861. Následující dvě léta působil jako koncertní mistr orchestru Mozartea v Salzburku, kde se také zabýval revizí Mozartových skladeb pro Kechlův seznam. S úspěchem koncertoval i v dalších evropských městech, Stuttgartu, Bruselu i v Paříži. Působil jako královský, württemberský komorní hudebník a ve Stuttgartu hrál na postu druhého koncertního mistra dvorní opery. V roce 1866 byl jmenován profesorem Pražské konzervatoře a v roce 1882 jejím ředitelem. Doba jeho ředitelování, trvající bezmála 30 let, je považována za zlatou dobu Pražské konzervatoře. V roce 1895 podal žádost o penzionování, ale odchodu se dočkal až v roce 1901, kdy ho ve funkci ředitele Pražské konzervatoře vystřídal Antonín Dvořák. Posledních 25 let života žil v severočeských Doksech, kde 29.5.1926 zemřel ve věku 93 let. Je pochovaný na místním hřbitově. V Doksech připomínají, že po roce 1968 upadl Antonín Benevic opět v zapomnění a že jeho hrob zarostl trávou. A upozorňují, že je znovu upraven a nachází se pod tůjemi ve staré části hřbitova vlevo od hlavní cesty. Nicméně podotýkají, že o Benevicově významu svědčí také skutečnost, že jeho náhrobek, třeba že zapomenutý a zarostlý trávou, zůstal jediný ze své doby zcela zachován v nejstarší části hřbitova. Památka Benevicova díla žila v jeho žácích, kteří samozřejmě předávali i svým odchovancům. Mnozí působili v zahraničí, v německých hudebních centrech, v Chorvatsku či Rusku, další působili doma. Významným žákem byl vynikající houslista Karel Halíř, doma působil Jan Mařák. Nejslavnějším byl ovšem František Ondříček. Václav Talich vzpomíná na koncert, na kterém hrál v Rudolfinské dvoraně 14. ledna 1901. Jeho vzpomínku cituje také František Žídek v knize Čeští houslisté tří století. Talich napsal: způsob, jakým tehdy zahrál slavný Paganiniho houslový koncert s Ondříčkovou kadencí a Rej čarodějnic, byl tak strhující, že dvorana hrměla jako rozbouřené moře, jehož hluk dozníval ještě na ulici. My, dospívající konzervatoristé, vypřáhli jsme koně z jeho povozu a v triumfálním průvodu jsme obdivovaného umělce vlastnoručně zavezli až k hotelu Štěpán, nynějšímu hotelu Šroubek, dnes Evropa, kde byl František Ondříček ubytován. Konec citace. Ondříček ve shodě se svým guru Benevicem pěstoval také kvartetní hru a pro tento soubor také napsal skladbu. Smyčcový kvartet Azdur opus 22 Františka Ondříčka hraje Vlachovo kvarteto.

0: Vlachovo kvarteto hrálo smyčcový kvartet Asdur opus 22 Františka Ondříčka.
1: Český rozhlas D-dur.

českého houslaře na Starém Městě 21. září 1850, zemřel 10. března 1922 v Lipsku. Byl houslista, violista, hudební skladatel a pedagog. Jeho matka byla rozená Kulíková, jejíž otec byl houslař Jan Kulík. Jan Sit měl dva bratry a tři sestry. Vystudoval gymnázium a vstoupil na Pražskou konzervatoř, kde studoval hru na housle a skladbu u Antonína Benevice. Jehož žákem byl i jeho starší bratr Antonín. Jan Hanuš doplatil na přísné předpisy konzervatoře. Před koncem studia byl vyloučen, prý pro nekázeň. A tak se v 17 letech stal koncertním mistrem a později dirigentem operního orchestru ve Vratislavi, poté v Praze a v Saské Kamenici, jak česky říkáme městu jménem Chemnitz. Nějaký čas byl kapelníkem orchestru Hraběte Dervize v Nice. V roce 1883 byl povolán jako profesor houslové hry na konzervatoř do Lipska. Dirigoval tam také populární koncerty, byl dirigentem orchestru Bachovy společnosti a několik let účinkoval jako violista Brodského kvarteta, kde jeho kolegy byli Adolf Brodský, Hugo Becker a Julius Klengl. Jako věrný žák profesora Benevice propagoval českou hudbu a jeho uvedení předehry k Prodané nevěstě a Libuši a symfonických básní Vltava a Vyšehrad na koncertech v Saské Kamenici bylo prvním proniknutím díla Bedřicha Smetany za hranice Čech. Byl vyhlášeným učitelem hry na housle a co je unikátní, že jeho instruktivní skladby pro housle a violu jsou dodnes používány v hudebním školství na celém světě. Mezi jeho žáky patřil i Václav Talich nebo Fredrik Delius. Jeho sestra Marie Sitová, provdaná Petzoldová, se stala vynikající sopranistkou, přední členkou Národního divadla v Praze. Jeho druhá sestra Žofie byla také zpěvačkou. Hans Sit byl plodný skladatel. Napsal 16 koncertantních skladeb pro housle, violu a violončelo. V roce 1920, dva roky před smrtí, napsal houslové koncertino s opusovým číslem 133. Jeho kompoziční umění vám můžu nabídnout jen zprostředkovaně z úprav skladeb jiných autorů. Napsal třeba kadence k houslovému koncertu Wolfgang Amadea Mozarta číslo 1 B-dur Kechel 207, instrumentoval norské tance opus 35 Edvarda Grieg a skladbu s názvem Concertante pro dvoje housle a orchestr číslo 1 a číslo 2 Luise Spohra. Jednu vlastní skladbu Sitovu ale přece jen máme. Bude to Lístek do památníku opus 36 číslo 6 Hanse Sita. Hraje klub solistů, řídí Slavomír Spousta.

Klub solistů řídil Slavomír Spousta, hrál Lístek do památníku opus 36 číslo 6 Hanse Sitta. A teď uslyšíte jeho instrumentaci skladby Luise Spohra, Koncertante pro dvoje housle a orchestr číslo 2 Amol opus 88. Hrají Henning Kragerud a Eivind Bjora, housle, Oslo Kamaráta a komorní orchestr Barata Due, řídí Stefan Barat Due.

To bylo Koncertante pro dvoje housle a orchestr číslo 2 H-moll, opus 88, Luise Spohra. Instrumentaci vypracoval Hans Sitt. Hráli Henning Kragerud a Oivin Biora, housle, Oslo Kamaráta a komorní orchestr Barata Due, řídil Stefan Barat Due. Antonín Benevic po vzoru svých dvou předchůdců, Mildnera a Pixise, provozoval hru ve smyčcovém kvartetu a podporoval komorní hru i na konzervatoři. Tak mohlo sdružením jeho žáků vzniknout i legendární české kvarteto. K jeho biografii vybírám citace z textu Jana Králíka. Duchovním otcem souboru byl Hanuš Vihan, zkušený člen dvorní kapely v Mnichově i komorní hráč. Na pražské konzervatoři získal pro kvartetní hru 4 vynikající studenty. Houslisty Karla Hofmana a Josefa Suka, jako violistu Oskara Nedbala a violončelistu Otto Bergera. Název souboru vznikl náhodně k rozlišení od hostujícího italského kvarteta z Florencie a vyslovil ho Josef Bohuslav Förster v Národních listech 26. října 1892. K podpoře koncertů nového souboru byl založen a dodnes působí Český spolek pro komorní hudbu. Pod názvem České kvarteto sklízel soubor úspěchy ve Vídni a při doslova stovkách dalších zájezdů do celé hudební Evropy po plných 40 sezon v téměř 4000 koncertech. Časem došlo v sestavě Českého kvarteta k několika proměnám. Za onemocnělého a předčasně zesnulého Otto Bergera zasedl k violončelu sám zakladatel Hanuš Vihan. Za Oskara Nedbala přišel Jiří Herold a po Hanuši Vihanovi Ladislav Zelenka. V posledním roce činnosti zastoupil Josefa Suka koncertní mistr České filharmonie Stanislav Novák. Primáriem zůstal po celou dobu trvání kvarteta Karel Hofmann. V repertoáru Českého kvarteta náleželo stěžejní postavení kvartetům Bedřicha Smetany. V historické rekonstruované nahrávce Českého kvarteta uslyšíte smyčcový kvartet číslo 1 E-moll z mého života Bedřicha Smetany.